nesmíme skládku smetí, ale taky les. Pohoří z rezavýho plechu, krásně se výjímá kapradí a mechu, popel a dým, kdo mi poví, co s tím.

0: Country dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček. Každý všední den v 9 hodin večer. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Slavíci v krabici.
1: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. Dnes doplníme elitní klub Zlatých slavíků. Proč doplníme? Protože tento klub už existuje a jsou v něm zpěváci a zpěvačky, kteří obdrželi během 55 ročníků anket popularity ocenění Zlatý slavík. A to znamená, že jsou to buď vítězové nebo vítězky anket Zlatý a Český slavík. Dnes do klubu zapíšeme názvy skupin. Zatím jen 20 členů má tento elitní klub hvězd, které mají Zlatého slavíka v letech 1962 až 2023. V téhle krabici je dohromady 109 Zlatých slavíků, což je až neuvěřitelné, a přibudou další z kategorie skupina. Začneme souborem, který jako první v historii zvítězil, když byla premiérově vypsána nová kategorie skupina. Je to skupina Ladislava Štajdla.

elitním klubu Zlatých Slavíků je zatím 11 zpěvaček a také 9 zpěváků. Dohromady má tedy tento klub 20 členů. Kromě skupiny Ladislava Štajdla, která jako první v historii zvítězila a také jako první v historii mezi všemi skupinami obhájila vítězství, to bude ještě dalších 11 skupin. Včetně kapely kolem skladatele, kytaristy a zpěváka Oldy Říhy, která má 2 zlaté slavíky. Jo, je to Katapult.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: I Olympik je v elitním klubu majitelů Zlatých slavíků. Je to jediná česká kapela, která zvítězila v anketě Zlatý i Český slavík. Tři Zlatí slavíci jsou z let 1981, 82 a 3, tedy z doby ankety Zlatý slavík, a další tři jsou z období ankety Český slavík z ročníků 1996, 97 a 1998.

klubu, ve kterém mají všichni alespoň jednoho zlatého slavíka z anket Zlatý nebo Český slavík, jsou i dvě slovenské skupiny. Z těch dvou je úspěšnější ta starší, přesněji řečeno ta, která vznikla už na konci 60. let a založili ji Jožo Ráš a Vašo Patejdl. Jmenuje se Elán.

Podle Encyklopedie města Ostrava došlo k prvnímu vystoupení kapely Citron 23. ledna 1978 a bylo to v divadle Petra Bezruče v Domě kultury pracujících Vítkovic. Hrál tenkrát pod vedením baskytaristy Petra Michalíka se zpěvákem Vladimírem Kubalou, klávesistou Antonínem Bajgarem, kytaristou Jiřím Šmucem a bubeníkem, který se jmenoval Miloslav Tuč. Přesně 10 let na to, v roce 1988, už pod kapelníkem a bubeníkem Radimem Pařískem převzala skupina Citron jediného zlatého slavíka, který znamená vstupenku do tohoto klubu.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: A teď ta druhá slovenská skupina, která je v klubu Zlatých slavíků. Elán má 4 zlaté slavíky za sebou z ročníků 1984 až 1987 a Tým, to je ta druhá skupina ze Slovenska, zvítězila v letech 1989 až 1991.

Od této chvíle budou už jen skupiny, které mají zlaté slavíky z ankety Český slavík. Čestné místo tady zaujímá pražská kapela Lucie.

Karel Gott má z období 1962 až 2023 42 zlatých slavíků a Lucie Bílá 21. Když budeme zlaté slavíky brát jako vstupenku do elitního klubu zlatých slavíků, tak nejvíc vstupenek ze všech skupin má Kabát, jejich 14. A po Gottovi a Bílé je to třetí největší počet zlatých slavíků z tohoto období.

0: Dnes si představujeme elitní klub Zlatých slavíků. V tomto klubu zatím byly jen zpěvačky a zpěváci, kteří obdrželi během 55 ročníků anket popularity ocenění Zlatý slavík. A to znamená, že jsou to vítězové a vítězky anket Zlatý a Český slavík. Dnes k nim přidáváme vítěze kategorie skupina a tady jsou i činasky.
1: Vzal si dva lízenky, dvě.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Další ze skupin, které už patří do elitního klubu Zlatých Slavíků, je skupina, která se jmenuje Divokej Bill.

Když sečteme všechny zlaté slavíky kategorií zpěvák a zpěvačka od roku 1962 až 2023, tak jich je 109. Kategorie skupina dodává za období 1977 až 2023 40, a to znamená, že v této krabici bude celkem 149 zlatých slavíků. Jeden zlatý slavík je od skupiny Kryštof.

Poslední skupinou, která je v elitním klubu těch, kteří mají ocenění Zlatý slavík, je skupina Miraj. Je to parta kluků z Frýdku Místku a Zlatého slavíka dostali v roce 2021. Pro jistotu to ještě jednou zopakuji. V krabici, kde jsou jen Zlatí slavíci kategorii skupina, zpěvák a zpěvačka z období 1962 až 2023, je jich 149. Celkově ale ještě někdy dodáme ty za hity roku. Loučí se Martin Hrdinka.

0: Vytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme vám s pěstováním rakitníku. Navštívíme pardubickou kočičí kavárnu a zaměříme se na renovace a zateplení plastových i dřevěných oken.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
2: Už se naklonil k mikrofonu náš dnešní host.
3: Protože my to budeme vysílat, víte?
2: Ano, obvyklá a úspěšná věta Pavla Nového na začátek Humoriády. Pavle, já tě vítám, zdravím.
3: Dobré odpoledne.
2: Ano.
3: Dobré odpoledne všem, co jsou na příjmu.
2: Nechceš pozdravit i ty, co nás poslouchají ráno v repríze?
3: Ano, zdravím i ty, co ráno vstávají. V kolik hodin?
2: No, ve čtyři.
3: Ve čtyři jo, ráno. Tak to jsou trošku blázni, ale ono už je světlo.
2: Jo, teď chvíli,
3: teď
2: pár týdnů.
3: Světlo,
2: výborně,
3: jo.
2: Takže světlo do vašich životů ideál všem.
3: No, tímhle jsem vstával ve čtyři, takže to vím.
0: Humoriáda.

0: Humoriáda začíná s Pavlem Novým. Patrik Rozenal vás taky zdraví. A
1: já vás taky zdravím.
0: Ty pokládáš hlavu do dlaní. Je to takový problém vybrat první ukázku?
1: Je to napínavý, ale rozhodl jsem se, že ještě napínavější je druhý díl. A naštěstí to nebudu rozhodovat já, ale posluchači. Takže já, pro mě Izer, no, záruka toho, že to bude zábavné.
0: Jo, Lidové. Ještě s Markem Dobrodinským, když byli v partě, tak tehdy v Šanci se objevila scénka nazvaná Proč ne? Parodie na takový diskuzní pořad.
1: No a právě si říkám, proč ne zrovna on?
0: Dobře.
2: Dobrý večer, dámy a pánové. Je tady další vydání našeho pořadu Proč ne? Můj dnešní host je muž pracující v rezortu ministerstva vnitra. Takový člověk se nerodí ani jednou za 100 let. Takový člověk se jednoduše vyskytne. Tento člověk se vyskytl před 30 lety v obci Bystré u Chytřan a hned od počátku k němu osud nebyl příliš přívětivý. Perzekuce nejen mezi spolužáky, v rodině, ale také od bývalého komunistického režimu. Ten ho zařadil ke studiu do pomocné školy. Ve třetí třídě přechází do diagnostického ústavu, odsud prchá a je omylem zařazen ve funkci pomocného dělníka v ČKD. Po sametové revoluci vstupuje do vojsk ministerstva vnitra a plní se mu jeho životní sen. Z řadového policisty se stává mluvčím celého rezortu. Dámy a pánové, nadporučík Alois Maňas. Pane nadporučíku Maňasi, začnu otázkou z vaší rodiny. Co váš otec, kde pracuje?
3: Táta zametá ulice.
2: Co vaše paní matka?
3: Taky zametá ulice.
2: Co vaši...
3: Já jsem jí slíbil, že jí zamává.
2: Co vaši sourozenci, máte nějaké? Sestru?
3: Ne.
2: V tom případě váš bratr, co dělá?
3: Brácha je na univerzitě v Oxfordu.
2: Je až s podivem, z jakých sociálních poměrů se jeden z vás dostal na tuto proslulou univerzitu. Co tam dělá váš pan bratr?
3: On je v lihu, má dvě hlavy.
2: Pojďme tedy ještě hlouběji do vaší rodiny. Slyšel jsem, že jste čerstvě ženatý. Dotěrná otázka, musel jste?
3: Nemusel, ale ona čekala dítě.
2: Víme o vás, že jste velice krátce pracoval také jako krmič v zoologické zahradě. Krátce říkám záměrně, protože šlo tuším o jedno odpoledne. Co se stalo?
3: Oni mě vyhodili.
2: Politika nebo...
3: Ne, že jsem moc pomalej.
2: Jak k tomu došlo?
3: Jdu takhle krmit, otevřu klec a frnk. Obě želvy zdrhly.
2: Dobrá. Je tady váš služební vůz. Je veřejným tajemstvím, že jste používal vůz Trabant 602. Ten jste ovšem musel vyměnit a ne dobrovolně. Co se s ním stalo?
3: Mě ho počůral pes. Velikej. Doga.
2: Já jsem slyšel, že šlo o vážnější incident.
3: No, on ho potom i zahrabala.
2: Dobrá, ale před naší televizí stojí váš nový služební vůz. Poznal jsem ho podle toho, že je na něm nápis policie. Je tak říkajíc ušitý na míru. Je širší než delší a má stěrače nejen vně vozu, ale i uvnitř. Proč?
3: No já, když vezu kucí od nás, tak chtějí všichni sedět vepředu a dělají...
2: Prosím vás.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Zdeněk Izer a Marek Dobrodinský je první dvojce toho dnešního vysílání. Já tě tady stěšu, abys nebyl slyšet a ty pak řekneš, že tady kašleš. Musíš si odkašlat, tak hezky.
1: Už je odkašlán.
0: Už je odkašlán, už můžeš odkašlán. Něco říct. Něco k Marku Dobrodinskému anebo Zdeňku Izerovi, tvůj vztah k ním?
1: Izer je podle mě čaroděj dobroděj, protože ať vypráví, co vypráví, vždycky je to sranda.
0: No, ne vždycky vysílatelná v čase
1: někdy
0: před 22. hodinou.
1: Úplně, ano. Ale taky máme některé vtipy, které si vyprávíme a nedají se vysílat tady v rádiu.
0: Jo, jo, jo.
1: A dokonce můžou to poslouchat i děti.
0: Někdo nedávno taky říkal, že jsou dva druhy vtipů, buď ty slušné, nebo ty dobré.
1: No člověče, i ty neslušné bývají dobré. Ty obzvlášť bývají dobré.
0: No právě. Tak ty jsi teď v letním, naprosto v letním. Ty máš, spodek máš vždycky letní, vršek máš?
1: Ano, taky, mám kraťasy.
0: Ano.
1: Ty mám teda i v zimě.
0: No právě, ty jsi letní pořád dole.
1: A zrovna jsem přijel z Kladrubských her. Kladruby, to je rehabilitační ústav.
0: Ano.
1: Kousek od Vlašimi.
0: Co jsi hrál, v čem jsi pomáhal?
1: A je to zázračný tam, protože v těch Lurdách je zázrak tak jednou za 10 let. V Kladrubech minimálně jednou za týden. Někdo řve nadšením, že si stoup, nebo že ušel první kroky.
0: Prosím tě, tam se teď jako co běhalo, hrálo se, člověče, nezlob se a tak podobně. Co jsi dělal ty v rámci těch her?
1: No. V rámci těch her ano. Hráli jsme boču, měli jsme takovej...
0: Boču je co?
1: Boča je taková hra, něco jako petank, ale hraje se to v tělocvičně. S takovýma míčkama. Některý jsou měkký, některý ne. Ano. A hodí se bílej a teď modrý a červený a teď se, kdo je nejblíž, jo?
0: A jak
1: klasicky.
0: Si dopad?
1: Vyhráli jsme, my červený jsme vyhráli. Já jsem leta v týmu červených.
0: Ano.
1: A vlastně už těch od nějakých... No, ty doby, co jsem tam byl, to znamená, je to 17 let.
0: 17 let. 17.
1: A každý rok tam jedu na ty hry a každý rok tam jedu na plavání La Manche, to je ano. V lednu, se plave ta vzdálenost 36,6 a něco.
0: Kilometru.
1: Kilometru a všechno je toho spolupráci. I ty Kladrubské hry, protože jsou týmy a třeba převčírem jsme šli tak, že já jsem tlačil vozejk, člověka na vozejku, paní, a šli s náma ještě jeden voholík a jeden normálně chodící, jak bych to řekl, chodec, ale tak jsme šli a cestou ušli jsme asi necelý 2 kilometry, ale cestou byly takové zkoušky, jako co vůně, co je to za rostliny, co je to za šišky, odpovědět na některé intelektuální otázky,
0: ano.
1: Takže to se přenechával jiný.
0: Co, ty jsi poznával vůně?
1: Já, no blbosti. Já jsem tlačil ten vozejk, to stačilo.
0: Ty jsi byl za motor, dobře.
1: Jo.
0: Tak Pavel Nový je naším dnešním hostem. Vybral na úvod parodii Proč ne? V podání Marka Dobrodinského a Zdeňka Izera. Já proti nabízím klaunské anekdoty Jiřího Štuchala a vy si vybíráte na telefonním čísle 731 800 900 nebo napíšete SMS-ku s heslem Humor mezera A či B a pošlete na číslo 90 011 04.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Ty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Pokračujeme teď s telefonáty i ve vysílání a vy v nich rozhodujete o tom, jestli ještě jednu zazní Zdeněk Izer a Marek Dobrodinský, nebo dnes poprvé Jiří Štuchal a jeho klaunské anekdoty. Tak na telefonu je v této chvíli s námi kdo? Zdravíme vás s Pavlem Novým.
2: Halo, halo.
3: Dobrý den, tady je Marcela z Ústí nad Labem, já vás zdravím, Patriku,
2: a
3: vašeho hosta také zdravím, pana Pavla.
1: To je i váš host.
3: No tak i můj, ale u vás.
2: Co jste pekla?
3: Co jsem pekla? Nepekla jsem nic.
2: Nic?
1: Až o víkendu.
3: Ne, nepeču, dobře. U nás no,
2: teď
3: to jsme mluvili,
2: teď jsme mluvili s Orlickýma horama a teď hned Ústí nad Labem, úplně na druhé straně.
3: Ano, Ústí nad Labem a než jste začínali, tak jste říkali, jestli vás lidi poslouchají. Poslouchám vás každý den, do 4 hodiny začínáte ráno.
1: No,
2: a tak vy jste ta, která nemůže dospat?
3: No, já už ve 3 hodiny vstávám.
1: A teď si představte, že v pondělí ráno se sama sebe uslyšíte takhle. Až stanete.
3: A já bych prosila Bečko.
1: Dobře, zapisuju. Děkuju. Vám taky. Naschledanou. Děkujeme moc. Ještě někdo? Povídejte.
4: Miroslav z Karviné. Dobrý den, pane Nový. Dobrý den, Patriku.
2: Dobrý den, tam v Karviné.
4: Přijímalo vám se za pokračování.
1: Za pokračování, no tak jo.
2: Tam v Karviné.
1: Ano, Joy Band, ne, ten si nedáme. Dáme si pokračování, vybrali posluchači tvůj výběr, hlasovali pro Ačko v převážné míře, takže Zdeněk Izer, Marek Dobrodinský a parodie. Proč ne?
5: Je doba restitucí, doba navracení majetku, který uloupili komunisté. Dotkla se tato doba nějak i vás?
6: Dotkla. Mě vrátili pole.
5: Jak hospodaříte s vaší zemědělskou půdou?
6: To mi poradil táta. Abych dal na půlku brambory a na druhou slepice.
5: Jaké máte výnosy, pane Maňasi?
6: Brambor mám takovouhle hromadu. Ale ty slepice moc nejdou. Asi jsem je dal moc hluboko.
5: Další dotaz se týká vašeho oblečení. Ministerstvo vnitra bylo kompletně celé přestrojeno do nových služivých uniform. Vy jste ve starém. Proč?
6: Já jsem taky dostal novou uniformu. Tohle je civil.
5: Pane nadporučíku Maňasi, je tady konečně otázka, která se týká přímo vašeho rezortu. To, co držím, je svazek Bezpečnostní informační služby, zkráceně BIS, který je veden na jednoho politika z jedné koaliční strany. Víte, o co jde?
6: Ne.
5: Já vám napovím, je to předseda jedné koaliční strany, nosí knír, kouří dýmku. Jeho jméno začíná písmeny kal a končí písmeny voda. Už víte, o co jde?
6: Ne. Já ti dám taky hádanku, jo. Hele, je to na zdi, má to 5 nohou. Když to leze nahoru, to má 5 nohou. Když to leze dolů, to má 3 nohy. Jednu ruku, je to modrý a píská to. Co je to?
5: Tak ani při troše dobré vůle nevím, aspoň byste mohl prozradit divákům, o co jde.
6: Já taky nevím.
5: Dámy a pánové, náš čas se nachýlil ke konci. Příště proti mně usedne Vladimír Žirinovský, takže můžeme očekávat podobně zajímavou debatu. Já vám děkuji za pozornost. Nashledanou.
1: Humoriáda. Ukázka z pořadu Šance. Ty jsi byl v Šanci v pořadu?
2: Co to je?
1: Nebyl, odpovídám.
2: Byl.
1: Fakt? Co jsi tam předváděl za dovednosti? To byla taková přehlídka všeho možného a dovedností, zkušeností, talentů?
2: Tak talent nemám, protože na mě nevzali pro absolutní abstinenci talentu.
1: To ti také řekli odvodnili.
2: A to mi řekl soudruh Sklenčka.
1: Aha, a potkal se s ním potom ještě?
2: Ano, potkal a to bylo dobrý, protože my jsme spolu točili o partizánech a on byl samozřejmě velitel partizánského oddílu a já jsem hrál takového minéra, co má vyhodit most do povětří železniční, tak když to ty doopravdicky chystali, ty, co dělají, aby to vybuchlo jenom jako, tak my jsme seděli na pešunku a kouřili jsme. A dědek mě pochvál, jak to pěkně dělám. Jsem si říkal, ten si naběh. A teď mu to dám. Tak jsem říkal, helejte se, vy mě teďka chválíte, ale už u zkoušek na Damu jste řekl absolutní abstinence talentu. Chvilku bylo ticho, jsem si říkal, to jsem mu to nandal. A on říkal, pak řekl, no, víš co, vlastně, víš, jak by si dopadl. 18-letý kluk z venkova do Prahy. Já mám ta kurva, vy jste mě zachránil.
1: No, takže takhle setkání. A ta Šance, vrátím se k tomu, ten pořad. Tam jsi byl s čím, pamatuj si to?
2: Moc ne.
1: Ale byl jsi tam.
2: Já si už moc nepamatuju. On ten Rakušák, co má to německý jméno, ten mi hrozně krade.
1: No,
2: no on na návštěvě permanentně skoro.
1: Jo. Říkají ostatní, anebo ty si to uvědomuješ?
2: Já si to myslím.
1: No tak to ještě dobrý. Dokud si to myslíš ty, tak je to dobrý. Až to nebudeš vědět a budu to říkat ostatní, pak to možná bude pravda.
2: Dělám všechno pro to, abych to ještě pozdržel.
1: Jo. Prosím tě, dneska jsme řešili, že známkou přicházející této nemoci je i ztráta čichu. Dáváš k sobě kávu? Cítíš kávu?
2: Jo, to s čichem souvisí nějak?
1: Taky, no, jeden z projevů taky potom.
2: No to, když se uprdnu, tak hodně to cítím.
1: Radši jdeme o to. Pavel Nový naším dnešním hostem v Humoriádě.

0: rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: No, teď řeknu dvě jména, ze kterých si můžete vybrat. A to jedno je Pepa Dvořák a druhý je Iveta Bartošová. Tak jsem zvědavý, co si vyberete. No, Pepa, já vám nebudu ani říkat, co ten Pepa Dvořák, jo. A ten ať říká, co říká, i tady v Humoriádě ho občas poslouchám, tak je to moc dobrý.
2: Jo.
1: A Iveta Bartošová je zase miláčkem úplně jiného publika. Tak to jsem zvědavý, který to publikum vyhraje.
2: No a já, když řeknu, že ještě spojí, řekněme, Jan Werich svým způsobem,
1: jo,
2: tak možná napovíme posluchačům, o co půjde. Taky jedno představení, se kterým Pepa dodnes jezdí.
1: Já.
2: Jo, ještě. Tak, no je, řekneme to. Co to
1: no,
2: je?
1: Řek, tak to
2: měli
1: řekni.
2: Bychom to ovíst. Co,
1: no,
2: to,
1: ano.
2: Co to je, no?
1: No, je to Čochtar vypravuje.
2: Ano.
1: A to druhý...
2: No, to je v podání tedy toho Pepy Dvořáka.
1: Pepy Dvořáka.
2: Pustíme si a pak se bude rozhodovat o tom, čím se bude pokračovat.
1: Dobře, OK.
3: Je to možný, co se tady děje? Oh, slečno. Oh. Jste mě nepoznala? Čochtán, budník ze Zlatý Stoky, okres Třeboň.
4: A co tady děláte?
3: Co tady dělám? Mám noční. Nějaká Káča si přijde, abych si s ní zahrál. Šílený, víš, jak se dostanou k Ořeku? Jako byste to byla vy, víte. Jako byste to byla vy, je, promiňte, Kateřino. Kateřinko. Celý léta jsem si chtěl zahrát já s váma. Pojďte, posaďte se. Co tady dělám? Já se tady louhuju.
4: Cože se to tady?
3: Louhuju. Mně se včera večer udělalo plocho. Očeň plocho. To je taky jediný jazyk, který umíte, jo? Ráno už mi bylo čudno. Všimněte si, že my hastermani mluvíme zásadně světovýma jazykama. Jsem totiž včera večer vyrazil na špacír. Vrbičkama, tam dozadu k tůňce. Jste se tam koupala. Jsem si říkal, jak by vám slušely plavky. Pak jsem si říkal, s nebo bez, ono je to jedno. Hele, u někoho je to jedno a někomu nepomůže, kdyby na něm leželi 4 žebříňáky.

0: Jak je vám teď?
1: Stydno. Ale divno.
0: Jako nevolno?
1: Ne, ne. To ne. Volno mi, volno, volno. Bože mě, volno. A počkejte, abych to řekl tak, aby se to pochopila, jak jest mi. Jest mi ušmrncnuto.
0: Já vím, co myslíte.
1: To vám závidím.
0: Tak sladko, ale hořko.
1: Těžko, ale lehko.
0: Ale není žádné parno. Je tak vlaho okolo.
1: No, no, no, tak na polo, že jo?
0: Na polo?
1: Tak asi 7 deci. Kačenko, já jsem pořád ještě částečně bytost nadpřirozená.
0: A hlava se vám točí?
1: Hvězdiček mám plný oči.

0: Zpíval si a věty pronášel souběžně s Pepou Dvořákem.
1: No a budeme pokračovat s tím letím?
0: Ne, máme jinou ukázku už tak s Pepou Dvořákem, ale já bych možná měl říct, že Pepa, když měl přijmout tuhle roli, vlastně to hrát toho Čochtana, tak ho docela přemlouval. On se právě bál toho srovnání s Janem Verichem.
1: No, kdo by se nebál?
0: No, kdo by se
1: ale
0: nebál?
1: On se bát nemusel, protože on to pojal po svým. A i svoje slovíčka si do toho dodal, i svoje situace si do toho dal. Byl to prostě Pepa Dvořák, ne Jan Verich.
0: Ano. Ty jsi na tom vyrost.
1: Jo.
0: Na Čochtanovi, jak
1: my
0: to?
1: My jsme měli doma desky gramofonový, takový ty 78 rychlost a museli se vyměňovat jehly a já to vyjezdil do Hladka. Už to jenom šumělo pak.
0: Takže z toho musel umět na paměť. Jo,
1: určitě.
0: Jo, do dneška ti
1: taky
0: to
1: taky bych se tím mohl živit, ale Pepa by to vyfouk.
0: Koho by si chtěl za Kačenku?
1: Kohokoliv. Nejlepší naší Kačenku.
0: Jo, jo.
1: Já mám dceru Kačenku.
0: Že by si to si s ní
1: zahrál. Já už brzo do důchodu. My jsme začínali na rozdíl od dnešních docela brzo.
0: Jo, jo.
1: No tenkrát nebylo co Lauter co dělat, tak jsme dělali děcka.
0: To je hezký obrat, Lauter co dělat, to už se tolik nepoužívá. Vážení, tak Josef Dvořák je ve hře teď s Jaroslavem Uhlířem a Karlem Šípem v ukázce nazvané Baletní mistr. A nebo já proti těmto hercům nasadím koho? Tak zkusím Jiřinu Bohdalovu a Vladimíra Dvořáka. Televariété Otěšení se.
1: To je těžká volba.
0: Vyberte si.
1: To jste dali lidem dát těžký úkol.
0: No, nemůžou to mít pořád lehké. Tak ať rozhodnou, ať se vyjádří ti, co chtějí, na telefonu sem do Humoriády vedoucím 731 800 900. A pokud se neprovoláte, napište nám SMS-ku hlasovací s heslem Humor mezera A nebo Humor mezera B. Podle toho, pro jakou ukázku hlasujete. Číslo je 90 011 04. Je to na vás.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Kohoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: My ale pokračujeme s humoriádou ve hře tedy. Josef Dvořák po boku Karla Šípa Jaroslava Uhlíře nebo Vladimír Dvořák s Jiřinou Bohdalovou. Kdo na telefonu rozhoduje a hlasuje?
2: Dobrý den, tady David, dávám pokračování.
1: Dobře, děkujeme.
3: Děkujeme.
1: Kdo další na telefonu? Ne, někdo vypadl, halo, halo. Tak na sledující telefonát.
4: Maucta, pánové, tady pejskař ze Dvora Králové nad Labem, zdravím pana Hrázního Palicu do rádia. Jo. A Patrika Rozehnala,
1: my taky šéfa zdravíme.
4: Humoristických věd.
1: Dobře.
4: A dáme si Bčko.
1: Dobrá.
3: Bčko, děkujeme.
1: Ještě někdo.
3: Děkujeme.
5: Dobré odpoledne, Honza Sokavý, zdravím vás oba chlapi a hlasují taky pro Televariete.
1: Taky pro Televariete.
3: Honza, odkuď?
5: Díky.
1: Z Vlkavy. A pozor, vyhrálo to Bčko. Uděláme změnu, navštívíme Televariete v režii Pavla Háši a Jiřina Bohdalová, Vladimír Dvořák, povídání o těšení se.
6: Těšit, to je krásné. Těšit se, já se těším
7: já
6: rád.
7: Taky.
6: A dlouho vydržím se těšit. Já se vám kolikrát třeba i hodinu těším, že mi přijede tramvaj.
7: No jo, no tak. Helejte, ono. Ono, těšení je potěšení. Jeden můj známý trafikant si postavil vilu.
6: Pardon, trafikant jste říkala.
7: Jo, trafikant, to aby to bylo veselější. No, postavil si vilu, v pondělí byla kolaudace a v úterý já jsem se byla do té vily podívat. No já vám řeknu, nádhera, ovšem, nejkrásnější ze všeho koupelna. Vana v zemi,
6: jo.
7: Starorůžový obklady,
6: já to vidím,
7: aerodynamický umyvadlo a nad ním tři nablejskaný kohoutky.
6: Tak to tři.
7: No tak horká voda, studená voda, vlažná voda. No, já povídám, pane, jo, ale tady se to bude koupat. A ten pyšnej majitel na to, no tak taky nemáte ponětí, jak já už se těším na sobotu.
6: Oni, popravdě řečeno, lidi se nám hodně těší, to je
7: jo,
6: fakt.
7: Jo.
6: Ale většinou, víte, na takový hmotný požitky, jako na zabíjačku, na banány, na vejplatu.
7: Samý takový pomíjivý věci.
6: No lidi. Právě, no. Zejména ta no. Vejplata je dost pomíjivá.
7: Jo.
6: Čím dál tím víc.
7: Aha.
6: Člověk přijde domů, dělá stojku.
7: No a co čert, nechtěl, v dobírce chybí 20 korun.
6: Je.
7: A manželka udělá scénu, kde je těch 20 korun. Emile, přiznej se. Ty máš milenku.
6: Fakt je, že lidi by se měli aspoň občas těšit taky na kvality z oblasti morální a estetický.
7: To je těžký.
6: No já vím, že to
7: už zavinil praotec Čech na Řípu. On neřekl svým druhům, helejte, to je krásný plac na budování mezilidských vztahů. Nepak, ne. Jeho zajímaly stavit kancu a produkce mlíka a strdí. A přitom se ani nevšim, jak daleko je k moři.
6: A to já myslím, že ho podceňujete. Já ho vidím, ne, to byl chytrý člověk. Já si ho přímo představuji, jak stojí na tom vršku, na tom Řípu. A říká, Hrgo, tady je daleko k moři. Chlapi, tady zůstaneme a já založím čedok.
7: A staří Čechové se na to těšili, protože nevěděli, co to bude.
6: No, ty já stali. No.
7: Ale... A Ale stejně vám řeknu, já nemám ráda lidi, kteří se netěší. To jsou u mě pesimisti, skeptici. A já bych to řekla hezky, to jsou podivní děti téhle doby.
6: Tak, tak, jako kadrnoška. Hezky. Jo, hezky. Jako kadrnoška. Ten vám seděl takhle ráno u snídaně, netěšil se vůbec a povídá, mamino, mě se nechce do té školy. Děvčata si ze mě dělají legraci, kluci mě podrážejí nohy, učitelé mě nemají rádi, já do té školy nepůjdu. A kadrnošková povídá, musíš, musíš, jednou seš tam ředitel, nedá se nic dělat.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Úžasní tihle dva, musím říct.
3: Geniální, geniální.
1: Ano.
3: Neuvěřitelný a musím říct, že těžký to bylo, protože Jiřina furt by chtěla zkoušet. Furt, a ono to pak je, protože když to má naskoušený, tak pak se dá snadno improvizovat i.
1: Ano.
3: Protože se ví, co si může dovolit a co ne, co k tomu patří a co ne.
1: Praotec Čech založil Čedok. Kam ty si jel poprvé s Čedokem?
3: Já jsem s Čedokem nikdy nikde nebyl.
1: Ty jsi jezdil po vlastní ose na blind?
3: My jsme nejezdili, protože jsme nemohli. My jsme byli jednou na dovolený v Baltu.
1: Ano.
3: To jsme museli mít tak výjezdní doložka, to byla nějaká. A když jsme jeli přes Berlín, nebo jakože okolo Berlína, tam byli ještě ruský vojáci, a já jsem měl touhu vidět tu Braniborskou bránu. A tak jsem, to bylo tak zařízený, že ty jednosměrky tam nevedly. A my jsme skončili v jámě nějakého staveniště, spučený brachovým trabantem kombi. Tak jsme ho tam teď vyjeli za asistence nějakého stavivědoucího, s kterým jsem se domluvil rukama, nohama. A ještě jsme neopustili ten, já to nevěděl, to v obklíčení toho Berlína, to vojenský. A teď jsme tam jako někde sjeli ze silnice a že si uděláme nějakou sváču a že tak jakože pojíme a pak pojedeme dál. Hele, během snad 10 minut tam byli ruský vojáci se samopalama, nabitejma a hnali nás odtamtud, že jsme v zakázaném území a tak jsme museli opustit. A já to nevěděl teprve. Pak jsem se dodatečně dověděl, že prostě okolo toho Berlína existovala zóna, která byla vyloženě vojenská.
1: Ano.
3: A kde teda kromě domácích nesměl nikdo ani zastavit.
1: A vy tam takhle vyvádíte.
3: Byla hnusná doba.
1: No.
3: Ještě, že to je za náma.
1: Pavel Nový vzpomíná nad ukázkou s Jiřinou Bohdalovou a Vladimírem Dvořákem. Budeme mluvit o nedoslýchavosti, nebo budeme poslouchat jejich vyprávění na tohle téma, anebo o počuraném Holanďanovi od Bohumila Bezoušky nabízím proti já druhá
3: ukázka. No? Počuraný Holanďan by mě taky zajímal.
1: Víď?
3: No, ale já si myslím, že tady si tipnu, že vyhraje Jiřina s panem Dvořákem.
1: Půjdete proti tvrzení Pavla Nového anebo s ním? 731 800 900 náš telefon do studia a SMS-kové číslo 90 011 04 Humor mezera A nebo B.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: S Pavlem Novým vysíláme dnešní Humoriádu a taky s vámi. Můžete si rozhodnout, jestli chcete na závěr slyšet Jiřinu Bohdalovou s Vladimírem Dvořákem nebo Bohumila Bezoušku. Dobrý den, kdo to rozhoduje taky?
2: Tady komika Jeho svět ze Dvora Králové nad Labem a dáme si Cukrouška Bezouška.
1: Dobře, děkujeme za ten hlas.
3: To je další. Dvě BB, to je jako Bardotka. To jeden si nechal vytetovat na zadek a na každou půlku to byl, protože byl velký obdivovatel a vystrčil na kamaráda zadek, jako podívej, co mám. A on říkal, Bob, co to znamená?
1: Kdo tam je teď na telefonu?
3: Halo, halo.
4: Dobrý den, tady znovu David dává Bčko.
1: Dobře, Bohumil Bezouška dostává bod. Ještě někomu přijde další? Dobrý
3: halo,
1: den.
3: Halo.
5: Dobrý den vám přeji, Kroměříž Bčko, děkuji.
1: Bčko, dobrá, do Kroměříže pozdrav od nás z Humoriády.
3: Kroměříž, to bylo.
1: Kým to uzatřeme?
3: Kroměříž je nádherný město, ano. Teda opravdu vzácně.
1: Dobrý den.
5: Halo?
1: Ano,
5: halo,
1: halo. Ačko nebo Bčko, povídejte.
5: Já Bohdalovou.
1: Bohdalovou.
3: Bohdalovou.
1: No, bylo to málo.
3: To samý B.
1: Bylo to málo, hele, Bohumil Bezouška to vyhrál.
3: Prosím tě, no, a já tak jsem si tipnul v obráceně.
1: No.
3: Tak jsem nevyhrál.
1: Musíš chodit častěji, abys dokázal udarnout. Tak pozor, Bohumil Bezouška a povídání vzpomínka nazvaná Počúranej Holanďan.
6: Problém, který mnohé zajímá, sice alkohol a divadlo. Já bych tom problém neviděl, jak víte, alkohol je za volantem přísně zakázán a v divadle, že je zakázán, to jak si samozřejmě předpokládáte, ale pač lidstvo je nádoba hříšná, tak vás nepřekvapím sdělením, že občas z tohoto zakázaného stromu si někdo v divadle utrhne a pak tedy je zle. Takovým vážným momentem byl případ, který se stal před lety v Ostravské opeře, kde odpoledne slavili velice vehementně MDŽ, tedy Mezinárodní den mužů. A skutečně taky jeden osvětlovač se tam zrichtoval, jak se patří, který měl právě službu večer při představení Bludného Holanďana. A představení začalo a role Holanďana, jak víte, začíná tím, že přijede ten jeho tajúplný koráb k břehu, on vyleze a zpívá teď tu dlouhou arii o těch oceánech a jak bloudí těch 7 let vždycky, než smí na tu pevninu a pokusit se tedy, aby ho nějaká ženská z toho pekla vysvobodila, aby přišel do jiného pekla, že jo. No a tak ta loď přijela, tohle místo nepřehlédněte, prosím, teď se zrovna Holanďan v Národním hraje, jak přirazej tu loď, ty chlapi k tomu dřevěnému břehu, tak se zakymácí celý divadlo i s lustrem. Je velice zábavný. A ten Holanďan vylez v tom nepromokavým námořnickým kabátě, v tom klobouku, udělal pár kroků dopředu, přesně po ten osvětlovací můstek a spustil tu árii. Za 7 let je pryč. A teď na něj začalo z toho můstku kapat. Ty kapky se proměnily v takový souvislý čůrek, který v reflektorech vypadal jako stříbrná nit na vánočním stromku. On zneklidnil, jak mu to bubnovalo. Podíval se nahoru, ale teplej pramírek téct nepřestával. Nikdo nemohl tušit, že na vině je ten Mezinárodní den žen, že tam teple těch lamp usnul a že se mu ve spánku přihodilo něco docela lidského. No tak řeknete si, stalo, vem to čert, ale od té doby začali tomu milému Holanďanovi říkat kolegové a potom celá Ostrava postupně Počúranej Holanďan. Oni to říkali o něco neslušnějc, ale já se přidržuju prozatím literární formy. Dopadlo to tak, že nakonec musel se angažmá, pač jinak mu nikdo neřekneš.
0: Humoriáda.
3: Tak. No, tak to skončilo.
1: Ano.
3: Dneska Počúraným Holanďanem.
1: Ano, a příště to začne.
3: A my se s váma musíme rozloučit, ať chceme nebo nechceme, protože čas je neúprosný. Takže mějte se hezky, popatrujte se a užijte si, bude teď vedro.
1: Choďte v kraťasech.
3: Připravte se na to. Zásoby piva, vína a jiných nápojů doporučuju rychle přepadnout samoobsluhu co nejbližší a mějte se moc krásně. Ať nejste Počúraný Holanďani.
1: Pavel Nový a Patrik Rozenal opouští studio, ale vy zůstaňte u vysílání Českého rozhlasu. Mějte se hezky.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, když se kolem se podívej.
0: S radostí oznamujeme, Hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být. To by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání.
5: Pět hodin.
0: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
5: Soukromý investor chce v areálu bývalých kávovin v Pardubicích postavit novou čtvrť s víc než 600 byty. Dopravní podnik Pardubice letos prodlouží linku číslo 3 až na konec Lázní Bohdaneč. Meteorologové varují před požáry ve středních a severozápadních Čechách. Výstraha platí až do odvolání a dnešek bude znovu slunečný, teploty až 29 stupňů. Hezké pondělní ráno vám u zpráv přeje Otaku Tvirt. V areálu bývalých kávovin v Pardubicích by v příštích letech mohla vzniknout nová čtvrť s více než 640 byty. Výstavbu, kterou plánuje soukromý investor, budou v pondělí projednávat zastupitelé. Součástí projektu jsou obchody, nové zastávky MHD nebo úpravy okolí Palachovy ulice, říká náměstek Jan Hrabal z Hnutí ANO.
6: Jsem rád, že se nám tím podaří vyřešit vlastně jeden z brownfieldů města, který je vlastně přes železniční trať přimknutý ke středu města. Předpokládaná výše investičního příspěvku ze strany investora je 58 595 500 korun.
5: Zájem o třídění bioodpadu v Pardubicích roste. Do systému se už zapojilo 5000 domácností, které od města získaly speciální nádoby na biologický odpad. Jen loni lidé vytřídili přes 3000 tun bioodpadu. Cestující by se letos měli dočkat prodloužení frekventované linky číslo 3 z Pardubic až na konec města Lázně Bohdaneč. Trolejbus teď končí na zastávce Točna. Od září by měl zajíždět až k nové zastávce u Mlýnů. Ta stojí blízko kruhového objezdu a bohdaneckých rybníků.
7: Podle dopravního podniku ale všechny spoje až na konec města Lázně Bohdaneč zajíždět nebudou. Podnik totiž počítá pouze s jedním spojem za jednu hodinu. Je to kvůli chybějícímu trakčnímu vedení. Zastávku u Mlýnů by tak měl obsluhovat bateriový trolejbus. Město už postavilo Točnu i zastávku za 400 tisíc korun. Ondřej Wolf, Český rozhlas.
5: Ve středních a severozápadních Čechách hrozí kvůli teplému počasí a trvajícímu suchu požáry. Varuje před tím Český hydrometeorologický ústav. Výstraha platí až do odvolání. Vyšší riziko požáru je v Praze a v nejbližším okolí a v části Libereckého a Ústeckého kraje. Lidé by tam podle meteorologů neměli rozdělávat oheň blízko přírody, vypalovat trávu nebo odhazovat cigaretové nedopalky na zem. Podle meteorologů se může sucho dál prohlubovat. Výstraha se tak zřejmě rozšíří i pro další území. Kvůli testování žáků 5. a 9. tříd si ministr školství za ANO Robert Plaga předvolá v pondělí ústředního školního inspektora Tomáše Zatloukala. Na sociální síti X uvedl, že po něm bude chtít podrobné vysvětlení situace. Plaga dodal, že je připraven celé testování i zastavit. Na konci vědomostních testů z matematiky a češtiny se totiž školákům objevily otázky na socioekonomický status rodiny i na citlivé oblasti mentálního zdraví. O otázkách předem nevěděli sami žáci ani učitelé.
0: Počasí.
5: Dnes bude v Pardubickém kraji slunečno, bude jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů, na horách do 21. Povane slabý severní až severovýchodní vítr. Tlak slabě klesne, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky během dne většinou dobré.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
5: Nehody v Pardubickém kraji teď aktuálně hlášené nejsou, stále počítejte s dopravním omezením na silnici číslo 360 u Lačperka.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: Začal nový týden 22. v roce 2026, je pondělí 25. května, společnost vám dělá Český rozhlas Pardubice 4 minuty po 5. hodině. Kam se podíváme za chvíli, bude to na bývalou střelnici v Kochánovicích na Chrudimsku. Právě tam se vrátili mohutní a rohatí zahradníci. Stádo skotského náhorního skotu tam bude svou pastvou a kopyty pomáhat s údržbou terénu vhodného pro život vzácných obojživelníků. Poslouchejte dál a dozvíte se víc. Nabídneme i písničky, které nestárnou, třeba Mekyho Žbírku, Bělý kvet nebo Lucí Bílou. Taky Whitney Houston nás čeká, Václav Neckář a teď Karel Gott.
0: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Český rozhlas Pardubice, posloucháte 4 minuty před 16:15 v pondělí 25. května. Bývalá střelnice lidových milicí v Kochánovicích na Chrudimsku se proměňuje na krajinu zaslíbenou čolkům, rosničkám a kuňkám. Ochranáři tam před 3 lety vytrhali ze země meliorační trubky a vrátili do krajiny vodu. Proměnu na obojživelnou oázu jim pomáhá dokončovat stádo odolných krav. A vedou si tak dobře, že se po zimní pauze na pastviny zase vrátili. Byl toho reportér Josef Kopecký, mimochodem pořídil i úžasné fotografie. Tak se podívejte na náš web pardubice.rozhlas.cz, případně i rozhlas.cz.
1: K bývalé střelnici se teď blíží nákladní vůz naložený skotským skotem.
2: Počkáme jenom, až tam zapnou ještě zdroj. Jo. Pak je vypustíme.
1: No, hned na trávu.
2: Do Kochánovic se letos vlastně vrátilo 5 jaloviček, 3 dospělé krávy a 2 telátka.
1: Adéla Malinovská, spolek Pestré Polaví. Ano. Já jsem se vás chtěl původně zeptat, jak dlouho trvá, než si zvyknou na to nové prostředí, oni si zvykli okamžitě.
2: Oni si zvyknou velmi rychle, hlavně když to ty zvířata znají, tak vědí, kam mají jít. A jinak, když přijedou někam na novou pastvinu, kde vidí, že tam je vlastně hodně té trávy, tak jsou většinou v klidu.
1: Do jedné z tůní v areálu se teď noří vedoucí HKO Železné hory Vlastimil Peřina.
3: Jo, tady je.
1: Čolek.
4: Nedávno jsem do jedné živochytné pasti přes noc nalovil 12 čolků velkých na jednom místě. To je úplná rarita. Ty obojživelníci, ale i další druhy vášky a další druhy vázané na vodu potřebují, aby to zpátky nezarostlo tím lesem, aby to bylo prosluněné, aby ta voda byla teplá. Takže máme dvě možnosti. Buď tu lokalitu budeme kosit, anebo sem zavedeme pastvu. Ta pastva je lepší, protože zvířata pastvou vytvoří nejrůznější přechodová stanoviště, někde spasou méně, někde více, některá rostlina jim chutná více, některá méně, takže je to velmi pestrá mozaika. Tu tady vlastně nám teď ten skotský náhorní skot vytváří.
1: Desetičlenné skotské stádo bude Kochánovické louky spásat do podzimu. Z Kochánovic Josef Kopecký, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Chrudimsku. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Hezké ráno s Českým rozhlasem Pardubice. Pondělí 25. května, 6:02. Pardubický kraj pokračuje v dlouhodobé podpoře venkovských prodejen. I letos můžou jejich provozovatelé požádat o dotaci v programu Obchůdek 2021+. Jeho cílem je zajistit dostupnost základních potravin a služeb obyvatelům venkova a zároveň podpořit místní ekonomiku. Vyhlašovatelem programu je Ministerstvo průmyslu a obchodu a předpokládaná výše finančních prostředků pro Pardubický kraj jsou skoro 4 miliony korun. Žádosti o dotace můžou provozovatelé prodejen podávat v období ode dneška do 10. června přes dotační portál Pardubického kraje. V 15 hodin na radnici zasednou zastupitelé Pardubic, projednají kromě jiného dohodu o narovnání smluvní pokuty se společností Marhold, finální investiční záměr jihovýchodního obchvatu města, smlouvu o spolupráci s IMOS Development, taky problematiku pardubické hokejové arény, investiční záměr projektu psího útulku a služebny městské policie, akcionářské záležitosti HC Dynamo, případně návrh zrušení městských obvodů. V 16 hodin se sejdou zastupitelé i v Chrudimi, o čem se bude jednat, uslyšíte v našich zprávách o 17:30. No a město Chrudim taky připravuje projekt rekonstrukce Michalského parku. Ještě před samotnými úpravami se musí odehrát nezbytný archeologický průzkum. Ode dneška začnou tedy v prostoru Michalského parku práce archeologů, kteří tam provedou takzvané archeologické zajišťovací sondy. Předpokládaná doba prací jsou přibližně 2 měsíce.
1: Počasí.
0: O víkendu jsme odstartovali léto a pokračovat v tom budeme i v tomto pracovním týdnu. V Pardubickém kraji dnes očekáváme slunečno a teplo, neboli jasno nebo skoro jasno, maximální teploty do 29, na horách do 21 stupňů Celsia.
2: Sedával tiše nad sklenicí piva v Mexiku na Palackého ulici v Pardubicích. Jen málo kdo věděl, že buldozerista Bedřich Dvořák býval pilotem britského královského letectva, který za bitvu o Anglii dostal vyznamenání od samotné královny. Že ho německý Messerschmitt sestřelil nad Lamaňským průlivem a že rok kopal s dalšími zajatými letci tunel ze saganského zajetí. Bedřich Dvořák zemřel v roce 1973 v úplném zapomnění. Poslechněte si jeho neuvěřitelný příběh. Už tuto neděli po 18. hodině. Seriál Královský pilot Bedřich Dvořák pro vás na nedělní vlně z Pardubic připravila Šárka Kuchtová.
1: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Pardubice, 7 minut zbývá do 17:30, je pondělí 25. května. Přesně před 100 lety zemřel významný novinář a taky český politik a poslanec Antonín Němec. Vědí ale dnešní děti, co novinář vlastně dělá, kdo je novinář, se dětí zeptala redaktorka Tereza Beránková, byli to konkrétně předškoláci.
1: Že píše noviny a tam v těch novinách se to může potom někdo přečíst.
2: To je pan, který vyrábí noviny.
3: A co píše?
1: Píše takový slova, který slova se můžeš potom přečíst a jsou důležitý.
3: A kdo ty si myslíš, že je novinář?
2: On vyrábí takový věci, co se stalo a se nestalo.
4: Píše důležitý věci
5: a z toho možná bolí ruka.
2: Píše tam, co vůbec neexistuje.
3: A kde novinář pracuje?
1: Nějaký práce. A ta práce se nějak jmenuje, ale už si to nepamatuju.
2: Doma i nikde v takový práci speciální.
6: On takhle může pracovat v paneláku.
7: Pracuje v poště.
3: A co novinář potřebuje ke své práci?
1: Tašku, počítač a tušku a takový noviny, které jsou takový křížkovaný.
2: iPad, fixky, tušky a pracuje v paneláku.
7: Potřebuje kolo a v tom kole musí být košík. A nebo

0: také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede prozrat tou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: Sú tady správy s Otou Gutwirtem. Půl šesté.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Zastupitelé Chrudimi dnes budou rozhodovat o zavedení poplatku z pobytu. Od provozovatelů hotelů, penzionů a dalších ubytovacích zařízení zatím město žádné platby nevybírá. Návrh vyhlášky počítá se sazbou 30 korun za osobu a den, stejně jako třeba v sousedních Pardubicích. Ve Slatiňanech začíná série uzavírek kvůli opravě vodovodu. Neprůjezdné budou ulice v oblasti kolem hřbitova a silnice na Presy. Práce jsou rozdělené do několika etap a potrvají až do konce listopadu. Loňské hospodaření Hradce Králové skončilo schodkem 223 milionů korun. Město mělo příjmy 3,5 miliardy a rekordní výdaje přes 3,6 miliardy. Deficit radnice pokryla z úspor z uplynulých let. Návrh zákona o médiích veřejné služby večer projedná koaliční rada. Předloha mimo jiné počítá s převedením financování České televize a Českého rozhlasu z koncesionářských poplatků na státní rozpočet. V připomínkovém řízení přišlo k návrhu ministerstva kultury víc než 300 připomínek. Například ministerstvo financí vyzvalo k jeho přepracování. V Saúdské Arábii dnes začíná slavná velká pouť do Mekky. Toto posvátné město by měl podle islámské tradice alespoň jednou za život navštívit každý muslim, který je toho fyzicky schopný a má k tomu dostatek financí. Podle místních úředníků jen do neděle do Saúdské Arábie dorazilo víc než 1,5 milionu lidí, což překonalo loňský počet. Dnes bude v Pardubickém kraji jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů. Tlak slabě klesne, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky, ty jsou dnes dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou, stále pokračuje výstavba obchvatu Sezemic a proto jsou některé vedlejší silnice zavřené.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Pochoutkový rok slaví 10 let, tento rok je proto výjimečný. Připomínáme si v něm všech 36 výherních receptů. Z předchozích let požádali jsme osobnosti pochoutkového roku, aby tyhle recepty připravili podle svého, jako by je chystali pro sebe nebo do restaurace a cukrárny. Můžou do receptů něco přidat a nebo změnit postup tak, aby odpovídal profesionálnímu provedení. Roman Paulus, Jaroslav Sapík, Naďa Konvalinková, Josef Maršálek, Vojtěch Vrtiška a Ivan Vodochod. Na konci roku nás pak čeká hlasování o ten úplně nejlepší recept. Bude to konkrétně v říjnu.
1: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Za 6 minut bude 6:45, posloucháte Český rozhlas Pardubice, je pondělí 25. května, vyšly noviny, podíváme se do nich s Otou Gutwirtem. Hezké ráno.
1: Dobré ráno.
2: Kraní kávě, denní tisk.
0: A začneme dvakrát v Pardubicích. Vzdělávací centrum Sféra má za sebou mimořádně úspěšný rok 2025. Do automatických mlýnů přivedlo celkem skoro 55 tisíc návštěvníků a skoro 80 akcí pro širokou veřejnost. Máme obrovskou radost, že se Sféra stala místem, kam se školy veřejnost rády vracejí. Jenom v tom loňském roce připravili přes 1900 vzdělávacích programů pro více než 300 škol. Každý den viděli děti, které objevují, tvoří a zkoušejí nové věci a radost z toho má konkrétně ředitel Sféry David Kopic. Další informace přináší dnešní vydání Pardubického deníku.
3: V areálu pardubické rafinérie Paramo se letos vydýchla 3 mláďata kriticky ohroženého sokola stěhovavého. Ornitologové ze společnosti Alka Wildlife už mladé dravce na komíně ukroužkovali, aby mohl pokračovat její dlouhodobý monitoring. V celém holdingu Orlen Unipetrol, pod který Paramo spadá, se letos narodilo celkem 9 sokolů. Průmyslové areály slouží ptákům jako náhradní hnízdiště. Mladí sokoly z nich odletí v červnu, napsala Mladá fronta Dnes.
0: A zítra se v pozdních večerních hodinách uskuteční v obchodním centru AU Park v Hradci Králové cvičení složek integrovaného záchranného systému. To bude tematicky zaměřené na eliminaci ozbrojeného útočníka. Bude se tam proto pohybovat větší množství policistů, hasičů, záchranářů i strážníků městské policie. Tyto informace přináší na stránce pro severovýchodní Čechy deník Právo.

0: Skupinu Bonnie M jste určitě dobře poznali ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Za chvíli tady bude skupina Jelen a Jana Kiršner, co bylo dál. 6:15, takový je aktuální čas v pondělí 25. května a my se podíváme do Pardubického senior centra, kde bude třetí část přednášky o Indii. Začíná právě dnes ve 14 hodin.
1: Počasí.
0: A venku bude znovu horko, naměříme až 29 stupňů Celsia, na horách 21, k tomu jasno nebo skoro jasno. Vítr ten prakticky nebude foukat, bude jenom slabý severní až severovýchodní, rychlost maximálně do 15 km za hodinu. Rozptylové podmínky zatím mírně nepříznivé, během dne většinou dobré.
1: Východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
2: Lázně Bohdaneče nejsou jen lázně. Mají daleko starší historii i zajímavé památky. Třeba kostel ze 14. století nebo původně renesanční radnici. Lákají také malebnou okolní krajinou, protkanou staletými pernštejnskými rybníky. Vydáme se tam společně se Šárkou Rusnákovou.
1: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Je pondělí 25. května, společnost vám dělá Český rozhlas Pardubice 4 minuty po 6:45. A teď řekne moderátorka Alex Minářová, s kým si bude povídat odpoledne v pořadu Alex a host po 13. hodině.
1: Kariéru mu odstartovalo 4. místo v československé Superstar. Zpěvák Jan Bendik úspěchu využil a vrhnul se na sólovou dráhu. Jaké koncerty plánuje? Na jakých festivalech se v létě objeví? Zbude mu čas na dovolenou? Jak si během cestování krátí dlouhou chvíli? A jaký je jeho pěvecký vzor? Dozvíte se po 13. hodině. Nepromarní ani jeden den.
0: Rozhodně nebudou chybět ani písničky v podání Jana Bendika, tak tedy po 13. hodině uslyšíte víc v programu Českého rozhlasu Pardubice. Teď přichází Petr Rezek, Kino Gloria. Do 6. hodiny stihneme i Dalibora Jandu, protože hrajeme písničky, které nestárnou.

0: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Šest hodin.
3: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
4: Zastupitelé Pardubic budou dnes rozhodovat o stavbě zvířecího útulku. Dnes je poslední termín pro přihlášky do druhého kola přijímacích zkoušek na střední školy. S jistotou účasti ve čtvrtfinále mistrovství světa nastoupí čeští hokejisté proti Norsku a dnešek bude slunečný, teploty až 29 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Ota Gutwirth. Pardubičtí zastupitelé budou dnes rozhodovat o vyčlenění peněz na zvířecí útulek v Popkovicích. Město by chtělo začít stavět už na podzim a stát bude 133 milionů korun. Součástí plánu je i úprava okolního prostranství, popisuje projekt náměstkyně primátora Jiřina Klčová z Hnutí ANO.
5: Ten městský útulek není jenom útulek pro opuštěná zvířata, ale část té stavby je určena i pro psovody městské policie. Bude tam tedy vlastně služebna městské policie. Není to jenom stavba jako taková, kde budou různé kotce, ubikace, veterinární ordinace, ale budou také výběhové kotce.
4: Zasedání zastupitelstva začíná dnes v 15 hodin. V Chrudimi začíná průzkum Michalského parku. Archeologové v něm vykopou sondy, aby vytipovali oblasti s případnými nálezy. Park je založený na místě zrušeného hřbitova. Průzkum souvisí s chystanou kompletní obnovou celého areálu a potrvá 2 měsíce. Královéhradecký kraj využije snížené hladiny v přehradě Labská u Špindlerova mlýna k tomu, aby nechal odborně posoudit stav pilířů mostu na silnici od Vrchlabí. Diagnostika naváže na prohlídku vrchní části mostu, říká mluvčí hejtmanství Dan Lechman.
6: Součástí posouzení bude provedení několika vývrtů do pilířů, měření případných trhlin či ověření stavu výstuže. Jedná se o preventivní krok, kterým předejdeme dalším nákladům na opravy v budoucnu. Diagnostika by měla být provedena během letošního září, protokol a návrh doporučení by měl poté dodavatel dokončit zhruba za 4 měsíce.
4: Žáci mají dnes poslední den na přihlášení do druhého kola přijímacích zkoušek na střední školy. Druhé kolo vypisují školy, kterým zbyla volná místa po prvním kole zkoušek. Přihlášku zatím podle státní organizace CERMAT podalo víc než 9 000 uchazečů. Většina z nich se hlásí na 4leté a kratší obory. Další jednotnou přijímací zkoušku žáci ve druhém kole nedělají. Počítá se jim výsledek z prvního kola.
1: Sport.
4: Čeští hokejisté vyzvou na mistrovství světa Norsko. Národní tým do něj nastoupí už s jistotou účasti ve čtvrtfinále a případná výhra by jim zaručila nejhůř druhé místo ve skupině a snažšího soupeře pro první zápas playoff. Na to ale nechce útočník Lukáš Sedlák před utkáním myslet.
7: Asi není třeba ještě moc koukat na nějaký to čtvrtfinále, i když je dobrý pocit, že nějakou jistotu máte, ale ještě nás čekají 2 zápasy a spousta práce před náma. Furt máme co vylepšovat, takže to je podle mě důležitější.
1: Počasí.
4: Dnes bude v Pardubickém kraji znovu slunečno, bude jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů. Tlak slabě klesne, biopředpověď ta je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky jsou dnes dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
4: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou. S dopravním omezením počítejte na silnici 340 u místní části Topol.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: 4 minuty po 6. hodině je pondělí 25. května a dál posloucháte Český rozhlas Pardubice. Čím dál víc lidí se v letošním roce vydává do Krkonoš nejenom za pěší turistikou, ale taky za běháním. Skoro každý víkend jsou v některé horské obci připravené místní závody v terénním běhu a startovní listiny bývají plné. Byli jsme se na takovém závodu podívat a reportáž nabídneme za chvíli. Z muziky vás čeká Petra Janů, Činasky, Cliff Richard, Jaroslav Uhlíř a na začátku této hodiny Kristýna. Bude to známé Horehroní, tak si ho užijte i celý dnešní den.
3: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Český rozhlas Pardubice, písničky, které nestárnou.
1: Tu s děravou patou, mám horečku zlatou, jsem chudý, jsem sláb, nemocen.

0: Severní vítr doznívá 4 minuty před 7:15 ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Je pondělí 25. května. Tomáš Hertl ve finále západní konference NHL pomohl Vegas k výhře 5-3 nad Coloradem gólem a asistencí. Golden Knights v sérii vedou už 3-0 na zápasy. A v Krkonoších se čím dál víc běhá bez ohledu na věk. V letošním roce výrazně přibylo místních běžeckých závodů pro veřejnost, které pořádají obce anebo spolky. Prakticky každý víkend je vypsaný přespolní běh, závod do vrchu anebo běh přes překážky. O závody mají zájem i rodiče s malými dětmi. Jak zjistila reportérka Kateřina Kohoutová, třeba na Benecku bylo nejmladšímu závodníkovi teprve 18 měsíců.
1: 29, Rulovská, Valentina, 130, Zemanová.
2: Připravit.
1: Start.
2: Pojď.
3: Podél trati stojí desítky fanoušků, mezi nimi jsou rodiče, prarodiče, spousta kamarádů.
4: První závodník zbíhá, teďka se uvidí, jak ještě bolí kolena nebo jak se rozcvičil.
3: Šestiletý František běžel s taťkou, jak se běželo?
5: Skvěle.
3: Kde byl nejhorší úsek?
5: Ten nejhorší na tom konci je ten placák.
3: Pomohl taťka?
6: Taťka to pustil, no. Z prvního na druhý místo. Bohužel.
3: Kde přišla krizovka?
6: Letos ta trať byla opravdu těžší. A vyběhnout ten kopec je fakt těžký, no. Takže v půlce toho kopce už mě došlo.
3: Pětiletá Amálka běží dnes dvakrát. Jednak sama trať a potom s kým?
7: S tátou.
3: Jaký je ten kopec? Co tam máte za překážky?
7: Čížky.
3: Prozradíš mi, s kým trénuješ?
7: S dědou.
3: Takže běháte celá rodina?
6: Je to tak.
3: Tatínek Dominik už se tady vydýchává po závodu.
6: Bez tréninku je to těžký. Běháme celá rodina, takže se to dědí tak z generace na generaci.
3: Kolika začínaly vaše děti běhat?
6: Už úplně od malička, já myslím tak roka půl běžela první závod. Šla, běžela.
3: Přichází na start postupně ti starší.
8: Rozcvičování probíhá normálně od hlavy až po nohy.
3: Lucka Hlubcová už se chystá na trať. Jak jste se připravovali na dnešní závody?
8: Měli jsme tréninky 3x do týdne a v průběhu víkendu taky něco bylo.
3: Jaké úseky jsou nejhorší?
9: Asi ten kopec na tom Keynosu. Ten, jak se běží nahoru.
3: Prudký?
9: Jo.
3: Jaká je taktika do takového terénu?
9: Přežít.
3: Do cíle doběhli všichni v pořádku a většina účastníků už se těší na další závody. Ty se budou konat například v Dolní Kalné nebo v Přivislavi u Staré Paky. Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
10: Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Pardubice přejeme pěkné pondělí 25. května, 7:15. Komorní filharmonie Pardubice na dnešek nachystala osudovou, a nejenom na dnešek, i na zítřek a taky na středu. Houslista Světlin Rusev diriguje Vahan Mardirosyan. Začátek je vždy v 19 hodin v Sukově síni Domu hudby a navíc ve středu 27. bude od 18 hodin introdukce s umělci v malém sále. Nicolo Paganini, na programu koncert pro housle a orchestr číslo 5 Amol, Ludwig van Beethoven, symfonie číslo 5 C-mol, opus 67 osudová. Tak to si budete moci poslechnout, jak jsme říkali, v podání právě zmíněného houslisty a komorní filharmonie Pardubice. Co chystá filharmonie na příští sezónu, o tom budeme mluvit v přehledu tisku přibližně v 6:40.
1: Počasí.
0: A jsme tady taky s novinkami o počasí. Dnes bude znovu slunečno a teplo, jasno nebo skoro jasno. Teploty 26 až 29, na horách 18 až 21 stupňů Celsia.
1: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
2: Čeká nás rozhovor s televizním moderátorem Jiřím Václavkem.
1: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
0: Jiří Václavek je ročník 1975, my se teď ale vrátíme až do ročníku 1970 se skupinou Činasky.
1: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: 7 minut po čtvrt na 7, dál posloucháte pondělní ranní vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Energetická infrastruktura byla poničená při útoku ukrajinské rakety v západoruské Belgorodské oblasti. U Jaroslavle byla při dronovém útoku zraněná žena. Informovali o tom v noci na dnešek podle ruských agentur místní úřady. Doplníme, že Ukrajina v reakci na bombardování ruskou armádou, která v únoru 2022 zahájila invazi do sousední země, pravidelně útočí na cíle v Rusku. Kyjev ujišťuje, že se zaměřuje na vojenské a energetické objekty, aby omezil možnost Moskvy financovat svou ofenzívu. Další zprávy nabídneme o 6:30. A je tady taky spotřebitelský servis. Dnes mě uslyšíte o docela častém případu. Jedná se o vyřízenou reklamaci, o které jste ale nedostali žádnou zprávu. Jestli platí jako lhůta splněná anebo ne, na to už odpoví Josef Černý.
1: Paní Helena neví, jak postupovat v případě, kdy reklamovala boty. Týden po vypršení lhůty, kdy se nikdo neozval, jela do prodejny a chtěla vrátit peníze, ale bylo jí řečeno, že boty jsou už 2 týdny opravené, stačilo si je vyzvednout. Peníze vrátit odmítli. Paní posluchačko, prodejce je povinen ve lhůtě reklamaci nejen vyřídit, ale také o vyřízení zákazníka informovat. A pokud tak neučiní, máte nárok na vrácení peněz. Pokud vám tady nepřišla například SMS-ka, že je reklamace vyřízená, požadavek na vrácení peněz důrazně zopakujte.

0: Hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Pondělí 25. května, Ota Gutwirth a další zprávy.
2: Půl sedmé.
3: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
4: V Hlinsku začíná částečná uzavírka hlavní trasy na Poličku. Stavbaři budou upravovat křižovatku naproti obchodnímu domu Byla. Silnice 34 proto bude v tomto úseku průjezdná jen jedním pruhem a dopravu řídí semafory. Omezení potrvají do 10. července. V Králíkách bude nová stanice hasičů.

0: Krajský záchranný sbor už vypsala soutěž na dodavatele stavby. Základnu bude tvořit dvoupatrová budova se sklady, garážemi a zásobníkem paliva. Areál je navržený u silnice 43 ve směru na Červenou vodu. Město Pardubice plánuje v létě vypsat soutěž na dodavatele stavby nové cyklostezky podél obchvatu Strnové na Dubinu. Cyklisti na ní čekají několik let. Stát loni vyplatil na příspěvku na bydlení rekordních víc než 23,5 miliardy korun. Je to zhruba o 3 miliardy víc než předcházející rok. Vyplývá to z dat Ministerstva práce a sociálních věcí. Bývalý prezident Miloš Zeman neuspěl se stížností na poskytování informací o jeho zdravotním stavu. Podle zjištění serveru iRozhlas o tom rozhodl Úřad pro ochranu osobních údajů. Zeman si stěžoval na to, jakým způsobem Ústřední vojenská nemocnice v době jeho hospitalizace před 4 lety nakládala s informacemi o jeho zdraví. Dnes bude v Pardubickém kraji slunečno jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů. Tlak slabě klesne, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Nehody v Pardubickém kraji teď aktuálně hlášené nejsou. S tvorbou kolon začíná, je potřeba počítat jednak u Vysokomlínského letiště na silnici 1/35 a silnější provoz se začíná tvořit taky mezi Pardubicemi a Chrudimí, teď konkrétně na úrovni Mikulovic.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Hráli jsme Věru Špinarovou ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice 7 minut před 7:15 v pondělí 25. května. Dál sledujeme aktuální dění. USA buď dosáhnou s Íránem dobré dohody, nebo se s touto zemí vypořádají jiným způsobem. To řekl ministr zahraničí Marco Rubio. USA podle něj chtí dát šanci diplomacii. A jdeme číst taky z dnešních novin s Otou Gutwirtem. Pěkné ráno.
1: Hezké ráno.
2: Kraní kávě, denní tisk.
3: Rok trvala rekonstrukce bývalé knihovny na náměstí v Bystrém na Svitavsku. Citlivá obnova vrátila domu stojícímu v těsném sousedství kostela svatého Jana Křtitele a Panny Marie Karmelské jeho historickou tvář a uvnitř zároveň vytvořila moderní zázemí pro lidi s handicapem. Z původně přízemního domku vznikla díky projektu architektů Jany a Dominika Handlových dvouposchodová budova s užitnou plochou přesahující 270 metrů čtverečních. Další detaily najdete v deníku Právo.
0: Ve velkém stylu vstoupí do své 58. sezóny Komorní filharmonie Pardubice. Nejenže ji ovládne Beethoven, ale zazní i premiéry a mimořádné hudební zážitky. Nový mistrovský klavír a Ludwig van Beethoven, taková je hlavní linka nadcházející sezóny, začne v září, ale předprodej pro abonenty se rozbíhá právě dnes. Kdybyste měli sezónu charakterizovat jedním slovem, tak by se dal použít výraz beethovenovská. V příštím roce si totiž celý hudební svět připomene 200 let od úmrtí tohoto skladatele a taky dramaturgie v Pardubicích bude jeho osobnost výrazně reflektovat. Jak konkrétně, na to se můžete podívat do krajské přílohy Mladé fronty dnes.
3: Váš nový ajťák je možná z KLDR a má jinou tvář. Hospodářské noviny se věnují oblasti kybernetických hrozeb. V ní teď dochází k překotnému vývoji. Jde hlavně o čím dál častější útoky využívající technologie deepfake. Hackři díky umělé inteligenci pronikají do západních firem, speciálně těch technologických, a dosazují do nich své lidi pod falešnou identitou. Přesně pak následně získají přístup k citlivým datům, která mohou zcizit, zašifrovat, popřípadě využít k vydírání. Třeba ve zmíněné Severní Koreji se počet hackerů pracujících pro stát zvýšil z 6800 v roce 2022 na 8400 o dva roky později. Uvedla to jihokorejská zpravodajská služba.

0: Začal nový týden, je pondělí 25. května, posloucháte Český rozhlas Pardubice, minutu před 6:45, před chvílí jsme o tom mluvili a je to tady zase. V Ústí nad Orlicí v městské knihovně poznáte stinné stránky AI neboli umělé inteligence, začátek je v 10:00 dopoledne. Během týdne pro mediální vzdělávání se seznámíte se stinnými stránkami právě umělé inteligence, jako jsou šíření dezinformací a deepfakeů, nespolehlivost informací, algoritmická podjatost, etické a autorské problémy anebo vliv na kritické myšlení. V 10:00 v městské knihovně v Ústí nad Orlicí.
1: Počasí.
0: Vedro pokračuje, dnes v Pardubickém kraji naměříme nejčastěji 26 až 29, na horách 18 až 21 stupňů Celsia. Na obloze bude jasno nebo skoro jasno, vítr slabý severní až severovýchodní, rozptylové podmínky přes den dobré, ale teď zatím ještě mírně nepříznivé. A pojďme k jedné novince, která vás už brzy čeká ve vysílání.
1: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.
1: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Michala Tučného jsme si připomněli v pondělním dobrém ránu Českého rozhlasu Pardubice s datem 25. května. Za chvíli nás čeká skupina Smoky a taky Helena Vondráčková. Ještě předtím ale jdeme na basketbal. Hráče Pardubic a Brna čeká páté semifinále play-off. Zatím je stav série vyrovnaný 2-2 na zápasy. Po dnešku bude jeden z týmů jediné vítězství od finále a naopak druhý už nebude moci zaváhat. Víc k sérii povíme s naším reportérem Otou Gutwirtem. Hezké ráno.
1: Hezké ráno.
0: Připomeň prosím, jak se zatím série mezi těmito dvěma celky vyvíjí?
1: No zatím rozhodně neplatí Můj dům, můj hrad. Naopak všechny zápasy dopadly úspěšněji pro hostující tým. Dvakrát nejprve na začátku série dokázalo vyhrát Brno v Pardubicích, takže Pardubice odjížděly k těm dalším dvěma odvetám za stavu pro ně nepříznivého 0-2, ale zase naopak pardubičtí oba dva zápasy v Brně dokázali zvládnout, takže ta série je teď vyrovnaná 2-2 na zápasy a domácí fanoušci tak čekají na první úspěch svého týmu v tom semifinále.
0: Tak doufejme, že přijde teď. Jak to vypadá na hřišti? Jsou ty zápasy jednoznačné nebo je to o rozdílu několika málo bodů?
1: Ne, platí ta druhá varianta. Je to opravdu jenom o několik málo bodů. Brno vyhrálo tady v Pardubicích první zápas o 3 body 85-82. O 3 body vyhrálo i ten druhý zápas. Pardubice nejvýraznějším rozdílem vyhráli ve třetím utkání, kde to bylo o 10 bodů, ale jinak ten poslední čtvrtý zápas zase

0: se pokryla z úspor z minulých let. Investice meziročně vzrostly o 2/3 na 717 milionů korun. Výsledek hospodaření schválili zastupitelé města.
1: Opoziční zastupitelé za hnutí ANO a SPD kritizovali hlavně růst běžných výdajů města, které podle nich rostou rychleji než příjmy. Vedení radnice naopak hájí vyšší výdaje třeba na technické služby, městskou dopravu nebo bezpečnost. Největší investicí byla loni 500 milionová přestavba křižovatky Mileta. Město loni zároveň snížilo zadlužení o 100 milionů korun na 691 milionů. Adéla Kavříková, Český rozhlas.
0: Ministr školství za ANO Robert Plaga si dnes kvůli testování žáků 5. a 9. tříd předvolá ústředního školního inspektora Tomáše Zatloukala. Plaga na sociální síti X uvedl, že po inspekci bude chtít podrobné vysvětlení situace. Dodal, že je připraven celé testování i zastavit. Na konci vědomostních testů z matematiky a češtiny se totiž školákům objevily otázky na socioekonomický status rodiny a na citlivé oblasti mentálního zdraví. O otázkách předem nevěděli sami žáci ani učitelé. Vláda dnes projedná novelu zákonů, která by zpřísnila podmínky pro držitele dočasné ochrany v Česku. Materiál z dílny ministerstva vnitra počítá se změnami například u humanitárních dávek, pravidel pro auta s ukrajinskou registrační značkou i u získání zvláštního dlouhodobého pobytu. Úpravy se mají dotknout taky samotného režimu dočasné ochrany. Sport. Fotbalisté Slavie převzali pohár pro vítěze šance ligy. Na závěr sezóny porazili Plzeň 3-0. V klubu už řeší další ročník. Při mistrovských oslavách se mluvilo i o návratu Tomáše Součka. Ten s West Hamem sestoupil z anglické Premier League. Trenér Slavie Jindřich Trpišovský o Součkovi řekl.
2: Kdyby ta možnost byla, tak my bychom ji určitě rádi využili a klub ji rádi využil, ale těch variant ve hře hodně a zatím Tomáš má na rok smlouvu ještě v Anglii, takže osobně si myslím, že se to jednou stane, jestli to bude teď v létě, si uvidí, protože to rozhodnutí by bylo hlavně na něm. Samozřejmě pokud by to zvažoval tuhle variantu, tak bychom určitě zájem měli.
0: V dalších zápasech posledního kola ligové skupiny o titul Sparta porazila Hradec Králové 2-1 a Jablonec vyhrál nad Libercem taky 2-1. Počasí. Dnes bude v Pardubickém kraji jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů. Tlak slabě klesne, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky, ty jsou dnes dobré.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou. S kolonou počítejte na silnici 1/35 od Hrušové směrem k Vysokému mýtu a tradiční kolony na příjezdu do Pardubic, a to u Přelouče a taky ve směru od Chrudimi.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Stavíme se na zámku ve Slatiňanech, kde dokončují opravu spojovací chodby do sousedního kostela. Kvůli špatnému stavu byla pro návštěvníky dlouho nepřístupná, ale to by se teď mělo změnit. Víc uslyšíte v reportáži ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Je pondělí 25. května, pár minut po 7. hodině. A co písničky, které nestárnou, máme pro vás Pavla Vítka, taky skupinu PH, Celine Dion, Valdemara Matušku a teď přichází Anna K. Vám všem přejeme pěkný poslech a vydařený nový týden.
3: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Tak nikoliv Tereza, ale Viola a Violeta, to jsou jména napsaná v kalendáři a dnes tedy slaví svátek v pondělí 25. května. Dámy, přejeme jenom to nejlepší a to samé i vám, co dnes máte narozeniny. Posloucháte Český rozhlas Pardubice. Řemeslníci dokončují opravu 40 metrů dlouhé nadzemní chodby ve Slatiněnech. Spojuje zámek s kostelem a je výjimečná hned z několika důvodů. Je víc nakřivo než slavná věž v italské Pize a taky se málem zřítila. Brzy se ale do ní budou smět podívat první návštěvníci. Jak zjistil reportér Josef Kopecký?
1: A jsme nahoře. A tohle taky vypadá, že...
2: To je komplet, tady se na tom teď maká.
1: Že je to nové.
2: Řeší interiér.
1: Tady je ten původní rákos, že jo, to je ono.
2: To je plátno ze stropu. To je vlastně lněné plátno, klasické malířské plátno.
1: My jsme teď s kastelánem státního zámku Slatiněny Jaroslavem Buštou prošli kusem spojovací chodby. Proč vlastně ta rekonstrukce přišla na řadu?
2: Ono si to vyžádal fyzický stav té chodby. Spojovací chodba mezi zámkem a kostelem byla vytvořena v roce 1861. Dělali se jenom takové drobnější úpravy. Bohužel jsme zjistili, že jsou v ní poměrně výrazné statické problémy, kdy tady byl jeden uhnilý trám, nosný trám té konstrukce. On je to takový rámový nosník, takže hrozilo vlastně statické selhání jedné části. No a druhým problémem byl náklon té chodby. Tu konstrukci bylo nutno zesílit, což se dělalo takovými kovovými platlemi. A zároveň bylo potřeba už s tím vyměnit i střešní krytinu, opravit i vlastně veškerý interiér, veškerá okna.
1: Já se vrátím k tomu náklonu, jak jste zmínil. Vy jste říkal, že máte víc stupňů než šikmá věž v Pize.
2: Je to tak. Znovu jsem vytáhl nějaké geometrické základy ze střední školy, takže pomocí věty tangens tak se dalo jednoduše vypočítat, že náklon té chodby je vlastně 4,5 stupně, což je o půl stupně víc, než má šikmá věž v Pise. My tu chodbu nebudeme rovnat, už to zůstane takto šikmé, ale tím, jak se zpevnila ta konstrukce, tak už by se chodba neměla naklánět.
1: Tady bude vidět ta zelená.
2: No jo. To rovnou dejte v nohu ven, ono to je v pohodě. Tak.
1: Kdy bude hotovo? Kdy bude chodba kompletní?
2: Mělo by to být hotovo v průběhu letošního léta, protože bychom rádi chodbu zapojili do takových mimořádných prohlídek. Tím, jak je lokačně na úplně opačné straně objektu, i tak bude omezené množství lidí, kteří sem budou moci vstoupit. Nelze ji zařadit do klasické prohlídky, takže to bude spíše taková specialita v rámci Dnu evropského dědictví a podobně.
1: Oprava spojovací chodby bude stát přes 10 milionů korun. Ze Slatiněn Josef Kopecký, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Chrudimsku. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Pardubicích pokračuje multikulturní týden. My jsme k němu měli i hosty, tak si můžete poslechnout na webu pardubice.rozhlas.cz. Dnes konkrétně bude v Institutu paměti národa od 18.30 Karel Hvížděla vzpomínat na knižní rozhovory s významnými osobnostmi. Dělal spoustu knižních rozhovorů, třeba s Karlem Schwarzenbergem, Arnoštem Lustigem, Jiřím Suchým, Václavem Havlem, Magdou Bašáriovou, Pavlem Landovským. Jeho velký přítel byl Milan Kundera, tak můžete vzpomínat právě s Karlem Hvíždělou na besedě Pardubice, Institut paměti národa dnes v 18.30. A v Evropském spolkovém domě bude od 18 hodin otevřený meeting Enthusiasts. Možná hledáte způsob, jak mluvit s jistotou, zaujmout posluchače a jasně formulovat své myšlenky. Komunikace je základem každého úspěšného vztahu i kariéry a tento klub otevírá své dveře a láká na trénink rétoriky a leadershipu v praxi. Zjistíte, že schopnost vést lidi a předávat vize není vrozený talent, ale dovednost, kterou může díky vzájemné podpoře a zpětné vazbě rozvíjet každý. Více dozvíte v Evropském spolkovém domě dnes po 18. hodině.
1: Počasí.
0: Česko zůstane v sevření horkého a suchého počasí. Mírné ochlazení s teplot kolem 30 stupňů Celsia přijde tento týden jenom ve čtvrtek. Bude většinou slunečno, malé množství srážek meteorologové očekávají ve středu. V neděli se můžou objevit bouřky, tak to vyplývá z informací Českého hydrometeorologického ústavu na webu a sociální síti X. V souvislosti s aktuálním počasím zmiňuje i klimatickou změnu. Konkrétně v Pardubickém kraji dnes budeme mít jasno nebo skoro jasno, teploty do 29, na horách do 21 stupňů Celsia. Přímo s meteorology se spojíme okolo 7:45.
1: Na cestách s Petrem Voldánem.
2: Svět ptačí perspektivy si tentokrát prohlédneme s mistryní světa a plachtařskou královnou z Čech Janou Vepřekovou. S rodečkou ze Dvora Králové, světovou hvězdou bezmotorového létání zakroužíme na švédském, bulharském i německém. Posteskneme si nad vrtošivým počasím v Anglii a podivnostmi na obloze pro plachtaře v Austrálii. Jaké to je plachtit 300 i 500 kilometrů, anebo se orientovat podle prádla na šňůrách u domů? Povíme v pondělí jako obvykle po 18. hodině.
1: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: 34. aviatická pouť tentokrát nebude v Pardubicích, ale bude v sousedním Hradci Králové už teď o víkendu v sobotu 30. a v neděli 31. května. Máme pro vás dvě vstupenky, vy si o této akci můžete víc poslechnout na webu pardubice.rozhlas.cz. My se teď ale ještě vrátíme k víkendu, který je za námi a k tradičním gastroslavnostem Magdaleny Dobromily Rettigové v Litomyšli. Jestli pak víte, jak se tahle autorka knihy Domácí kuchařka jmenovala za Svobodna, zavolejte na číslo 726 46 48 48. Ještě jednou 726 46 48 48. A už máme prvního volajícího do Bleskovky. Hezké ráno. Tak, koho zdravíme? Tak, slyším jenom sebe zatím. Dobrý den.
1: Dobrý den, tady Zdenka.
0: Tak, paní Zdenko, víte nebo chcete nápovědu?
1: No, přiznám si, že bych radši uvítala tu nápovědu.
0: Dobře, tak mohla by to být Artmanová, nebo Jungmanová, anebo Rettigová.
1: Tak, Artmanová bylo za A, pak ano. Za B, prosím.
0: Jungmanová bylo Bčko a Cčko byla Rettigová.
1: Rettigová.
0: Tak, co myslíte?
1: Já bych...
0: Vy to hledáte někde?
1: Nehledám, přemýšlím, jestli náhodou fakt nebyla Rettigová, ale tak za... Tak Rettigová byla.
0: To tak, Rettigová nebyla původně. Loučíme se s vámi, naslyšenou.
1: Naschledanou.
0: 726 46 48 48. Tak jdeme za dalším volajícím do našeho studia Českého rozhlasu Pardubice a věříme, že už bude odpověď správná. Kdo pak je teď na drátě? Hezké ráno.
2: Hezké ráno, tady je Tanda. Myslím, že to byla Hartmanová.
0: Tak, Artmanová, Ačko je správně, byla původně Magdalena Barbora Artmanová, to jméno Dobromila bylo takovým vlasteneckým pseudonymem a jí manžel si zase vybral jméno Sudiprav. Tak jste odpověděl správně a pojedete do Hradce Králové na aviatickou pouť. Gratulujeme.
2: Děkuji.
0: Mějte se, naslyšenou.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Objesil se znalec obrazů sám nebo mu někdo pomohl? Zjistí detektivové v seriálu Místo zločinu České Budějovice. ČT2. Láska, zrada a tajemná magie. Pohnuté osudy tří generací chilské rodiny ve vězně obsazeném historickém filmu Dům duchů. A ČT Art uvádí v premiéře jako poctu českému básníkovi, pábiteli a snílkovi fantaskní kabaret inscenovaný v Národním divadle ověnčený cenou divadelní kritiky. Verniš. Pondělní večer s Českou televizí.
2: Otak Utvirta, další pondělní zprávy. Půl osmé.
3: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
4: Zastupitelé Chrudimi dnes budou rozhodovat o zavedení poplatku z pobytu. Od provozovatelů hotelů, penzionů a dalších ubytovacích zařízení zatím město žádné platby nevybírá. Návrh vyhlášky počítá se sazbou 30 korun za osobu a den, stejně jako třeba v sousedních Pardubicích. Ve Slatiňanech začíná série uzavírek kvůli opravě vodovodu. Neprůjezdné budou ulice v oblasti kolem hřbitova a silnice na Presy. Práce jsou rozdělené do několika etap a potrvají až do konce listopadu. Loňské hospodaření Hradce Králové skončilo schodkem 223 milionů korun. Město mělo příjmy 3,5 miliardy a rekordní výdaje přes 3 miliardy 600 milionů. Deficit radnice pokryla z úspor z minulých let. Návrh zákona o médiích veřejné služby večer projedná koaliční rada. Předloha mimo jiné počítá s převedením financování České televize a Českého rozhlasu z koncesionářských poplatků na státní rozpočet. V připomínkovém řízení přišlo k návrhu Ministerstva kultury víc než 300 připomínek. Například Ministerstvo financí vyzvalo k jeho přepracování. V Saúdské Arábii dnes začíná slavná velká pouť do Mekky. Toto posvátné město by měl podle islámské tradice alespoň jednou za život navštívit každý muslim, který je toho fyzicky schopný a má k tomu dostatek financí. Podle místních úředníků jen do neděle do Saúdské Arábie dorazilo víc než 1,5 milionu lidí, což překonalo loňský počet. Dnes bude v Pardubickém kraji znovu slunečno jasno nebo skoro jasno. Teploty 26 až 29 stupňů. Tlak slabě klesne, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky jsou dnes většinou dobré.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
4: Nehody v Pardubickém kraji teď aktuálně hlášené nejsou, stále platí mírná kolona u letiště ve Vysokém Mýtě. Zdržení na příjezdu do Litomyšle na silnici 1/35 ve směru od Janova a s dlouhými kolonami počítejte v celém centru Pardubic. Velmi dlouhá kolona je teď odchodíme.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: 6 minut zbývá do 7:45, posloucháte Český rozhlas Pardubice. Peníze určené na posílení odolnosti a připravenosti klíčových tuzemských nemocnic na možné hrozby přispěly k tomuto cíli jenom omezeně. Příjemci je z části vynaložili neúčelně a neefektivně. Nemocnice třeba pořizovaly i přístroje, které nepotřebovaly a nebo neměly na obsluhu dost kvalifikovaného personálu a prakticky je nevyužívali. Zjistil to Nejvyšší kontrolní úřad při kontrole peněz. Podrobnosti a další reakce ještě zjišťujeme. Teď se podíváme do dnešních novin s Otou Gutwirtem. Pěkné ráno.
1: Hezké ráno.
2: Kraní kávě, denní tisk.
1: Česká Třebová zahájila projekční práce na rekonstrukci krytého plaveckého bazénu. Město chce opravit stávající prostory a zároveň rozšířit areál o západní odpočinkovou zónu se dvěma saunami, teplejším bazénem a atrakcemi. Přestavbu má projít taky tobogánová věž. Oprava je podle radních nutná, stav bazénových technologií se blíží k hranici udržitelnosti, píše o tom Mladá fronta dnes.
0: Desátou kamerou to zřejmě nekončí. Správa Krnapu plánuje výrazně rozšířit kamerový telematický systém sledující porušování zákazu vjezdu do Krkonošského národního parku. Neodradili ani vyhrocený spor s Klárou Sobovou z Luční Boudy, která se dostala do střetu se správou Krnapu kvůli pokutám za vjezdy do nejpřísněji chráněné oblasti. A loni v létě dokonce na protest na 2 měsíce uzavřela boudu pro turisty. Novou kameru instalovala správa u Lesní Boudy ve východních Krkonoších. Další informace k tomuto tématu najdete v dnešním vydání regionálního deníku.
1: Deník N se zaměřuje na novinky, které pro uživatele připravuje společnost Google. Týkají se totiž i samotného googlování, tedy vyhledávání informací na největším internetovém vyhledávači. Jde o zdánlivou drobnost, která ale podle vědeckého redaktora Petra Koupského jasně napovídá o budoucnosti Google. Už dnes jeho vyhledávání silně ovlivňuje umělá inteligence. Letošní novinkou Google je spojení dvou AI režimů do jednoho. Ty pak budou poskytovat ještě víc informací a ještě menší nutnost jít původním zdrojům. Kurcům obsahu kvůli přehledům ale klesá návštěvnost a přicházejí tak o peníze.

0: Adams, minutu před 7:45 v dobrém ránu Českého rozhlasu Pardubice je pondělí 25. května. Ceny ropy prudce klesají díky naději na brzký mír mezi Íránem a Spojenými státy americkými. Ropa Brent ztrácí 5,6% na necelých $91 za barel. Další zprávy pro vás chystáme na 8. hodinu.
1: Počasí.
0: Zabředli jsme do suchého a horkého počasí a tak to bude pokračovat prakticky celý týden, jak si teď můžeme doložit i rozhovorem s meteorologem. Dnešní ranní teploty se pohybovaly nejčastěji mezi 13 a 16 stupni Celsia. A jak to bude vypadat přes den, to už nám řekne Imrich Drapák z Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové. Pěkné ráno.
2: Pěkné ráno.
0: Je to tak, že celý týden bude sucho, teplo?
2: No ano, bude trošku se ochladí ve čtvrtek, ale jinak bude převážně teplo, srážky žádné neočekáváme, pořád jsme pod vlivem té oblasti vysokého tlaku vzduchu, takže 26 až 29 stupňů dneska jasno nebo skoro jasno a vítr slabý, severní až severovýchodní do 4 metrů za sekundu. V noci i taky bude jasno, vyjasněná obloha 15 až 12 minimální teploty a zítra ještě taky teplo 28 až 31 stupňů, opět na obloze jasno nebo skoro jasno. Dneska ty rostové podmínky ráno byly zhoršeny, ale přes den budou dobré a byl stupeň číslo 2 střední zátěž.
0: A už jste naznačoval, že v těch dalších dnech bude takovéto počasí pokračovat s tím drobným výkyvem, ale to ochlazení nebude nějak výrazné.
2: Ano, ve středu by nás měla přecházet taková slabá strunná fronta, ta se nám opravdu projeví jenom nějakou zvětšenou oblačností a tím chladnějším vzduchem srážky tam asi žádné zatím neočekáváme. Ještě by to ve středu před tou strunnou frontou ty teploty mohly vystupovat na nějakých 20 až 26 stupňů, pak ve čtvrtě přechodně teploty ochlazení nějakých 21 až 24 maxima, ale v pátek už opět ty teploty nějakých 25 až 27 stupňů Celsia, i sobota, neděle pořád nějakých těch 28 až 20 stupňů by mělo být. Už by se tam teda po víkendu mohla objevit i nějaká bouřka z tepla.
0: Říká meteorolog Imrich Drapák a my děkujeme do Českého hydrometeorologického ústavu a přejeme vám pěkný letní týden. Naslyšenou.
2: Mám taky, naslyšenou.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Naším dnešním hostem bude zpěvák Jan Bendik.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

0: zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Pondělí 25. května. Svátek mají vzácné květinky. Nositelky jmen Viola či Violeta. A s vámi je Petr Jungmann. Hezký den. Americký prezident JF Kennedy před 65 lety 25. května 1961 prohlásil, že Američané přistanou do konce desetiletí na povrchu měsíce a bezpečně se vrátí zpět na Zemi. Tím odstartoval program Apollo. O 8 let později, v červenci 1969, Apollo 11 splnilo prezidentův slib a poslalo domů radostnou zprávu. Orel přistál. Stále platný světový rekord v hodu oštěpem vytvořil v německé Jeně přesně před 30 lety v roce 1996 Jan Železný.
3: Podařilo se to vlastně třetím pokusem, tak to bylo obrovské nadšení. No, ani jsem to nečekal, že to bude tak daleko.
2: 98 metrů 48 centimetrů. Slavná americká televizní moderátorka Oprah Winfrey uvedla před 15 lety po více než čtvrt století naposledy svou talk show.
4: Hey, Super Soulers! Happy Sunday!
2: Tehdy poslanec TOP 09 Dominic Ferry před 5 lety oznámil, že rezignuje na poslanecký mandát. Od té doby má z důvodu obvinění několika žen ze sexuálního násilí co vysvětlovat. Stále si odpikává svůj trest. Kulatou padesátku slaví Thomas Shelby z gangu v Birminghamu nebo filmový Oppenheimer, irský herec Cillian Murphy. A kulatou třicítku má dneska naše hokejová hvězda.
5: Hájek, Kundrátek, dává Pastrňák!
2: David Pastrňák. Já přeju hezké pondělí a úspěšný nový týden.
6: Český rozhlas Pardubice.

0: Milí posluchači, zdraví vás Jarka Vykoupilová. Spolu s bylinkářkou Blankou Kocourkovou a Radioservisem představujeme knihu Bylinková poradna. Najdete v ní výběr nejčastěji pěstovaných a sbíraných bylinek. Seznámíte se s vlastnostmi léčivek a vaši pozornost si získají i zajímavosti z historie a lidového léčitelství. Bylinkovou poradnu objednávejte v e-shopu radiotéka.cz nebo na telefonním čísle 724 819 319.
1: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
2: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí...
1: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
3: No to bych to pěkně zvoral.
2: Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
4: 8 hodin.
5: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
4: Pardubičtí zastupitelé budou dnes schvalovat plánovací smlouvu ke stavbě multifunkční haly podnikatele Petra Dětka. Loni čerpalo v Česku příspěvek na bydlení rekordní množství domácností přes 300 tisíc. Čeští hokejisté nastoupí na mistrovství světa proti Norsku a dnešek bude slunečný, teploty až 29 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Otaku Tvěrt. Speciální a rozsáhlou smlouvu mezi Pardubicemi a podnikatelem Petrem Dětkem k plánované multifunkční hale budou dnes schvalovat zastupitelé. Smlouva zaručuje třeba to, že město nebude platit náklady víc než 1 000 000 000 Kč na likvidaci skládky na místě výstavby a zároveň nebude přispívat na provoz haly. Plánovací smlouvu se dnes chystá podpořit nejsilnější opoziční klub ODS, vysvětluje jeho člen Ondřej Tichý.
6: Pardubická ODS projekt nové hokejové arény dlouhodobě podporuje, protože vnímáme přínos, který bude mít soukromá investice řádu 1 000 000 000 Kč. Zároveň ale musí být ohlídán zájem města a jeho občanů.
4: Městské koupaliště Flošna v Hradci Králové zůstává navzdory letním teplotám stále zavřené. Důvodem je pokračující stavba nových toalet u dětského bazénu, kvůli které se v areálu pohybuje těžká technika. Správci už vyčistili a napustili všechny nerezové bazény a dokončují úpravy zeleně. Otevřít plánují po dokončení stavebních prací na přelomu května a června.

0: Ministerstva práce a sociálních věcí. Příspěvek pobíralo přes 300 tisíc domácností a pravidla jeho čerpání se v posledních letech rozšířila kvůli energetické krizi. Ukrajina v noci útočila na ruské cíle. Úder dronů u města Jaroslavl v severovýchodně od Moskvy zranil jednu ženu, uvedly to ruské úřady. Hlášené jsou taky útoky na energetickou infrastrukturu v západoruské Belgorodské oblasti. Přímo ve městě Belgorod jsou přerušené dodávky elektřiny a vody. Výpadky proudu v 9 okresech taky hlásí ruské úřady v okupované části ukrajinské Chersonské oblasti. Ukrajina od prvních měsíců ruské invaze v sousední zemi podniká útoky. Ty podle Kyjeva míří výhradě na vojenské a energetické objekty. Ukrajina tím chce omezit financování ruských vojenských prostředků. Sport. Českou hokejovou reprezentaci čeká na světovém šampionátu souboj s Norskem. Český tým bude v utkání favoritem. Asistent trenéra Jiří Kalous ale upozorňuje na formu Severanů, kteří na turnaji vzali bod Kanadě a porazili Švédsko.
1: Norové teda musím říct, že jako letošní šampionát hrajou úžasně. Když to vezmete s Kanadou, samozřejmě zápas ztratili v powerplay a v prodloužení. Jo. Porazili Švédy, ale ne nějakým, když to řeknu, šťastným výkonem, ale opravdu oni hrajou velmi agresivně. Jsou velmi důrazní v osobních soubojích. Jo. To je prostě jsou brusliví, takže jsou určitě ty výsledky zasloužený, to není žádná náhoda. Počasí.
0: Před námi další slunečný den, v Pardubickém kraji bude jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů. Tlak slabě klesne, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky během dne většinou dobré.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Pozor na dopravní nehodu, která je na silnici číslo 36 v Pardubicích. Na Studánce je to u odbočky k ulici Věry Junkové. Počítejte tam s tvorbou kolon.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Krátce po 8 hodině raní pondělí 25. května, možná občas taky zajdete s přáteli na jedno. Jestli ano, tak jste si jim dost pravděpodobně všimli i zprávy, že chce Evropská unie zakázat tradiční označování piva stupni, ale nemusíte se bát, zákaz desítky, dvanáctky ani žádného jiného piva se nechystá. Podrobně se na tuhle dezinformaci podíváme za chvíli v dalším díle naší ověřovny. A nabídneme i hudbu, třeba Kometu, Jaromíra Nohavici a skupiny Čechomor nebo Evu Farnou, skupinu Europe, Václava Neckáře a hodinu otevře Michal Hrůza. Tak přejeme pěkný poslech.
2: Dobré ráno s Jakubem Malým.
4: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co lidem plují nad hlavou. Co teď možná jsme spolu naposled, sladká

odpověď, co bude zítra, za pár let, za obzor slunce zapadá, na dobrou noc svým věrným zamává. Co teď tvůj úsměv znám už na spaměť, vstup

0: Za 5 minut bude 8:45, posloucháte Český rozhlas Pardubice, pondělní ranní vysílání s datem 25. května 2026. Češi patří, jak známo, mezi národy s největší spotřebou piva na světě. Není tak divu, že se zděsili, když médii proběhla zpráva o tom, že chce Evropská unie zakázat tradiční označování piva stupni. Lidem slibovala konec desítek a nebo třeba dvanáctek. A i když nás možná sem tam nějaké nařízení EU překvapí, pivo se teď opravdu nikdo reformovat nechystá. Na tuhle falešnou zprávu se podívali kolegové ze serveru iRozhlas.cz v dalším díle seriálu Ověřovna a podrobnosti nám poví redaktorka Jana Házová. Jano, zdravíme, hezké ráno.
1: Dobré ráno.
0: Kde se tahle informace vůbec vzala?
1: Tak v programu současné Evropské komise se v minulosti objevil plán na úpravu daňového systému. V současnosti některé státy k výpočtu spotřební daně u piva vycházejí z takzvaného systému plato, tedy podle stupňovitosti. To jsou ty desítky, dvanáctky, šestnáctky, zkrátka piva číslovaná tak, jak je známe. Komise o tom uvažovala s výhledem kolem roku 2031. Takový návrh ale teď na stole není. Pokračuje ředitel Svazu pivovaru a sladoven Tomáš Slunečko.
2: Chtěla tím upozornit členské státy, které daní podle tohoto systému, jako je Česko, Německo, Belgie a tak dále, že tenhle ten systém by ráda v budoucnu revidovala nebo se na něj podívala. Nikoliv, že by ho zakazovala nebo že by s ním přestala počítat.
1: Evropská komise zvažovala, že by se daň nově počítala podle obsahu alkoholu v procentech. Především pro menší pivovary by takový systém ale znamenal komplikaci. Proč, tak to vysvětluje Tomáš Slunečko.
2: Pokud by se to pivo danilo podle obsahu alkoholu, tak by to podle mého názoru narazilo i na limity laboratorních měření a musela by být tolerována třeba i jistá odchylka, přibližně asi třeba 0,5% obsahu alkoholu.
1: Slunečko také připomíná, že systém stupňovitosti přesněji než míru alkoholu ukazuje hutnost piva. Ta stupnice se na českém území používá už více než 120 let. Pivovary s ní mají dlouholeté zkušenosti, plánují s ní a mají na ní navázané výrobní procesy.
0: Co na to samotná Evropská komise?
1: Tak na to jsme se ptali mluvčího stálého zastoupení Evropské komise v Praze Václava Lebedy.
3: Problematika se dotýká směrnice o spotřební dani, nicméně její revize není evropskými institucemi plánovaná. Členské státy tak mohou nadále danit a označovat pivo podle stupňovitosti nebo obsahu alkoholu jako dosud.
1: No a já ještě doplním, že zprávy o zákazu systému plato označil Lebeda za dezinformaci.
0: Tak jsme si dali pivo, nemusíte se bát, desítky, dvanáctky, nikdo neruší. Děkujeme za informace, tolik Jana Házová, naslyšenou.
1: Málo naslyšenou, hezký den.
4: Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Minuta po čtvrt na devět, posloucháte Český rozhlas Pardubice, pondělí 25. května, tenista Jiří Lehečka si ve světovém žebříčku polepšil na životní 12. příčku, mezi ženami je Karolína Muchová 10., vedou Ital Sinner a Běloruska Sabalenková. Věděli byste, jaké moře je od našich hranic nejblíž? Odpověď najdeme už za chvíli v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem. Napovíme, že vzdušnou čarou je to pouhých 290 kilometrů. Za chvíli už se dozvíte víc.
1: Počasí.
0: Počasí bude pokračovat v tom víkendovém duchu, takže i v pracovním týdnu slunečno a teplo. Dnes očekáváme jasno nebo skoro jasno, maximální teploty 26 až 29, na horách 18 až 21 stupňů Celsia. Vítr slabý severní až severovýchodní, rozptylové podmínky přes den už budou dobré. A teď Jitka Slezáková, pozvánka na naše dopolední vysílání mezi 9 a 12 hodinou. Tak Jitko, co přineseš?
2: No, budeme se taky plavit, ale ne po moři, ale po Labi v Pardubicích, protože právě na takovou společnou plavbu nás pozve Jan Svěrák a jeho novinka, film Pět švestek. Částečně se právě natáčel i u nás v Pardubicích, máme o tom reportáž, tak si můžete poslechnout po 10. hodině. Po 9. si vydáme dělat maturitu, možná zavzpomínáte někteří, jak to probíhalo, ono se to většinou vryje do paměti.
0: Nechtěl bych to dělat znovu.
2: Tyhle, no, taky by se mě do toho nechtělo. No a jak jsou na tom studenti v Holicích, to bude první díl našeho dopoledního seriálu před 10. hodinou. A třeba radioporadna by tě zajímala.
0: Určitě.
2: Můžeme nabídnout, budeme tady mít Švadlenu Pavlínu Vachkovou, která říká, že tvoří šaty s láskou a s příběhem, že si o tom popovídáme a taky zároveň pozveme na Mint Market, což je, dá se říct, takový trh s těmi českými kvalitními výrobky a bude tady v automatických mlýnech už brzy.
0: Dotazy případně směřujte na naši tradiční adresu studio.pardubice@rozhlas.cz. Tak Jitko, budeme se těšit.
2: Já taky, pěkný den.
0: Teď už bude zpívat Eva Farná, za chvíli slíbený Martin Písařík.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, ke kterému moři je to z naší země nejblíže? Nejseverněji položená obec České republiky i bývalé rakousko-uherské monarchie je Lobendava v okrese Děčín v Ústeckém kraji, v západní části Šluknovského výběžku. Z Lobendavy je to jen zhruba hodinka chůze přes osadu Severní k nejsevernějšímu bodu naší země. A právě odtud je vzdušnou čarou nejblíže k Baltskému moři, jen 290 kilometrů. Skoro stejnou vzdálenost bychom naměřili opačným směrem k nejjižnějšímu bodu České republiky, který se nachází na česko-rakouské hranici v katastru obce Vyšší Brod. Turisté z ní mohou pokračovat po značené cestě do Studánek, nejjižněji položené osady v České republice, a dále pak k bodu, který se nachází nejvíce na jihu, u Mlýneckého potoka na území zaniklé obce Radvanov. Z něj je to vzdušnou čarou necelých 320 kilometrů k Jaderskému moři. Přestože je od nás Baltské moře nejblíže, většina Čechů se raději vydává na Jadran. Jaderské moře je ve srovnání s Baltským totiž o 8 až 10 stupňů teplejší.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.
2: Český rozhlas Pardubice.
3: Spatřil jsem kometu, oblohou letěla, chtěl se mi zaspívat, ona mi zmizela. Zmizela jako laň lesa ve nízku. Očích mi zbylo jen pár žlutých penízků. Penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem. My už tu nebudem, ach pícho marný

0: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Další zprávy pro vás má Otaku Twirt. Přejeme pěkné pondělí.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
3: V Hlinsku začíná částečná uzavírka hlavní trasy na Poličku. Stavbaři budou upravovat křižovatku naproti obchodnímu domu Byla. Silnice 34 proto bude v tomto úseku průjezdná jen jedním pruhem a dopravu řídí semafory. Omezení potrvají až do 10. července. V Králíkách bude nová stanice hasičů. Krajský záchranný sbor už vypsal soutěž na dodavatele stavby. Základnu bude tvořit dvoupatrová budova se sklady, garážemi a zásobníkem paliva. Areál je navržený u silnice 43 ve směru na Červenou vodu. Město Pardubice plánuje v létě vypsat soutěž na dodavatele stavby nové cyklostezky podél obchvatu Strnové na Dubinu. Cyklisti na ní čekají několik let. Radnice chtěla stavět cyklostezku souběžně s novou silnicí, z toho ale sešlo kvůli rozdílným postupům v přípravě obou projektů. Stát loni vyplatil na příspěvku na bydlení rekordních víc než 23,5 miliardy korun. Je to zhruba o 3 miliardy víc než předcházející rok. Vyplývá to z dat Ministerstva práce a sociálních věcí. Příspěvek pobíralo přes 300 tisíc domácností a pravidla jeho čerpání se v posledních letech rozšířila kvůli energetické krizi. Bývalý prezident Miloš Zeman neuspěl se stížností na poskytování informací o jeho zdravotním stavu. Podle zjištění serveru i rozhlas o tom rozhodl Úřad pro ochranu osobních údajů. Zeman si stěžoval na to, jakým způsobem Ústřední vojenská nemocnice v době jeho hospitalizace před 4 lety nakládala s informacemi o jeho zdraví. A počasí, před námi další slunečný den, v Pardubickém kraji bude jasno nebo skoro jasno, teploty 26 až 29 stupňů. Tlak slabě klesne, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky, ty jsou dnes dobré.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: Nové nehody v Pardubickém kraji teď aktuálně hlášené nejsou, kolony stále na stejných místech. To znamená na příjezdu do Litomyšle od Janova, na příjezdu do Vysokého Mýta ve směru od Litomyšle. A příliš se nelepší situace ani v Pardubicích, stále počítejte se zdržením, pokud pojedete od Chrudimi.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Těšíte se, až se zase rozhlédnete ze zelené brány? Půjde to od 1. června. Naším hostem bude už za chvíli zástupce památkářů a budeme se ptát na poslední opravy téhle pardubické památky. Je pondělí 25. května, ještě před rozhovorem Iveta Bartošová, taky Kabáti. Vám všem pěkný poslech přejeme.
2: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Je pondělí 25. května, za 6 minut bude 8:45. Posloucháte Český rozhlas Pardubice, zdraví vás Jakub Malý. Blíží se 1. červen, kdy se po opravách pro veřejnost znovu otevře Pardubická zelená brána. Co všechno jí potkalo v posledním roce a půl, jak jsou si její aktuální podobou spokojení odborníci? Smířili se s tím, že dál nemá fasádu, jak si odhlasovali občané v referendu? A proč se nepřišlo dřív na díry v konstrukci a poškozené zdivo? Opravdu se to dá svést na dobu před mnoha desítkami let? Zeptáme se památkáře Jana Krátkého. Hezký den.
1: Dobrý den vám i všem posluchačům Českého rozhlasu Pardubice.
0: Po roce a půl skutečně skončila v Pardubicích oprava zelené brány. Ty práce byly náročné, statika památky byla narušená víc, než se očekávalo. Kvůli tomu i stouply náklady o 40% na 42 milionů korun. Co konkrétně se opravovalo? Dá se to shrnout?
1: Určitě shrnout se to dá. Tato oprava byla poměrně komplexní. Zahrnovala jak stabilizaci konstrukcí, tak obnovou řešení dlouhodobých problémů, jako třeba problém tekové kosti, degradace spárovacích materiálů. A součástí prací bylo také poškození těch pískovcových částí, které byly nahrazeny a vyměněny erby.
0: Když se podíváte na tu zelenou bránu okem odborníka, její aktuální podobu, co si tak říkáte?
1: Říkám si, že jsem rád, že už je to za náma na jednu stranu. Na druhou stranu jsem také rád, že jsem tuto zkušenost mohl mít a mohl jsem být součástí toho velkého týmu, který se účastnil těch oprav zelené brány, protože to bylo samozřejmě komplexní dílo architektů, projektantů, restaurátorů a mnoha řemeslníků, nebo respektive řemesel.
0: Ta památka je velmi výrazná, je to velká dominanta v Pardubicích. Byla to pro vás osobně i čest, že jste se mohl podílet na tom?
1: Určitě, samozřejmě to byla čest a výzva a musím říct, že vždycky, když stojím na přechodu u Grandu, tak poslouchám ty lidi, kteří stojí a koukají právě na tu zelenou bránu a poslouchám jejich reakce na to, jak to dopadlo.
0: Jak se vám líbilo to originální lešení, které tam bylo v době oprav, že jsme tam měli možnost si tak i nastudovat zelenou bránu zase trochu jinak?
1: Ano, i to bylo téma a bylo to téma pro to, jak uchopit vůbec prezentaci celé opravy zelené brány. Musím říct, že původní návrh, který byl neodsouhlasen, teda, tak byl trošku ještě odvážnější a samozřejmě to mohlo vypadat ještě jinak a myslím si, že toto je také vlastně součástí moderní památkové péče, jak prezentovat vlastně ten zábal v rámci rekonstrukce.
0: Můžete naznačit, jaké bylo ještě odvážnější řešení?
1: S fasádou.
0: Fasádou. Dobře, pojďme se na to podívat rovnou. Ta památka měla původně omítku, kterou město v roce 1912 dalo v duchu historizujících stylů odstranit. V roce 2021 bylo referendum a skoro 73% hlasujících se vyslovilo pro zachování stávajícího stavu s obnaženým zdivem a odmítli tak variantu zeď omítnout. Jak jste byl spokojený s tímhle verdiktem?
1: Tak já osobně jsem samozřejmě zastáncem toho, že by ta fasáda měla být znovu exponovaná nebo obnovená a na obhajobu této vlastně vizuální stránky památky musím říct, že samozřejmě to stojí vždycky na nějaké diskuzi odborné a argumentech, jestli ano nebo ne. Samozřejmě všechno má své pro a proti. Ale každopádně si myslím, že by o tomto měli rozhodovat odborníci na základě nějaké dlouhodobé rešerše archivní a právě, jak jste zmínil, historického vývoje té památky. Samozřejmě respektuju to, jak to dopadlo a doufám, že i občané budou respektovat to, jak dopadla ta rekonstrukce s tím spárováním v Líci.
0: Takže tohle pro vás není otázka do všelidového hlasování do referenda.
1: Určitě ne.
0: No ale i v té době, když se to řešilo, tak byly hlasy pro i proti ze strany odborníků. Došlo by se tam vůbec k nějaké shodě mezi experty?
1: Myslím si, že ano, protože v rámci toho našeho expertního řízení vlastně my jsme byli jako odborníci, nebo ta naše skupina památková byla téměř v plné shodě a musím říct, že to, že argument, který byl nejvíc slyšet, že nikdy nebyla omítaná, tak vlastně je lichý, protože, jak jste zmínil, v roce 1912 bylo odstraněno z důvodu degradace právě to omítkové souvrství a bohužel z jistých zpráv máme také informace, že se právě nedostalo na to, aby se znovu obnovila už v roce 1912 omítková vrstva.
0: Ve studiu Českého rozhlasu Pardubice zůstává pracovník památkové péče z Národního památkového ústavu Jan Krátký. Teď se podíváme na to, co zaznívalo třeba i ze strany politiků. Náměstek primátora Jakub Rychtecký za Žijeme Pardubice řekl, ukázalo se, že sanační práce prováděné za bývalého režimu nebyly provedeny odborně. Po odkrytí zdiva a kamenné konstrukce vyšlo najevo, že zelená brána má statické problémy. Ve zdivu se nacházely výrazné trhliny, do nichž bylo možné zasunout celou ruku. Není v tom politika? Opravdu může minulý režim za tento stav?
1: Já bych řekl, že to takhle nemůžem generalizovat, protože za to nemůže jenom minulý režim a jedna konkrétní osoba. Je to vlastně dlouhodobý vývoj a samozřejmě mnoho faktorů, jako je třeba v dnešní době zvýšení dopravy, která je samozřejmě v tuto chvíli neuměrná. Myslím, že kdybychom se tam dneska šli podívat, tak vidíme, kolik tam aut je. Změna klimatu, která na to má také velký vliv. A já jsem byl u toho, když pan náměstek opravdu tu ruku do té páry strčil. Myslím si, že ho to trošku znervoznilo a možná právě díky tomu toto vyjádření.
0: My se k tomu ještě za chvíli vrátíme. Naším hostem je tady dnes památkář Jan Krátký a povídáme si hlavně o opravách pardubické zelené brány.

0: Posloucháte Český rozhlas Pardubice 3 minuty po 8:45 v pondělí 25. května. My si povídáme o pardubické zelené bráně, o opravách s naším hostem, tedy s památkářem Janem Krátkým. Probírali jsme tady ty různé skryté vady. Nešlo skryté vady objevit dřív než opravdu teď?
1: Bohužel u těch památek takovéhoto rozsahu, jako je zelená brána, nemůžeme nikdy vidět do těch skrytých problémů a myslím si, že by to bylo zvláštní, kdyby se žádná skrytá vada nenašla. Naštěstí byl velký tým, opravdu projekční, který jsme měli za zády a mohli jsme v rámci v podstatě dnů a týdnů ty příčiny, které byly nové, velmi rychle řešit.
0: Ještě tady mám citaci ředitele pozemních staveb firmy Chládek a Tintěra Pardubice Martina Dvořáka. Ten uvedl, že rozsah poškození byl velký. Nechtěl přehánět, ale když zjistili problém u založení, statici se křižovali nad tím, jak to tady mohlo roky stát a že se nic nestalo. Takže to bylo opravdu za 5:12, že se to zjistilo včas, řekl Dvořák. Nebyla přece jenom trochu ohrožená veřejnost tím stavem?
1: Já se vrátím k tomu zábalu zelené brány. Tam, jestli si dobře pamatujete, právě bylo za 5:12 na těch hodinách. A důležité je v tuto chvíli říct, že v rámci té dlouhé rekonstrukce nebyl ani jeden den, kdyby bylo přímé ohrožení veřejnosti nebo těch zhotovitelů zelené brány. To, že byly ty problémy extrémní, to nepopírám a musím říct, že jsem rád, že to dopadlo, jak to dopadlo.
0: A vás to vyděsilo, ta ruka třeba, která šla tak hluboko, jak jste tady mluvil o tom panu náměstkovi?
1: Já jsem to viděl dřív než pan náměstek, takže jsem rád, že i vlastně pro politiky to bylo takové téma, že došli na tu stavbu. To nebývá standardem, aby vlastně tyhle velké stavby byly tak exponované v rámci politického dění napříč politickým spektrem. Těch politiků tam v rámci stavby bylo několik a musím říct, že my jako památkáři jsme zvyklí trošku na jiný technický stav než samozřejmě lidi zvenku.
0: Naším hostem je památkář Jan Krátký a naše téma Zelená brána v Pardubicích. Zpátky ještě k Martinu Dvořákovi z firmy Chládek a Tintěra. Podle něj společnost zvolila řešení, které vydrží desítky let. Je to tak? Vydrží skutečně?
1: Těžká otázka. Já musím říct, že to záleží na nás všech, jak se budeme k zelené bráně chovat. Zároveň to také záleží na tom režimu dlouhodobé údržby, protože, jak říká profesor Chrástný, a já toto velmi často replikuju u majitelů kulturních památek, rekonstrukce domu končí smrtí majitele. Naštěstí u města to takhle nefunguje a doufám, že ta periodická údržba zelené brány bude natolik kvalitní, aby jsme se k takhle komplexní rekonstrukci dostali za co nejdelší časový úsek, ale nedokážu předjímat tak, jestli to bude desítky nebo vyšší desítky let.
0: A co ta fasáda, když se k ní ještě vrátíme, je reálné, že jednou skutečně bude na zelené bráně fasáda?
1: Doufám, až se to jednou bude řešit, že to nebude politické rozhodnutí, ale rozhodnutí odborné veřejnosti.
0: A vy sám byste byl pro to, už jsme pochopili z těch vašich slov.
1: Ano, ano, já bych byl všema deseti pro.
0: A ještě obecně k zelené bráně, pamatujeme si tu historii, původní brána v centru Pardubic vznikla zřejmě ve 30. letech 14. století, kdy Arnošt Pardubic dal opevnit nové město. V roce 1507 Wilhelm z Pernštejna zpevnil opevnění, dal město obehnat hradbami a příkopem. Z původního pernštejnského opevnění se dochovala jenom zelená brána. Ten název zelená není původní. Co k tomu můžeme říct, k tomu samotnému názvu?
1: Zelená samozřejmě a těch bran tady bylo několik, takže každá musela mít nějaké typové označení. Bylo to k lepší orientaci obyvatel ve městě. Zelená můžeme předpokládat i podle barvy, protože samozřejmě oxidace mědi je taková, v dnešní době teda ne, bohužel už, ale historicky taková opravdu zelená, výrazná. A jak máte teď za sebou logo vlastně Pardubického rozhlasu, tak to je právě ta zelená, kterou bychom mohli mít idealizovanou jako oxid mědi. Bohužel dneska to je spíš černohnědá varianta, takže dneska by asi ten název byl trošku jiný než zelená.
0: Věž bude přístupná od 1. června, bude mít v sezóně od pátku do neděle prodlouženou provozní dobu do 21 hodin. V předbraní bude nová expozice o městě. To asi i vám jako památkářům dělá radost, když pak přicházejí návštěvníci a takhle se i můžou poučit o té samotné historii.
1: Určitě ano. Já musím říct, že celý ten koncept rekonstrukce byl právě zacílen na to, aby se ukázaly ty jednotlivé etapy vývoje zelené brány. A musím říct, že to, a znova opakuju, byla velmi kvalitní týmová práce ve velké škále vlastně odborností a lidí, kteří se na tom podíleli. A musím říct, že to bylo opravdu ne vždy jednoduché, ale právě ty různé pohledy a různé náměty se vždycky zapracovaly do toho výsledku, který můžou vidět občané dnes.
0: Kolem práce památkářů je taky spousta mýtů. Co konkrétně dělá památkář, když je oprava zelené brány? Co bylo váš úkol?
1: Můj úkol bylo to udržet vlastně ty historické konstrukce v takové pozici, ve které byly, protože samozřejmě dnes se ukazuje, že rekonstrukce památek je nějaký moderní trend, který má jako každá další profese velký progres a velký vývoj a vždycky je to na tom památkáři, aby korigoval ty práce a hlídal veškeré použité materiály a použité technologie, aby odpovídaly těm historickým materiálům a historickým technologiím.
0: A čím víc viditelná památka, tím je ta vaše práce těžší, dalo by se to tak říct?
1: To asi ne, protože já se snažím vždycky nekoukat na to, kdo na mě kouká a vždycky se snažím odvést tu práci tak, jak by měla být odvedena, takže dobře.
0: Povídali jsme si o zelené bráně v Pardubicích, která se po roce a půl oprav otevře už brzy pro veřejnost. Naším hostem byl památkář z Národního památkového ústavu Jan Krátký. Díky za rozhovor a naslyšenou.
1: Děkuju, mějte se hezky a naslyšenou.
0: Od mikrofonu se loučí Jakub Malý.
2: Jsme s vámi i v Pardubicích a blízkém okolí. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Zastupitelé Pardubic budou dnes rozhodovat o stavbě zvířecího útulku. Královéhradecký kraj nechá posoudit stav mostu u přehrady Labská ve Špinderově Mlýně. Nemocnice využili peníze na pomoc po covidové pandemii neefektivně, zjistil nejvyšší kontrolní úřad. A dnešek bude znovu slunečný, teploty až 29 stupňů. Hezké dopoledne vám u zpráv přeje Otaku Tvěrt. Pardubičtí zastupitelé budou dnes rozhodovat o vyčlenění peněz na zvířecí útulek v Popkovicích. Město by chtělo začít stavět už na podzim a stát bude 133 milionů korun. Součástí plánu je i úprava okolního prostranství, popisuje projekt náměstkyně primátora Jiřina Klčová z Hnutí ANO.
2: Ten městský útulek není jenom útulek pro opuštěná zvířata, ale část té stavby je určena i pro psovody městské policie. Bude tam tedy vlastně služebna městské policie. Není to jenom stavba jako taková, kde budou různé kotce, ubikace, veterinární ordinace, ale budou také výběhové kotce.
0: Zasedání zastupitelstva začíná dnes v 15 hodin. Královéhradecký kraj využije snížené hladiny v přehradě Labská u Špindlerova mlýna k tomu, aby nechal odborně posoudit stav pilířů mostu na silnici od Vrchlabí. Diagnostika naváže na prohlídku vrchní části mostu, říká mluvčí hejtmanství Dan Lechman.
3: Součástí posouzení bude provedení několika vývrtů do pilířů, měření případných trhlin či ověření stavu výstuže. Jedná se o preventivní krok, kterým předejdeme dalším nákladům na opravy v budoucnu. Diagnostika by měla být provedena během letošního září, protokol a návrh doporučení by měl poté dodavatel dokončit zhruba za 4 měsíce.
0: Evropské peníze na zotavení z covidové krize využili české nemocnice neefektivně, zjistil to nejvyšší kontrolní úřad. Nemocnice podle něj třeba pořizovaly i přístroje, které nepotřebovaly nebo na ně neměly dostatek kvalifikovaného personálu. Ministerstvo zdravotnictví a pro místní rozvoj dala na projekty skoro 19 miliard korun.

0: Zatlouka LEM probrat i technické problémy, které plošné testování provázely. Sport. Fotbalisté Slavie zakončili mistrovskou sezónu v Šancelize výhrou 3-0 nad Plzní. Po utkání pak převzali pohár pro vítěze soutěže. Klub už řeší další ročník. Rozhoduje se i o osudu Tomáše Chorého s Davidem Douděrou, které vedení klubu vyloučilo z A-týmu kvůli opakovanému nesportovnímu chování v zápasech. Podle trenéra Slavie Jindřicha Trpišovského zatím k žádnému posunu nedošlo.
1: Zatím ty debaty vlastně moc neprobíhaly, protože ty asi proběhnou v té nejbližší budoucnosti, protože tenhle týden jsme řešili hodně hlavně jiné věci a samozřejmě je to rozhodnutí toho nejvyššího vedení a to náš názor zná, jak jsem řekl, bude to i o těch klukách, si myslím já, kterou cestou oni budou chtít jít. Počasí.
0: V Pardubickém kraji bude dnes jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů. Tlak slabě klesne, biopředpověď ta je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky jsou dnes dobré.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou, stále kolona zdržení na příjezdu do Litomyšle od Janova a částečně se zdržíte na silnici 1/14 u Rybníku.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Jsou 4,5 minuty po 9:00 a právě startuje Dobré dopoledne na vlnách Českého rozhlasu Pardubice. Máme pondělí 25. května. I když kdybychom řekli, že je 25. července, tak se asi divit nebudete. Budou dneska opět velmi teplé hodiny, hlavně ta 14. a 15. to je vždycky největší vedro. Ale my jsme rádi, že posloucháte Český rozhlas Pardubice, že se třeba i zasmějete s Jiřinou Šiklovou za chvíli. Taky vám řekneme, jak udělat dobře listové těsto. Vysvětlíme slovo akvavit a prozradíme, jak to je s tou chodbou ve Slatiňanech na zámku, která vede do sousedního kostela. Příjemný poslech přejeme vám všem, kdo posloucháte.
2: Dobré dopoledne a Jitka Slezáková.

0: písnička k takovému táboráku, třeba budete večer opékat buřty, tak si vzpomenete na naše dnešní dobré dopoledne. Ale teď už k příspěvku, který vás pobaví. Doufám tedy, za minulého režimu organizovala převoz exilové literatury. Po změně společenských poměrů stála u vzniku katedry sociální práce na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. I tyto věty patří do životopisu socioložky Jiřiny Šiklové, která zemřela před 5 lety. O Češích toho v průběhu života zjistila opravdu hodně. A když před mnoha lety zavítala do zábavného pořadu Petra Jančaříka, reagovala i na otázku ohledně typických rysů, které se našemu národu přisuzují. Přišla tak řeč i na pomluvy.
1: My se pomlouváme z obranných důvodů. Když to již někde řeknete, já jsem pitomá, já jsem stará, mě to nesluší, tak víceméně tomu druhému nahráváte, že vám nemůže říct, no opravdu ti to nesluší.
2: Jo.
1: To dělají všichni zamindrákovaní lidi.
2: Zamindrákovaní lidi?
1: No to víte, že jo, nebo ty, co předpokládají, že jim dáte před hubu, nebo nezrovna vy, že jo, takhle, že dostanou, tak se snažej jaksi svůj význam snížit. A to dělají ty Češi, myslím.
2: Aha, a vy myslíte, že bych měl přijít do společnosti a říct, dobrý den, to mi to dneska sluší, co?
1: No, bylo by to neobvyklý, ale já myslím, že takový ty Američani, suverénní, taky nejsou všichni, by to keep smiling udělali.
2: Aha.
1: No, za každou cenu, furt by se usmívali. My už jsou ty fotky protivní, že vidíme, kdekoliv se sejdou, tak se tam smějou, jak se říká Honza na bušta, že jo? Ano, a tak jako, a teď se smějou, jak kdyby pořád byli, I am happy. No, tak mám na to chuť udělat to Polánkovo gesto.
2: Paní doktorko, k vám
1: no,
2: se to nehodí. No.
1: No ne, tak taky vy tomu nemáte rozumět.
2: Jo, takhle, že kdybych byl, aha, takový gentleman,
1: ano,
2: tak vůbec nevím, o co se jedná.
1: Vůbec nevím, o co se jedná, no.
2: To mám taky dělat, když mě někdo jako urazí.
1: Zajisté, tak řekněte, že tomu nerozumíte.
2: Jo, čili já říkám, nerozumím tomu, ale naštval jste mě.
1: Třeba, ale ani to by nebylo správný, by se třeba vám někdo řekl, vy jste debil, jo? Tak byste řekl, a můžete mi to přeložit? To je dobrý, protože tím vlastně toho druhého naštvete znova, protože on si říká, já jsem mu chtěl vynadat a on to nepochopil. No to je dvakrát, chápete, to je
3: dvojnásobnej debil.
1: To je dvojnásobný, dobře, ale on může být taky fikanej.
2: To je dvojnásobně fikanej debil. Na koho jsem to dneska
1: padl? A nebo to vůbec není debil, je to tak inteligentní člověk, že on vás tímhletím schodí.
2: Jo, jo.
1: No, to není špatný. A to si myslím, že ty občas ty Češi dělají, jo?

0: 9 hodin 17 minut jste naladěni na pohodových a skoro letních vlnách Českého rozhlasu Pardubice. Nedávno jsme měli přímý přenos ze Slatiňanského zámku a zaujalo nás tam to, že řemeslníci dokončují opravu 40 metrů dlouhé nadzemní chodby. A ta spojuje zámek s kostelem a je výjimečná hned z několika důvodů. Je víc nakřivo než slavná věž v italské Pize a taky se málem zřítila. Brzy se ale do ní budou smět podívat první návštěvníci. A to uslyšíme teď od redaktora Josefa Kopeckého.
1: A jsme nahoře. A tohle taky vypadá, že...
2: To je komplet, tady se na tom teď maká.
1: Že je to nové.
2: Řeší interiér.
1: Tady je ten původní rákos, že jo, to je ono.
2: To je plátno ze stropu. To je vlastně lněné plátno, klasické malířské plátno.
1: My jsme teď s kastelánem státního zámku Slatňany Jaroslavem Buštou prošli kusem spojovací chodby. Proč vlastně ta rekonstrukce přišla na řadu?
2: Ono si to vyžádal fyzický stav té chodby. Spojovací chodba mezi zámkem a kostelem byla vytvořena v roce 1861. Dělali se jenom takové drobnější úpravy. Bohužel jsme zjistili, že jsou v ní poměrně výrazné statické problémy, kdy tady byl jeden uhnilý trám, nosný trám té konstrukce. On je to takový rámový nosník, takže hrozilo vlastně statické selhání jedné části. No a druhým problémem byl náklon té chodby. Tu konstrukci bylo nutno zesílit, což se dělalo takovými kovovými platlemi. A zároveň bylo potřeba už s tím vyměnit i střešní krytinu, opravit i vlastně veškerý interiér, veškerá okna.
1: Já se vrátím k tomu náklonu, jak jste zmínil. Vy jste říkal, že máte víc stupňů než šikmá věž Pize.
2: Je to tak. Znovu jsem vytáhl nějaké geometrické základy ze střední školy, takže pomocí věty tangens tak se dalo jednoduše vypočítat, že náklon té chodby je vlastně 4,5 stupně, což je o půl stupně víc, než má šikmá. Má víš v Pise. My tu chodbu nebudeme rovnat, už to zůstane takto šikmé, ale tím, jak se zpevnila ta konstrukce, tak už by se chodba neměla naklánět.
1: Tady bude vidět ta zelená.
2: No jo. To rovnou dejte v nohu ven, to ono to je v pohodě. Tak.
1: Kdy bude hotovo? Kdy bude chodba kompletní?
2: Mělo by to být hotovo v průběhu letošního léta, protože bychom rádi chodbu zapojili do takových mimořádných prohlídek. Tím, jak je lokačně na úplně opačné straně objektu, i tak bude omezené množství lidí, kteří sem budou moci vstoupit. Nelze ji zařadit do klasické prohlídky, takže to bude spíše taková specialita v rámci Dnu evropského dědictví a podobně.
1: Oprava spojovací chodby bude stát přes 10 milionů korun. Ze Slatiňan Josef Kopecký, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Chrudimsku. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Vaříme s Habadějem. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
1: A my si společně připravíme noky s cuketou a bylinkami. Noky jsme už dělali několikrát, ovšem tentokrát bude hlavní surovinou italský sýr. Jehož jemná vůně a ještě jemnější chuť nejde ničím nahradit. Už tušíte? Určitě ano. Bude to rikota.
2: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
3: 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku je tady.
4: Rozhodněte i vy o tom, kdo se stane jejím vítězem.
3: Do konce května můžete posílat tipy na šarmantní osobnosti na e-mail sarm@rozhlas.cz
4: nebo formou SMS zprávy na číslo 736 30 40 30 ve tvaru SARM, mezera a jméno a příjmení vámi vybrané osobnosti.
3: Vyhrát můžete televizor, digitální rádia, chytrý telefon a další atraktivní ceny.
4: Podrobné informace o anketě najdete na internetových stránkách Sarmantní osobnost, psáno dohromady.cz.

0: Už bude půl desáté, venku stále větší teplo a také letní sezóna se nám rozjela, možná dříve o něco než v loni. Koupaliště v Chrudimi to už je otevřené a třeba i v autokempu Seč pláž sezóna začala. O víkendech tam mívají srazy majitelé auta nebo chovatelé psích naháčů. V kempu chtějí letos pokračovat v nabídce, kterou mají od loňska. Je to třeba letní kino nebo možnost online rezervace pobytu. Uvedla to zaměstnankyně kempu Kateřina Vondrová. Proti loňsku provozovatel zdražil o inflaci, tak jako ve většině těchto záležitostí ceny jsou vyšší zhruba o 2,4%. Tak co nabídneme dále? Jazykovědkyně Dagmar Magincová už je připravená a bude mluvit o slovu akvavit. Poslechněte si něco o jeho původu.
1: Nejdřív to byla voda života. V latinském originále akvavité. Líh pro lékařské účely, který se dovážel ze Skandinávie. Ale jak jde o líh, lékařem je skoro každý. A tak to nemohlo dopadnout jinak, než že se počeštěná podoba akvavit zařadila mezi více než 300 pojmenování lihovin, zmapovaných odborníky na zdejší dialekty. No a třeba na Oravě se říkalo okovitka, podle polské varianty okovita. Ono se taky pálení lihu z ovoce, obilnin nebo i brambor koncem 17. století rozšířilo právě z Polska. A etymologicky sem patří ještě valašská kvitovička, kvitovice, kvitka nebo prostě jen kvit.
0: Tak od akvavitu ke kvitovičce a zítra si řekneme něco víc o původu a významu slova hrča.

0: Tak možná i s kapelou Rangers jste si zaspívali. Je 9 hodin 37 minut. Mám pro vás pozvánku na soutěž. Věřte, nevěřte, za hodinu zhruba odstartujeme. A krásná výhra, je to Lesní škola Petera Volebena, co nás les učí o životě. Možná jeho knihy znáte. Každá hodina v lese je malým dobrodružstvím a příroda tím nejlepším učitelem. V této knize se celá rodina naučí poznávat stromy, rozumět zvířatům, číst v přírodě jako v knize a vnímat svět všemi smysly. Za chvíli v ní tedy zalistujeme, je to cena do dnešní soutěže Věřte, nevěřte. No ale teď jsou tady ještě babské rady a v těch vás naučíme, jak vykouzlit z listového těsta dokonale lesklé a křupavé pečivo.
1: Babské rady.
2: Pečivo z listového těsta je v domácnostech oblíbené. Důvodem je určitě to, že příprava sladkých a slaných dobrod z něj je tak snadná a rychlá. Původní recept vznikl ve Francii a proslavil se metodou vrstvené struktury pomocí šesterého otáčení těsta. Jak docílit toho, aby byl povrch štrůdlu, šátečku a rohlíčku nádherně lesklý? Listové těsto před pečením vždy potřete následující směsí. Vidličkou mírně rošlehejte jedno celé vejce a jeden žloutek, nebo ve vodě rozmíchejte jeden žloutek s jednou lžící smetany. Těsto vždy potírejte pouze na povrchu, ne po stranách, protože pak by se jednotlivé vrstvy mohly slepit, nelistovaly by a moučník by nebyl ve výsledku nadýchaný. Pokud máte na listovém těstě rádi pořádně křupavou krustičku, posypte povrch krystalovým cukrem. Chladničce vám čerstvé domácí listové těsto vydrží až 3 dny, pokud ho zabalíte do folie, aby neosychalo.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.
0: Tak ať je listové těsto hezky křupavé, a my se zase posuneme o kus dál. Je maturita formalita? No se občas říká, ale většinou si ji žáci musí tvrdě odpracovat. Nejen to se dozvíme v našem novém seriálu, zaměřeném právě na takzvanou zkoušku dospělosti. Za chvíli.

0: Kohoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Pátek 29. května jedeme na venkov.
2: Přesně tak. Zemědělský den mžany předvede traktory i krávy.
1: Regionální dobroty i odborné střední školy.
2: A my budeme živě vysílat přímo z centra dění.
1: Ladit nás můžete od 9. dopolední až do oběda.
3: Ježiši Kriste!
2: Vůně venkova zaručena i přes rádio.
3: Samice s tvrdým i.
1: Těší se na vás Zdeněk Novák
2: i Lada Klokočníková.
0: Český rozhlas Pardubice. Přímé přenosy ze všech míst regionu.

0: Příznivci a obdivovatelé Marty Kubišové si určitě teď přišli na své. Už je 9 hodin 47 minut a jdeme k maturitě. Maturita, formalita, kde pak? Konec května na středních školách tradičně patří těm ústním maturitám. Nervózní přešlapování před třídami i poslední opakování maturitních otázek provází stovky a stovky žáků posledních ročníků. Jaká nálada panuje na gymnáziu v Holicích? Tak to ví náš redaktor Vilém Branda.
1: Na chodbách gymnázia doktora Emila Holuba v Holicích je teď možná až nezvyklé ticho. Na jednotlivých dveřích tříd visí rozpisy maturantů, a to s přesnými časy, kdy se mají dostavit ke zkoušce. Já jsem se teď z chodby přesunul do ředitelny za ředitelkou školy paní Andreou Daňkovou. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: A říkám si, že jsem vás asi zastihl úplně v tom nejhektičtějším možném období. Je to tak?
2: Je to tak, vaše tušení je správné, protože květen bývá vyvrcholením spousty činností, které běžně na školách vykonáváme, takže je to souběh maturitních zkoušek, přijímacích zkoušek k nám na střední školy. A na druhou stranu zpovzdálí sledujeme, jak naši maturanti se rovněž připravují na přijímací zkoušky na vysoké školy.
1: Vaše gymnázium je víceleté. Ovlivňují maturity třeba i výuku právě těch mladších žáků? Museli jste nějak upravovat rozvrhy?
2: Určitě, protože my jsme víceméně rodinné gymnázium, 12 třídní, to znamená, že ta personální stránka je pro nás v téhle chvíli velmi náročná. Rozvrhy určitě upravujeme a naši žáci jsou rádi, že tento týden končí opravdu dříve.
1: Ještě mi řekněte, jaká nálada ve škole teď během maturit převládá a co třeba i studentům radíte před tím, než jdou právě na tu svoji zkoušku, třeba na ústní zkoušení z konkrétních předmětů.
2: Tak co se týče nálady ve škole, myslím si, že je pozitivní, podporující a s maximálním individuálním přístupem. Těžko radit, jak se maturitní zkoušky zhostit. Každý má svoji strategii a ta se vždycky může a nebo nemusí taky vyplatit.
1: Říká se, že maturita je formalita. Souhlasíte s tím? Nebo si studenti opravdu musí poctivě odpracovat?
2: Tak mně přísluší samozřejmě komentovat situaci jenom v naší škole. A já říkám, že naši studenti si maturitu odpracovat opravdu musí.
1: Zajímají mě možná ještě nějaké trendy v tom smyslu, jestli třeba pozorujete, že by si žáci volili nějaký předmět třeba čím dál tím častěji, že by třeba cizí jazyky byly oblíbenější na úkor matematiky, tak něco.
2: Jediný trend, který v poslední době opravdu pozorujeme, je ten, že didaktické testy z anglického jazyka jsou pro naše maturanty opravdu velmi jednoduchou záležitostí. S průměrnou úspěšností třeba více jak 96%.
1: Maturitní zkouška se skládá z několika částí, my jsme mluvili o té ústní. Jak často se stává, že student dostane takzvané okno a najednou neví vůbec nic?
2: Za sebe můžu říct, že vyložené okno, kdyby to opravdu končilo katastrofou, snad vůbec nepamatuji. Je to vždycky o tom, že každý ten tematický okruh nebo otázka, chcete-li, kterou si ten student táhne, je poměrně široká a je tam rozhodně prostor pro to odrazit se od nějakých záchytných bodů a opravdu ta komise pracuje tak, že chce zjistit, co maturant umí, ne to, co neumí.
0: Maturity pokračují, tak držíme pěsti vám všem, kdo se na to chystáte i v těch rodinách, samozřejmě babičky, dědové, všichni jsou v tom. Zítra vás vezmeme na zkoušku z českého jazyka.
3: Český rozhlas Pardubice.

0: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Deset hodin.
3: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Pardubice se dočkají cyklostezky podél obchvatu Trnová Dubina zřejmě za 2 roky. Tropické teploty vydrží v Česku minimálně do čtvrtka. Koaliční rada večer projedná připomínky k návrhu zákona o médiích veřejné služby. A dnešek bude slunečný, teploty až 29 stupňů. Hezké dopoledne vám u zpráv přeje Otaku Twirt. Město Pardubice plánuje v létě vypsat soutěž na dodavatele stavby nové cyklostezky podél obchvatu z Trnové na Dubinu. Cyklisti na ní čekají několik let. Radnice chtěla stavět cyklostezku souběžně s novou silnicí. Z toho ale sešlo kvůli rozdílným postupům v přípravě obou projektů. Náměstek primátora Jan Hrabal z Hnutí ANO říká, že budování cyklostezky začne až příští rok.
4: Mrzí mě tyto komplikace, ale ty komplikace jsou způsobeny, a teď se to ukazuje, nesprávným rozhodnutím z minula, kdy jsme se odchýlili od toho, že se ty obě komunikace nestavily současně.
2: V případě jihovýchodního obchvatu města Zdraškovice do Černé Zabory naopak vznikne cyklostezka jako součást jedné stavby. Zastupitelé Chrudimi dnes budou rozhodovat o zavedení poplatku z pobytu. Od provozovatelů hotelů, penzionů a dalších ubytovacích zařízení zatím město žádné platby nevybírá. Návrh vyhlášky počítá se sazbou 30 korun za osobu a den, stejně jako třeba v sousedních Pardubicích. Jednání zastupitelstva začíná v 16 hodin. Tropické počasí vydrží v Česku i v dalších dnech. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Dnes i zítra teploměr ukáže kolem 30 stupňů Celsia. Ve středu se denní maxima budou pohybovat od 20 na severu Čech do 30 stupňů na jihu Moravy. Kvůli dlouhodobému suchu varují meteorologové před požáry. Výstraha platí pro Prahu, střední a severozápadní Čechy, a to až do odvolání. Připomínky k chystanému návrhu zákona o médiích veřejné služby projedná večer koaliční rada. Připomínkové řízení k němu totiž už skončilo. Vláda ANO, SPD a motoristů chce převést financování České televize a Českého rozhlasu pod státní rozpočet. Se záměrem nesouhlasí veřejnoprávní média ani opozice. Ta návrh dlouhodobě označuje za legislativní paskvil. Podle bývalého ministra kultury, poslance Martina Baxy z ODS, takovému označení odpovídá i obsah připomínek.
5: To nejsou jako běžné připomínky k návrhu zákona. Například připomínky ministerstva spravedlnosti prostě skritizovalo ten návrh fakticky od A až do Z, ale v těch principiálních věcech. To znamená, že ten zákon je špatně sestaven, že na sebe nenavazuje jednotlivé části, že tam nejsou definované klíčové pojmy. Tak znovu říkám, takový návrh podle mě není opravitelný.

0: Tlak slabě klesne, biopředpověď je nastupní číslo 1 a rozptylové podmínky, ty jsou dnes dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Dopravní nehodu se zraněním máme hlášenou z Vysokého Mýta, je to v ulici Komenského, počítejte tam s možnými komplikacemi.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Jsou 4 minuty po 10. hodině, stále vám přejeme dobrý poslech Českého rozhlasu Pardubice. O tom, že Pardubice přitahují filmaře, svědčí také nový film Jana Svěráka. Jmenuje se 5 švestek. Komedie o 5 seniorů, kteří si chtějí užít možná poslední společnou plavbu, se částečně natáčela právě v Pardubicích. A tady také mohli lidé film vidět v předpremiéře. Byli jsme také u toho, nabídneme reportáž. A nejen o tom bude tato hodina. Máme pro vás nádhernou knihu, už se pro něj tady natahuju. Lesní škola Petera Volebena, co nás les učí o životě. Ukážeme klidně i na webkameru. Soutěž Věřte, nevěřte tady nabídneme a taky si řekneme, které méně známé letničky by nám mohly ozdobit okenní parapety. Tak dobrý poslech ještě jednou.
1: Dobré dopoledne a Jitka Slezáková.

0: Když už tady soutěžíme o tu knížku o lese, možná vás nalákáme i na houby, i když je opravdu velké sucho. A zatím nepomáhají ani velké mykologické zkušenosti, jak se zmiňuje deník CZ. Srážky v minulých dnech sice trochu půdu nasytily, po dlouhém období sucha je to ale ještě pořád málo. Podhoubí je suché. Mapa pravděpodobnosti růstu hub, kterou spravuje a aktualizuje Český hydrometeorologický ústav, zatím svítí rudě, což značí velmi nízkou pravděpodobnost. A že to zatím žádná sláva není, potvrzují i mykologové. Přesto ale říkají, neházejme flintu do žita, na houby můžeme zkusit vyrazit nebo se jen tak podívat. Při větší dávce štěstí se dají ještě najít jarní houby, jako kačenky české, májovky, sírovce. Vzácně už se dá narazit i na hřiby. Na ty nejoblíbenější druhy si ale houbaři počkají do začátku června, pokud teda aspoň trošku ještě zaprší. V minulých dnech padaly na našem území větší sloupce srážek, hlavně v Moravskoslezském a Olomouckém kraji. Některé lokality v nich byly proto na houby bohatší než zbytek republiky. No a co se týká početnosti hub, tak kraluje sírovec žluto-oranžový. Tenhle dřevokazný choroš roste v lesích, ale také třeba u potoků a rybníků na vrbách. A na sociálních sítích se stovky lidí chlubí úlovky, které končí po kuchyňské úpravě jako řízky nebo plátky v omáčkách pod maso, ale doporučuji z vlastní zkušenosti sírovec povařit předtím, než ho obalíte, aspoň 15 minut, aby to potom nedopadlo na toaletě špatně. Tak a ještě připomínám, že na sociálních sítích, na fotkách jsou už k vidění první vlaštovky. Lidé tam dávají fotky křemenáčů, ale je to spíše o náhodě nebo o nějakých místech, kde se sešly dobře podmínky. To řekla pro deník CZ pro změnu mykoložka a kurátorka Fondu mykologie Muzea východních Čech v Hradci Králové Tereza Tejklová, která je z Pardubic a kterou zveme pravidelně do našeho studia k povídání. A tak si říkám, že už bude zase pomalu čas.
1: Český rozhlas Pardubice.

0: Už tento čtvrtek 28. května do kin vstoupí nová česká komedie Jana Svěráka Pět švestek. Film o pětici seniorů, kteří si chtějí užít možná poslední společnou dovolenou na moři na palubě lodi, se natáčel v Řecku a v Pardubicích. Hlavní role stvárnili Oldřich Kaiser, Lenka Termerová, Petr Kostka, Dana Sislová a Jan Vlasák. Reportérka Šárka Rusnáková viděla snímek v pardubické předpremiéře a mluvila s tvůrci i herci.
1: Je to zbalit si svých pět švestek a vypadnout a oni, ty naši hrdinové, vypadnou a taky už jsou letitý a čeká se, že taky vypadnou z toho života. A ještě, když jsme viděli ten plagát, ty naši herci, je jich pět a jak tam pluju na té vodě, tak jsem jim říkal, máte takový vrásčitý obličej, vypadáte trošku jako sušený švestičky na vodě.
2: Říká režisér a scénárista Jan Svěrák o své nové komedii Pět švestek. Tentokrát na ní nespolupracoval se svým otcem, ale se dvěma syny. Ondřej se staral o mikrofony a František stál za kamerou.
1: Vlastně jsem to bral i, že je to taková trošku moje povinnost, když mě táta dal tu příležitost. Jako mladýmu mě bylo 24, když jsem dělal obecnou školu a Frantovi je 35. Takže bych ho mohl tím províst tím filmovým průmyslem, protože on je střihač. Stříhal několik celovečerních filmů.
3: Dá se to nějak porovnat, vlastně to, co jste zažil se svým tátou a teď, co zažíváte se svým synem?
1: No, můj tatínek byl mnohem trpělivější a on jak je kliďas a není v roli režiséra, který musí prosazovat svou vůli, tak myslím, že mu to šlo se mnou mnohem líp, než mě to jde teda s Frantou. Já se mám ještě hodně co učit.
2: Vedle Řecka se film natáčel i v Pardubicích, kde měl také předpremiéru. Objevuje se v něm třída míru, nemocnice i místní kanceláře. Režisér byl s výběrem lokace velmi spokojený.
1: Ta vstřícnost těch lidí, ten klid toho města, takže ta práce byla mnohem snadnější a měli jsme pocit, že jsme tady vítaný, což málo kdy se u filmu stane.
2: V Pardubicích se líbilo také jednomu z hlavních protagonistů filmu, Oldřichu Kaiserovi.
4: Znám Pardubice, nejsem tady poprvé, dokonce vím, jak vypadá Marcello Mastroianni, si vzpomínám, který vlastně tady chodil po Pardubicích, tak si na něj vždycky vzpomenu. No.
2: Kaiser hraje kapitána lodi, se kterým jeho přátelé vyplouvají na svou možná poslední plavbu. Samotného herce při natáčení překvapilo třeba to, že netrpěl mořskou nemocí.
4: To, že jsem musel chodit po tom měsíci jako námořník, to mě dělalo takový závrat, já jsem měl, ale co mě překvapilo, že jsem to snášel poměrně dobře, tu plavbu, i když bylo rozbouřené moře.
2: Do dalších hlavních rolí režisér obsadil Petra Kostku, Danu Sislovou, Jana Vlasáka a Lenku Termerovou. Její dceru si zahrála Petra Špalková, která film viděla poprvé právě na pardubické předpremiéře.
5: Jsem z toho filmu nadšená, tomhle tom se to naplnilo, to moje očekávání, že to bude nesentimentální a vtipný film o tom, sice, že stárnutí je prostě složitý proces a život občas bolí, ale že v tom lze najít i humor, i krásné chvíle, tak já jsem byla vlastně nadšená.
2: Premiéra filmu Pět švestek je naplánovaná na 28. května. Z Pardubic Šárka Rusnáková, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: žár.
1: Východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
2: Lázně Bohdaneče nejsou jen lázně. Mají daleko starší historii i zajímavé památky. Třeba kostel ze 14. století nebo původně renesanční radnici. Lákají také malebnou okolní krajinou, protkanou staletými pernštejnskými rybníky. Vydáme se tam společně se Šárkou Rusnákovou.
1: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Víme, že mnoho z vás poslouchá Český rozhlas Pardubice i na zahradě a možná obhlížíte svoje nově osázené truhlíky a říkáte si, ještě něco takového méně známého bych bral nebo brala. Jestli pak znáte letničku kosmatovník srdčitý, latinsky se jmenuje Aptenia cordifolia, snáší dobře sucho, což si myslím, že je velmi důležité a během mé návštěvy zahradnictví v Časech mi ukázal i zahradník Radek Škoda. Když jsem se ptala na méně známé květiny, které dokážou rozářit okenní parapety.
1: Co není známé, tak je třeba tady to zrovna ta aptenie.
0: Tady popíšeme, to, protože posluchači nevidí.
1: Je to takový dužnatý list. Snese velice dobře sucho. A má takový růžový štětičky, takový kvítka malý, drobný. A je to teda převislá rostlina, nebo můžete jí dát i do záhonku, bude se vám plazit po zemi, anebo v nádobě, nebo v truhlíku vám udělá krásný převis.
0: A květy jsou takové štětičky barevné.
1: Červené štětičky.
0: Jo, tak to já už vím. Takhle to vypadá trošku, když to je v tom začátku jako sukulent.
1: Tak je, dá se říct, že to je sukulentní taky rostlina trošku. Opravdu snese hodně sucho, což teď v těchto podmínkách je třeba v létě někdy dobrý, že se nemusí tolik zalivat.
0: Jo, takže i na ty jižní balkóny, tak, tam, kde ideálně, to pálí, ideálně. Nebo západní. O muškáty ty jsou jasné, to je
1: tak
0: klasika.
1: To je klasika, ta je vždycky vyprodaná asi jako nejdřív, bych řekl, převislí i ty zonálky.
0: No a tamhle jsem koukala na ty modře kvetoucí, to je meduňka?
1: Ne, to je šalvěj pomoučená.
0: Šalvěj
1: pomoučená a to je letnička. Ona je hodně podobná té levanduly, když kvete a ty šáchy dělá celý léto, opravdu celý léto, krásně naroste. Když ji dáte do záhonu nebo do nádoby, do nějakého většího květináče, tak udělá krásný šáchy, je to nádherný.
0: A vyroste ještě víc, to jsou mladé rostlinky?
1: Vyroste zhruba do téhle výšky, akrát jakoby zkošatí, že udělá opravdu trs těch šáchů.
0: No. To je taky krásné.
1: Když se to nakombinuje třeba ještě s nějakou žlutou barvou, tak to vypadá moc hezky, ta kombinace.
0: Tak a to tamhle vidím v dálce, to nerozeznám, co to je, ale je to žluté, kvete. To je
1: Bidens, se to jmenuje, a zatím je ještě San Vitalie. Ta San Vitalie je převislá, taky snese sluníčko, polostín, tam může být i v polostínu, i na slunci, ale nesmí přeschnout. Tam pozor na zálivku, tam by to chtělo si to pohlídat, protože jakmile přeschne, tak už prostě tu krásu se zničí. No.
0: San Vitalka, že
1: San
0: se tomu
1: Vitalie,
0: říká.
1: Ano.
0: A k té šalvěji by to šlo docela?
1: Šlo.
0: Barevně teda tak, určitě.
1: Tak. I nárokově.
0: No a vidím tady i takové ty babičkovské rostliny, třeba černooká zuzana, to tady máte
1: zuzana.
0: Taky.
1: Tak, máme i tady žlutý v oranžový barvě. Je to hodně bujná rostlina teda a chce to oporu, je to popínavka. Takže nějakou oporu a hodně sluný stanoviště.
0: Příště probereme ještě zeleninu, ale v každém případě já jsem neodolala a šalvěj pomoučenou i San Vitalii už mám doma, čeká to jenom na zasazení. Taky nadále přejeme dobrý poslech i třeba na té zahradě, pokud nás posloucháte právě tam. Za chvíli soutěž.

0: vždycky čekám, až bude konec téhle písničky, protože před námi je soutěž.
1: Věřte, nevěřte.
0: Vítejte v lesní škole Petera Volebena, kde je každá hodina malým dobrodružstvím a příroda tím nejlepším účelem a učitelem. Máme pro vás knihu, která se jmenuje právě Lesní škola Petera Volebena, co nás les učí o životě. Jestli znáte tohoto úžasného člověka, tak víte, že si počtete. A je to tentokrát hodně obrázkové pro celou rodinu i pro menší děti, že krásně pochopí ty vazby. A my jsme tady měli v pátek lesníka Pavla Starého a povídali jsme si tady o tom souznění těch jednotlivých typů stromů, že třeba možná jste poslouchali, tak víte, že k sobě krásně pasuje buk, smrk a jedle, nebo dub, borovice a jedle. Ale taky jsme se bavili o tom, co použít, abyste odpudili srnky nebo i jeleny, aby vám neokusovaly ty stromy. A já tady mám pro vás takovou informaci, věřte, nevěřte, ale já dneska tvrdím, že naši předkové používali k odpuzení od okusu stromů šťávu z prstnatce májového. Tahle jedovatá kytka totiž voní zvěři opravdu nepříjemně, takže stačilo potřít tímhle extraktem kmen stromu. Možná, že jste o tom slyšeli, možná, že ne. V každém případě můžete teď zkusit své štěstí. 726 46 48 48. A máme prvního volajícího na telefonu. Pěkný den vám přejeme.
2: Haló?
0: Už jste ve vysílání, dobrý den. Zdravím.
2: Tady Jana.
0: Jano, tak co myslíte? Mám pravdu s tím, s tím prstnatcem májovým?
2: Já si myslím, že ano.
0: Zdá se vám dostatečně jedovatá ta kytka, že by mohla odpudit i tu lesní zvěř?
2: No, tak třeba ten zápach.
0: Třeba ten zápach, nebo vůně spíš, že jo, bychom říkali.
2: No, tak vůně, no,
0: ona je krásná, ta kytka teda, ale pozor na ní. Takže byste věřila, že by to tak mohlo být?
2: Ano.
0: Ano. Ne. Jano, máte ráda les, chodíte na houby, našla jste už nějakou letos?
2: Les mám ráda. Do lesa už nechodím, protože mě je moc rochu.
0: Jasně, takže si to ráda poslechnete aspoň takhle.
2: Lesy jsou hrozně teďka špina. Ne, prostě sami...
0: No, ono záleží na tom, kdo se o ně stará, že? Ale ano, máte strašně ozvěnu tam. Je to potřeba vypnout rádio, abychom se líp příště slyšeli. Ale i tak děkuju za zavolání i za důvěru. Mějte se moc hezky. Naschledanou. Další z posluchačů při pondělku. Zdravíme koho? Dobrý den.
3: Dobrý den, tady je Svaťa Pňovice. Nevím, no já vám tentokrát nevěřím.
0: Máte nějaký jiný tip, co by se dalo použít k odpuzení?
3: Tak mě spoužila sláma, nebo aniž se to obalovalo takhle, jako nebo natíralo, ale tohle to jsem nikdy neslyšel.
0: No právě natíralo, ale čím se to natíralo?
3: Tak vápnem nebo nějakým.
0: Jo, krvím. Takhle, proti okusu. Dobře, takže Sváťa, Pňovice.
3: Tentokrát nevěří.
0: Tentokrát nevěří. I tak vám děkuju, pohodový den přeju, naschledanou. Já to ještě jednou řeknu, jak to tedy je. Věřte, nevěřte, jsme tady v soutěži, hrajeme o moc krásnou knížku o lese a dneska říkám, že když naši předkové potřebovali ochránit své stromy, hlavně ty v lese, od okusu, od srnek, od jelenů, tak k tomu používali šťávu z prstnatce májového, protože to zvěř opravdu nevyhledává, je to pro ní nepříjemné, takže stačilo opravdu natřít tímto extraktem kmen stromu a mohli doufat, že strom zůstane ušetřen. Tak co si myslí poslední posluchač v tuto chvíli na telefonu? Dobrý den.
4: Dobrý den.
0: Ale paní Marie, dnes nás ten signál tak moc zlobí, tak zkuste. Tak zkuste teď jenom říct, věřím, nevěřím, protože opravdu vám nerozumíme vůbec, tak snad...
4: Nevěřím.
0: Nevěříte, tak vidíte dneska teda ten kontakt, jestli to je tím vedrem, nevíme, ale v každém případě tři posluchači, Sváťa a teď paní posluchačka Marie říkala, že nevěří, paní Jana, ano, co si myslíte vy, možná, že ty maily budou fungovat líp, studio.pardubice@rozhlas.cz

0: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
1: Čeká nás rozhovor s televizním moderátorem Jiřím Václavkem.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Poradíme vám s pěstováním rakitníku. Navštívíme pardubickou kočičí kavárnu a zaměříme se na renovace a zateplení plastových i dřevěných oken.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice.

0: Máme pro vás dnes v soutěži Věřte, nevěřte moc pěknou knížku, ve které se celá rodina naučí poznávat stromy, rozumět zvířatům, číst v přírodě jako v knize a vnímat svět všemi smysly, aspoň je to tam takhle napsané. A ta knížka se jmenuje Vítejte v lesní škole Petera Volebena a je z nakladatelství Kazda a nám tady docházejí ještě poslední maily a tenhle ten je od Martiny, která nám nevěří a já ji teda tím pádem můžu připsat na lísteček, protože úplně tak pravda to není. Píše nám třeba Zdena. Nebudu souhlasit, jako skautky jsme stromky natírali něčím jiným a hodně to smrdělo. Lesníci už měli přípravek nachystaný, z čeho to bylo netuším, ale z prstnatce májového ne. Máte pravdu, paní Zdeno, a možná vy, kdo jste opravdu pozorně poslouchali páteční radioporadnu, tak víte, že Pavel Starý, lesník, nám říkal o tom, co nejvíc zabírá, aby ta zvěř odešla od toho stromečku a nezničila ho. Tak si to poslechněme.
1: Ten pach ovčího tuku odpuzuje lesní zvěř, takže když se nějaký stromek tím s tím ochrání, tak je ta zvěř na něj nejde.
0: A ještě vidíme občas takové ty mladé stromky, které jsou nastříkané nějakým sprejem, červeným, fialovým. Co to je?
1: A to jsou takzvané repelenty, takže přípravky, kterými se natírají vršky těch stromů, aby to neokusovala zvěř.
0: A funguje to?
1: Funguje to, speciálně tohle platí třeba pro srnčí zvěř a viděl jsem takhle v Polsku, že se natírali jedlek právě z přirozené obnovy, to co nalítalo, aby to neokusovali jeleně.
0: Tak jste slyšeli, ovčí tuk zvířatům nevoní zkrátka, aspoň co se týká srnek a jelenů. A my jsme takhle viděli vyloženě to ovčí rouno. V takovém plotu to bylo zapleteno a zřejmě to tedy funguje. Tak jsme zase trošku dál, jsme poučenější a já tady mám dneska na praxi Adama, který mi kouká pod ruce, viď, zachránili jsme několik technických kolapsů. A teďka tě poprosím, abys vylosoval jednoho z našich posluchačů, který získá tu pěknou knížku. Tak, nevím, jestli to po mně přečteš, nepřečteš. Je tu Sváťa, to je ten pán, co telefonoval a nevěřil, myslím, že telefonoval jako druhý. Tak mu pustíme tady oslavnou znělku. Mimochodem k tomu prstnatci májovému, ten používali naši předkové jako přírodní afrodiziakum, tak to jenom tak pro zajímavost. Dívám se na hodiny, čas tak zhruba na dvě písničky, pak budou zprávy a po zprávách zajímavé povídání, aspoň doufám, že bude. Pozvali jsme do studia Švadlenu, skvělou Švadlenu a k tomu ještě také hlavního pořadatele Mint Marketu, který se brzy bude konat v areálu automatických mlýnů tady v Pardubicích. Takže jestli vás tohle téma zajímá, ruční výroba, české kvalitní výrobky, tak zůstaňte naladěni na vlnách Českého rozhlasu Pardubice.
2: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid, když ti květy

0: Písničky od srdce. Od pondělí do neděle vyřizujeme vaše vzkazy a pozdravy. Písničky od srdce. Každý den v pravé poledne a o víkendu také po 17. hodině. Pište nebo volejte do živého vysílání. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
1: Je tu týden s Tescomou. Od 18. května do 1. června nakoupíte kuchyňské a domácí potřeby od jedničky na trhu se slevou 20%. Platí v prodejnách i na e-shopu Tescoma.cz. Tescoma. Česká značka s nápady.
2: Jedenáct hodin.
0: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Pardubičtí zastupitelé budou schvalovat plánovací smlouvu mezi městem a investorem multifunkční hokejové arény. Dnes je poslední termín pro přihlášky do druhého kola přijímacích zkoušek na střední školy. Policisté pátrají po seniorovi Miroslavu Bergerovi z Hradce Králové. A dnešek bude slunečný, teploty až 29 stupňů. Hezké pondělní dopoledne vám u zpráv přeje Otaku Tvirt. Pardubičtí zastupitelé mají jako jeden z bodů dnešního jednání schvalování plánovací smlouvy mezi městem a společností MHAP. Ta v čele s Petrem Dětkem připravuje výstavbu nové multifunkční haly, která by měla sloužit i hokej a kapacitou by měla být největší na světě. Domlouvání mezi městem a investorem trvalo 2 roky. Proč je schválení plánovací smlouvy pro projekt důležité, popisuje zástupce společnosti Pavel Poulíček.
3: Plánovací smlouva je další zásadní krok k realizaci projektu na cestě ke stavebnímu povolení. Je to taková manželská dohoda. Smlouva o fungování lokality mezi městem a investorem. Týká se jen výstavby a mimo jiné říká, že se město nebude podílet na likvidaci skládky.
2: Ve Slatiněnech začíná série uzavírek kvůli opravě vodovodu. Neprůjezdné budou ulice v oblasti kolem hřbitova a silnice na Presy. Práce jsou rozdělené do několika etap a potrvají až do konce listopadu. Loňské hospodaření Hradce Králové skončilo schodkem 223 milionů korun. Město mělo příjmy necelé 3,5 miliardy a rekordní výdaje přes 3,6. Deficit radnice pokryla z úspor z minulých let. Investice meziročně vzrostly o 2/3 na celkových 717 milionů korun. Výsledek hospodaření schválili zastupitelé města.
4: Opoziční zastupitelé za hnutí ANO a SPD kritizovali hlavně růst běžných výdajů města, které podle nich rostou rychleji než příjmy. Vedení radnice naopak hájí vyšší výdaje třeba na technické služby, městskou dopravu nebo bezpečnost. Největší investicí byla loni 500 milionová přestavba křižovatky Mileta. Město loni zároveň snížilo zadlužení o 100 milionů korun na 691 milionů. Adéla Kavříková, Český rozhlas.
2: Žáci mají dnes poslední den na přihlášení do druhého kola přijímacích zkoušek na střední školy. Druhé kolo vypisují školy, kterým zbyla volná místa po prvním kole zkoušek. Přihlášku zatím podle státní organizace CERMAT podalo víc než 9 tisíc uchazečů. Většina z nich se hlásí na 4leté a kratší obory. Další jednotnou přijímací zkoušku žáci ve druhém kole nedělají. Policie pátá po pohřešovaném 82-letém Miroslavu Bergerovi z Hradce Králové. Muž je hubené postavy, má bílé vlasy, modré oči a oholené vousy. Je vysoký asi 165 cm. Miroslav Berger odjel z domova v pátek odpoledne na zeleném kole. Na sobě by měl mít bílou bundu a modré tepláky. Není nebezpečný ani ozbrojený, trpí ale demencí a může být zmatený. Kvůli zdravotnímu stavu může být v ohrožení. Pokud máte jakékoliv informace, obraťte se na linku 158.
0: Sport.
2: Fotbalisté Slavie převzali po výhře 3-0 nad Plzní pohár pro vítěze šance ligy. Znovu se ale muselo kvůli trestu pro klub hrát poslední kolo před prázdnými tribunami. Předání mistrovské trofeje tak sledovali na stadionu v Edenu jen rodinní příslušníci hráčů a zaměstnanci klubu. Původně Slavia následné oslavy s fanoušky zrušila kvůli incidentu ze závěru derby proti Spartě. Nakonec ale uspořádala na

0: Ke slovu se dostává ruční výroba. Třeba taková švadlena může být nesmírně šikovná a může být tak šikovná, že o její výrobky je větší zájem a že si třeba i připlatíte, abyste ten její kousek měli ve své skříni. Taková je Pavlína Vachková, říká, že tvoří šaty s láskou a příběhem. Její modely vznikají v Rábech u Pardubic a bude vystavovat i na trzích Mint Market, které se konají 30. května v areálu automatických mlýnů. Dokáže šikovná česká švadlena oslovit zájemce a konkurovat levným čínským výrobkům? I o tom budeme mluvit. A taky jsme pozvali zakladatele Mint Marketu Zbyňka Hanko na trhy, které se vyznačují českou kvalitou. Tak o tom ovšem už za pár minut na vlnách Českého rozhlasu Pardubice.
1: Dobré dopoledne a Jitka Slezáková.

0: Radio poradna.
1: 11 hodin 12 minut, ideální čas na to začít dnešní radioporadnu, která bude o šikovných českých ručičkách. Já tady mám na to dva hosty, kteří toho můžou určitě doložit. Nejprve představím dámu, což je Pavlína Vachková. A teď nevím, jestli, když řeknu, že jste švadlena, jestli vás to neurazí.
2: Ne, to je přesný termín.
1: Přesný termín ano. Je to, to jsem ráda. Čím se zabýváte hlavně?
2: No já šiju vlastně svoji českou výrobu jako výroba oděvu, dámskou módu.
1: Mm-hmm, takže šaty hlavně.
2: Šaty.
1: Troufnete si i na saka.
2: Ano, taky mám nabídce, ale spíš takový ty volnočasový trička, kraťásky, tepláčky, takže jako já jsem taková ta sportovní typ, takže vlastně to, co nosím já, tak to šiju.
1: Takže to, co máte dneska na sobě,
2: ano, to je moje výroba.
1: To je vaše výroba. No a máme tady také zakladatele trhu Mint Market, Zbyňka Hanko.
3: Dobrý den.
1: Dobrý den. A Zbyňku, vy pocházíte z Brna, jsem se dozvěděla?
3: Pocházím z Beskyd, ale žiju takhle. Už dlouho, dlouho v Brně.
1: V Brně. A ten nápad, že byste mohl sdružit výrobce na jednu hromadu, ten se zrodil už před 16 lety, jsem se dočetla, jak to bylo?
3: No, nebyl jsem na to úplně sám, ale vymysleli jsme, že bychom ve Zbrojovce, což je továrna, která už v Brně teda nestojí, že bychom tam udělali trh, na kterém by se setkali lidi, kteří něco vyrábějí. Protože jsme se chvíli předtím zrovna účastnili nějakého takového podobného trhu a byli jsme úplně nadšení a byli jsme úplně takový, že v Brně nic takového není, takže jsme to chtěli otevřít v tom roce 2010.
1: A jak se scháněli lidé, kteří dělají kvalitní věci a kteří byli ochotní tam jít poprvé vyzkoušet, to nevěděli ještě, jestli třeba lidi přijdou, jestli tam nebudou zbytečně trávit čas?
3: Já už si to nepamatuju, ale sehnali jsme.
1: Asi se to povedlo, když
3: povedlo
1: to jede dál.
3: Pamatuju si z toho jenom některé věci, ono to bylo spojené s takovým festivalem a trvalo to 3 dny. A to takhle jako řeknu, že ta prodejní doba byla každý den od 10 do 10 do večera. Takže to jako bylo šílené vlastně. A myslím, že v dnešní době třeba už jako nerealizovatelné.
1: Po takové akci se většinou říká už nikdy více, než se pak člověk zase z toho oklepe a jede se dál, že?
3: A takhle to asi nebylo. Asi se to povedlo, ale myslím, že ti, kteří to přežili 3 dny, každý den 12 hodin prodávat, a vím, že bylo extrémně horko, byl červen a tak asi měli ten zážitek tak silný, že se pak jako vypravili už na následující. A tehdy to ještě nebyl Mint Market. My jsme to jméno Mint Marketu dali asi před 10 lety. My jsme to poprvé pojmenovali Factory Fashion Market, protože to bylo v továrně, takže to byl tovární.
1: Aha. No ale ta značka Mint Market, ta je teda hodně známá a je pravda, že lidi už si zatím jdou, že už snad v každém větším městě jste měli tyhle ty trhy a tady v Pardubicích vy jste už tak určitě navštívila, ano, takže máte s tím zkušenost. Dokážete, Pavlíno, popsat, jak to vypadá na takovém Mint Marketu pro lidi, kteří ještě to nikdy nebyli na takové akci?
2: No, jako já osobně teda jako na ně chodím strašně ráda, protože tam je opravdu, tam už chodí lidi opravdu za to cíleně, za těma českými výrobcema. Ať je to od módy, šperky, keramika takový, takže co já jako i co se bavím se svýma zákaznicema, takže já vždycky říkám, že jsem nepotkala na Mint Marketu nějakého naštvaného prostě prudiče nebo prostě nějakého opravdu takového člověka. Tam jsou všichni tak jako prostě dobře naladění, prostě tam chodí za tou atmosférou, jo, je to tam prostě takový jako opravdu jako vstřícný, jo, prostě popovídají se mezi sebou a ne, kolikrát ani nejdou nakoupit, jenom se prostě zastaví, popovídají si. Mě strašně i těší, že jako, no nezlobte se, já si nic nekoupím, ale já se jenom podívám a říkám, jo, to víte, že jo, pak tam půl hodiny spolu povídáme, takže tam jako lidi opravdu chodí za tou atmosférou.
1: A já přesně tohle, jak jste to teďka řekla, tak hodně lidí je takových, že se bojí se jenom zavadit, že jo? O ty výrobky, vidí tam třeba i ty ceny, které jsou vyšší a teď úplně je, tak aby nechtěli, že to bude trapné a tak dále. Tak tady se to daří odbourávat.
2: Tím, jak ty stánky jsou vlastně otevřený a i vlastně jako ty lidi, ten dav je strhne, že jo, takže když už tam je jeden, tak samozřejmě ostatní jdou taky a já si myslím, že i ty prodejci jako vás sami vtáhnou do toho jakoby dění, takže si myslím, že tam se nikdo neostýchá asi.

0: Ve studiu Českého rozhlasu Pardubice máme sympatickou dvojici, Pavlínu Vachkovou, což je švadlena z Rábů u Pardubic, a můžu říct Brňana teda, že jo, který je původem z Beskyd, zakladatele trhu Mint Market, Zbyněk Hanko je tady s námi. A povídáme si tady teď o té módě, která se týká látek, českých látek, a vy se snažíte opravdu tu českou módu prosazovat. A když jsme se bavili o tom, o čem si budeme povídat, tak jsem říkala, že mě bude zajímat i to, jak to jde, protože on i ten výběr není asi takový, protože ty české látky dostávají hodně tady na zadek od Číňanů a dalších, že, z Asie, jo, výrobců.
1: Je fakt, že těch výrobců samozřejmě míň než před těmi 20-30 lety, ale zase si myslím, že už jsou jakoby fakt tou kvalitou jakoby taky už jakoby na úrovni. Mm-hmm.
0: Takže se snažíte vybírat těch českých.
1: Ano, jako opravdu jo, jako právě od toho českého, jestli můžu jmenovat teda, tak od, no moc ne.
0: Nemusíme jmenovat. Ale takže, víte, co by mě ještě zajímalo, teď se hodně mluví také o těch přírodních materiálech versus syntetika, jak mezi tím proplout, aby se to dobře nosilo, ale taky dobře udržovalo.
1: Jo, já se snažím jako opravdu spíš ty přírodní, aby to byla ta bambusová viskóza, bavlna, jo, třeba těch 95% bavlny, pět elastan, toho mám jakoby přehršel, ale mám tam třeba to, co mám na sobě, tu košili, tak je to taky jako umělé hedvábí, je to 100% polyester, ale zase už je to jakoby někde jinde ta výroba.
0: Takže mění se to taky.
1: Ano,
0: i
1: je to tak, prostě opravdu příjemný na tělo, jo, je to celoročně, ale je to třeba výjimka. Jo, je to asi jediný třeba, co mám, jako možná ještě na bundičku třeba, tak mám z polyesteru, ale jinak opravdu jako se snažím ty přírodní materiály jakoby preferovat, protože, co si budeme povídat dneska, i ta česká výroba si myslím, že by na to měla být zaměřená, že opravdu se snažit jakoby touhletou cestou.
0: A ta bavlna se řekla s tím elastanem přece jenom, aby tam bylo trošku aspoň těch 5% elastanu?
1: Nemusí, ale zase já, když takový ty trička a tak se snažím, aby tam těch, ono to je jako příjemnější na ten komfort toho nošení. Jo, takže, ale mám třeba košile ze 100% bavlny, tam zase není potřeba takovej ten, ale když máte basic triko na tělo, tak ten elastan tam je
0: trošku
1: potřeba.
0: Jasně. A vy jste říkal, Zbyňku, že pro vás je důležitá ta udržitelnost, ono je to teď takové to slovo módní. Jak vy jste to přesně říkal, že ty vaše trhy přitahují lidi, kteří jsou
2: sociálně zodpovědní. To jsem jako tak pojmenoval sám pro sebe, že na Mint Market chodí lidé, kteří vlastně tu kvalitu dokáží ocenit. A zároveň se na Mint Marketu stane ještě něco, protože ten trh je vlastně opravdu jedinečná příležitost se vzájemně potkávat. Takový značka přijíždí na Mint a vlastně si v tom daném městě, třeba v Pardubicích, dvakrát ročně otevře svůj obchod. A vlastně do toho jejich obchodu, a jich tam třeba 50, přijdou zase ti zákazníci a oni, tam probíhá něco, co je vlastně úplně normální, jako to, ten sociální kontakt, tam probíhá komunikace mezi těmi lidmi a oni si říkají, mi se to líbí, mi se to dobře nosí, mi se to dobře nosí, ale kdybyste ještě tohle vyladila, tak by to bylo dokonalé. A vlastně jako tahle komunikace, tohle setkání v každém tom českém různém městě na tom trhu s příjemnou atmosférou, tak to je to, co tam probíhá. A protože podle mě si nekupujete jenom ten kus oblečení, ale vlastně jakousi záruku od toho člověka, se kterým se skutečně naživo potkáváte a kterému dáte tu zpětnou vazbu a který vám tu věc třeba opraví, když se s ní něco stane, anebo naopak přijdete znova a koupíte si další věc, protože jste s ní nadmíru spokojení.
0: A jo? Co je taky důležité, že by to mělo vydržet, že nějakou dobu, to je zase ta udržitelnost, že se to nevyhodí za rok a nekupuje se další věc.
2: No, jasně, já zase někdy říkám, že je dobré, když se to za 5 let aspoň už jako zničí, že si aspoň koupili jako něco nového.
0: Dobře, za chvíli se zaměříme na len.
3: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Slíbili jsme, že řeč bude o lnu, protože to je další materiál přírodní, který teď bych řekla, že docela hodně se nosí. Nevím, vy jste z oboru, Pavlíno, Vachková, takže opravdu je zájem o lněné výrobky.
1: Já myslím, že se to furt jakoby zvyšuje, tyhle ty, protože opravdu je to nositelný vlastně od jara do zimy, je to příjemný. Vím, že i vlastně i povlečení už se z toho dělá. Takže i na to spaní už se to jakoby ten len hodně rozšířil, protože já vždycky říkám, koupíte si jednu košili a pak už ničím jiným nechodíte, jako jiným, jo. Takže i mého manžela jsem přesvědčila, jako ne, to mačkovou košili to nechci, to vždycky budu vypadat, jak když prostě to nejsem upravený, ale jako není v létě, co by jiného nosil, jo. Protože opravdu, jakoby, pak už to ty lidi ocení.
0: Jako takže že... to může být i z Bíňku, nevím, jestli máte zkušenost, může to být zmačkané, nevadí to.
2: Mě to vůbec nevadí, mám několik lněných košel, všechny jsem je koupil na Mint Marketu a mám dokonce i lněné utěrky. A oni výborně sejou, takže asi to má výborné vlastnosti ten len, no prostě. No,
0: určitě, přírodní materiál. A hlavně, že se nemusíme stydět za to, že to je zmačkané, ano, že už to je teď taková móda, takový trend bych řekla.
1: Už to lidi jakoby tak berou, jakože opravdu to pohodlí vlastně je jakoby to asi nejstěženější, proč si to lidi pořizujou.
0: A co barvy? Jsou teď nějaké, které frčí?
1: No takhle, já jako osobně teda trendy barvy nesleduju, protože jako to už jsem fakt pochopila, že to nemá cenu a já jako všeobecně nějak jako v trendech nejedu, protože aby jako někdo řekl, tento rok bude tato barva, tam ten rok bude tato barva, myslím si, že každý si má kupovat to, co mu sluší.
0: To jo, jsem přesně stejného názoru.
1: No, protože jakože je tadyhle nějaká hnědá káva a jako to si myslím, že tadyhle tou cestou jako ne, protože našít něco jenom protože to je v trendy barvě, anebo že trendy se to nosí, tak to bychom se mohli, to necháme toho fast fashion, že jo, toho je plný.
2: A to je přesně ono, to by byla potom jako fast fashion, jo, že vlastně podle mě by si měl člověk koupit tolik oblečení jenom a tak dobré oblečení, které bude nosit ano, jako ano. Vlastně pořád a až to oblečení dojde, tak si koupí nové, ale jo, protože kdybychom jako jeli každý rok nějakou barvu,
0: no, tak
2: potom
0: každý
2: opravdu
0: rok vyhazovat,
2: budeme dělat,
0: že jo?
2: Budeme dělat tu jako fast fashion, no. To na Mint moc nepatří tohle.
0: Ano. Co patří na Mint?
2: Na Mint patří výrobci módy, šperku, designu, delikates, ještě hodně přírodní kosmetika je tam. A jsou to malé firmičky, bych řekl, že vlastně jedna až pětičlenné firmy, lidi, kteří něco vyrábějí, něco z tohohle a ty jejich výrobky tam patří a ta dobrá nálada, ten úsměv asi, ta komunikace se zákazníkem, ta jako víceméně jistota, že to bude jako dobrý nákup.
0: A jak vy to vybíráte, ty lidi? Hlásí se vám i sami, anebo si to hledáte?
2: Máme nějaký takový proces, kterým každý ten prodejce musí projít, musí si vytvořit svůj profil, kde musí mít pěkné fotky, to je jako docela důležité, jako těch svých výrobků. A asi 3 měsíce před daným trhem v daném městě se musí přihlásit a asi 6 týdnů před akcí my uzavřeme přihlášky a vybíráme. To, že se tam někdo přihlásí, ještě neznamená, že tam bude. Jsou Mint Markety v Praze, v Brně, ale třeba v Litomyšli, ale i v Pardubicích, v Hradci Králové, kde ten převis těch přihlášených převyšuje ten počet prodejních míst a vlastně to největší trápení, které my máme, je odmítat. Jo, protože odmítáme dost často opravdu kvalitní výrobky nebo jako fakt dobré značky, jo, ale nezbývá nic jiného, když máme 300 přihlášených a 100 prodejních míst, například v Praze, tak
0: chápu.
2: Je to smutné.
0: Já musím říct, že tady Zbyňkova srdeční záležitost je Litomyšl.

0: poslední povídání nás čeká s dnešními hosty, kteří jsou velmi sympatičtí a se kterými se můžete vidět 30. května v areálu automatických mlýnů, protože to je právě ten čas, kdy se tady u nás v Pardubicích bude Mint Market konat. Zbyněk Hankouští má zkušenost, nevím, jestli Pavlína už byla taky?
1: Ano, určitě.
0: Jo, už to byla.
1: Jsem absolvovala 50 Mint Marketu.
0: Kolik? 50?
1: 5-6 let.
0: Takže vy už takhle jezdíte po celé republice.
1: Ano, snažím se, když to fyzicky zvládnu, tak jedu kamkoliv.
0: Jo, takže Pavlína je osvědčená zřejmě, Zbyňku.
2: Ano.
0: Vy máte takovou specifiku, že máte takové bílé stany a to platí pro celou republiku, tím jste rozpoznatelní.
2: Už jsme tím asi rozpoznatelní. Byla paní hrabenka Kinská ve Žďáru nad Sázavou, která nás tím inspirovala, a když jsme viděli, jak ten Mint Market vypadá krásně v těch krásných prostorech, ty bílé stany, jak vyniknou ty výrobky, tak jsme se rozhodli, že to bude naše podmínka. Tím pádem Mint Market poznáte podle bílých stanů.
0: A vy si vybíráte taková pěkná místa, tady třeba areál automatických mlýnů, Hradec, Náplavka.
2: Ano, zámek nebo Litomyšl, ano.
0: Zámek.
2: No, není to, no, je, zámku, to, je to i na zámku, ano. Jo, ale ono se to nabídne samo. Většinou, nebo dost často v létě jsou to náměstí, nebo od jara do podzimu, náměstí měst, ve Znojmě a v Olomouci a Plzně je to třeba park, který je u centra. Je to různé, ale většinou jsou to krásná místa a ty stany bílé a ty výrobky potom a nějaká příjemná hudba a usměvaví lidé, tak to je Mint
0: Market. To tady pořád opakujete. Ty usměvavé, sympatické lidi, to je pro vás zásadní.
2: Já myslím, že jo, že to k tomu patří. To je součást komunikace, jo? Že když se budete na někoho usmívat, tak
0: to já to
2: půjde,
0: znám.
2: To půjde líp.
0: No, co se týká tady konkrétně, pozvěte do Pardubic.
2: Mint Market tady bude tuhle sobotu v Pardubicích v automatických mlýnech. Začínáme většinou v 10 hodin a končíme většinou v 5 hodin odpoledne. Bude tady 65 prodejců, 65 značek, bude tam určitě dost oblečení, šperků, přírodní kosmetiky, svíčky tam budou.
0: A co ty dobroty, to nás nalákejte, bude teplo?
2: Kavárna bývá na Mintu většinou ta lokální, takže to bude kavárna z Pardubic, kolumbijská. A určitě tam budou nějaké další dobroty, ale upřímně přiznám se, že nevím, jaké přesně.
0: V té záplavě těch Mint Marketů už člověka to mate, že jo? Už je jasné, že v každém městě je něco.
2: V každém městě je něco, takže každý víkend jeden nebo dva Mint Markety. V tu sobotu, kdy bude zároveň Pardubice, tak bude zároveň Mint Market v Liberci.
0: Aha, takže máte letadlo svoje nějaké? Můžete přelétávat?
2: Máme dva týmy, které můžou udělat zároveň dva minty na různých místech České republice.
0: Závěrem, vy jste mi to říkal už včera, když jsme se o tom, nebo v sobotu jsme si telefonovali, tak já jsem byla taková skeptická, že to je docela složité prorazit s kvalitními českými výrobky a že přece jenom ty ceny jsou dražší, ne všichni si to mohou dovolit, nebo si to chtějí kupovat, když máme takovou produkci právě v té Asii. A vy jste říkal, ale já to vidím jinak.
2: Já to vidím jinak a ono to není pravda, že je to dražší, ono je to levnější. Protože vám toho stačí míň a člověk je pak šťastnější, když toho nemá moc a není zahlcený věcma.
0: To máte pravdu. Já vám moc děkuju, ať se to vydaří, ať se daří celkově téhle akci Mint Market. No a Pavlíno, vám přeju pevné zdraví a spoustu nádherných výrobků.
1: Děkuji moc.
0: Díky za návštěvu.
2: Díky.
3: Český rozhlas Pardubice.

0: I dnes se podíváme do kalendáře a vidím tam, že před 100 lety zemřel významný novinář a taky český politik a poslanec Antonín Němec. Vědí dnešní děti, co novinář vlastně dělá? Kdo je novinář? Na to se nás zeptá, nebo nás ne, dětí malých předškolních, Tereza Beránková.
1: Že píše noviny a tam v těch novinách se to může potom někdo přečíst.
2: To je pan, který vyrábí noviny.
3: A co píše?
2: Píše takový slova, který slova se můžeš potom přečíst a jsou důležitý.
3: A kdo ty si myslíš, že je novinář?
4: On vyrábí takový věci, co se stalo a co se nestalo.
5: Píše důležitý věci
6: a z toho možná bolí ruka.
4: Píše tam, co vůbec neexistuje.
3: A kde novinář pracuje?
7: Nějaký práce. A ta práce se nějak jmenuje, ale už si to nepamatuju.
4: Doma i nikde v takový práci speciální.
8: On takhle může pracovat v paneláku.
9: Pracuje v poště.
3: A co novinář potřebuje ke své práci?
10: Tašku, počítač a tušku a takový noviny, které jsou takový křížkovaný.
4: iPad, fixky, tušky a pracuje v paneláku.
11: Potřebuje kolo a v tom kole musí být košík. A nebo může mít tašku a musí mít péro a v tom koši jsou různý obálky.

0: Mix a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude zpěvák Jan Bendik.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
2: V pátek 29. května jedeme na venkov.
3: Přesně tak. Zemědělský den mžany předvede traktory i krávy.
2: Regionální dobroty i odborné střední školy.
3: A my budeme živě vysílat přímo z centra dění.
2: Ladit nás můžete od 9. dopolední až do oběda.
4: Ježiši Kriste!
3: Vůně venkova zaručena i přes rádio.
4: Samice s tvrdým i.
2: Těší se na vás Zdeněk Novák
3: i Lada Klokočníková.
0: Český rozhlas Pardubice. Přímé přenosy ze všech míst regionu.
5: Máte se na co těšit. V pátek mžany, zemědělský den, ale dneska máme teprve pondělí. Mně ty 3 hodiny tak rychle utekly, když tady máme takového mladého chlapce, kterému všechno ukazuješ a kterého to zajímá, tak to je paráda. Máme tady vlastně možná jednou budoucího nástupce.
6: No, tak uvidíme, držíme mu palce.
5: Často k nám takhle chodí mladá generace, máme z toho radost. Tak, ale teď už pojďme k našemu odpoledni.
6: Tak Pardubice dneska budou projednávat plánovací smlouvu k té multifunkční hokejové aréně, kterou chce ve městě postavit Petr Dědek. Jednání sledují naši redaktoři, my nabídneme podrobnosti, až přijde ten správný čas. Čeští hokejisté pak nastoupí na mistrovství světa proti Norsku, i o tom budeme mluvit v dobrém odpoledni. No a začal týden štítné žlázy, co přinese, co nabídne, na co si dávat pozor, tak i to se dozvíte z našeho vysílání. A písničky od srdce, na ty chci upozornit a pozvat za chvilku.
5: Tady máme taky jednu v lahvi přímo, nějaké přání, nějaký ten vzkaz. Tak si užijte i tuto písničku a pěkné odpoledne přejeme.

0: umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci, dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Zastupitelé Pardubic budou dnes rozhodovat o stavbě zvířecího útulku. Nemocnice využily peníze na pomoc po covidové pandemii neefektivně, zjistil Nejvyšší kontrolní úřad. Masivní ruský útok Evropě podle šéfa BIS Koudelky nehrozí. A nám hrozí slunečno, teploty do 29 stupňů. Zprávy má Petra Beránková. Krásné slunné pondělní poledne z Pardubic. Pardubičtí zastupitelé budou dnes rozhodovat o vyčlenění peněz na zvířecí útulek v Popkovicích. Město by chtělo začít stavět už na podzim a stát bude 133 milionů korun. Součástí plánu je i úprava okolního prostranství, popisuje projekt náměstkyně primátora Jiřina Klčová z Hnutí ANO.
3: Ten městský útulek není jenom útulek pro opuštěná zvířata, ale část té stavby je určena i pro psovody městské policie. Bude tam tedy vlastně služebna městské policie. Není to jenom stavba jako taková, kde budou různé kotce, ubikace, veterinární ordinace, ale budou také výběhové kotce.
2: Zasedání zastupitelstva Pardubic začíná dnes v 15 hodin. V Chrudimi začíná průzkum Michalského parku. Archeologové v něm vykopou sondy, aby vytipovali oblasti s případnými nálezy. Park je založený na místě zrušeného hřbitova. Průzkum souvisí s chystanou kompletní obnovou celého areálu a potrvá 2 měsíce. Městské koupaliště Flošna v sousedním Hradci Králové zůstává navzdory letním teplotám pořád zavřené. Důvodem je pokračující stavba nových toalet u dětského bazénu, kvůli které se v areálu pohybuje těžká technika. Správci už vyčistili a napustili všechny nerezové bazény a dokončují úpravy zeleně. Otevřít plánují po dokončení stavebních prací na přelomu května a června.
4: Nová budova za 16 milionů korun se zelenou střechou je vybavená solárními kolektory pro ohřev vody a kromě 19 toalet, včetně 2 bezbariérových, nabídne i 2 přebalovací pulty. Kvůli chybějící kolaudaci ale veřejnosti začne sloužit zřejmě až v červenci. Termín samotného zahájení sezóny na koupališti bude záviset na vývoji počasí. Adéla Kavříková, Český rozhlas.
2: Evropské peníze na zotavení z covidové krize využily české nemocnice neefektivně, zjistil to Nejvyšší kontrolní úřad. Nemocnice podle něj třeba pořizovaly i přístroje, které nepotřebovaly nebo na ně neměly dostatek kvalifikovaného personálu. Ministerstva zdravotnictví a pro místní rozvoj dala na projekty skoro 19 miliard korun. Peníze Česko dostalo v letech 2020 až 2023 z evropského programu REACT. Vláda tehdy rozhodla, že většina peněz půjde na zdravotnické projekty. Podle mluvčí ministerstva pro místní rozvoj Veroniky Lukáčové nemocnice nepořizovaly nadbytečné přístroje, ale připravovaly se na nečekané krize. Evropě podle šéfa Bezpečnostní informační služby Michala Koudelky nehrozí masivní ruský útok jako na Ukrajině. Řekl to na dnešní bezpečnostní konferenci ve sněmovně. Podle něj by ale Rusko mohlo napadnout nejspíš v Pobaltí některý ze států NATO, aby otestovalo reakci aliance. Šéf kontrarozvědky na konferenci mimo jiné ocenil kroky bývalých vlád Andreje Babiše z ANO a Petra Fialy z ODS, které vedly ke snížení počtu ruských zpravodajců s diplomatickým krytím v Česku.
1: Počasí.
2: A nás na východě Čech čeká slunečno, jasno nebo skoro jasno, teploty 26 až 29 stupňů Celsia, teploty na horách 18 až 21 stupňů, vítr slabý severní, tlak slabě klesne, rozptylové podmínky dobré, biodnes 1 a to znamená mírnou zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: 12 hodin, skoro 4 minuty, ještě letmý pohled na silnice Pardubického kraje. Nezapomeňte, omezení platící na obchvatu Sezemic kvůli stavbě silnice, uzavřená cesta na Veskou, tak opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Dobré pondělní poledne, dobrou chuť, pokud obědváte, dobrý poslech Českého rozhlasu Pardubice, kde právě teď startují písničky od srdce, což, co by pravidelní posluchači určitě velmi dobře víte. Také víte, kam posílat vzkazy. Pokud ne, já to připomenu za chvilku, všechny ty kontakty a teď se jdeme podívat na to, kdo nám zahraje a také zaspívá. Bad Boys Blue, tady jsou Věra Špinarová, Václav Neckář, skupina Jelen, Paul Simon a Art Garfunkel, také třeba Gypsy Kings, Lenka Filipová, Petra Janu a startujeme se skupinou Redikirken. Tak ještě jednou hezké poledne.
1: Písničky od srdce s Miroslavem.

0: Nosím černý brejle, to byla skupina Ready Kirken s Michalem Hrůzou, krátce po poledni, tak pojďme rychle připomenout kontakty, ať víte, kam posílat vzkazy. I dnes je vám k dispozici e-mailová adresa studio.pardubice@rozhlas.cz. Můžete posílat také SMSky ve tvaru Pardubice, mezera a vzkaz, to celé na číslo 90 011 04 a nebo volejte 726 46 48 48 a nebo mě ještě opět napadají naše internetové stránky, kde jsou jednak všechny kontakty pohromadě, ale je tam také takový objednávkový formulář a ten můžete v písničkách od srdce použít také. Takže ještě adresa pardubice.rozhlas.cz. Petra Janu, už nejsem volná, tuhle písničku posíláme dnešním oslavenkyním. No a dnes, 25. května, slaví nositelky krásného jména Viola a také Violeta. Tak všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, pohody, lásky a splněných přání.
1: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.

0: Už nejsem volná, zpívá Petra Janů v písničkách Od srdce. 12:12:12 mi teď ukázali hodiny, no tak to je parádní čas. Telefonní linka obsazená do České Třebové. Zdravíme paní Aničku, dobrý den.
1: Dobrý den, já vás zdravím taky z České Třebové do Pardubic.
0: Děkujeme.
1: Posílám pěkný pozdrav slunej. Užívám si to jako vždycky.
0: Ano.
1: A před 61 lety jsem měla pro změnu z porodnice Lanškrouzský, která existovala tenkrát ještě.
0: Ano.
1: A vezla jsem si nejstaršího syna, Františka. Což ho tady ve Třebovi znají jako Kafi, nevím, proč mu tady takovou přezdívku.
0: Ano.
1: Ale mu 61 roku už dneska a hlavně, aby měl zdraví, štěstí a pohodu v životě.
0: Dobře, malinko nám zlobí signál, takže jsem to tak jako pochytil. Budeme hrát k 61. synovi Františkovi, takže od nás putuje velikánská gratulace. Od vás samozřejmě také, k tomu navrch ještě písnička, tak doufám, že i nějaká oslava proběhla, proběhne. Zdravíme Františka. No a jestli můžu, tak kousek písničky i pro vás, paní Aničko. Ať se daří.
1: No, on je mezi Mostem a Nový Město na Moravě, víte, takže my se zdravíme tak na dálku.
0: Na dálku, dobře, tak jo, tak na dálku posíláme gratulaci. Mějte se krásně, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

Valdemar Matuška si vsadil na pár tónů a Míla z Chrasti telefonovala před několika minutami sem do písniček od srdce Českého rozhlasu Pardubice. Moc ráda by poslala pozdrav, poděkování a písničku všem, kteří brzy ráno vstávají a chodí na louky, kde hledají srnčata, aby je zachránili právě před tou nepřízní osudu, dá se říct, protože teď je období, kdy se sečou louky, no a jak určitě víte i z našeho vysílání, srnčata zkrátka neutíkají, přikrčí se k zemi, nejsou vůbec vidět a pak to po střetu s tou sekačkou kolikrát nedopadne vůbec hezky. Takže poděkování lidem, kteří se starají o to, aby srnčata přežila, odmíli z Chrasti a navrch ještě písnička.

0: sedával tiše nad sklenicí piva v Mexiku na Palackého ulici v Pardubicích. Jen málo kdo věděl, že buldozerista Bedřich Dvořák býval pilotem britského královského letectva, který za bitvu o Anglii dostal vyznamenání od samotné královny. Že ho německý Messerschmitt sestřelil nad Lamaňským průlivem a že rok kopal s dalšími zajatými letci tunel ze saganského zajetí. Bedřich Dvořák zemřel v roce 1973 v úplném zapomnění. Poslechněte si jeho neuvěřitelný příběh. Už tuto neděli po 18. hodině seriál Královský pilot Bedřich Dvořák pro vás na nedělní vlně z Pardubic připravila Šárka Kuchtová.
1: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

Milé rádio, zahrajte prosím nějakou zahraniční pecku pro dobrou náladu, radost a pro pohodu všem. Hrajete super, píše posluchačka Zdena ze Svitavska. Tak my děkujeme za pochvalu, zdravíme na Svitavsko a jednu pecku bych tady měl.

8.28 a pokračují pondělní polední písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice. Koukám se, k nám zaspívá právě teď. No tak na řadě Víťa Vávra, samozřejmě i vzkaz k této písni. Ahoj, zahrajte písničku Veronice Kusalové, Erice Kalasové nebo Kalašové, Blance Jenišové a Ester Budigové pro dobrou náladu, radost a pohodu. No a písničku posílají jako už vždy babička s dědouškem.

Český rozhlas Pardubice stále s vámi a teď budeme hrát paní Vlaďce. Dorovně posílám nějakou pěknou letní písničku pro radost a potěchu, aby všechny starosti hodila za hlavu a užívala života, píše posluchačka Míla. Tak jsem lovil, co z toho, co tady mám, by mohlo být letního a myslím si, že tohle by docela šlo. Tak jdeme na to, zdravím Vlaďku i Mílu a Gypsy Kings jsou před námi.

12.36, tohle byly Gypsy Kings, posloucháte písničky od srdce a měl jsem další telefonát, budeme hrát pro snachu Janu Kosovou z Lukavice, dodatečně k svátku. Gratulace s pozdravem jsou od babičky, opět navrch připojeme i písničku, tentokrát od skupiny Jelen.

0: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
2: Je hezký dívat se do plamenů, někdo tam vidí směnky, někdo ženu, kdo není zrovna slepý

ruský dřevo. Tak se mnou je píseň Lenky Filipové, která dozněla v písničkách Od srdce, a paní Dáša nám také napsala: Dobrý den, s těmi srnčaty. Je to hrůza hrůz a těm dobrovolníkům by se mělo moc děkovat a nechat jim zahrát. Jen nevím, co páni myslivci, když je to jejich zvěř. Například, kolik z nich chodí vyhánět ta srnčata. No tak, co já mám informace, tak mnozí páni myslivci se zúčastňují této akce, zároveň i majitelé těch luk, protože jsou to právě oni, kteří by měli dávat vědět o tom, že se chystají louku posekat. My jsme o tom celkem obsáhle mluvili právě v radioporadně, takže když zalovíte na našich internetových stránkách, můžete si poslechnout celou tuhletu problematiku a dozvědět se další podrobnosti. Jinak tedy ještě jednou dobrovolníkům, tentokrát od paní Dáši.

Je ráno, ano, to byl Václav Neckář a máme tady gratulaci k narozeninám synovi Jirkovi Křivínkovi do Svitav. Bude to tedy takto dopředu, protože prý ještě nemá, ale už se to blíží kvapem, ten velký narozeninový den. Takže dopředu všechno, co se k narozeninám přeje, to znamená zdraví, štěstí, radost, pohodu, splněná přání a tak dále. No a tohle všechno přeji hejtmánkovi a hradečáci.

Jsme na konci pondělních poledních písniček od srdce Českého rozhlasu Pardubice, tak poslední kontrola SMS brány, tady všechno vyřízeno a nezbývá tedy nic jiného, než pozvat k poslechu také po 13. To k mikrofonu usedne Alex Minářová se svým hostem, dneska to bude zpěvák Jan Bendik. No a pokud byste chtěli někoho pozdravit v písničkách od srdce, tak zase zítra úderem poledního se na to vrhneme.

0: díváš.
1: Dnes večer v České televizi.
2: ČT1. Objesil se znalec obrazů sám nebo mu někdo pomohl? Zjistí detektivové v seriálu Místo zločinu České Budějovice. ČT2. Láska, zrada a tajemná magie. Pohnuté osudy tří generací chilské rodiny ve hvězdně obsazeném historickém filmu Dům duchů. A ČT Art uvádí v premiéře jako poctu českému básníkovi, pábiteli a snílkovi fantaskní kabaret inscenovaný v Národním divadle ověnčený cenou divadelní kritiky Verniš. Pondělní večer s Českou televizí.
3: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí...
4: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
5: No to bych to pěkně zvoral.
3: Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
6: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
7: Pardubičtí zastupitelé budou dnes schvalovat plánovací smlouvu ke stavbě multifunkční haly podnikatele Petra Dětka. Lázně Bohranec nechávají vyrobit repliky ciferníků a hodinových ručiček z věže kostela. Stát bude ceny paliv regulovat i v červnu, schválila to vláda. A nás čeká slunečno, jasno nebo skoro jasno, denní maxima až 29 stupňů Celsia. Krásné slunné odpoledne z Pardubic u zpráv s Petrou Beránkovou. Speciální a rozsáhlou smlouvu mezi Pardubicemi a podnikatelem Petrem Dětkem k plánované multifunkční hale budou dnes schvalovat zastupitelé. Smlouva zaručuje, že město nebude platit náklady víc než miliardu za likvidaci skládky na místě výstavby a zároveň nebude přispívat na provoz haly. Plánovací smlouvu se dnes chystá podpořit nejsilnější opoziční klub ODS, vysvětluje jeho člen Ondřej Tichý.
8: Pardubická ODS projekt nové hokejové arény dlouhodobě podporuje, protože vnímáme přínos, který bude mít soukromá investice řádu miliard korun. Zároveň ale musí být ohlídán zájem města a jeho občanů.
7: Hlinsku začíná částečná uzavírka hlavní trasy na Poličku. Stavbaři budou upravovat křižovatku naproti obchodnímu domu Byla. Silnice 1/34, proto je v tomto úseku průjezdná jenom jedním pruhem a dopravu řídí semafory. Omezení potrvají až do 10. července. Specializovaná firma vyrábí v těchto dnech repliky všech čtyř ciferníků a hodinových ručiček z kostelní věže v Lázních Bohdaneč. Nahradí pak dosavadní staré ciferníky. Ty jsou podle města ve špatném technickém stavu a mají taky nečitelné číslice. S obnovou pomáhá i veřejná sbírka. Lidé doteď poslali na transparentní účet radnice přes 150 tisíc korun. Zbytek doplatí město a kraj, říká starosta Lázní Bohdaneč Josef Štěpanovský z ODS.
9: My jsme vytvořili transparentní účet z toho důvodu, aby mohli lidi, co mají rádi město, přispět, protože ty hodiny tady budou dalších několik desítek let, možná i stovek, tak aby mohli každý přidat to své do díla.
7: Oprava kostelních hodin za víc než 300 tisíc korun by měla skončit v polovině prázdnin. Regulace cen pohonných hmot bude v Česku pokračovat i v červnu. Podle ministerně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO to schválila vláda. Resort vydává pravidelné cenové stropy od začátku dubna, kdy kvůli krizi na Blízkém východě vzrostla cena ropy. Kvůli zdražování paliv vláda zároveň v dubnu dočasně snížila spotřební daň na naftu.
6: Počasí.
7: A nás na východě Čech dnes čeká slunečno. Bude jasno nebo skoro jasno? Denní maxima 26 až 29 stupňů Celsia. Nejvyšší teploty na horách dnes dosáhnou k 18 až 21 stupňům. Vítr povane slabý severní až severovýchodní do 4 metrů za sekundu. Tlak slabě klesne, rozptylové podmínky jsou většinou dobré a bio je na stupni číslo 1. To znamená mírnou zátěž.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
7: Pohled na silnice Pardubického kraje. Komplikaci čekejte na nejvytíženější silnici v regionu 1/35 mezi 135. až 144. kilometrem ve směru na Olomouc jede pomalu vozidlo údržby, takže levý jízdní pruh už od Rokytna je úplně uzavřený. No a jak možná víte z našeho vysílání, kvůli pokračující výstavbě obchvatu Sezemic na Pardubicku musíte také počítat s omezením dopravy. Až do konce července je úplně zavřený vyznačená silnice ze Sezemic, a to do Veské. Auta tak musí jet po vyznačené objížďce. Je to kvůli přemostění v trase obchvatu. Ať míříte kamkoliv, přejeme klidnou cestu.
6: Zelená vlna, známe lepší cestu. Alex a host.
0: Do světa showbiznisu ho vyneslo čtvrté místo v Superstar před 17 lety. Od té doby s jedním drobným zaváháním vstoupá vzhůru. Naspíval duet s Lucí Bílou, přespíval píseň Hanky Zagorové, nedávno vydal novou desku a chystá další velký koncert. Zpěvák Jan Bendik je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
10: Zdravím vás a hodně štěstí, zdraví, hodně štěstí, zdraví, hodně štěstí, milá Alex, hodně štěstí, zdraví.
0: Děkuju.
6: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Píseň Ona uvedla náš rozhovor s naším dnešním hostem a tím je zpěvák Jan Bendík. Přiznám se, že ta píseň k narozeninám byla o něco hezčí.
1: Děkuji
0: vám za ní ještě jednou.
1: Ještě jednou všechno nejlepší.
0: Děkuji. To se mi ještě nestalo, že už mám vysílání mi host zaspíval.
1: Tak to se vrátí, že
0: první. Opravdu, velké díky, ale pojďme k vám. Oslovují vás Honzo?
1: Honzo, no, tady v Čechách Honzo, nebo Bendíku většinou. Nechápu proč.
0: Bendíku?
1: No, mě se jako od jak živa všichni Bendíku a na Slovensku mi říká Janko.
0: Mně ten Honza k vám totiž nějak nesedí.
1: Fakt? A vy máte hrozně krásný jméno, Alex.
0: No, to by se mě možná k vám líbilo víc, ale jak už Alex je muž i žena.
1: To je můj sen od malička se jmenovat Alex.
0: No, vidíte.
1: Vždycky jsem se tak chtěl jmenovat.
0: Já jsem z toho byla tak zmatená, že když jsme vstoupili, tak jsem tady kolegovi řekla, ahoj Honzo, byť je Pavel, protože prostě...
1: Pavel, můžete mi klidně říkat Pavel?
0: Ne, mě to k vám prostě nesedí, ale dobře,
1: tak
0: budu,
1: to jste
0: vám,
1: první,
0: budu vám říkat tedy Honzo. Honzo, vy jste před pár měsíci vydal novou desku, ta je o lásce?
1: Je o lásce, přesně tak. A my, já jsem zrovna takový ten typ člověka, který hrozně rád šíří tu lásku, miluju tu lásku, všechno kolem. A právě teďka vydávám další desku, která se jmenuje Telenovela a je opět o lásce, je to možná i o takových jako různých pádech v lásce, ale většinou je to takový jako fakt zrovna na tohle letní počasí úplně nejvíc a k tomu vlastně vydávám každou neděli z té desky po každý po jedné písničce i videoklipy, které na sebe vlastně příběhově navazují jako telenovela. Takže jsme to natáčeli v Tunisku a mám z toho obrovskou radost. A zrovna včera vyšel první song z té desky i s videoklipem a zrovna s takovým jako dramatickým nasazením, co se týče příběhu. Takže mám z toho radost. Jmenuje se Bailando, ten první song, a jak říkám, mám toho hodně.
0: Máte toho hodně, před sebou také velký koncert, to je takový druhý velký koncert, že
1: je
0: váš?
1: Je to tak.
0: O tu Univerzum, ale to bude až v říjnu, což je ještě daleko, nebo už se na tom...
1: Ono se řekne, jako je to daleko, máš čas.
0: Pro vás už ne.
1: Ale pro mě už ne, vlastně je to skoro za 5 měsíců a říkám si, ty jo, no a já už jsem vlastně teďka zrovna v tom období, kdy my už zkoušíme, trénujeme, připravujeme a říkám si, jako kdyby bylo těch 8 měsíců, tak by to pro mě bylo mnohem lepší, ale i těch 5 jako stačí a mě to baví ty přípravy. Je to 17. října a samozřejmě lístky jsou už v prodeji, takže můžete dorazit. I vy jste zvaná.
0: Děkuju. Já vás uklidním, je to už jenom necelých 5 měsíců.
1: Děkuji moc krát.
0: Prosím, ráno se stalo, od toho tu jsem. Ale mezi tím tedy budete koncertovat a do toho tedy přijdou zkoušky a už máte, jako jste říkal, už se trénuje, už se cvičí, můžete nějak i vy se podílet na tom, nebo mluvíte do toho, jak bude celé to pódium, ta aranže, jak to bude

0: vypadá?
1: Hlavně já o tom hlavně mluvím, vy. Takže celá ta moje představa, samozřejmě ne jenom já, ale i můj manažer Lukáš Raymond, se kterým nad tím sedíme hodiny a hodiny a s dalším týmem, ale většina těch nápadů jsou z mý hlavy a teď už to vlastně stačí jenom zrealizovat k tomu, aby to na tom pódiu vypadalo prostě nádherně, protože ta první show v tom O2 Univerzum byla obří a oni mi právě z toho O2čka říkali, no vy děláte ale show, která by měla být postavená v O2 aréně a já ji udělal v tom O2 Univerzum, takže i ta stage je krásně velká, světla, prostě všelijaký ty efekty a to lítání a všelijaký tyhle ty věci kolem byly opravdu velký a řekl jsem si, že teďka tenhle ten koncert druhej bude o něco větší, bude to jinačí, bude nově postavená show, budou noví hosti, takže už teďka vlastně vám můžu říct exkluzivně tady pro vás úplně nové jméno, který vám tady můžu odhalit, jestli chcete.
0: Ještě si ho chvilku nechte pro sebe, protože si teď zahrajeme písničku a pak nám ho odtajníte. Yes. Jan Bendik je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Honza Bendík a Bailando, ostatně píseň, o které jste mluvil, jejíž klip spatřil světlo světa teprve včera.
1: Ano, ano, ano.
0: A natáčel se tedy v Tunisku.
1: Přesně tak, my jsme tam natáčeli vlastně těch 5 klipů, který na sebe vlastně pak příběhově, co se týče těch toho děje, navazují jako telenovela. Máte ráda telenovelu?
0: No.
1: Ne?
0: Nestíhám to sledovat, ale pamatuju si, když si tu telenovelu nějakou tu Esmeraldu.
1: Tak Esmeralda je moje nejoblíbenější. To si dokonce doteď pouštím, když jako mi je nějak těžko tak a mám pocit, že se chci jenom prostě poflakovat, tak si pustím Esmeraldu.
0: Moje babička to když si hodně, hodně sledovala, tak měla to byla té slepé ženě, že jo? Mm-hmm. A ona potom jako má...
1: No, a pak uvidí a je schod se Armandem.
0: Tak to se dostáváme úplně někam jinam. Pojďme zpátky do O2 Univerzum, kde budete mít 17. října druhý velký koncert. Vy jste nás navnadil v minulém vstupu na konci, řekl jste, že prozradíte, kdo vystoupí, kromě vás samozřejmě, koho pozvete na svůj koncert.
1: Tak já úplně teďka slyším fanfáry, než to řeknu, tak bude to Michal David a mám z toho obrovskou radost, protože my spolu máme nádherný duet, který tam společně zaspíváme a on tam samozřejmě pro diváky, který tam přijdou, chystá velký překvapení, ale to už musí přijít, aby věděli, co tam zažil.
0: Ale s Michalem Davidem vás spojí mnohem jakoby dlouhodobější spolupráce nebo intenzivnější spolupráce než jenom jeden duet. Jak jste k sobě našli cestu? Oslovil on vás nebo vy jeho?
1: Já si pamatuju, že s Michalem jsme se seznámili už v Superstar. On tam bylo jedno takový kolo, kde se zpívaly jeho písničky. A už tehdy mi tam hrozně padl do oka, bral jsem ho jako toho svého strejdu a beru to tak doteď teda.
0: To by rád slyšel určitě.
1: No ale já jsem mu to řekl, jo, já jsem dobře. Mu to i řekl a on je za to strašně rád. Jako. A Michal David je pro mě obrovskou školou, jakože já ho mám strašně rád, on malá, celá naše rodina a on mi vlastně tak jako splnil můj dětský sen, protože na disco příběhu si myslím si, že jeli úplně všichni a teď najednou že jo, song z největších nálezů Astra, to je můj nejoblíbenější song a řekl jsem si, že když už s ním mám udělat písničku, tak by to měla být nějaká krásná balada v češtině a v romštině, kde vlastně on navštíví takový ten můj svět, já ten jeho a vlastně je to těm jeho songům hrozně podobný ten song, který jsme spolu udělali. Jmenuje se Dávno vím a mám z něho obrovskou radost, je to fakt splněný sen, takže jsem rád, že to v tom outučku ve velkým krásně zaspíváme.
0: Úžasné, takže vy jste se potkali už tady na Superstar, když vám bylo 15 let.
1: Je to tak.
0: Jsem to počítala. Ještě jsem si našla tu vaši jako fotku, nebo jak jste tehdy vypadal, opravdu zkrátka dítě.
1: No, ale úplně. Já se jenom aj na některých fotkách dokonce nepoznávám. Říkám, pane bože, já jsem byl takový ucho. A i chování a všechno. A hlavně já jsem přijel těsně po Anglii, kdy jsme se sem nastěhovali zpátky. Takže pro mě to byl obrovský šok, jako obrovský šok a teď najednou mi to změnilo život úplně ze vším všudy a vlastně ho žiju až doteď.
0: Žijete až doteď, i když bylo tam drobné zakolísání, nějak 2-3 roky po Superstar, jakoby ta sláva nebo to, že se o vás vědělo, už se o vás to nikdy nevědělo a pak jste to jako byl schopen tu kariéru znova nakopnout, ale to nebyla vlastně jiná soutěž, ve které jste uspěl, vy jste uspěl už rok předtím, vlastně v Anglii. Mm-hmm. Tam jste uspěl, byla tam nějaká šance se uchytit tam?
1: Byla mi, no takhle, můj táta to se mnou udělal prostě jako zvláštním způsobem, on se chtěl vždycky vrátit domů do Čech, tady byl prostě pro něj domov a pro nás byl domov už tam, protože já jsem si zvykl tam chodit do školy, měl jsem tam kamarády, měl jsem tam školu, měl jsem dokonce už připravenou střední školu, na kterou jsem měl nastoupit a na všechno jsem se hrozně moc těšil a plus jsme tam měli kapelu, se kterou jsme po Anglii jezdili a dělali jsme různě předskokany ve filharmoniích, takže to byla fakt jako tradiční romská moderní hudba s kapelou a La Gypsy Kings, tak jsme to měli jakože pojatý. A v tom se nám dařilo, plus jsem vlastně vyhrál tu jednu soutěž Academy Idol, kde soutěžilo několik škol z celé Anglie a vůbec absolutně bych nečekal, že bych něco takového vyhrál a měl jsem možnost tam nahrát právě single, který by hrál v místních rádiích. A staral se o to jeden Angličan, který je takový hitmaker dokonce, některým slavným lidem tam psal hity a no a já jsem to vlastně ne, že můj táta pak z ničeho nic řekl, jedeme do Čech na dovolenou a ona to nebyla dovolená. My jsme se vlastně stěhovali a my jsme o tom nevěděli. Takže to takovouhle fintu na nás.
0: Tom Slobolet, ale ještě o tom budeme mluvit. Jan Bendík je naším hostem.
2: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těší se na vás Oskar Hess.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host přijal Jan Bendik, který odstartoval svoji pěveckou kariéru v 15 letech čtvrtým místem československé Superstar. Vy jste mi tady během písničky, co jsme si povídali, tak prozradil i to, že vlastně jste nastupoval do Superstar. Kam vás přihlásil tatínek? Vy jste o tom nevěděl. A vlastně ještě jste byl myšlenkami a vůbec celý jste byl v Anglii.
1: No jasný. My jsme vlastně nevěděli, jak říkám, my jsme mysleli, že se jdeme na dovolenou a první den, co jsme tady přespávali v Praze u tety, tak mě řekl táta, zítra jdeš na casting do Superstar. A já najednou co? A v tu chvíli se mi změnil celý život. Úplně ze vším všudy a vlastně díky tomu momentu tady s váma teďka sedím.
0: No vidíte. Ale to jste mi také přiznal, že jste se trošku i zlobil na tatínka.
1: Hodně jsem se zlobil. Hodně, hodně. A tomu mám vlastně za zlý doteď, i když mu jsem vlastně zároveň vděčný.
0: No, je to těžké.
1: Protože on mě fakt jako... Já tam žil splněný sen v té Anglii. Teď ho žiju taky, samozřejmě. Ale já tam měl prostě všechno, co jsem si vysněl, dokonce ta škola a všechno možný kolem. A najednou to opustit jako puberťák, to pro mě bylo strašně těžké. A dost dlouho jsem se z toho dostával.
0: A slyšel jste někdy o Superstar, nebo až díky tatínkovi jste zjistil, že taková soutěž vůbec je?
1: V Anglii jsme měli českou televizi i slovenskou, takže jsem sledoval vždycky každý rok slovenský Superstar i český Superstar, takže to jsme tam jako hodně ve velkým sledovali. Ale můj táta říkal, no jednou až budeš Superstar, ty budeš na čtvrtém místě, uvidíš. A tohle mi vždycky říkal. A říkám, tati, ale já nechci jít nikdy do Superstar, nikdy jsem nechtěl jít. A furt jsem mu říkal, že já se připravuju na britský X Factor. A dokonce jsem tam byl i přihlášený.
0: Byl jste přihlášený a místo toho jste skončil?
1: Jenže já už jsem byl tady, jezdil vlastně ty kola v Superstar už zrovna v to období, kdy já jsem měl být na castingu, tak já už jsem byl v tom divadle, takový ty divadelní kola. Ano. Tam v Superstar, takže tam jsem to prošvihl. Ale jako já jsem vděčný, já teďka žiju svůj splněný sen a možná to tak mělo být. Bůh nade mnou stál a řekl, ne, ty zůstaň tady, protože v Čechách je to tvoje místo.
0: No já myslím, že hlavně tatínek nad vámi stál.
1: To taky, samozřejmě.
0: Potom s odstupem času popisoval vám třeba, odkdy to měl takto vymyšlený, odkdy vás chtěl mít v té Superstar, jak dlouho dopředu to chystal?
1: Můj táta je právě takovej, že on nepřemýšlí a rovnou to udělá. Takže ten on je takový ten člověk, že ne... Víte, co myslím, že on prostě bez žádných jako myšlenek se rozhodne ze dne na den, tak to bude a tak to je. A že my jsme byli malí, takže to slovo tam měl hlavně táta. Takže to, co on řekl, bylo svatý a my jsme nemohli říct nic.
0: No, autorita.
1: Je to tak.
0: Autorita a dokonce i to čtvrté místo vám nařídil.
1: Přísám, že on mi to celý vlastně předpověděl. On mi řekl, ty zůstaneš čtvrtý, ty to nevyhraješ. Já vím, že to nevyhraješ, ale zůstaneš čtvrtý. A najednou přijde den, že jo, teď já už ve finále a teď najednou vypadávání s Mirem Šmajdou jsem tam stál a vypadává Honza Bendik, čtvrtý místo. Tak jsem si hned vzpomněl na táto a řekl jsem mu, měl si pravdu.
0: Co se vám teď, protože už je to vlastně 17 let od soutěže 2009, jste tam byl v Superstar, co se vám vybaví? Teď myslím už z té samotné soutěže, kdy jste postupoval dál a dál.
1: Mně se vybaví hlavně ta moje křehkost, protože já byl extrémně citlivý a extrémně emotivní a neměl jsem tam vlastně nikoho, kdo by mě podpořil. Jediný, co tam byli, tak to byli ty produkční, co se o nás starali a my jsme je měli jako mámy i táty a byla tam neuvěřitelná atmosféra, jakože fakt se tam o nás starali nádherně a za to jim já jsem extrémně vděčný, protože vždycky nás vyškolili a řekli nám, jak se máme chovat tam, co máme říkat a takový věci. Ne jako doslova, ale byla to pro mě obrovská škola. Obrovská škola a já nevím, jak bych to bez toho zvládl ty další roky pak potom, protože mě naučili opravdu hodně. Takže jsem tam měl vlastně druhý rodiče tam, no, takže 3 měsíce na Slovensku bez rodičů, to udělalo strašný divy se mnou a s mojí psychikou teda.
0: Jan Bendik je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Další duet jsme slyšeli, který naspíval náš dnešní host Jan Bendik s legendární to zpěvačkou Lucí Bílou. Tak a vaše spolupráce začala kdy a jak?
1: Tak to bylo taky hrozně vtipný. Já jsem zpíval na Slavicích dvakrát za večer. Jednu z písničku jsem zpíval od Gotha, si pamatuju jako Podsta. A druhá to byl taková svižný čardáš, který mám vlastně s kapitánem Demem. A tam si všimla, jaký prostě jsem v plný energii a že jsem to tam rozjížděl. A já jsem už z pódia viděl, že se na mě usmívala a že tleskala a prostě pokyvovala si. A vůbec bych neřekl teda, že by mě někdy znala, a potkali jsme se vzadu v backstage a tam mě zastavila. A jen tak ze srandy řekla, jako, hele, tak můžeme někdy něco hodit spolu. A já říkám, neříkejte dvakrát, já se vám ozvu a uvidíte, já nedám vám pokoj. A fakt tomu tak bylo a hned druhý den jsme si zavolali, dali jsme si schůzku v Otvovicích u ní v hospůdce a místo půl hodiny nebo hodinu, co jsme tam spolu měli sedět, tak jsme tam seděli skoro 4 hodiny a prokecali jsme o životě a bylo to hrozně fajn a tam jsme si sedli jako lidsky a tam jsme věděli, že ta písnička určitě dopadne a najednou to bylo hrozně rychlý, no.
0: A duete na světě a to už budou tak 2 roky? Je to možné?
1: No je to možný. Je to 2-3 roky. 2023, tak. Myslím, 24.
0: Tak a k duetu dokonce vznikl i klip, kde mimo jiné hraje Bára Munzarová, herečka. Jak vznikal ten klip?
1: Tenhle klip vznikal tak, že vlastně můj manažer Lukáš Raymond, on mi vlastně točí moje videoklipy, já točí i jiným umělcům videoklipy, takže já jsem věděl, že jsme ve správných rukou a že k takovýhle písničce a k takhle silnému textu, který tam je, že jsme oba dva, já i Lucka, věděli, že on se postará o moc hezký videoklip, kde si spoustu lidí, když se na to podívají a i poslechnou si zároveň ten text, tak si spoustu lidí uvědomí pár důležitých věcí. A tam si vlastně řeknou, co je důležitý a co je vlastně úplná banalita, říkám to správně. Mm-hmm.
0: A také, že je důležité udělat si ten čas i na své blízké, protože prostě dnes mohou být, zítra být nemusí, tak to prostě je. A teď mi řekněte ruku na srdce. Jak vy to máte s dělením času mezi rodinu a profesi a soukromý život? Se zastavit?
1: No, umím, ale já jsem prostě klasický ADHDčko a nemůžu být v klidu. Takže se musím vždycky něčím uklidit, buď to musí být nějaký pěkný seriál, nebo právě jet k rodičům za rodinou do Hradce a trávit s nima čas. Ale ani tam vlastně nedokážu být v klidu, protože se snažím vymyslet program pro ně a užít si to tam s nima na těch pár dní a pak to zase rychle uteče a hned jsem doma a zase jsem v tom jednom koloběhu. Ale máma mi vždycky říká, ty nespívej o takových věcech, když to neplníš. Říkám, já vím, mami, neboj se, já ti to vynahradím. Ale díky bohu, já jsem s ní v kontaktu třeba, já nevím, i 5x denně si voláme. A to nejsou jako, že 5minutový hovory, to jsou třeba hodinový hovory, kdy já prostě pracuju, něco dělám a ona mi tam prostě je opřená na kamerce, na mobilu. Ani spolu nemluvíme, ale prostě vím, že tam je a vnímáme se a tak to je, no, takže jako moje máma, to je moje největší láska, no.
0: Je na vás pyšná? Řekla vám to, že je na vás pyšná?
1: Jo, pořád mi to říká, ale zároveň říká, škoda, že já jsem tě do té Superstar přihlásila, protože kdybych, nebo já s tátou říká, tak, že díky tomu teď nejsem doma, no. Ale říká, mami, já už jsem prostě dospělý, to už musíš pochopit, že mám svůj život.
0: Ajajaj, to je asi těžké pro každou mámu, asi to taky jednou zažiju.
1: No, Jan, to jo, to
0: Jan rozhodně. Bendík je naším hostem.
2: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas pořad Alex a host a tím hostem je zpěvák Jan Bendik, který kdyby nebyl zpěvákem, tak by byl stylistou, anebo jsem někdy četla také kadeřníkem.
1: Kadeřník, vizážista, stylista, to jsou, já to miluji.
0: To byste, provozujete to jako vedlejší činnosti, myslím, jako jestli sám si vybíráte, vymýšlíte kostýmy na koncerty.
1: Jako když už něco přijde, tak mám třeba nějakou stylistku nebo stylistu, nebo návrháře, který mi to už je na míru, ale většinou si všechny ty věci vymýšlím já, třeba kostýmy do Outučka, teďka si chystám a těším se na to, protože to vypadá strašně hezky a... A tohle to mě jako baví od jak živa. A já si troufám říct, že mě to jeden čas bavilo i víc než samotný zpěv.
0: Ajajaj.
1: No, fakt, jakože. Ale tím, že to už dělám a pracuju, vlastně je to moje práce zároveň, tak vlastně tohleto, toho stylistu a toho vizážistu hodně často využívám, takže jsem si říkal takhle, okay. Hodí se mi to v té práci.
0: Kolik těch kostýmů vyměníte během jednoho koncertu?
1: Během jednoho koncertu, tak tam mám jeden kostým, ale teď si to právě dělám tak, abych nemusel pořád kupovat to oblečení. Tak budu mít 5 kostýmů, které mezi sebou prostě budou přes ty letní koncerty až do konce zimy budu střídat, které budou prostě zářit, které budou se třpitit a mezi sebou se prostě budou vždycky různě měnit. Protože je to šílený, kdybyste viděli můj šatník, tak je to prostě, to je nekonečná hora věcí. Ale já se jich nechci zbavit, protože rád sbírám oblečení, miluju to a prostě to ke mně patří, no.
0: A ony, ty kostýmy nejsou asi ani úplně skladné, jako jsou docela objemné, ne?
1: Jsou právě, takže já tolikrát jako už vidím, že se ten věšák, kde jsou s těma ramínkama, že už se to prohejba, takže některé ty těžké věci a těžké kostýmy musím dávat do takových vaků a většinou to mám třeba v garáži a tak, ale to, jako je to šílený, no.
0: To moc dobře znám, ale ještě to neprasklo, ne?
1: Ale já se k tomu vždycky rád vracím, když je třeba nějaký ten kostým nebo nějaký ten outfit hodně, jako, jak to mám říct, na oko, takový hodně viditelný, tak já si ho vezmu na nějakou velkou akci, jsem v tom někde vyfocený, někde to vyjde a pak to schovám a za rok si to vezmu zase. Mm-hmm. Takže někdo si myslí, že jednou si to vezmu na sebe a vyhodím to. Absolutně ne, tak takový blázen nejsem.
0: Recyklace.
1: No to rozhodně. A třeba hodně věcí třeba i najdu v sekáči. Teď jsem třeba v sekáči normálně našel tak nádherný kravaty. A mám z nich obrovskou radost a nemůžu se dočkat, až je vynesu.
0: No tak vidíte. Třeba jednou, tím jak to skladujete, se vám to bude hodit, protože třeba Helenka Vondráčková má výstavu ze svých kostýmů, které oblékala od, já nevím, 70. let, tak třeba jednou
1: a to je můj největší sen a já mám právě všechny ty velký kostýmy z těch různých velkých show, jako byl Forum Karlín, Notu Univerzum a třeba takový ty větší akce nebo focení nebo velký životní situace, který jsem měl, tak tyhle ty kostýmy si přesně schovávám, co jsou jako zapamatovatelný mým fanouškům a věděli, že jsem to měl na sobě. Takže na to se těším, až třeba jednou mi bude 80 a pořád se budu věnovat té hudbě, tak třeba, kdo ví, udělám nějakou takovouhle výstavu.
0: Tak a O2 Arena, jak je moc vzdálená pro vás? Je ve vašich myšlenkách udělat O2 Arenu?
1: Určitě, ale...
0: Navrhnout si kostýmy.
1: Víte co, já rád dělám malý kručky a jasný kroky, o kterých vím, že budou fungovat, takže jsem rád udělal to Forum Karlín, pak jsem přešel na hodně pomalých kroků k O2 Univerzum a řekl jsem si, a tam už si právě každý myslel, že budu oznamovat O2 Arenu, ale řekl jsem, ne, oznámím znova O2 Univerzum, pardon, a teď si to celý jako proběhnu tam a znova si to užiju. A ta O2 Arena je někde v nedohlednu, ještě zatím jako si na to nevěřím. Až budu vědět, že je ten správný čas, tak možná nad tím budu přemýšlet, ale samozřejmě ty představy toho pódia, jak to tam bude vypadat, mám, to je...
0: A neříkal vám tatínek, kdyby ta O2 Arena mohla být?
1: On mi furt říká právě, ty už by si to měl dávno oznámit, ty se bojíš. A říkám, no jasně, že se bojím. To je, ale... Chci si být 100% jistý a nerad dělám něco s 50% jako jistotou chci mít v těch 100%.
0: Jan Bendík je naším hostem.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
3: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host dnes přijal zpěvák Jan Bendi, který už se chystá na svůj velký, další velký koncert, který proběhne 17. října v O2 Univerzum. Zazní tam i píseň Hanky Zagorové, kterou jste mohl přespívat. S požehnáním Štefana Margity samozřejmě.
1: No, samozřejmě nad tím přemýšlím a mám ji ve svém setlistu napsanou, takže zatím je tam v plánu tahle písnička. Ale říkám zatím, že protože já ten setlist celý mám samozřejmě sepsaný a něco se bude škrtat, něco se bude přidávat, ale tuhle písničku zrovna škrtat nechci, takže...
0: Černý páv, já jsem černý, to neřekla
1: názor páva, tam moc rád zaspívám.
0: Byla to jediná písnička, kterou jste zpíval nebo přespíval po Hance Zagorové, nebo ještě byla jedna?
1: Já jsem naspíval ještě jedna z lodí nese jméno Gwendolina. Gwendolinu jsem ještě mi povolil pan Margita, tam jsem se taky zeptal. A to je taky moje oblíbená písnička, takže tyhle ty dvě písničky od Hanky jsem zpíval a...
0: A víc už nepovolil, Štefan?
1: Ne, to já už jsem nechtěl víc, to jsem chtěl jenom tyhle dvě. Ale já si myslím, že on by povolil i klidně 10 písniček. On a Hanka si troufnu říct, že mě vždycky měli hrozně rádi a vždycky se ke mně chovali moc hezky. A pokaždý, když jsem Hanku potkal, tak to bylo prostě smršť lásky a přátelství a pokaždý mě vynadala, protože jsem jí vykal a ona mi přitom už asi 100krát říkala, ať jí tykám. To se mi vybavuje nejvíc.
0: Moc to nešlo, že? Taková osobnost.
1: Jako, no, já držím vždycky respekt. No. A to samý mám i s Lucí Bílou, takže já už jí tykám teda, ale fakt od té doby, co jsme se poprvé poznali, jsem jí vykotykal a tam mě vždycky taky jako hodně nadávala. Tak už mi tykej.
0: Vykotykal, to slyším poprvé, to je hezký termín, vykotykal. A s Michalem Davidem tam to šlo lépe, ne?
1: Tam to šlo lépe, protože to je chlap a i tak k němu cítím obrovský respekt, protože všechna čest tomu, co on v životě dokázal. Ale tam on, jak mi to řekl hezky, jako tykej mi, pojď si tykat, tak jsem ho začal fakt brát jako toho svého strýčka, z toho svého strejdu, prostě někoho z rodiny a fakt mu jako tykám.
0: Tak už jsme mluvili hodně o vašich pracovních plánech, ale co nějaká dovolená, samozřejmě pro zpěváky jsou už ně, hlavně teď v létě, festivaly, různé venkovní koncerty a tak, což se vás týká také, ale stihnete nějakou dovolenou?
1: To je vždycky to, co my každý rok bojujeme. A jakože hodně bojujeme, aby jsme měli aspoň 5 dní prostě někde v nějakým wellness nebo prostě někde v přírodě tady v Čechách. Protože my většinou jezdíme vždycky v lednu na dovolený do teplých krajin, jako je Thajsko a podobné destinace. Takže tenhle rok jsme si řekli, ne, uděláme si tam volno, uděláme si tam prostě 14 dní volno a pojedeme, plánujeme znova Thajsko, takže uvidíme, co dál ještě přinesou ty letní dny, ale tak hlavně budu koncertovat, na to se těším nejvíc.
0: Je nějaký koncert nebo místo, kde budete koncertovat a na které se jako speciálně těšíte?
1: Těším, ale zrovna nevím přímo datum, ale vím, že to bude v Mikulově a že to bude s Leošem Marašem a to je vždycky hrozně hezký. On vlastně bude mít narozeninový pecky starý, se kterýma jezdíval a já jsem s ním vlastně jel všechny ty jeho pecky, takže to je vždycky tak strašně fajn s Leošem, že vždycky se na to všichni jako hrozně těšíme. Celá ta banda, která tam jsme, tak je to hrozně fajn a navíc v Mikulově na Moravě. Je to tam prostě nádherný, takže tam se hodně těším.
0: A máte ještě kontakt s Anglií? Myslím, jestli tam stíháte, zvládáte, jezdíte, jestli tam máte vazby, jestli tam třeba jezdíte i koncertovat?
1: Takhle, tak s Anglií samozřejmě to už asi nikdy nebudu bez ní. Vždycky zůstane v mém srdci, navíc tam mám rodinu pořád, po mámy, po tátovo straně. A navíc tam i koncertu, takže tam jezdím a tenhle rok tam zrovna 2x pojedu, takže na to se extrémně těším. Po dlouhý době tam teďka pojedu, myslím si, že to po takových 3 letech, takže si to extrémně užiju. A myslím zrovna, že tam bude i Liverpool, ale radši jsem těch hobby.
0: Dobře, takže stihnete tam zajet z koncertu. Absolvovat koncert a pak navštívit své příbuzné?
1: No, já doufám, že jo.
0: Případně spolužáky?
1: Spolužáky, ty jsou v Liverpoolu, já většinou jezdívám, já doufám, že ten Liverpool vyjde, ale většinou jsem takový Birmingham, kolem Londýna, Leeds a tyhle ty města, nebo Margate a tak dále, a to je strašně daleko od toho Liverpoolu. To je třeba takových 600-700 kilometrů, takže to bych asi úplně nezvládl tam. Ale když budu v Liverpoolu, tak strašně rád se podívám na školu, kde jsem studoval, nebo chodil do školy a vždycky jsem se tam jako setkal s lidma, se kterýma jsem chodil do školy.
0: A místo, kde jste žili s rodinou těch 8-9 let, jak dlouho jste tam byli, tak to existuje? Jako máte možnost se jít podívat na to
1: jo,
0: místo?
1: Jo, no právě, že naposledy, co jsem byl v tom Liverpoolu, tak jsme se šli podívat na právě na tu ulici, na ten náš barák, kde jsme bydleli a on je pořád stejný. Dokonce v horním oknu jsem vždycky koukal, jakože, pardon, že koukám takhle, ale v horním oknu v rohu byl takový flek, který nešel dolů a on tam je doteď.
0: Já koukám na to, co si teď zahrajeme a jakou písničkou se rozloučíme a je to píseň Dávno vím. A já moc děkuju, že jste tu byl. Jan Bendík, ať se vám daří.
1: Děkuju moc krát, mějte se krásně.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Pardubice se dočkají cyklostezky podél obchvatu Trnová Dubina asi za 2 roky. V Chrudimi začíná průzkum Michalského parku. Koaliční rada večer projedná připomínky k návrhu zákona o médiích veřejné služby. A zítra bude zase slunečno, jasno nebo skoro jasno, teploty až 31 stupňů Celsia. Aktuální zprávy pro vás připravila Petra Beránková. Krásné slunné odpoledne z Pardubic. Město Pardubice plánuje v létě vypsat soutěž na dodavatele stavby nové cyklostezky podél obchvatu z Trnové na Dubinu. Cyklisti na ně čekají několik let. Radnice chtěla stavět cyklostezku souběžně s novou silnicí. Z toho ale sešlo kvůli rozdílným postupům v přípravě obou projektů. Náměstek primátora Jan Hrabal z Hnutí ANO říká, že budování cyklostezky začne až příští rok.
2: Mrzí mě tyto komplikace, ale ty komplikace jsou způsobeny, a teď se to ukazuje, nesprávným rozhodnutím z minula, kdy jsme se odchýlili od toho, že se ty obě komunikace nestavily současně.
0: V případě jihovýchodního obchvatu města Zdraškovec do Černé Zabory naopak vznikne cyklostezka jako součást jedné stavby. V Chrudimi začíná průzkum Michalského parku. Archeologové v něm vykopou sondy, aby vytipovali oblasti s případnými nálezy. Park je založený na místě zrušeného hřbitova. Průzkum souvisí s chystanou kompletní obnovou celého areálu a potrvá 2 měsíce. Připomínky k chystanému návrhu zákona o médiích veřejné služby projedná večer koaliční rada. Připomínkové řízení k němu totiž už skončilo. Vláda ANO, SPD a motoristů chce převést financování České televize a Českého rozhlasu pod státní rozpočet. Se záměrem nesouhlasí veřejnoprávní média ani opozice. Ta návrh dlouhodobě označuje za legislativní paskvil. Podle bývalého ministra kultury poslance Martina Baxy z ODS takovému označení odpovídá i obsah připomínek.
3: To nejsou jako běžné připomínky k návrhu zákona. Například připomínky ministerstva spravedlnosti prostě skritizovalo ten návrh fakticky od A až do Z, ale v těch principiálních věcech. To znamená, že ten zákon je špatně sestaven, že na sebe nenavazuje jednotlivé části, že tam nejsou definované klíčové pojmy. Tak znovu říkám, takový návrh podle mě není opravitelný, měl by být stažen.
0: Ministr kultury Otto Klempíř za motoristy už dřív řekl, že pracovat bude jenom s relevantními připomínkami k návrhu. Výrazně zákon předělávat nechce. Novým apoštolským nunciem v Česku se stal irský arcibiskup Eugene Martin Nugent. Podle mluvčí České biskupské konference Moniky Klimentové to dnes oznámil Vatikán. 67-letý Nugent doteď působil jako vyslanec Svatého stolce v Kuvajtu, Kataru a Bahrajnu. Papežský nuncius zastupuje v Česku Vatikán.
1: Počasí.
0: Jaká bude noc? Vyjasněná obloha, bude jasno. Noční teploty 14 až 11 stupňů, na horách 13 až 10 stupňů Celsia. Vítr slabý, proměnlivý nebo klid. Předpokládané množství srážek 0, rozptylové podmínky mírně nepříznivé. A zítřek? Zase slunečný a teplý, bude jasno nebo skoro jasno, denní maxima 28 až 31 stupňů, na horách 21 až 24 stupňů Celsia. Vítr slabý, rozptylové podmínky velmi dobré, tlak slabý až mírně klesne. Pozor, biozítra dvojka s vysokými teplotami se zvyšuje riziko a bude tedy střední zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: O nehodách nevíme, v Hlinsku na Chrudimsku ale začíná částečná uzavírka hlavní trasy na Poličku. Stavbaři pracují na křižovatce naproti obchodnímu domu Byla. Silnice 34 je v tomto úseku průjezdná jedním jízdním pruhem a dopravu řídí semafory. To vše až do 10. července. 14 hodin, 4 minuty přesně, ať míříte kamkoliv klidnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Jak jsi na to počkala, na tu sekundu, až to tam přesně padne?
0: Já mám ráda dokonalé věci, Mirku.
4: Dobře.
0: Třeba ty jsi dokonalý moderátor,
4: jo,
0: to mám taky ráda.
4: Ale děkuju. Takže 14 hodin, 4 minuty a 24 sekund. Teď ladíte Český rozhlas Pardubice a pondělní dobré odpoledne. To dnešní má datum 25. května. Rovnou doplním, že svátek slaví Violy a také Violety, tak přejeme všechno nejlepší. Zajdete občas s přáteli na jedno. Jestli ano, možná jste si všimli zprávy, že chce Evropská unie zakázat tradiční označování piva stupni, ale nemusíte se bát, zákaz desítky, dvanáctky, ani žádného jiného piva se nechystá. Podrobně se na tuhle dezinformaci podíváme už za chvíli v našem dalším díle seriálu Ověřovna. No a muzika je také připravená, těšte se na činasky Tomáše Linku a zaspívá třeba i Michal David. Krásné pondělní odpoledne.
1: Dobré odpoledne s Miroslavem.

Paní Másemá, to byl Tomáš Linka v pondělním vysílání Českého rozhlasu Pardubice. A my se vrátíme do roku 2017. To umístili ornitologové na komín chvaletické elektrárny do výšky asi 130 metrů budku pro zahnízdění sokolů stěhovavých. Na své první obyvatele čekala celých 5 let, no ale od té doby sokoly obývají pravidelně a také letos dělá sokolí rodinka radost ornitologů novými přírůstky. 2 samce a 2 samičky už okroužkoval ornitolog Václav Beran ze společnosti Al.

Alka Wildlife, která se kromě jiného zabývá právě dlouhodobým monitoringem a podporou hnízdění sokolů na komínech průmyslových areálů a spolupracuje i s elektrárnami. Čtyři mladí sokoly už se v těchto dnech chystají na své první lekce v létání, ale musím doplnit, že ve Chvaletické elektrárně se nachází ještě jedna budka, která je asi o 20 metrů níže pod touto. No a ta se svého času zalíbila poštolkám obecným, ale neuspěli, protože sokolové si ji střeží, takže letos by měla být neobsazená. Sokoly se pohybují ve vyšší výšce než poštolky a potravu loví pouze za letu. K hnízdění potřebují klidné místo, kam se člověk nedostane. Oproti tomu poštolky, ty využívají spíš dutiny na rozmanitých stavbách, například větrací šachty, průduchy na půdy, výklenky, římsy a loví především drobné savce. Na chvaletických budkách bohužel, co jsem zjišťoval, webkamery nejsou, ale když trošku zalovíte na internetu, můžete třeba na stránkách sokolynakomínech.cz sledovat jiná hnízda a mláďata dravců, třeba právě sokolů stěhovavých, a podívaná je to v těchto dnech opravdu náramná. Tak ještě sokolí zapískání na pozdrav vám všem a dáme si další muziku.

0: To byly Činasky a s vámi je Český rozhlas Pardubice. Přejeme i dál pohodové pondělní odpoledne. Češi patří mezi národy s největší spotřebou piva na světě. Není tak divu, že se zděsili, když médii proběhla zpráva o tom, že chce Evropská unie zakázat tradiční označování piva stupni. Lidem slibovala konec desítek nebo třeba dvanáctek. A i když nás možná sem tam nějaké nařízení Evropské unie překvapí, pivo se teď opravdu nikdo reformovat nechystá. Na tuhle falešnou zprávu se podívali kolegové ze serveru iRozhlas.cz v dalším díle seriálu Ověřovna. A podrobnosti nám k tomu teď řekne redaktor Ondřej Wolf. Dobré odpoledne.
1: Hezký den.
0: Kde se tahle informace vlastně vzala?
1: V programu současné Evropské komise se v minulosti objevil plán na úpravu daňového systému. V současnosti některé státy k výpočtu spotřební daně u piva vycházejí z takzvaného systému plato, tedy podle stupňovitosti. To jsou ty desítky, dvanáctky, šestnáctky, zkrátka číslovaná piva, tak jak je známe. Komise o tom uvažovala s výhledem kolem roku 2031. Takový návrh ale teď na stole není. Pokračuje ředitel svazu pivovarů a sladoven Tomáš Slunečko.
2: Chtěla tím upozornit členské státy, které daní podle tohoto systému, jako je Česko, Německo, Belgie a tak dále, že tenhle ten systém by ráda v budoucnu revidovala nebo se na něj podívala. Nikoliv, že by ho zakazovala, nebo že by s ním přestala počítat.
1: Evropská komise zvažovala, že by se daně nově počítala podle obsahu alkoholu v procentech. Především pro menší pivovary by takový systém znamenal komplikaci. Proč to vysvětluje Tomáš Slunečko?
2: Pokud by se to pivo danilo podle obsahu alkoholu, tak by to podle mého názoru narazilo i na limity laboratorních měření a musela by být tolerována třeba i jistá odchylka, přibližně asi třeba 0,5% obsahu alkoholu.
1: Slunečko připomíná, že systém stupňovitosti, přesněji než míru alkoholu, ukazuje hutnost piva. Ta stupnice na českém území se používá už víc než 120 let. Pivovary s ní mají dlouholetou zkušenost, plánují s ní a mají na ní navázané výrobní procesy.
0: Co na to samotná Evropská komise?
1: Na to jsme se ptali mluvčího stálého zastoupení Evropské komise v Praze Václava Lebedy.
3: Problematika se dotýká směrnice o spotřební dani, nicméně její revize není evropskými institucemi plánovaná. Členské státy tak mohou nadále danit a označovat pivo podle stupňovitosti nebo obsahu alkoholu jako dosud.
1: Šířící se zprávy o zákazu systému plato označil za dezinformaci.
0: No a další podrobnosti na internetových stránkách iRozhlas.cz. Teď nám je v rychlosti nabídl Ondřej Wolf. Díky a hezký den.
1: Naslyšenou.
4: Český rozhlas Pardubice. Žijeme tu s vámi.

0: cestách s Petrem Voldánem.
1: Svět stačí perspektivy si tentokrát prohlédneme s mistryní světa a plachtařskou královnou z Čech Janou Vepřekovou. S rodečkou ze Dvora Králové, světovou hvězdou bezmotorového létání, zakroužíme na Švédském, Bulharském i Německém. Posteskneme si nad vrtošivým počasím v Anglii a podivnostmi na obloze pro plachtaře v Austrálii. Jaké to je plachtit 300 i 500 kilometrů, anebo se orientovat podle prádla na šňůrách u domů? Povíme v pondělí jako obvykle po 18. hodině.
0: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: 16 hodin 20 minut, to je čas, který dnes nosí v hlavě všichni fanoušci ledního hokeje. Čeští hokejisté totiž nastoupí na mistrovství světa proti Norsku. Severané už dokázali na turnaji obrat o bod Kanadu a pak dokonce porazit Švédsko 3-2. Petr Kadeřávek má k dnešnímu zápasu víc informací.
1: Jo, my jsme na to koukali s klukama u karet jen tak po očku, takže já jsem se soustředil na své karty hlavně. Samozřejmě asi mě to trochu překvapilo, ale z těch výsledků je vidět, že Norové hrajou dobře.
2: Popisoval útočník Lukáš Sedlák, při jaké činnosti sledoval vítězství Norska nad Švédskem. A hned také dodává, co hráli a kdo vyhrával.
1: Prší a Romanovi to šlo asi včera nejvíc, podle mě. Jo, Romanovi jde všechno.
2: Směje se Lukáš Sedlák, ale Romanu Červenkovi by to mělo jít i proti Norsku. Z českého týmu má při své 13. účasti na šampionátech se severským celkem největší zkušenosti. To Jaroslav Chmelař nemá s norským hokejem vůbec žádné zkušenosti.
3: Vůbec, myslím si, že ani na 20. Norové nebyli, takže vůbec nemám, ale tak musíme se na ně připravit. Tady na turnaji ukazují, že není radno je podceňovat, takže to mě dobře bránit, zároveň mě bruslit a dokážou se dostat do těch breaků, takže na to si budeme muset dávat pozor a budeme muset prostě na ně vlítnout jako na Švédy.
2: Uvědomuje si Jaroslav Chmelař. Norsko má reálnou naději zahrát si čtvrtfinále, což se mu podařilo třikrát v historii a naposledy před 14 lety. Jenže letos je ve Švýcarsku ve výborné formě. Necelé 2 minuty ho dělili od výhry nad Kanadou a pak porazilo Švédy.
4: Norové teda musím říct, že jako letošní šampionát hrajou úžasně. Když to vezmete s Kanadou, samozřejmě zápas ztratili v powerplay a v prodloužení. Jo. Porazili Švédy, ale ne nějakým, když to řeknu, šťastným výkonem, ale opravdu oni hrajou velmi agresivně, jsou velmi důrazní v osobních soubojích, jo. To je prostě jsou brusliví, takže jsou určitě ty výsledky zasloužený, to není žádná náhoda.
2: Vychvaluje tým soupeře českého týmu asistent trenéra Jiří Kalous. Zápas Česko-Norsko začne v 16 hodin a 20 minut. Z Friburgu Petr Kadeřábek, Český rozhlas.

0: roce 1968 vydala první singl Prý jsem zhýrala a už o rok později naspívala velký hit Bludička Julie. Její popularita raketově rostla už v 70. letech, kdy patřila mezi nejžádanější zpěvačky. No a popularitu potvrdila i anketa Zlatý slavík, kde 9krát za sebou zvítězila. To byla Hana Zagorová a Studánka stříbrná. Viděli byste, které moře je od našich hranic nejblíž? Odpověď najdeme už za malý moment v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, ke kterému moři je to z naší země nejblíže? Nejseverněji položená obec České republiky i bývalé rakousko-uherské monarchie je Lobendava v okrese Děčín v Ústeckém kraji, v západní části Šluknovského výběžku. Z Lobendavy je to jen zhruba hodinka chůze přes osadu Severní k nejsevernějšímu bodu naší země. A právě odtud je vzdušnou čarou nejblíže k Baltskému moři, jen 290 kilometrů. Skoro stejnou vzdálenost bychom naměřili opačným směrem k nejjižnějšímu bodu České republiky, který se nachází na česko-rakouské hranici v katastru obce Vyšší Brod. Turisté z ní mohou pokračovat po značené cestě do Studánek, nejjižněji položené osady v České republice, a dále pak k bodu, který se nachází nejvíce na jihu, u Mlýneckého potoka na území zaniklé obce Radvanov. Z něj je to vzdušnou čarou necelých 320 kilometrů k Jaderskému moři. Přestože je od nás Baltské moře nejblíže, většina Čechů se raději vydává na Jadran. Jaderské moře je ve srovnání s Baltským totiž o 8 až 10 stupňů teplejší.
1: Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem.

0: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
2: V pátek 29. května jedeme na venkov.
3: Přesně tak. Zemědělský den Mžany předvede traktory i krávy.
2: Regionální dobroty i odborné střední školy.
3: A my budeme živě vysílat přímo z centra dění.
2: Ladit nás můžete od 9. dopolední až do oběda.
4: Ježiši Kriste!
3: Vůně venkova zaručena i přes rádio.
4: Samice s tvrdým i.
2: Těší se na vás Zdeněk Novák
3: i Lada Klokočníková.
0: Rozhlas Pardubice. Přímé přenosy ze všech míst regionu.

0: Jakoby to bylo včera, co vyšla tahle píseň, no a schválně jsem se podíval na internetu, už to je hodně let, v roce 1997 album Duety, Karel Gott, Lucie Bílá, co sudičky přáli nám ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Více než 600 tisíc Čechů má podle odhadu endokrinologů nemocnou štítnou žlázu a další statisíce o své nemoci ani nemusí vědět. Platí to například pro její sníženou funkci, která na sebe zpravidla nějak neupozorní. Lékaři to připomínají u příležitosti týdne štítné žlázy. Andrea Skalická natáčela při jedné kontrole v ordinaci.
1: Já bych to nepoznala, já necítím nic ani pohmatem, ani nijak jinak.
2: Vypráví šedesátnice Irena. Krevní testy u ní odhalily lehce sníženou funkci štítné žlázy před několika lety. Teď přišla na pravidelnou roční kontrolu do endokrinologické ambulance za lékařem Richardem Stejskalem.
3: My tady dáváme vlastně tu léčbu jenom na zimu, takže jste přestala užívat kdy? Teďka někdy v březnu? Koncem března.
2: Zajímá se lékař o to, dokdy pacientka brala léky.
3: V zimním období ty štítné žlázy nám musí produkovat trošku víc toho hormonu. Nám vytváří určitý pocit vnitřního tepla. Abychom tady šetřili vlastně štítnou žlázu naší pacientky, tak dáváme malou dávku toho hormonu a na léto ji zase vysazujeme. Tlak je v pořádku, tak se pojďte položit.
2: Vyzývá pacientku endokrinolog. Krátce na to už se ultrazvukem dívá na strukturu štítné žlázy.
3: Podíváme se, jestli se tam netvoří nějaké uzlíky takzvané. Často bývají třeba nezhoubné, neškodné. Máte to hezký v pořádku, takže zase na léto můžete být bez prášku. Jednou za rok na kontrolu, zase s laboratorními testy.
2: Shrnuje výsledek vyšetření lékař.
3: Poslal jsem recepty na mobil. Díky.
2: U příležitosti týdne štítné žlázy upozorňují lékaři pacienty i na to, že se hormonů, pomocí kterých se snížená funkce léčí, nemusí obávat, říká předseda České endokrinologické společnosti Michal Kršek.
4: To jsou synteticky vyrobené hormony stejné, jako vyrábí ta štítná žláza.
2: Přesto endokrinologové v poslední době zaznamenávají u některých pacientů snahy o návrat k léčbě pomocí extraktů ze štítných žláz zvířat. Ty se k léčbě používaly v minulosti.
4: Ty takzvané organopreparáty ze sušených štítných žláz zvířecích jednak můžou obsahovat nějaké cizorodé látky zvířecího původu. Úplně nejdůležitější je, že oni nepatří mezi léky, kde je vlastně množství té účinné látky přísně kontrolováno a patří mezi potravinové doplňky. Nemusí být zabezpečeno optimální vlastně udržování hladin hormonu štítné žlázy.
2: Upozorňuje lékař. S nemocemi štítné žlázy se až 8x častěji potýkají ženy. Andrea Skalická, Český rozhlas.

oheň barev přejde v pastel. Já byl dřív jako ty, živý změnou. Pak tě čas donutí,

0: Marquez zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: 15 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Zastupitelé Pardubic budou dnes rozhodovat o stavbě zvířecího útulku. Zastupitelé Chrudimi zase o zavedení poplatku z pobytu. Sjezd sudeckých Němců v Brně skončil, podle organizátorů napsal novou kapitolu česko-německých dějin. A zítra bude zase slunečno, teplo, tedy jasno nebo skoro jasno, teploty až 31 stupňů Celsia. Krásné slunné pondělí z Pardubic, u zpráv s Petrou Beránkovou. Pardubičtí zastupitelé budou dnes rozhodovat o vyčlenění peněz na zvířecí útulek v Popkovicích. Město by chtělo začít stavět už na podzim a stát bude 133 milionů korun. Součástí plánu je i úprava okolního prostranství, popisuje projekt náměstkyně primátora Jiřina Klčová z Hnutí ANO.
3: Ten městský útulek není jenom útulek pro opuštěná zvířata, ale část té stavby je určena i pro souvody městské policie. Bude tam tedy vlastně služebna městské policie. Není to jenom stavba jako taková, kde budou různé kotce, ubikace, veterinární ordinace, ale budou také výběhové kotce.
2: Zasedání zastupitelstva Pardubic začíná dnes v 15 hodin. Zastupitelé Chrudimi zase budou rozhodovat o zavedení poplatku z pobytu. Od provozovatelů hotelů, penzionů a dalších ubytovacích zařízení zatím město žádné platby nevybírá. Návrh vyhlášky počítá se sazbou 30 korun za osobu a den, stejně jako je třeba v sousedních Pardubicích. Jednání zastupitelstva Chrudimi začne za hodinu. Specializovaná firma vyrábí v těchto dnech repliky všech 4 ciferníků a hodinových ručiček z kostelní věže v Lázních Bohdaneč na Pardubicku. Nahradí dosavadní staré ciferníky. Ty jsou podle města ve špatném technickém stavu a mají taky nečitelné číslice. S obnovou pomáhá i veřejná sbírka. Lidé doteď poslali na transparentní účet radnice přes 150 tisíc korun. Zbytek doplatí město a kraj, říká starosta Lázní Bohdaneč Josef Štěpanovský z ODS.
4: My jsme vytvořili transparentní účet z toho důvodu, aby mohli lidi, co mají rádi město, přispět, protože ty hodiny tady budou dalších několik desítek let, možná i stovek, tak aby mohli každý přidat to své do díla.
2: Oprava kostelních hodin za víc než 300 tisíc by měla skončit v polovině prázdnin. V Brně skončil sjezd sudetoněmeckého krajanského sdružení. Na čtyřdenní setkání podle organizátorů dorazilo asi 1500 lidí z Německa a asi stejný počet Čechů. Krajany i bavorské politiky přivítali zástupci Brna a kraje Jihomoravského. Sjezd využili k upevnění vztahů. Protestující lidé akci označili za provokaci a neúctu k obětem nacismu. Sjezd byl součástí festivalu Meeting Brno.
1: Sport.
2: Basketbalisté Pardubic a Brna se utkají v pátém semifinále playoff. Zatím je stav série vyrovnaný 2-2 na zápasy. Ani jeden z týmu ještě nedokázal zvítězit na svojí palubovce.
5: Brno dvakrát o 3 body vyhrálo v Pardubicích, stejně se ale vedlo východu Čechům, kteří pro sebe získali oba brněnské zápasy. Tým, který dnes uspěje, bude jednu výhru od postupu do finále, ve kterém už je Nymburk, který suverénně vyřadil Opavu. Utkání začíná v hale Dašická v 17 hodin a 30 minut. Z Pardubic, Otagu Tvěrt. Český rozhlas.
1: Počasí.
2: A jak bude zítra na východě Čech? Nadále slunečno. Noc bude vyjasněná, tedy jasno, noční teploty 14 až 11 stupňů. A zítřek, tedy teplý, jasný, skoro jasný, teploty 28 až 31 stupňů Celsia, na horách 21 až 24. Vítr slabý, rozptylové podmínky dobré, tlak se měnit nebude. A bio dvojka, to znamená střední zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Ve Slatěňanech začala série uzavírek kvůli opravě vodovodu. Neprůjezdné jsou ulice v oblasti kolem Hřbitova a silnice na Presy. Práce jsou rozdělené do několika etap a potrvají až do listopadu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Největší soukromý projekt v historii města budou právě dnes řešit pardubičtí zastupitelé. Čeká je schválení speciální smlouvy ke stavbě multifunkční haly podnikatele Petra Dětka. Podrobnosti v dobrém odpoledni Českého rozhlasu Pardubice už za chvíli přímo od naší reportérky, která zasedání sleduje. No a také si budeme hrát písničky, které nestárnou. Tentokrát obstarají Leona Machálková, Valdemar Matuška nebo také Elton John. Přejeme i dál krásné pondělí, je 25. května a svátek mají Violy a také Violety.
1: Dobré odpoledne s Miroslavem Hrubanem.

cudný, mnoha se ve mně zhlídla, oči jako devě studny, vlasy jak havrení křídla. Dobře vím, co znamená pás, do nástrah tíhčího klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Řízeně je veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně

0: Slavíci z Madridu, tak o nich zpíval Valdemar Matuška v pondělním dobrém odpolední Českého rozhlasu Pardubice. Začal nový pracovní týden, jaký bude, co se týká počasí, tak to zjistíme právě teď.
1: Počasí.
0: Ve spojení jsme s Českým hydrometeorologickým ústavem v Hradci Králové, také s meteorologem Imrichem Drapákem. Dobré odpoledne.
2: Pěkně odpoledne přeji.
0: A venku svítí a topí a takhle to asi bude do konce dnešního dne, je to tak?
2: Je to tak. I ten týden vypadá tím, že bude teplotně spíše nadprůměrný. I dneska k nám proudí teplý vzduch, takže 25 až 28 ty maximální teploty, jasná až

0: Jasno, vítr slabý, během přechodně mírný, severní až severovýchodní 2 až 6 metrů za sekundu. I v noci bude jasno, v ty nejnižší teploty 14 až 11 a zítra ještě teplej 28 až 31 stupňů a opět jasno nebo skoro jasno a vítr slabý, během nemírný ze severních směrů 2 až 5 metrů za sekundu.
1: Říkal jste, že středa taky podobná, oddychneme si až ve čtvrtek?
0: Ve středu by nám měla přecházet slabá studená fronta, ta nám přinese teda jenom nějakou zvětšenou oblačnost a jak jsem už naznačoval, ještě tak trošku slabé ochlazení, srážky bohužel asi zatím významné žádné, a že ve středu by ty teploty ještě mohly vystupovat na nějakých 25-26 stupňů před tou frontou, ve čtvrtek by se za ní potom ochladilo, tam by ty teploty byly maximálně do 24 stupňů, pátek už opět teploty zaspou nahoru nějakých 24-27 na obloze, opět skoro jasno, polojasno, více oblačnosti o víkendu, to mohlo být až oblačno, teplotě pořád 24 až 27, ale už by se mohly o tom víkendu objevit nějaké první přehánky nebo i nějaká bouřka.
1: No a když je venku takové vedro, nehrozí nějaké bouřky, teda ještě teďka pondělí, úterý?
0: Ne.
1: Ne, tam je to v pohodě.
0: Ne, je to suchý, takže nehrozí.
1: Dobře, tak mi děkujeme za informace o počasí. Do Hradce Králové přejeme pěkný den, tolik meteorolog Jindřich Drapák. Naslyšenou.
0: Pěkný den, naslyšenou.

0: Tudzinka v tvojej zemi, Xindl X a Mirka Miškechová ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Je 15.22 a pardubičtí zastupitelé už touto dobou jednají o nejdražším projektu v historii města. Na stole mají speciálně rozsáhlou smlouvu k plánované multifunkční hale, kterou chce v lokalitě Nová Cihelna postavit miliardář a podnikatel Petr Dědek. Dohoda mimo jiné zaručuje, že město nebude muset platit více než miliardu korun za likvidaci staré skládky komunálního odpadu na místě výstavby. A jednání zastupitelstva sleduje přímo na radnici reportérka Anna Svobodová. Dobré odpoledne.
1: Hezký den.
0: Co přesně dnes město získá schválením plánovací smlouvy?
1: Pardubice získají hlavně jistotu, za jakých podmínek bude celý projekt pokračovat. Podle vedení radnice je nejdůležitější to, že město nebude platit sanaci skládky pod budoucí halou, která má podle odhadu investora stát zhruba 1 miliardu 200 milionů korun. V dokumentu zároveň není už dříve kritizovaný příspěvek na provoz. Při jednáních se totiž řešilo, že by město přispívalo na halu 30 milionů korun ročně po dobu 20 let. Jde o největší a nejsložitější smlouvu, jakou kdy Pardubice řešili, zdůrazňuje primátor Jan Nadrchal z hnutí ANO.
2: Ten výsledek považuji za velmi dobrý, opravdu velmi dobrý pro město, dává městu velkou míru právní jistoty. Obě strany tam mají nastavené určité sankce za neplnění některých věcí a jak říkám, pro nás je opravdu velkou výhrou ta obří právní míra jistoty v tom, že za městem nepůjde sanace té skládky.
0: Hala má při velkých akcích pojmout až 25 tisíc návštěvníků. Řeší smlouva i dopravu?
1: Ano, podle dohody investor koupí od města pozemky na Hůrkách a postaví tam nový parkovací dům a vybuduje tam i terminál MHD. Říkám, náměstek primátora Jakub Rychtecký z Žijeme Pardubice.
3: Posilujeme i jako městskou hromadnou dopravu, smíšenou hromadnou dopravu v této části města, kde město bude do budoucna stavět bytový domy a podobně.
1: Investor se zároveň zavazuje, že při velkých akcích pro více než 15 tisíc diváků zajistí mimořádné posilové spoje a pokud by se po otevření haly ukázaly dopravní problémy, bude muset navrhnout další opatření.
0: Dá se na dnešním zastupitelstvu čekat klidné hlasování anebo dlouhá debata?
1: Spíš dlouhá debata. Samotná smlouva a související dokumenty se připravovaly téměř 2 roky a podle vedení města mají stovky stran. Projekt se každopádně chystá podpořit například největší opoziční klub ODS, vysvětluje jeden z jeho členů Ondřej Tichý.
4: Pardubická ODS projekt nové hokejové areny dlouhodobě podporuje, protože vnímáme přínos, který bude mít soukromá investice v řádu miliard korun. Zároveň ale musí být ohlídán zájem města a jeho občanů.
1: Naopak opoziční zastupitel Filip Sedlák z hnutí Naše Pardubice chce dnes navrhnout odložení hlasování na další jednání. Podle něj měli zastupitelé na prostudování tak rozsáhlých dokumentů málo času. Většinu materiálu město posílalo zastupitelům 15. května.
0: Zasedání pardubických zastupitelů sleduje reportérka Anna Svobodová. My děkujeme za informace a hezký den, naslyšenou.
1: Krásný den, naslyšenou.
5: Jsme s vámi i v Pardubicích a blízkém okolí. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
1: Lázně Bohdaneče nejsou jen lázně. Mají daleko starší historii i zajímavé památky. Třeba kostel ze 14. století nebo původně renesanční radnici. Lákají také malebnou okolní krajinou, protkanou staletými pernštejnskými rybníky. Vydáme se tam společně se Šárkou Rusnákovou.
0: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
1: can. Pondělí 25. května. Svátek mají vzácné květinky. Nositelky jmen Viola či Violeta. A s vámi je Petr Jungmann. Hezký den. Americký prezident JF Kennedy před 65 lety 25. května 1961 prohlásil, že Američané přistanou do konce desetiletí na povrchu měsíce a bezpečně se vrátí zpět na Zemi. Tím odstartoval program Apollo. O 8 let později, v červenci 1969, Apollo 11 splnilo prezidentův slib a poslalo domů radostnou zprávu. Orel přistál. Stále platný světový rekord v hodu oštěpem vytvořil v německé Jeně přesně před 30 lety v roce 1996 Jan Železný.
2: Podařilo se to vlastně třetím pokusem, tak to bylo obrovské nadšení. No ani jsem to nečekal, že to bude tak daleko.
1: 98 metrů 48 centimetrů. Slavná americká televizní moderátorka Oprah Winfrey uvedla před 15 lety po více než čtvrt století naposledy svou talk show.
3: Hey, Super Soulers! Happy Sunday!
1: Tehdy poslanec TOP 09 Dominik Feri před 5 lety oznámil, že rezignuje na poslanecký mandát. Od té doby má z důvodu obvinění několika žen ze sexuálního násilí co vysvětlovat. Stále si odpikává svůj trest. Kulatou padesátku slaví Thomas Shelby z gangu v Birminghamu nebo filmový Oppenheimer, irský herec Cillian Murphy. A kulatou třicítku má dneska naše hokejová hvězda.
4: Hájek, Kundrátek, dává Pastrňák!
1: David Pastrňák. Já přeju hezké pondělí a úspěšný nový týden.

0: Medicin má na Michal Tučný ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice a my se teď na chvilku vrátíme do víkendu. V sobotu odstartoval druhý ročník Gočárova běhu a novinkou letošního ročníku byla možnost absolvovat trasu z Hradce Králové do Pardubic také pěšky. Skoro 33-kilometrová cesta spojující obě krajská města přilákala víc než 300 účastníků. Atmosféru na startu i během pochodu zachytila Aneta Hanousková.
1: Jdeme se podívat, kde je registrace na pochod. Kolik už máte registrací?
2: Hodně.
3: Dámy a pánové, já vám přeju, ať se vám ten pochod líbí. 3, 2, 1.
1: Tak my jsme odstartovali Gočárův pochod. A já tady mám teďka dva chodce.
4: Nadšený chodce.
5: Pravidelně chodíme na takovýhle pochody, buď organizovaným nebo po vlastní ose. Takže dneska úplně ideálně tohleto vyšlo kvůli počasí, tak jsme se rozhodli. Bylo to oznámený úplně na poslední chvíli a o to víc se nám to líbilo, takže proto jsme tady.
1: Téměř v polovině Gočárova pochodu jsem se přepojila ke slečně Hance z Poděbrad. Hanka má hole trekkingové. Hanko, jak se vám jde dneska?
6: Jde se mi super, po hrozně dlouhé době mám takhle čas sama pro sebe. Já mám po operaci krční páteře, takže běh pro mě není.
1: Už jste někdy šla takovou vzdálenost, je to téměř 33 kilometrů.
6: Takovou dálku a cíleně určitě ne.
1: Hanko, bolí vás něco už?
6: Trošku levá půlka, jo, úplně nechápu, ale je to tak.
1: Pomáhají vám hole dneska při chůzi?
6: Ty holky jsou prostě fantastické. Moje babička nás učila vždycky chodit v lese s klackem. Tak na ní hodně myslím, tak asi babi věděla.
1: Tak jo, ať se vám hezky jde, užijte si to.
6: Vám taky, děkuju.
1: Díky. Tak zastavili jsme v Hrobicích, jsme za polovinou. A já jsem tady potkala Alenku. Alenka je pořadatelka.
7: Alenka tady tráví svůj volný čas, aby ostatní se bavili. Takže se samozřejmě baví, ano.
1: Co pak tady nabízíte chodcům a běžcům dneska?
7: Chodcům zatím máme vodu a jonťák a pro běžce pak máme doplněnou jakoby jídlo, to znamená rozinky, sůl, energetické tyčinky, případně gely, případně nouzi magnésko a jinak ovoce, pomeranče, banány a hroznové víno.
1: Na 22. kilometru jsme doplnili vodu a docházíme skupinku chodců, kteří vyšli ještě před slavnostním startem. Pomaličku je míjíme a před náma už je Kunětická hora. Máme půl druhé a 22 kilometrů v nohách.
8: Krásný, dlouhý, prodloužený krok. Vidíme v cílové rovince. Vítáme vás tady, kamarádi, ahoj! Takhle se nám líbíte.
1: Děkujeme.
9: Děkuji.
1: Děkujeme moc.
9: Musím se pak občerstvit, jo?
1: Super, děkujeme.
10: Můžu se zeptat, jak se vám šlo?
9: Parádně, až na to horko.
1: A kdy byla krizovka?
9: Po Kunětické hore.
1: Budete příští rok zase?
9: Půjdeme, určitě.
1: Skvělý, děkuju moc. Děkuju. Zvládli jsme to a Gočárův pochod je u konce. Tak příští rok?
0: Říká Aneta Hanousková, která trasu zvládla za 5 hodin a 50 minut. Premiérový ročník Gočárova pochodu, jak jste slyšeli, přilákal velký zájem veřejnosti. Organizátoři věří, že se akce stane novou tradicí a už teď plánují další ročník, ten příští se startem v Pardubicích.

0: Kochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Český rozhlas Pardubice.

0: Josef Dvořák, Patrik Rozehnal už za chvíli v Humoriádě Českého rozhlasu Pardubice. Přejeme příjemný poslech a dobrou zábavu, ale chybět nebude ani spotřebitelský servis, ve kterém dnes uslyšíte poměrně častý případ. Jedná se o vyřízenou reklamaci, o které jste ale nedostali žádnou zprávu. Jestli platí jako lhůta splněná nebo ne, to už doplní odborník Josef Černý.
1: Paní Helena neví, jak postupovat v případě, kdy reklamovala boty. Týden po vypršení lhůty, kdy se nikdo neozval, jela do prodejny a chtěla vrátit peníze, ale bylo jí řečeno, že boty jsou už 2 týdny opravené, stačilo si je vyzvednout. Peníze vrátit odmítli. Paní posluchačko, prodejce je povinen ve lhůtě reklamaci nejen vyřídit, ale také o vyřízení zákazníka informovat. A pokud tak neučiní, máte nárok na vrácení peněz. Pokud vám tady nepřišla například SMS-ka, že je reklamace vyřízená, požadavek na vrácení peněz důrazně zopakujte.
2: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Pardubičtí zastupitelé právě schvalují plánovací smlouvu mezi městem a investorem multifunkční hokejové arény. Ve Slatiňanech na Chrudimsku začala série uzavírek kvůli opravě vodovodu. 7 zákonů, které zpřísní podmínky pro uprchlíky z Ukrajiny, poslala vláda do sněmovny. A nás i zítra čeká dál slunečno a teplo. Teploty až 31 stupňů Celsia. Zprávy má Petra Beránková. Krásné pondělní odpoledne z Pardubic. Pardubičtí zastupitelé mají jako jeden z bodů dnešního jednání schvalování plánovací smlouvy mezi městem a společností MHAP. Ta v čele s Petrem Dětkem připravuje výstavbu nové multifunkční haly, která by měla sloužit i hokej a kapacitou by měla být největší na světě. Domlouvání mezi městem a investorem trvalo 2 roky. Proč je schválení plánovací smlouvy pro projekt důležité, popisuje zástupce společnosti MHAP Pavel Poulíček.
2: Plánovací smlouva je další zásadní krok k realizaci projektu na cestě ke stavebnímu povolení. Je to taková manželská dohoda. Smlouva o fungování lokality mezi městem a investorem. Týká se jen výstavby a mimo jiné říká, že se město nebude podílet na likvidaci skládky.
0: Ve Slatiňanech na Chrudimsku začala série uzavírek kvůli opravě vodovodu. Neprůjezdné jsou ulice v oblasti kolem Hřbitova a silnice na Presy. Práce jsou rozdělené do několika etap a potrvají až do konce měsíce listopadu. Ve Slatiňanech na Chrudimsku zpřístupní nadzemní chodbu mezi zámkem a kostelem. Stavba je stará přes 160 let a měla narušenou statiku. Řemeslníci dokončují její kompletní rekonstrukci za víc než 10 milionů korun a práce by měly být hotové v létě, odhaduje kastelán Jaroslav Bušta.
3: Mělo by to být hotovo v průběhu letošního léta, protože bychom rádi chodbu zapojili do takových mimořádných prohlídek. Tím, jak je lokačně na úplně opačné straně objektu, i tak bude omezené množství lidí, kteří sem budou moci vstoupit. Nelze ji zařadit do klasické prohlídky, takže to bude spíše taková specialita v rámci Dnu evropského dědictví a podobně.
0: Soubor změn, které mění podmínky pro držitele dočasné ochrany, míří do sněmovny. 7 zákonů schválila dnes vláda. Jejich součástí je například zpřísnění podmínek pro žadatele o humanitární dávku. Ti budou nově muset pracovat nebo být ve vedení úřadu práce. Výjimku by měly mít děti a seniori. Nově se taky pro získání pomoci budou muset alespoň 16 dní v měsíci zdržovat na českém území. Podle ministra vnitra Lubomíra Metnara z hnutí ANO je potřeba víc hlídat zneužívání dávek.
4: Těch problémů je celá řada. My se to snažíme odstranit. Předchozí vláda nezadala tento úkol, nesledovali se, řekněme, ty problémy a neodhalovala se tak ta, řekněme, dávková turistika. Tento problém de facto je navázán na organizovaný zločin.
1: Počasí.
0: V noci nás čeká taky vyjasněná obloha, bude jasno, noční teploty 14 až 11 stupňů, na horách 13 až 10, zítra zase slunečno a teplo, jasno nebo skoro jasno, denní maxima 28 až 31 stupňů, ještě se oteplí, nejvyšší teploty na horách 21 až 24, vítr slabý, rozptylové podmínky velmi dobré, tlak slabý až mírně klesne, pozor, biozítra 2, to bude znamenat střední zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Krátce po 16. hodině o nehodách nevíme, ale kolony v Pardubicích v tuto chvíli blokují provoz třeba na Studánce, ulice Dašická, od hotelu Hůrka dál. Dál se stojí na Sukově třídě a taky před a za Vonkovým mostem, tak buďte trpěliví.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humor Jáda.
5: Začátek týdne, nové vydání a přede mnou už natěšený, usmívající se host, zubí se přímo, Pepa Dvořák, Patrik Rozená, zdraví, ahoj Pepo.
6: Jo, Patriku, ahoj. Helejte, přátelé, vy mi musíte teď závidět, protože kdybyste viděli Patrika, on má před sebou takovej hejblátek a on se v tom normálně vyzná.
5: Asi ne.
6: Jo, no jo, já bych tam, tohle bych dělat nemohl teda. Jo, pardon, já jsem vás nepřivítal. Dobré odpoledne, vážení posluchači.
5: Ano, hezké ráno těm, co nás poslouchají v repríze, začíná Humoriáda.
1: Humor.

0: Vybírá první ukázku.
1: No, už to mám vybraný. Já už to mám vybraný, dámy a pánové, čeká nás Luděk Sobota a budeme poslouchat jeho milenecké úspěchy a neúspěchy. Teda úspěchy, no, to, ale mě ty neúspěchy zajímají. Ty neúspěchy.
2: Vážení přátelé, byl jsem často nelítostně napadán otázkou, jaké byly moje životní milenecké úspěchy a neúspěchy. Pravda, zmíním se raději pouze o úspěších, jako každý, raději hovořím o úspěších samozřejmě. No, když to tak vemu, začnu třeba tady na letišti, se do mě zamilovala letuška Zuzanka, víte, ta měla tvary jako Iljušin. Když si vzpomenu na tu konstrukci, víte, na to rozpětí, na ten trup, na ten čumák. Nebo když si vzpomenu na tu 104, na to břicho, na ten zadek, na ten řev, když jsme se spolu znášeli v nebi. Zuzanka mě nalejvala 12 a dávala mě bonbony a nakonec mě doporučila, abych se připoutal. Bohužel ne k ní, ale k sedadlu, víte. Ale nebyla to jenom Zuzanka, která se do mě zamila. Nevěřili byste, byly to i různé další všelijaké i hvězdy kolikrát. Víte, například, nevěřili byste to možná tomu, já taky chvíle ani nemůžu. Byla to sama Amanda Lírová s celou svojí skupinou. Nebo Jiří Lír bez skupiny. Taky se do mě byla to například manželka výrobce hracích automatů z Hongkongu, Liu Čichčiuči. Bylo toho požehnaně, přátelé, a myslel jsem, že už to nezvládnu. Ještě taky například se do mě zamilovali rodiče Heleny Vondráčkové, pes Karla Gota. No už jsem z toho byl dost zoufalý, šel jsem to řešit s jedním zaujatým doktorem z předmanželský poradny, protože jsem se předtím radil se Sally a zamilovala se do mě Sally, víte. No, tak jsme to tam řešili, nakonec jsme to sesali, začali řešit ve vinárně u Goléma a tam nakonec si mě všimnul i přednosta protialkoholické léčebny a zamiloval se do mě taky. Pravděpodobně, protože od té doby mě pravidelně zve někam k vinárně u Apolináře. No, ale mě se tam nechce, víte, a taky jsem si vzpomněl zase na tu Zuzanku. Myslel jsem, že bych se k ní vrátil a ona už to zase táhne s Jirmusem, víte. A Zuzanka už asi tam už mě, říkal jsem si, už mě pšenka nepokvete. Snad žito jsem si myslel, že by mě kvetlo, ale do toho jsem zase hodil už flintu předtím. A tak jsem si říkal, že už to se mnou, že už se snad ani neožením, že se neusadím ani nevožením, ale pravda je taková, přátelé, opak je pravdou. Myslel jsem, že se neoženu a oženil jsem se, přátelé, a víte, koho jsem si vzal? Svoji manželku. A jsem šťastnej a spokojenej, víte, a tak je to pravděpodobně na mě vidět, že jsem šťastnej a spokojenej, protože od té doby, vždycky, když mě potkají mý bývalí kamarádi, víte, až už teďka, tak od té doby, co jsem se oženil, tak mě poplácávají po rameni a říkají, člověče, ale stejně je na tobě vidět, že jsi pěkně vzatej.
0: Hodina plná humoru na vaše přání. Luděk Sobota, tak když ho takhle slyšíš ze záznamu, Pepo, co se ti vybaví?
1: No, já si hned vzpomenu na kladivadlo.
0: Jo.
1: Na kladivadlo, kdy my jsme se tenkrát z Kadaně přestěhovali do Ústí nad Labem a já jsem šmejdil, kde bych objevil nějaký divadelní představení a kde hraje v tom Ústí nějaká muzika. A kladivadlo bylo kousek od Kulturáku Ústeckýho. Takže já jsem tam vletěl na představení A co láska a hrál Luděk Sobota

0: A já jsem se vrátil z toho divadla, jsem říkal, tohodle bychom potřebovali, tohle kluka do divadla. A Pavel Fiala, který to šéfoval, tak říkal, poslal mě na výzvědy, abych zjistil, co on tam dělá vůbec, kde se tady vzal. A člověče, já jsem přišel, on byl v kanceláři, seděl, představ si Luďka Sobotu v kanceláři, na stole měl na pravý i na levý straně stohy nějakých papírů, pozdravili jsme se, začali jsme si povídat a do té kanceláře chodili lidi a dávali mu jako nějaký papír, říkali, Luďku, podepiš to. A on to podepsal a dal jim to zpátky. Říká, jo, to je dobrý tohle. A když to byl třetí, čtvrtý papír, já jsem říkal, jsme si tykali hned nějak. Říká, ty víš, co podepisuješ? Říká, ne, to já se nestarám. Já jsem říkal, ty dopadneš strašně teda. Hele, já ti nabízím, navrhuji ti jednu věc, aby tě mohla zachránit. Pojď k nám do divadla. Pojď, prchej. To bylo úžasný.
1: Jo. Ty jsi ho měl hezky napodobit, teda musím říct, že ty máš ten dar, jako to už to dokázal několikrát, s Vlastou Buriánem naposledy a podobně, ty myslíš to Luďka.
0: No já nevím.
1: Vidím
0: a přitom já to neskouším nikde, já to nedělám na objednoku. A já na něj strašně rád vzpomínám. Jo. My jsme si úžasně zahráli, my jsme si padli do noty, to byl parťák, po jakým celou dobu toužíš. Jo. Pak jsme se rozešli zase, protože on šel do Ypsilonky a potom s Ypsilonkou přišel sem a pak přišel ke Slávkovi Šimkovi a už jsme se vídali strašně málo, ale hrálo nám to dobře teda.
1: Říká Pepa Dvořák, no. Vybral Luďka Sobotu. Vyberete ho i vy ještě v dalším povídání, anebo jenom pro zajímavost s nosičem kufru na letišti by to mohlo být povídání. Zuzana Bubílková s Miloslavem Šimkem, tady jméno už taky padlo, tak nabízím tedy proti. První cena v politickém desetiboji, to je varianta B, Ačko Luděk Sobota na letišti, Bčko politický desetiboj, Zuzana Bubílková, Miloslav Šimek. 90 011 04 pro SMS-kaře a pro přímé volání do studia je tu číslo 731 800 900. Tak do toho a k tomu Jiří Korn.
2: Humoriáda, hodina plná humoru na vaše př

0: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
2: První souboj humoriády ten dnešní svádí Luděch Sobota. Boj o vaši přízeň, ale taky Zuzana Bubílková s Miloslavem Šimkem. Komu dáte přednost? Ptáme se s Josefem Dvořákem, který je dnes s námi ve studiu. Vás co voláte?
3: Halo?
2: Ano, jste to vy?
3: Tady Pepa Kopřivnice.
2: Tak zdravíme do Kopřivnice. Co jste vybrali?
3: Chtěl bych vybrat Ačko, ale chtěl bych se ještě vyjádřit k Pepíkovi.
4: No.
3: Pepík to je jednička našeho divadelního umění. Já jsem se s ním osobně setkal v Ostravě na tenisovém kurtu, mám s ním fotku, je to prostě borec.
2: Ano, i na sportovním poli, souhlasím.
4: Je, to je od vás hezký, chvalte, díky.
2: Poprosím jenom vždycky stišit rádio, ať si dobře rozumíme, kdo tam je teď a hlasuje.
5: Dobrý den, tady David, dávám Bčko.
2: Dobrá, Šimek a Bubílková. I další hlas. Dobrý den.
6: Krásně odpoledne ze Světlé hory. Konečně můžu pozdravit, ale teď nevím koho. Vodníka nebo kuchaře, svatopluka.
2: To je pravda, no.
4: To máte v jedné osobě všecko.
2: Kachnu a tak a všechny ostatní role. No tak...
6: Ne. Ano, kachna, co je?
2: A no, co vybíráte, Ačko nebo Bčko?
6: Těžký výběr, no.
2: No, tak rozhodněte.
6: Co no, je? Jestli si svatopluk kuřátku bude přes Bčko, tak Bčko.
2: Dobře, hlas pro Bčko. Ještě někdo, dobrý den.
7: Dobrý den, Karel Zbojkovic. Zdravím vás, Pavle, teda Patriku a i pana Dvořáka.
2: Ano, slyšíme na Pavla.
7: já bych si přál Bčko.
2: Dobře, taky děkuju, ale těch hlasů teď v závěru nebylo tolik, aby pomohli zvítězit Zuzaně Bubílkové, Miloslavu Šimkovi. Dobře vybral Pepa na začátku, protože víc hlasů získal v prvním souboji Luděk Sobota. A nebude tam sám, myslím, že se tam po boku jeho objeví i tehdy Dagmar Veškrnová, dnes Havlová.
8: Víte, Dášo, co se mně na letišti líbí nejvíc?
9: No, cestující s malýma kuframa, ne?
8: No, to taky, ale nejvíc ze všeho se mi líbí ta možnost, víte?
9: Jaká možnost?
8: No ta možnost, já vždycky, když takhle náhodou není co dělat, jo? Neboli jak my odborníci tež odborně říkáme, mezi přílety a odlety, tak se postavím na tu přistávací plochu, na ten tvrdý český beton, jo? Roztáhnu ruce jako kondor, přimhouřím oči a za chvilku se mě jede na Zlatých pískách nebo na Havaji, víte?
9: Jo. A kam takhle lítáte nejčastěji?
8: No, nejčastěji takhle lítám do Přelouče.
9: Do Přelouče? Proč zrovna do Přelouče?
8: Já tam mám děvče, víte. Jo. Čeká na mě už 20 let.
9: To vám nevěřím.
8: Ne, no jo, 20 let. Ale co pak se mu od těch kufrů můžu trhnout? To bych byl trhlej.
9: Ale já vám nevěřím něco jiného. Já vám nevěřím, že jste byl takhle. Nejdál jenom v Přelouči. Takhle přece můžete kam chcete.
8: Ale, no jistě, takhle můžu kam si, třeba například takhle, že jo, jsem taky podobným způsobem tuhle nedávno letěl na Kubu.
9: Na Kubu?
8: No, taky jsem přimhouřil oči, jo, roztáhl jsem křídla a pak přišla nějaká, jestli vítr nebo ještěrka do mě kopla nebo něco, jo, a najednou místo na Kubu jsem letěl na Hubu. Představte si, 5 mechaniků v bílejch pláštích měli se mnou co dělat. Zbírali mě ze země, dávali mě nějakou záchranou vestu se zapínáním vzadu a vezli mě někam k Čimickému háji.
9: Rozumím, a už jste někdy letěl opravdu jako opravdickým letadlem, myslím.
8: No tak... No tak... myslíte opravdickým letadlem? No tak... Šílíte?
9: Proč?
8: Kdo by tady nosil za mě ty kufry?
9: Tak snad vás někdo zaskočil, ne?
8: No to jo, to mě zaskočil, ale pak by byl zaskočený. V životě už bych se na to místo nedostal. No jo, já se tady s váma vybavuju a mě tamhle přiletěl Frankfurt.
9: Mě málem odletěl Berlín.
8: Hrgo, to je holka, víte, zdravá, svižná, co ta by musela uníst kufru.
2: Humoriáda. Tak tady máme vybraný rozhovor s nosičem kufru. Kam jel s největším kufrem Pepa Dvořák?
10: Já na Bali.
2: Na Bali?
10: No, myslím, že to
2: bylo... Když jste se balili na Bali, tak jste si vzali největší kufr, proč? Proč zrovna tam?
10: No já jsem vždycky vozil...
2: Tam toho tolik nepotřebuješ, ne?
10: Ne, já to potřebuji strašně málo, ale já mě balí. já mě balí kufr, jasno.
2: Počkej, tobě nebo sobě?
10: Ne, mně, protože to bylo s amforou.
2: Jo, takhle.
10: Amfora letěla na Bali tenkrát.
2: Takže jsi ve smíče, nebo co si...
10: ne, ona totiž ženský, jo, to samozřejmě velice pečlivě všecko srovná. Všecko, jedeš tam, já nevím, na 7, na 8 dní, ale máš toho opravdu na měsíc teda, jo. No to možná přeháním, ale ten kufr byl velikánský. A teď já jsem bydlel s Jirkou Hrdinou, takovým slavným hokejistou, no. A ten Jirka byl zvyklý cestovat. Takže když jsme přijeli, když jsme přijeli, tak on měl taky velký kufr a vyndal si věci a dával to na ramínka a dával to do skříně a na ně koukal. A jsem říkal, to děláš pokaždý? A on říkal, no, to musíš, se to zmačká v tom kufru, jak to děláš ty? A jsem říkal, no já vím asi, kde to je v tom kufru. Já tam ponořím ruku a nahmátnu ponožky nebo spodár nebo tričko a je to, jo. To je.
2: Počkej, dává ti, já i seznam věcí, co v tom kufru je, nebo ne. Plánek třeba
10: ne,
2: v sektoru
10: ne,
2: B1,
10: ne.
2: Najdeš trička, hygienu A4 nebo tak, ne?
10: Ne, Patriku, to já jsem se přiznal až za dlouhou dobu, že to já jí nechal být, tak ať to dělá, protože jí to dělá radost,
2: jo.
10: A já to měl hezky srovnaný, jo. Jenomže já jsem musel vždycky do toho kufru ještě propašovat na cestu.
2: Co?
10: No, lahev něčeho ostřejšího, že jo? A to byl takový taneček kolem toho kufru, protože už to bylo, nemůžeš to tam dát dřív, než se zacvakne. Jo. A teď já jsem zacvaknul a nacvakal jsem si ale kód na to, jo. A teď on říká, nechceš tam, ještě bych tam dala? A jsem říká, Jajinko, už je to zavřený.
2: Zapomněl jsi někdy kód?
10: Ne. Ne, já tam měl asi 3 jedničky, abych si to pamatoval. Já jsem měl takovou tu věc, která se nesmí dělat, jo.
2: Takže takové balení s Pepou Dvořákem na cesty. My zabalíme teď už Luďka Sobotu, vrátíme ho do archivu, vyčerpali jsme a jako ukázku vytáhneme za malou chvíli, se dozvíte po písničce. Teď Miraj a jejich Jahoda. Stále posloucháte Humoriádu a my jsme rádi.

0: di fare. Život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
2: Josef Dvořák, náš dnešní host a ten, který si vybírá teď na střídačku s vámi ukázky, tak co to bude, kdo to bude, co tě
3: potěší? No teď jsem zvědavý já sám.
2: Jo.
3: No teď bude přednášet Halina Pavlovská o sexu, sex a teorie.
2: Chceš se poučit?
3: No, ano.
4: Příjemném naplnění lásky často překážíme sami sobě. Většinou se totiž za něco stydíme. Já jsem se tak dlouho styděla, že jsem před svým manželem asi 3 roky používala takzvanou krabí metodu. Znamenalo to, že jsem nepřipustila, aby mě mohl vidět nahou zezadu. Když mi bylo 18, byla jsem u moře a tam jsem se každý večer bavila s jedním Američanem. Přes den jsem se styděla ukázat se mu v plavkách, tak jsem chodila do sousedního hotelu k bazénu. Ale protože mi osud nepřál, tak tam Američan přišel taky. Seděla jsem na lehátku jak přibitá a byla jsem rozhodnutá, že se nezvednu za žádnou cenu. Dřepěla jsem několik hodin. Už jsem měla úžeh. A Američan pořád vesele konverzoval. Občas si sice šel zaplavat, ale přitom mě neustále pozoroval. Najednou se zvedl vichr. Nějak neopatrně jsem se zavrtila a vítr mi spod ručníku vyrval peníze. 100 markovku. Jediné prachy, co jsem sebou měla. A pak to bylo jako v grotesce. Vítr si pohrával s bankovkou, skotačil s ní, nesl ji vzduchem a spouštěl k zemi. A já jsem honila peníze, běhala jsem a skákala kolem bazénu jako blázen. A 100 marek lítalo z keříku na keřík. A Američan čuměl. A pak mi pomáhali peníze honit domorodé děti. A pak jsem se v plavkách za prachama vyšplhala na palmu. A pak mi peníze stejně uletěly. A já jsem šla potom za průvodkyní a řekla jsem jí, jsem chudá, tlustá, blbá a jedu domů. A proto jediné, co pro sebe můžete v lásce udělat je, zapomeňte na komplexy. Někdo tvrdí, že sex se v životě člověka přeceňuje. Někdo tvrdí, že sex je v životě nejdůležitější. A někdo se tváří, že když se řekne sex, že neví, o čem je řeč. G.B. Shaw řekl, sex je ten největší žert, který si z lidí stropil Bůh. Já říkám, že na každého platí něco jiného a že nemá cenu poslouchat cenné rady. Ani ty moje. A proto při sexu zapomeňte na všechno. Nejlepší totiž je oddat se té chvíli, houpat se v pocitech a vědět, že sex se teorií nikdy nevyřeší.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tolik rada a sdělení Haliny Pavlovské.
3: To je hezký.
2: Jo.
3: No, to je hezký, to se mi líbí. No, při sexu na nic nemyslet teda.
2: Nechat se unášet na vlně.
3: Nechat se unášet na vlně, to je nádhera. Ale je fakt, že to, co Halinka povídá, tak já jsem jako kluk tohle to měl, jako já jsem se hrozně styděl, hrozně stydlivý. A vím, že...
2: To není možný, Pepo.
3: No jo, no to by do mě... Ano, vím, že řada lidí by to do mě neřekla tohleto. Ale taky mluvím o tom, když jsem byl malej.
2: No ale prostě, kdy přišel ten zlom, jako?
3: To nevím, ale jenom si vzpomínám na tu dobu, že když já byl třeba v koupelně, ráchal jsem se ve vaně a přišla ségra, moje, která byla o 8 let starší, že, tak já byl nahej ve vaně, ona přišla, něco si brala z koupelně a jsem říkal, nechceš náhodou vypadnout, děvenko, co, musíš očumovat nahý chlapit. To je jediné, co jí nezajímalo, jak já vypadám slečenej ve vaně.
2: No tak to je, co se týká zážitku někde u bazénu, kde je člověk trochu obnažen a ukáže své tělo, ale z hlediska toho stydět se, teď myslím to, jak na jevišti, co předvádíš, to taky musí mít člověk na to nátoru. Protože většina lidí by řekla, no to já bych nedokázal takhle přijít před lidi a zahrát, něco říct, pobavit, vidli. Taky se styděl a zlomilo se to někdy, přišlo to nějak jako, viděl si první jeviště, vystoupil si po první jeviště a bylo jasno, že tohle je tvoje parketa a prostor?
3: Ano. Jo? Takhle to bylo, ale nesmí v tom být žádný erotický věci. Jo. Já neumím tohle nějakým způsobem jako zapomenout, že jsou okolo lidi a že se na mě koukají. Já jsem strašný stydlín.
2: Jo, jo, jo.
3: Jestliže mě někdo viděl...
2: Říká najiv... ten, co si třeba... udělá s pidlou zádech, kde no, se to erotikou jenom hemží no, v podstatě.
3: No a všimni si
2: ale,
3: toho.
2: Ale ne na tvůj adresu, chceš říct.
3: Jednak a za druhé, to je bez doteku.
2: Jo.
3: Jo, my jsme se kdysi v divadle učili to, že všechno, veškerý zvuky a to, veškerý rekvizity, které jsou, se dají nahradit. Nemusíš odevírat láhev, ale odevříš pusou. Jo. Mhm. A hraješ to všechno, to hraješ rukama a výrazem v obličeji.
2: Jo.
3: Já jsem měl...
2: V rádiu.
3: Ale když jsme točili Hřbitov pro cizince,
2: ano.
3: Tak my jsme s Dášou Veškrnovou na konci byla scéna, kdy už jedou policajti si pro toho, pro mě, pro toho kluka, pro toho pilota a já se loučím s ním, protože vím, že to bude nadlouho teda a říkám jí, dávej bacha, nic nepřiznávej. Řekni, že to je všecko moje věc, že jsem to všechno udělal já. A já jsem čekal, že v tuhle chvíli se budeme muset líbat. Jo. A ten pan režisér Dudek, protože mě asi zná, nebo jsem se mu někdy svěřil, a teď se obejmou a budou se jenom dívat před sebe každej do dálky. A takhle jsme to obešli vkusně, elegantně a já jsem v duchu děsně děkoval, protože já bych se rád líbal s Dášou před kamerou, to by nebyl tak velikánský problém, ale jsem nešikovnej. Jako jak to bude před kamerou, tak tam budu hrozný moták. On jí neumí dá ani posu.
2: Mimochodem, podobné historky i z tohoto natáčení najdete v knížce Kulišárny z Fadořáka, kdo ji ještě nemá, tak může si pořídit přes stránky humoriada.cz. No a my bychom měli pokračovat. A teď tedy s čím a s kým? S Halinou Pavlovskou anebo s Petrem Novotným nasazuju já proti. Pozor, Halina Pavlovská tam jako hosta bude mít i Richarda Tesaříka, ať jsme přesní. Tak vybírejte, hlasujte, 731 800 900, telefon sem do studia, SMS-kové číslo 90 01 04, humor mezera A nebo B.
1: Humoriáda, hodina plná humoru na vaše přání.

0: Kohoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte Humoriádu, nejen to, vy hlasujete, vybíráte si, máte dvě jména ve hře. Ty zásadní, Helena Pavlovská nebo Petr Novotný. Na telefonu další z volajících, hlasujících, kdo tam je teď? Dobrý den.
2: Miroslav Skarvine, dobrý den, pánové, srdečně vás oba dva zdravím.
1: Děkujeme.
2: A dávám hlas Petrovi Novotným.
1: A no. I za to díky a přesouváme se za dalším.
3: Tady opět Světla Hora.
1: Ano.
3: Každopádně dávám hlas pro Peťu Novotného, ale chtěl jsem se zeptat pana Kachny.
1: Ano.
3: Kolikrát jste vařil šlikcu pro medvědy?
4: Kolikrát?
3: No.
4: Jakmile medvědi zahučeli, už jsem letěl, už jsem vařil.
1: Dobře. Další, kdo volá, dobrý den.
5: Dobré odpoledne, Honza Zvokavy. Zdravím vás, Patriku, i pana Dvořáka.
4: Dobrý den.
5: Hlasuji pro Halinu Pavlovskou.
1: Uh-huh. Píšeme ji bod, děkujeme za ní. A kdo další? Dobrý den.
6: Dobrý den, tady Boršová ze Soňa. Já bych tě pozval pana Dvořáka.
4: Děkuju.
6: No, hlavně se mě líbí, když hraje vodníky. A on je správný chodící. To mě takový správný člověk, ano. Na to, jak chodí. A
4: to musíte poděkovat mojí mamince.
6: No.
1: A co jste vybrala? Porodila,
6: no, vybrala jsem tu Halinu Pavlovskou.
1: Dobře, tak i ten bod od vás jí pomohl k vítězství a pustíme si ještě i rozhovor s Richardem Texaříkem. Ukázka je tedy logicky odvodíte z banánových rybiček a povídání, jak přežít školu a pedagogy.
7: Já chci jenom ještě podotknout, že moji rodiče měli se mnou mnohem větší plány. Oni chtěli, abych měla titul. Já ho mám, já jsem MGR, ale připomíná mi to Magora, takže to nepoužívám. Co z tebe chtěli mít rodiče?
8: No, já musím říct, že moje matka byla taky učitelka.
7: Jistě.
8: Když nás tak vybrala úplně náhodou. Přednášela na strojní fakultě, tak já nevím, co ona ze mě chtěla mít, ale na tu strojárnu mi nedostala, protože s fyzikou to nebylo moc slavný. A otec byl generál a ten ze mě chtěl mít doktora. Vždycky, když přišel v poznesený náladě domů, tak jako lékaře, že jo? Že, protože on ve válce, vždycky, jak byl ve válce, tak zabil hodně lidí a myslel si, že to napraví. To se taky nepodařilo. Naštěstí.
7: Já teď mě někdy děsí, já jsem třeba ze své dcery, jsem tak buví, proč si myslela, že by mohla být vědkyně, to mě jako uchvacuje, ale tohle přijela z hor, z víkendu a říkala, že byla v Krkonoších a že tam omylem, málem, přestoupila slovenskou hranici. Teď jsem tak zatápla, pak jsem se zvala celou rodinu, říkala jsem, řekni, kde jsi byla, co se stalo a byla v Krkonoších a ta málem přestoupila slovenskou hranici a můj muž okamžitě přiskočil, dal dceři facku strašnou a pak zařvala, prosím tě, dítě mohli zavřít. Richarde, zradil tě někdy nějaký kantor?
8: No tak určitě jo, ale pamatuju si na takovou jeden moment, kdy jsem z toho byl takový zamkli kámoši, učitele při vyučování v kabinetu, že, takže nemohl celou hodinu ven, vůbec nemohl si dotlouc. Bylo tam rámus. Já jsem u toho nebyl, to bylo první trauma, že jsem u toho nebyl, že to udělal někdo jiný. Když potom vylez ven, tak samozřejmě hned lapli mě, protože jsem byl známá firma a že jako jsem to zamkl. Já jsem popravdě říkal, já jsem u toho vůbec nebyl. A oni říkají, nevadí, kdybys byl, zamknul by si, máš dvojku schování.
7: Ano, já si myslím, že tak je to vždycky a proto mám další radu. Nevěřte jim. i když se tváří učitel Bůh ví, jak vás má rád, tak nakonec je to vždycky padouch. Já se chýlím k poslední radě, která je taková pro život a pro přežití školy a pedagogů nejdůležitější. A je hrozně jednoduchá. Nikdy nezapomeňte, že i učitel je jenom člověk.
0: A... Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Jak ty si přežil pedagogy, Pepo?
4: No to, jak oni přežili mě teda. Protože mě se škola líbila, já jsem chodil strašně rád, tam byli kamarádi a kamarádky.
1: Akorát učitelé vám k tomu překáželi.
4: No tak ty tam byli nějak navíc teda, jo. Ale tak já, jak jsem byl trošku jako známý tím, že kluky a holky, že bavím, že jim hraju něco, že jim něco předvádím, tak se to samozřejmě doneslo i do kabinetu, jo.
1: Ty jsi vystupoval před učiteli takhle?
4: No.
1: Fakt, jo.
4: No a oni chtěli, aby bych napodoboval vždycky nějakýho kantora, ne je, ale nějakýho jinýho kantora. A já jsem to, jak se o to pokoušel ze Steigreifu a ono se to buď dařilo, nebo co, kaj výborně, pořád. Jo,
1: takže ty si propul školu díky tomuto.
4: No, i díky tomu. I díky tomu. No.
1: Vážení, čím uzavřeme to dnešní vysílání, vracím do hry Zuzanu Bubílkovou s Miloslavem Šimkem, taky Petra Novotného, stavíme proti sobě a vy si vyberte. 731 800 900, hlasovací telefon.

0: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
1: Je třeba to uzavřít, některou z ukázek v nabídce je Zuzana Bubílková, Miloslav Šimek a nebo Petr Novotný a jeho vyprávění. Hlasujete, vybíráte si a sleduje a poslouchá i Pepa Dvořák. Dobrý den.
2: Ještě jednou Honza z Lokavy a já hlasuji pro paní Bubílkovou s panem Šimkem. Díky, chlapi.
1: My taky děkujeme, mějte se moc pěkně.
3: Neschledanou.
1: Ještě někdo, dobrý den.
4: Dobrý den, tady Jirka, já hlasuju pro pana Šimka a chci se zeptat, jestli tam nechcete udělat takové pořadky, ty setkání s panem Dvořákem a s paní Macháčkovou, když oni tam chodí do té Moriáry jako manželé.
1: Jo, my jsme kdysi měli takovéhle setkání v rámci finále Pochoutkového roku, kdy jsme dali dohromady, co by vlastně kuchařského seriálu, no. Tak potkali se takto. Ale můžeme to třeba někdy zopakovat. Děkuju za nápad.
3: Já bych byl rád.
1: Pepa hlasuje. No a máme rozhodnutou v tuhle chvíli. Zuzana Bubílková, Miloslav Šimek v podstatě a jejich politický desetiboj. To je ukázka, kterou jste si vybrali, taky pouštíme.
5: To jí stačí, ne, gratuluju, úspěch neuvěřitelný.
6: Jste mě tady zase pomlouval.
5: Ne, chválil, no, jste to musela slyšet, že chlapci vám tleskali a ty vás vidějí zezadu. No to je úspěch neskonalý. No začnem, ne?
6: Abychom zatraktivnili náš pořad, tak máme pro vás překvapení. Všichni vy, kteří se na nás teď díváte, budete slosováni a tři z vás dostanou hodnotné ceny.
5: Mohu prozradit ceny?
6: Ano,
5: začneme odzadu. Třetí cena, opalování s Petrou Buzkovou v Chorvatsku.
6: Druhá cena, krátký milostný románek s ministrem Karlem Březinou.
5: Ano. Jenom, jestli dovolíte, tady bych se u toho zastavil, tyhle ceny. Ten Karel Březina, já to četl, ty aférky milostný. Nevíte to jeho vlastní jméno, Karel Březina?
6: Ne, nevím, že asi.
5: No ne, protože ten básník Otakar Březina, znala jste ho?
6: No znala, co
5: víte,
6: je
5: to je velký básník, no tak to byl pseudonym. Tak jsem si říkal, jestli nějak nejsou příbuzný s Karlem Březinou.
6: Proč?
5: Protože víte, jak se Otakar Březina jmenoval vlastním jménem?
6: Ne, nevím.
5: Václav je baví.
6: No? No tak, pane Šimku, opravdu.
5: Mám literární znalosti, tak přemýšlím, ne?
6: Raději přečtěte první cenu.
5: První cena je takzvaná šílená. Je to kamion přebytečného hovězího, které ministr Fencl posílá na humanitární pomoc do Bosny. To je dobrák, co? Tady to nikdo nechce jíst, tak to tam šoupne. Pan ministr je takový dobrák, jako můj kamarád Vací, který jednou za měsíc vždycky ve své lednice udělá inventuru a všechny potraviny s prošlou záruční lhůtou dá do krabice a odnese to do maringotky Ukrajincům, který tam nedaleko staví nějaký úřad nebo kýho čerta.
6: Počkejte, prošla lhůta. Ti Ukrajinci to snědí?
5: No, nesnědí. Ty to přelepěj, tu prošlou záruční lhutu, napíšou tam jinou a prodaj to na trhu, víte? A Vacík si to zase koupí. No.
1: Humoriáda. Byl ty jsi někdy v nějaké soutěži? Nemyslím moderátorsky, to jsi byl v X, no. Ale že by si soutěžil? Šest ran do klobouku, video stop nebo něco takového.
3: No.
1: Jo.
3: Dokonce jsem jednou vyplnil nějaký tiket sportky.
1: Taky soukromně teda, ano.
3: No tak můj tatínek vždycky vyplnil ten tiket, ale nikdy ho nepodal. Jo. Já jsem říkal, ježiš Marian, nezahrávej si s tím, protože jednou to vyjde.
1: A... Nebo hlavně nekontroluj čísla, bys pak nevětoval.
3: No, to on dělal. Jo. Pokaždý seděl tak u toho a zapisoval si čísla. Zase jsem ušetřil.
1: A pak vyhrál.
3: No a já jsem takhle natypoval a v noci mě probudili rodiče a říkají, vyhrál si Pepičko. A jsem říkal, já to věděl. Říkají, no počkej. A já jsem říkal, který pořadí? Říkal, čtvrtý. No nic, ale já jsem to vyplňoval opravdu s pocitem, že tohle musí vidět, že to je jasný.
1: Tak vyšlo to. Byl ten největší úspěch.
3: Já měl kamaráda v dílně, který takhle chytil druhý pořadí. Jo. A přestal chodit do dílny a šéf telefonoval, jako se zbláznil, nebo co? On říká, no ne, šéfe, pište mi klidně zetky, že to je druhý pořadí. A teď já jsem si byl koupit motorku a mámě jsem koupil pračku a lednici a mám prachu jako hrom. No. Tak do pátku to vydržel, v pátek najednou, nebo ve čtvrtek se to dávalo najevo, co vyhrál, a on vyhrál houby. Tenkrát ten tak byl úplně prázdný a on přišel sklopený uši do práce.
1: Tak to byla dnešní humoriáda, vážení. Moc děkujeme za vaši účast, Pepo, tobě za návštěvu, se příště.
3: Patriku, díky. Kamarádi, přátelé, posluchači, mějte se hezky.
1: Ano, užívejte si jaro a zase zítra s Carmen Majerovou to bude.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas Pardubice, zprávy.
2: V Chrudimi začíná průzkum Michalského parku. Ex-prezident Zeman neuspěl se stížností na ústřední vojenskou nemocnici. Čeští hokejisté prohrávají na mistrovství světa s Norskem po první třetině 1-2 a zítra bude zase slunečno. Jasno nebo skoro jasno a ta teploty vyšší ještě než ty dnešní, až 31 stupňů Celsia. Aktuální zprávy připravila Petra Beránková. Krásné slunné pondělí. Chrudimi začíná průzkum Michalského parku. Archeologové v něm vykopou sondy, aby vytipovali oblasti s případnými nálezy. Park je založený na místě zrušeného hřbitova. Průzkum souvisí s chystanou kompletní obnovou celého areálu a potrvá 2 měsíce. Městské koupaliště Flošna v sousedním Hradci Králové zůstává navzdory letním teplotám pořád zavřené. Důvodem je pokračující stavba nových toalet u dětského bazénu, kvůli které se v areálu pohybuje těžká technika. Správci uči vyčistili a napustili všechny nerezové bazény a dokončují úpravy zeleně. Otevřít plánují po dokončení stavebních prací na přelomu května a června.
3: Nová budova za 16 milionů korun se zelenou střechou je vybavená solárními kolektory pro ohřev vody a kromě 19 toalet, včetně 2 bezbariérových, nabídne i 2 přebalovací pulty. Kvůli chybějící kolaudaci ale veřejnosti začne sloužit zřejmě až v červenci. Termín samotného zahájení sezóny na koupališti bude záviset na vývoji počasí. Adéla Kavříková, Český rozhlas.
2: Bývalý prezident Miloš Zeman neuspěl se stížností na poskytování informací o jeho zdravotním stavu. Podle zjištění serveru i rozhlas o tom rozhodl Úřad pro ochranu osobních údajů. Zeman se stěžoval na to, jakým způsobem ústřední vojenská nemocnice v době jeho hospitalizace před 4 lety nakládala s informacemi o jeho zdraví. Nemocnice tehdy informace poskytla kanceláři prezidenta a předsedovi senátu Miloši Vystrčilovi z ODS. Úřad ale postup nemocnice ani nemohl zkoumat, protože ta dokumenty skartovala. Zeman se odvolal. Nebude, říká jeho právník Marek Nespala.
4: Proti tomu brojit nemůžeme, protože proti odůvodnění tohoto správního aktu, tohoto rozhodnutí, není přípustné odvolání. Nicméně se jedná o velký námět k úvaze současného úřadu prezidenta republiky, aby tato situace již nevznikla.
2: Sport. Čeští hokejisté vyzvali na mistrovství světa Norsko. Národní tým do něj nastoupil už s jistotou účasti ve čtvrtfinále a případná výhra by jim zaručila nejhůř 2. místo ve skupině a s našího soupeře pro první zápas playoff. Aktuálně v Hemingu stav Česko-Norsko po první třetině 1-2. Zbytek utkání odvysílají v přímém přenosu Český rozhlas Radiožurnál a Radiožurnál Sport. Tenista Jiří Lehečka skončil na Roland Garros v 1. kole. Kareňovi Bustovi ze Španělska podlehl 0-3 na sety. Český reprezentant udělal skoro 50 nevynucených chyb. Při hodnocení svého výkonu byl Lehečka k sobě kritický. Basketbalisté Pardubice a Brna se utkají v 5. semifinále playoff. Zatím je stav série vyrovnaný 2-2 na zápasy. Ani jeden z týmu ještě nedokázal zvítězit na svojí palubovce.
5: Brno 2x o 3 body vyhrálo v Pardubicích, stejně se ale vedlo Východu Čechům, kteří pro sebe získali oba brněnské zápasy. Tým, který dnes uspěje, bude 1 výhru od postupu do finále, ve kterém už je Nymburk, který suverénně vyřadil Opavu. Utkání začíná v hale Dašická v 17 hodin a 30 minut. Z Pardubic Otaku Tvěrt. Český rozhlas. Počasí.
2: V noci bude vyjasněná obloha. Bude jasno, noční teploty 14 až 11 stupňů, na horách 13 až 10 stupňů Celsia. Vítr slabý, proměnlivý nebo klid. Rozptylové podmínky mírně nepříznivé. Zítra dál slunečno a teplo. Bude jasno nebo skoro jasno, denní maxima 28 až 31 stupňů, na horách 21 až 24. Vítr slabý, rozptylové podmínky zítra dobré, tlak slabě klesne a bio na dvojce, to bude znamenat střední zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
2: Z
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: 4 minuty po 17. se díváme na silnice, nehody hlášené nemáme, špička v centru Pardubic a v Hlinsku, taky uzavírka hlavní trasy na Poličku. Stavbaři upravují křižovatku naproti obchodnímu domu Byla, silnice 1/34 je průjezdná jenom jedním jízdním pruhem, to vše do 10. července.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Den v kraji.
6: Buďte vítáni, krásné pozdní pondělní odpoledne přejeme. Tak největší soukromý projekt v historii města dnes řeší pardubičtí zastupitelé. Ano, hádáte správně, jedná se o multifunkční halu podnikatele Petra Dětka. Budeme vás informovat o průběhu jednání, o tom, že Pardubice přitahují filmaře. Svědčí také nový film Jana Svěráka Pět švestek. Pozveme vás na jeho předpremiéru a také budeme sportovat, protože fotbalová liga skončila, zbývá dohrát už jenom a týmy tak bilancují, jaká ta poslední sezóna vlastně pro ně byla. Podrobnosti pro vás chystá Ota Gutwirt a my chystáme ještě písničky, které nestárnou. Těšit se můžete na Holky, na Michala, ne na Michala Davida, na Michala Hrůzu, na Dalibora Jandu, na Abu a nebo Marii Rotrovou.
1: Český rozhlas Pardubice, den v kraji. A

0: Stručně, jasně, přehledně.
1: Krásné slunné pondělní odpoledne z Pardubic. Pardubičtí zastupitelé dnes schvalují plánovací smlouvu ke stavbě multifunkční haly podnikatele Petra Dětka. Smlouva zaručuje, že město nebude platit náklady víc než miliardu za likvidaci skládky na místě výstavby a zároveň nebude přispívat na provoz haly. Plánovací smlouvou se dnes chystá podpořit nejsilnější opoziční klub ODS. Podrobnosti se dozvíte od naší redaktorky Anny Svobodové kolem 17:45. Pardubice plánují v létě vypsat soutěž na dodavatele stavby nové cyklostezky podél obchvatu Strnové na Dubinu. Cyklisti na ně čekají několik let. Radnice chtěla stavět cyklostezku souběžně s novou silnicí. Z toho ale sešlo kvůli rozdílným postupům v přípravě obou projektů. Ve Slatiňanech na Chrudimsku zpřístupní nadzemní chodbu mezi zámkem a kostelem. Stavba je stará přes 160 let a měla narušenou statiku. Řemeslníci dokončují její kompletní rekonstrukci za víc než 10 milionů korun. Práce by měly být hotové v létě, odhaduje kastelán Jaroslav Bušta.
2: Mělo by to být hotovo v průběhu letošního léta, protože bychom rádi chodbu zapojili do takových mimořádných prohlídek. Tím, jak je lokačně na úplně opačné straně objektu, i tak bude omezené množství lidí, kteří sem budou moci vstoupit.
1: Víc reportér Josef Kopecíký po 17:45. Specializovaná firma vyrábí v těchto dnech repliky všech 4 ciferníků a hodinových ručiček z kostelní věže v Lázních Bohdaneč na Pardubicku. Nahradí dosavadní staré ciferníky. Ty jsou podle města ve špatném technickém stavu a mají taky nečitelné číslice. S obnovou pomáhá i veřejná sbírka. Lidé doteď poslali na transparentní účet radnice přes 150 tisíc korun. Zbytek doplatí město a kraj. Do kin brzy vstoupí nový český film Jana Svěráka Pět švestek, který se natáčel taky v Pardubicích. V krajském městě ho mohli diváci shlédnout v předpremiéře, které se zúčastnili herci Oldřich Kaiser, Petra Špalková a Petr Lněnička. Film přišel uvést taky režisér a scénárista Jan Svěrák. Ten byl z natáčení v Pardubicích nadšený a podrobnosti vy se dozvíte už kolem 17:30.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

Kdo teď vejde do odpoledního programu Českého rozhlasu Pardubice na naše vyzvání, to bude redaktorka Anna Svobodová, protože ta se účastnila jednání pardubických zastupitelů o nejdražším projektu v historii města. Na stole totiž měli speciální a rozsáhlou smlouvu o plánované multifunkční hale, kterou chce v lokalitě

0: kvalitě nová cihelna postavit miliardář a podnikatel Petr Dědek. Dohoda mimo jiné zaručuje, že město nebude muset platit více než miliardu korun za likvidaci staré skládky komunálního odpadu na místě výstavby. Jednání zastupitelstva tedy sledovala přímo na radnici redaktorka Anna Svobodová a má pro nás ty nejčerstvější informace. Dobré odpoledne přejeme.
1: Dobré odpoledne.
0: Tak nás nenapínej, co přesně dnes tedy město získá schválením plánované smlouvy plánovací.
1: Ještě než odpoví na tvoji otázku, tak jenom řeknu, jak vlastně hlasování dopadlo, protože to je opravdu čerstvá informace. Před půl hodinou zastupitelé dohlasovali návrh, nebo tedy smlouva plánovací byla přijata 31 zastupiteli z 37. Hlasování probíhalo poměrně klidně a předcházelo tomu zhruba hodinu a půl dlouhá debata a většina zastupitelů projekt podpořila. Proti přijetí vystoupil například opoziční zastupitel Filip Sedlák, který navrhnul vyhlášení místního referenda, ve kterém by se měli pro nebo proti výstavbě haly vyjádřit občané. Návrh ale nebyl přijat, proti projektu vystoupil jeden z občanů. Největší obavu měl z toho, jestli lokalita dopravně zvládne velký počet návštěvníků. Jak už jsem řekla, smlouvu nakonec přijalo 31 zastupitelů z 37 a podle primátora Jana Nadrchala z hnutí ANO šlo o nejsložitější smlouvu, kterou Pardubice kdy řešili.
2: Ten výsledek považuji za velmi dobrý, opravdu velmi dobrý pro město a dává městu velkou míru právní jistoty. Obě strany tam mají nastavené určité sankce za neplnění některých věcí a jak říkám, pro nás je opravdu velkou výhrou ta obří právní míra jistoty v tom, že za městem nepůjde sanace té skládky.
0: Hala má při velkých akcích pojmout až 25 tisíc návštěvníků. Řeší smlouva i dopravu?
1: Ano, podle dohody investor koupí od města pozemky na Hůrkách a postaví tam nový parkovací dům a vybuduje tam i terminál MHD, říká náměstek primátora Jakub Rychtecký z ŽM Pardubice.
3: Usilujeme i jako městskou hromadnou dopravu, smíšenou hromadnou dopravu v této části města, kde město bude do budoucna stavět bytový domy a podobně.
1: Ještě bych tedy jenom shrnula, co vlastně město získalo schválením této plánovací smlouvy. Pardubice získají hlavně jistotu, za jakých podmínek bude celý projekt pokračovat. Podle vedení radnice je nejdůležitější to, že město nebude platit sanaci skládky pod budoucí halou, která má podle odhadu investora stát zhruba 1 miliardu 200 milionů korun. V dokumentu zároveň není ani dříve kritizovaný příspěvek na provoz. Při jednáních se totiž řešilo, že by město přispívalo na halu 30 milionů korun ročně po dobu 20 let.
0: A už si to možná naznačila, ale přece jen připomeň ještě, jaké tedy bylo to dnešní jednání a hlasování na zastupitelstvu. Byla to dlouhá debata?
1: Ne, jak jsem říkala, trvalo to hodinu a půl, bylo to poměrně klidné a většina zastupitelů tu smlouvu a celkový projekt podpořila.
0: Dobře, tak...
4: Pardubická ODS projekt nové hokejové arény dlouhodobě podporuje, protože vnímáme přínos, který bude mít soukromá investice v řádu miliard korun. Zároveň ale musí být ohlídán zájem města a jeho občanů.
0: To jsme slyšeli teď číslova, to byl předpokládám zastupitel opozice Filip Sedlák.
1: Ano, to byl, nebyl zastupitel opozice, to byl zastupitel za opoziční ODS Ondřej Tichý.
0: Dobře, tolik tedy aktuální, ještě čerstvá, horká jednání, tady výsledky jednání o nové multifunkční hale od Anny Svobodové. Děkujeme, zdravíme, naslyšenou.
1: Krásný den, naslyšenou.
5: Český rozhlas Pardubice, den v kraji.

0: 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku je tady.
1: Rozhodněte i vy o tom, kdo se stane jejím vítězem.
0: Do konce května můžete posílat tipy na Šarmantní osobnosti na e-mail sarm@rozhlas.cz
1: nebo formou SMS zprávy na číslo 736 30 40 30 ve tvaru Sarm, Mezera a jméno a příjmení vámi vybrané osobnosti.
0: Vyhrát můžete televizor, digitální rádia, chytrý telefon a další atraktivní ceny.
1: Podrobné informace o anketě najdete na internetových stránkách Šarmantní osobnost, psáno dohromady, CZ.
2: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
3: Čeká nás rozhovor s televizním moderátorem Jiřím Václavkem.
2: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: vypadá, že dnes opět budou padat teplotní rekordy, protože zatím nejteplejší den je z roku 1847 a tehdy bylo 30,8 stupně Celsia. Když na Urbana prší, bude mnoho myší, říká jedna z pranostik, a jedna také tvrdí, pohoda na Urbana pro sedláka vyhraná.
1: Počasí.
0: Tak počasí sleduje v Českém hydrometeorologickém ústavu v Hradci Králové Jimrich Drapák a prozradí nám mimo jiné, jak bude zítra, protože dneska bylo krásně, svítilo celý den sluníčko, tak pane Drapáku, jak bude v noci a zítra?
2: I v noci bude jasno, v ty nejnižší teploty 14 až 11 a zítra ještě teplej 28 až 31 stupňů a opět jasno nebo skoro jasno a vítr slabý během nemírný ze severních směrů 2 až 5 metrů za sekundu.
0: A jaké budou další dny?
2: Měla přecházet slabá studená fronta, ta nám přinese teda jenom nějakou zvětšenou oblačnost a jak jsem už naznačoval, ještě tak trošku slabé ochlazení, srážky bohužel asi zatím významné žádné, takže ve středu by ty teploty ještě mohly vystupovat na nějakých 25-26 stupňů před tou frontou, ve čtvrtek by se za ní potom ochladilo, tam by ty teploty byly maximálně do 24 stupňů, pátek už opět teploty spolu nahoru nějakých 24-27 na obloze, opět skoro jasno, polojasno, více oblačnosti o víkendu, to mohlo být až oblačno, teplotě pořád 24 až 27, ale už by se mohly o tom víkendu objevit nějaké první přehánky nebo i nějaká bouřka.
0: Tolik tedy aktuální počasí, které nás čeká, a za chvíli vyrazíme na předpremiéru nového českého filmu, který se jmenuje Pět švest.

0: Milovníci českých filmů jásají, protože do kin brzy vstoupí, konkrétně ve čtvrtek 28. května, nová česká komedie režiséra Jana Svěráka s názvem Pět švestek. Je to film o pětici seniorů, kteří si chtějí užít možná poslední společnou dovolenou na moři na palubě lodi. Film tak natáčeli aktéři v Řecku a i v Pardubicích. Hlavní role stvárnili Oldřich Kaiser, Lenka Termerová, Petr Kostka, Dana Sislová a Jan Vlasák. A redaktorka Šárka Rusnáková viděla snímek v pardubické předpremiéře a mluvila s tvůrci i herci.
1: Je to zbalit si svých pět švestek a vypadnout, a oni, ty naši hrdinové, vypadnou. A taky už jsou letitý a čeká se, že taky vypadnou z toho života. A ještě, když jsme viděli ten plagát, ty naši herci, je jich pět, a jak tam plují na té vodě, tak jsem jim říkal, máte takový vrásčitý obliče, vypadáte trošku jako sušený švestičky na vodě.
2: Říká režisér a scénárista Jan Svěrák o své nové komedii Pět švestek. Tentokrát na ní nespolupracoval se svým otcem, ale se dvěma syny. Ondřej se staral o mikrofony a František stál za kamerou.
1: Vlastně jsem to bral i, že je to taková trošku moje povinnost, když mě táta dal tu příležitost. Jako mladýmu mě bylo 24, když jsem dělal obecnou školu, a Frantovi je 35. Takže bych ho mohl tím províst tím filmovým průmyslem, protože on je střihač. Střihal několik celovečerních filmů.
3: Dá se to nějak porovnat, vlastně to, co jste zažil se svým tátou a teď, co zažíváte se svým synem?
1: No, můj tatínek byl mnohem trpělivější a on jak je kliďas a není v roli režiséra, který musí prosazovat svou vůli, tak myslím, že mu to šlo se mnou mnohem líp, než mě to jde teda s Frantou. Já se mám ještě hodně co učit.
2: Vedle Řecka se film natáčel i v Pardubicích, kde měl také předpremiéru. Objevuje se v něm třída Míru, nemocnice i místní kanceláře. Režisér byl s výběrem lokace velmi spokojený.
1: Ta vstřícnost těch lidí, ten klid toho města, takže ta práce byla mnohem snadnější a měli jsme pocit, že jsme tady vítaný, což málo kdy se u filmu stane.
2: V Pardubicích se líbilo také jednomu z hlavních protagonistů filmu, Oldřichu Kaiserovi.
4: Znám Pardubice, nejsem tady poprvé, dokonce vím, jak vypadá Marcello Mastroianni, si vzpomínám, který vlastně tady chodil po Pardubicích, tak si na něj vždycky vzpomenu. No.
2: Kaiser hraje kapitána lodi, se kterým jeho přátelé vyplouvají na svou možná poslední plavbu. Samotného herce při natáčení překvapilo třeba to, že netrpěl mořskou nemocí.
4: To, že jsem musel chodit po tom měsíci jako námořník, to mě dělalo takový závrat, já jsem měl. Ale co mě překvapilo, že jsem to snášel poměrně dobře, tu plavbu, i když bylo rozbouřené moře.
2: Do dalších hlavních rolí režisér obsadil Petra Kostku, Danu Sislovou, Jana Vlasáka a Lenku Termerovou. Její dceru si zahrála Petra Špalková, která film viděla poprvé právě na pardubické předpremiéře.
5: Jsem z toho filmu nadšená. Tomhletom se to naplnilo, to moje očekávání, že to bude nesentimentální a vtipný film o tom, sice že stárnutí je prostě složitý proces a život občas bolí, ale že v tom lze najít i humor, i krásné chvíle, tak já jsem byla vlastně nadšená.
2: Premiéra filmu Pět švestek je naplánovaná na 28. května. Z Pardubic Šárka Rusnáková, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Pardubice, Den v kraji.

0: Liga skončila, teď už vlastně zbývá jenom vyřešit, jak dopadne baráž. Pozornost většiny týmů se tak soustředí hlavně na to, aby příští ročník byl ještě lepší. Pardubice za sebou mají hodně divokou sezónu. Na jejím začátku byli jasným aspirantem na přímý sestup. Po řadě změn se dostali až do prostřední skupiny a nemuseli si tak po dlouhých letech dělat starosti, jak se vlastně zachránit. Víc už vám řekne redaktor Otaku Tvirt.
1: Změn udělali po příchodu nového majitele v Pardubicích hodně. Přišli noví hráči jak na podzim, tak i pro jaro. Ale pokud by neměli kvalitní trenérské vedení, tak by toho moc nedokázali. Bývalý kouč David Střihavka ještě dostal šanci ukázat, co s posíleným týmem umí. Zlepšení ale nepřišlo a tak padla volba na Jana Trousila, který byl odvolaný spolu s Miroslavem Koupkem v Plzni. A pro Pardubice to byla trefa do černého. Pokračuje prezident pardubických fotbalistů Vít Zavřel.
2: Opravdu zásadní a to, jakým fotbalem se prezentujeme a jak náročný fotbal chceme hrát a jak ty hráče na to připravujeme, včetně potom taktiky a ty všechny spojené věci s tím kolem dokola, tak to začalo přinášet ovoce a viděli jsme, že prostě umíme potrápit každýho a že jsme schopni body vzít jako de facto každému a je to o tom jenom, jestli v tom zápase budete mít i trochu štěstí a jestli si to celkově jako sedne.
1: A v Pardubicích si to sedlo. Poznala to Slavia, Sparta, Baník, Hradec, Bohemians i Plzeň. Trousil chtěl od hráčů náročný, nepříjemný fotbal, vysoké napadání a ti to postupně vzali za své. A přišly i výsledky a výrazný posun tabulkou.
2: Prostě Honza Trousil udělal obrovský kus práce a ještě za krátkou dobu, takže za tomu moc děkuju a já osobně jsem za to rád, protože to byl můj nápad jako přivít Honzu Trousila a samozřejmě věděl jsem si, že si moc nemůžeme dovolit jako se netrefit a on těch zkušeností, že ho head coach jako v první lize ještě to neměl za sebou, ale vím, že měl skvělý dvě sezóny ve Vyškově jako hlavní trenér v druhé lize a že pan Koubek si ho nevybral pro nic za nic a věděl jsem, že v Plzni je zvyklý pracovat pod velkým tlakem, protože měli vždycky největší ambice a jsem ho znal jako lidský, takže jsem rád, že si to sedlo a že jsme se jako trefili dobře.
1: Trenéři měli pečlivě připravenou taktiku na jednotlivé soupeře, ale i tak se někdy stalo, že to nefungovalo. A Trousil neměl problém na vývoj reagovat. Sáhnul do sestavy, vyměnil 2-3 hráče a obraz se rázem změnil. Reagoval tak aktivně na to, co bylo potřeba udělat.
2: Vědí, co kterýmu hráči jako nejvíc vyhovuje a kde on je v té komfortní zóně a co nejvíc pomůže tomu týmu, tomu klubu, takže jsem rád, že ty kluci jsou u nás, že teďka ten stávající realizační tým i celkově mezi sebou vychází jako skvěle, že tam je skvělá atmosféra a pak se to odrazí v těch výsledcích.
1: Řekl k podílu trenéra Jana Trousila na úspěchu pardubických fotbalistů prezident klubu Vít Zavřel. Z Pardubic Otaku Tvirt. Český rozhlas.
3: Český rozhlas Pardubice, den v kraji.

0: zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme vám s pěstováním rakitníku. Navštívíme pardubickou kočičí kavárnu a zaměříme se na renovace a zateplení plastových i dřevěných oken.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
2: A my si společně připravíme noky s cuketou a bylinkami. Noky jsme už dělali několikrát, ovšem tentokrát bude hlavní surovinou italský sýr. Jehož jemná vůně a ještě jemnější chuť nejde ničím nahradit. Už tušíte? Určitě ano. Bude to rikota.
0: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Každý všední den i dnes je hlavním bodem programu hodiny mezi 17. a 18. souhrn aktuálních událostí dnešního dne, tedy pořad Den v kraji, a míříme teď do Slatiňan, kde řemeslníci dokončují opravu 40-metrové nadzemní chodby. Spojuje zámek s kostelem a je výjimečná hned z několika důvodů. Je víc nakřivo než slavná věž v italské Pise a také se málem zřítila brzy, ale do ní budou směřit zase podívat návštěvníci, jak uslyšíte od redaktora Josefa Kopeckého.
1: A jsme nahoře. A tohle taky vypadá, že...
2: To je komplet, tady se na tom teď maká.
1: Že je to nové.
2: Řeší interiér.
1: Tady je ten původní rákos, že jo, to je ono.
2: To je plátno ze stropu. To je vlastně lněné plátno, klasické malířské plátno.
1: My jsme teď s kastelánem státního zámku Slatňany Jaroslavem Buštou prošli kusem spojovací chodby. Proč vlastně ta rekonstrukce přišla na řadu?
3: Ona si to vyžádal fyzický stav té chodby. Spojovací chodba mezi zámkem a kostelem byla vytvořena v roce 1861. Dělali se jenom takové drobnější úpravy. Bohužel jsme zjistili, že jsou v ní poměrně výrazné statické problémy, kdy tady byl jeden uhnilý trám, nosný trám té konstrukce. On je to takový rámový nosník, takže hrozilo vlastně statické selhání jedné části. No a druhým problémem byl náklon té chodby. Tu konstrukci bylo nutno zesílit, což se dělalo takovými kovovými platlemi, a zároveň bylo potřeba už s tím vyměnit i střešní krytinu, opravit i vlastně veškerý interiér, veškerá okna.
1: Já se vrátím k tomu náklonu, jak jste zmínil. Vy jste říkal, že máte víc stupňů než šikmá věž v Pise.
3: Je to tak. Znovu jsem vytáhl nějaké geometrické základy ze střední školy, takže pomocí věty tangens tak se dalo jednoduše vypočítat, že náklon té chodby je vlastně 4,5 stupně, což je o půl stupně víc, než má šikmá věž v Pise. My tu chodbu nebudeme rovnat, už to zůstane takto šikmé, ale tím, jak se zpevnila ta konstrukce, tak už by se chodba neměla naklánět.
1: Tady bude vidět ta zelená.
2: No jo. To rovnou dejte v nohu ven, ono to je v pohodě. Tak.
1: Kdy bude hotovo? Kdy bude chodba kompletní?
3: Mělo by to být hotovo v průběhu letošního léta, protože bychom rádi chodbu zapojili do takových mimořádných prohlídek. Tím, jak je lokačně na úplně opačné straně objektu, i tak bude omezené množství lidí, kteří sem budou moci vstoupit. Nelze ji zařadit do klasické prohlídky, takže to bude spíše taková specialita v rámci Dnu evropského dědictví a podobně.
1: Oprava spojovací chodby bude stát přes 10 milionů korun. Ze Slatiňan Josef Kopecký, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Chrudimsku. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Jsem prý blázen jen jedna z písníček, která tak jen tak nezestárne. Jednak v našich uších a jednak v našich hudebních duších, víte. Jiří Schillinger zpíval v pořadu Den v kraji Českého rozhlasu Pardubice. Za 6 minut už bude 6. Petra Beránková přinese další aktuální zprávy a potom už nebude chybět pořad Na cestách s Petrem Voldánem. Tak shrnuli jsme dnešní události, tedy události dnes datem 25. května a už zbývá vám jenom nabídnout, co přinese zítřek, tedy 26. květen. Kromě toho, že Filipové a Filipy budou mít svátek, tak v našem vysílání třeba uslyšíte výsledky z dnešního jednání pardubického zastupitelstva. Jestli vám unikly na začátku pořadu Den v kraji, v 8.40 bude hostem Kateřina Hocek, kuchařka z televizní show Hell's Kitchen. No a hostem dopolední radioporadny u Jitky Slezákové bude dřevorubkyně Karolína Urbanová a tématem bude dřevorubecké mistrovství České republiky. Uslyšíte o něm podrobnosti a kromě toho v Pardubicích si zítra můžete nechat zdarma a vyšetřit kůže a znamenka. A to před klinikou Homea Klinik v Pardubickém Svítkově. Bude u toho i náš regionální stopař Milena Potůčková. No a čeští hokejisté zakončí základní skupinu B a to zápasem proti asi nejtěžšímu soupeři, tedy proti Kanadě. Hrát se bude od 20 hodin a 20 minut.
1: Český rozhlas Pardubice, Den v kraji. A já

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas Pardubice, zprávy.
2: Opravy kostelní ulice v Pardubicích můžou skončit o rok dřív. Plaga po kritice zastavil plošné testování žáků 5. a 9. tříd. Čeští hokejisté prohrávají na mistrovství světa s Norskem po druhé třetině 1-2. A zítra bude zase slunečno, jasno nebo skoro jasno, teploty až 31 stupňů Celsia. Čerstvé zprávy připravila Petra Beránková. Krásný, nebo spíš krásné pozdní odpoledne. Pardubice můžou dokončit rekonstrukci Wernerova nábřeží a okolí o rok dřív, než se plánovalo. Město původně rozdělilo práce do tří etap s dokončením v roce 2028. Letos začala první a druhá část v ulicích Bartolomějská, pod Sklípky a na Wernerově nábřeží za skoro 16 milionů. Součástí je obnova povrchů mostu a také instalace nového mobiliáře.
3: Poslední etapa za 11 milionů korun se týká rekonstrukce ulice Kostelní a jejího okolí. Začít měla původně až po dokončení oprav inženýrských sítí v roce 2028. Společnost VAK ale práce stihne ještě letos. S obnovou Kostelní ulice tak město plánuje začít dříve a dokončit ji v roce 2027. Z Pardubic Šárka Rusnáková, Český rozhlas.
2: V Králíkách bude nová stanice hasičů. Krajský záchranný sbor už vypsal soutěž na dodavatele stavby. Základnu bude tvořit dvoupatrová budova se sklady, garážemi a zásobníkem paliva. Areál je navržený u silnice 1/43 ve směru na Červenou vodu. Do kin brzy vstoupí nový český film Jana Svěráka Pět švestek, který se natáčel taky v Pardubicích. V krajském městě ho mohli diváci shlédnout v předpremiéře, které se zúčastnili herci Oldřich Kaiser, Petra Špalková a Petr Lněnička. Film přišel uvést taky režisér a scénárista Jan Svěrák, který byl z natáčení v Pardubicích nadšený.
4: Ta vstřícnost těch lidí, ten klid toho města, takže ta práce byla mnohem snadnější a měli jsme pocit, že jsme tady vítaní, což málo kdy se u filmu stane.
2: Premiér Andrej Babiš z ANO vyzval guvernéra České národní banky Aleše Michla, aby snížil úrokovou sazbu. Ta je teď na 3,5%. Babiš řekl, že nechápe, proč má Česko vyšší sazbu než jiné evropské země. Centrální banka výzvu politika odmítla komentovat. Plošné testování žáků 5. a 9. tříd už letos pokračovat nebude. Rozhodl o tom ministr školství Robert Plaga z ANO. Zkoušky každoročně zjišťují úroveň znalostí z matematiky a českého jazyka. Některé školy si stěžovaly na špatnou komunikaci a taky na výpadky při vyplňování.
1: Sport.
2: Čeští hokejisté vyzvali na mistrovství světa Norsko, národní tým do něj nastoupil už s jistotou účasti ve čtvrtfinále a případná výhra by jim zaručila nejhůř druhé místo ve skupině a snažšího soupeře pro první zápas playoff. Aktuálně v Hermingu stav Česko-Norsko po druhé třetině stále 1-2 prohráváme.
1: Počasí.
2: Předpověď na noc, vyjasněná obloha. Bude jasno, noční teploty 14 až 11 stupňů. Zítra zase slunečno, tedy opět teplo. Jasno nebo skoro jasno, teploty 28 až 31 stupňů, na horách 21 až 24. Vítr slabý, rozptylové podmínky velmi dobré, tlak slabě až mírně klesne, bio zítra na dvojce a to je střední zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Ve Slatiňanech dnes začala série uzavírek kvůli opravě vodovodu. Neprůjezdné jsou ulice v oblasti kolem Hřbitova a silnice na Presy. Práce jsou v několika etapách, ale potrvají až do listopadu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Na cestách s Petrem Voldánem.
5: Je pondělí po 18. hodině a vy, kteří nás teď posloucháte, tak asi budete patřit mezi příznivce pořadu, který na vlnách Českého rozhlasu právě rozbíháme a to je pořad Na cestách. Tentokrát slyšíte záznam, který pořizujeme opět v kavárně Muzea východních Čech v Hradci Králové. Před námi nejblíž je dnešní host a to je hvězdný host. Mistryně světa, bezmotorovém létání Jana Vepřeková. Dobrý den.
6: Dobrý den všem posluchačům.
5: My se budeme dívat na svět z ptačí perspektivy. Plachtění je úžasné, jste kdysi kdesi řekla, ale to bezmotorové plachtění, to je takové specifické. Vám říkají tak trošku posměšně ti, co mají nějaké ty motorky a vrtule. Jak vám říkají?
6: No, je to taková trošičku rivalita na letišti mezi jednotlivými odbornostmi. Někdo říká, že piloti větrovní, že to jsou ta hluchoněmá letadla. My zase motorářům říkáme, že mají mozek v levé ruce, kde je ten plyn a vždycky si můžou přidat, aby doletěli kam potřebují. No.
5: Takže se špičkujete?
6: Je to tak z legrace samozřejmě.
5: No já vás obdivuju, protože oni si můžou, řečeno laicky, třeba popotáhnout, kdyby jim to nevycházelo na to letiště. Vy musíte někam doklouzat. Povedlo se vám to někdy posadit na pole nebo na louku?
6: To je na závodech úplně běžné, že se přistává na nouzovou plochu. Když jsem začínala, ještě nebyly tak výkonné větrně, tak na přeletech to bylo asi 2:1, nedoletěný přelet k doletěnému. Dneska už ta letadla jsou dražší, rozpětí delší, už to přistání do terénu. Vždycky tam je riziko. Přehlédnuté dráty, vysoký porost, sklon té plochy, vítr z boku a tak dále, takže to poškození větroně tam je mnohem pravděpodobnější než na letišti. Takže se snažíme do těch polí nesedat a organizátor vypisuje tratě takové na závodech, aby doletěli pokud možno všichni. Ale běžné to je.
5: Tak jestli u dnešního hosta pořadu Na cestách na vlnách Českého rozhlasu se vždycky rovnal ten vzlet i tomu bezpečnému přistání, o tom si také dnes budeme povídat. Vy jste mi trošku přivedla na jeden takový trošku vtip mezi piloty prý. To mi vyprávěl Vladimír Remek, který měl odlétáno dost, včetně vesmíru. On říkal, to takhle přistává slovenský pilot na letiště a hlásí se té věži a říká, přistávám na letisko 3 duby, aj 2 duby. Tak doufám, že nebudeme v tomhletom stylu pokračovat. Po první písničce Na cestách s Janou Vepřekovou, první dámou světového bezmotorového létání na světě.

0: Jsme na cestách, mám u sebe první dámu světového bezmotorového létání Janu Vepřekovou. Odkud je, to vám hned povím. Já tady vyndám první rekvizitu svého kufříku, ten už znáte. Nevím, na tom by se dalo letět?
1: Tahle letadla lítají hrozně krásně, vnoučata mají asi 4.
0: Je to samozřejmě plastikový model. No, když jsem říkal, že mám tady první dámu světa v bezmotorovém létání, tak stačí pár čísel, abyste možná obdivem vzdechli, nebo vám spadla i u přijímačů Českého rozhlasu brada. Létala 48 let, 5500 hodin, 2350 startů, a nevím, jestli se to dá počítat, ale 255 tisíc kilometrů.
1: Ano, je to tak, přibližně to souhlasí.
0: No já to nepočítal, takže doufám, že to bude souhlasit. Ale vy jste mě zaskočila, když jsme se domlouvali. Já jsem říkal, kdy jste letěla naposled a vy už nemáte ani pilotní průkaz.
1: Nemám, protože došlo k takové souhře okolností, kdy jsem se rozhodla po těch 48 letech, jak jste říkal, že ukončím nejen svoji závodní kariéru, ale vlastně jsem ukončila celou tu svoji leteckou kariéru zároveň.
0: Nestýská se vám? Nebo se proletíte a někdo jiný pilotuje?
1: No, přiznám se, že v letadle jsem od té doby seděla asi dvakrát za účelem dopravy od někud někam, i když teda mám na mysli malé sportovní letadlo s manželem, ale sama jsem neletěla.
0: No vidíte, mistryně světa. Když říkám mistryně světa, já jsem Janě Vepřekové, dnešnímu hostu pořadu Na cestách, říkal, když jsme se telefonicky domlouvali na té besedě dnes tady při veřejné nahrávce v kavárně Muzea východních Čech, jestli by sebou vzala medaili. A ona mi říká, medaili, jestli já ji najdu. Tak jsem se zasmál a ona říkala, no, naposledy si s nima hráli vnoučata a spadlo to za gauč. Tak já jsem vám jednu medaili přivez, kdybyste ji nenašla, ale to nebude medaile, kterou, no tu vám ty vnoučata seberou, protože ta je z čokolády. Tak ta za gauč asi nespadne.
1: Mnohokrát děkuji.
0: No ale my tu medaili máme, vy jste jednu našla. Odkud je?
1: Našla jsem tu poslední, kterou jsem dostala vlastně teďka v roce 25 jako kapitán týmu žen na mistrovství světa, kde jsme vyhráli zlatou medaili.
0: A kde jste plachtili, když jsme na cestách?
1: Bylo to shodou okolností v Čechách ve Zbraslavicích.
0: Ve Zbraslavicích. No ale vaše domovské letiště, já si vzpomínám, jako začátečník rozhlasový jsem před kolika lety, vás potkal tehdy jako plachtařku juniorku u Dvora Králové, odkud vy jste. Takže tam je vaše domovské letiště.
1: Ano, ve Dvoře Králové. Když jsme ještě u těch medailí, tak připomenu, že vlastně ty medaile jsou všechny stejné. Je to medaile od Mezinárodní letecké federace FAI a manžel má stejnou zlatou medaili z mistrovství světa, ale on se na rozdíl ode mě věnoval skupinové akrobacii a tam svým vystoupením na závodech vyhráli také první místo, takže to zlato má také. Akorát já jsem na tu zlatou svoji medaili musela nalítat 48 hodin a on ji má za 11 minut. To mně přišlo takové nespravedlivé teda.
0: To je až nečestné a nesportovní.
1: Přesně tak.
0: Ne, samozřejmě, to je pokus o vtip. Ale vy máte ještě jedno ocenění a to nemá jen tak někdo. Vy jste v roce 2023 jako jediný pilot na světě dostala od Mezinárodní letecké federace ocenění a

0: Od té doby máte přezdívku Plachtařská královna z Čech. To musí potěšit.
1: To víte, že to potěší. To asi máte na mysli Lilienthalovu medaili.
0: Přesně.
1: Kterou dostává jeden pilot na světě ročně. Tato tradice je asi od roku 1938. No a za rok 22 teda tahle medaile putovala do Čech ke mně.
0: No já myslím, že to si zaslouží potlesk, protože... Děkuji. O to jsem raději, že z města, já musím říct, z města Královen, z věného města Dvora Králové, přijela Plachtařská královna. No, kdy jste poprvé seděla v letadle?
1: Já jsem na letiště přišla za svojí sestrou Ivou, která už začínala s tím elementárním výcvikem. Přišla jsem se za ní podívat. V té době jsem závodně plavala, takže létání pro mě nebyl žádný sport. U toho se jenom sedí, že jo? Ale plavání, to je něco. Tam jsem dosáhla asi třetího místa v okrese, tak to bylo.
0: Bomba. Ale tam koukáte dolů pod vodu a z té výšky taky koukáte dolů.
1: No ale přitáhlo mě to a chytla jsem se také. Začala jsem létat v 15 letech. Předpisy dovolí od 16 let solo, takže v 16 jsem konečně letěla sama.
0: A jaký to byl pocit? Pamatujete si to ještě?
1: Moc hezky, ale já do té doby jsem měla nalétáno tolik, protože jenom jsem čekala už na to, až budu mít ty 16. narozeniny a do té doby jsem měla nalétáno tolik, že mě to ani nepřišlo, jestli za mnou někdo sedí nebo ne.
0: Vy máte asi ráda Hořice.
1: Tam byly moje první závody, jestli na to narážíte.
0: Přesně tak?
1: Ano, první krajské plachtařské závody v Hořicích. Tam jsem přišla v době, kdy jsem měla uletěné 200-kilometrové přelety. Organizátoři se úplně zhrozili, koho to tam poslali.
0: Vysadili vás nahoru, jo?
1: Byly to úžasné závody, protože vyšlo krásně počasí, letělo se 10 dlouhých disciplín a já na to v té době teda nebyla zvyklá takhle intenzivně každý den lítat. Já už jsem pletla nohama, už prostě každý den ta šichta je někdy 5, 6, 7 hodin se v tom sedí a byl to pro mě nezvyk a hodně moc mě ty závody dali.
0: Takže vás ani ta únava neodradila?
1: No to ne, to se musela vydržet, ale takové kiksy tam byly. Tenkrát se lítalo podle mapy, tak já si spletla Moravskou Třebovou se Šumperkem. No.
0: To je zajímavé, k té navigaci se ještě dostaneme. A začínala jste teda hodně brzy. Já vám ukážu fotografii, kdy já jsem poprvé stál u Větroně. Vy ten typ možná i budete znát. Letiště u Josefova.
1: Ano.
0: Tam stojí klučina v takovém mongomeráčku, ale v letadle jsem neseděl a za mnou je jeden ten Větroň.
1: Větroň Pionýr, tak s tím už jsem nelítala. To už je zase moc historie, ale s orlíkama už ano. Právě v Hořicích ty první závody byly na orlíku. Dřevěný Větroň.
0: Dřevěný Větroň, to už dneska se nenosí, ne?
1: No, svezla jsem se s tím jednou před pár lety a byl to pro mě neskutečný zážitek, protože v těch moderních Větroních, aby byly štíhlí, tak člověk spíš leží, než sedí a prostě všechno je absolutně dokonalé. Ty Větroně jsou nalité vodou, v křídlech je voda, aby byly těžší, aby měly větší výkon, průnik vzduchem.
0: To většina posluchačů ani tady, myslím, účastníků veřejné nahrávky netuší, že vy sebou vozíte v křídlech nádrže na vodu. Někde jsem si přečetl, že to je snad 180 litrů vody.
1: Dohromady s obou křídel,
0: dohromady
1: ano,
0: s obou křídel. No. Takže 90 a 90 litrů vody sebou.
1: Vejde se, ano.
0: To je zajímavé. Tady jedna z účastnic veřejné nahrávky v kavárně Muzea východních Čech kroutí hlavou. Nějaký to neštimuje k tomu létání, no ale vy byste zase byli moc lehký asi.
1: No, když je dobré počasí, je lepší, když ten Větroň je těžký. Když je slabší počasí, tak ta voda se dá nahoře vypustit. Při přistání se vždycky vypouští, tak je lepší ten Větroň lehčí. Ale já jsem chtěla říct, že jak jsem si sedla po těch letech ze závodního Větroně do Orlíka a to motorové letadlo mě začalo roztahovat, tak já jsem se strašně rozesmála. Tak jednak ta stará kabina z plexiskla, všechno se mi takhle vlnilo, jak byla zboulovaná. Teď v tom začalo strašně vrzat, v tom historickém
0: Neměla
1: orlíku.
0: Neměla jste strach?
1: To ne, ale křídla takhle začaly dělat. A hlavně já jsem se rozjela a letěla jsem po pár metrech, protože ten orlík je neskutečně lehký. Zatímco teda větroně s tou vodou, já lítám na 425 kilech, větroně teda plus já, takže skoro 500 kilo. A to za tím motorovým letadlem přejedu půl dráhy, než se vůbec vznesu.
0: Ještě se dneska tahají bezmotorová letadla na těch navijácích. Já si to pamatuju, to se mi hrozně líbilo, protože oni byli jakoby na laně a teď tam běžel nějaký ten stroj a najednou letadlo šlo do vzduchu.
1: Ano, jo, navijáky se lítají hlavně pro výcvik začátečníku, kde je potřeba natrénovat hlavně ten start a přistání.
0: Říká dnešní host pořadu Na cestách Jana Vepřeková, první dáma bezmotorového létání nejenom u nás, ale i ve světě. Tak zůstaňte s námi.

0: čtvrtek 29. května jedeme na venkov.
1: Přesně tak. Zemědělský den Mžany předvede traktory i krávy.
0: Regionální dobroty i odborné střední školy.
1: A my budeme živě vysílat přímo z centra dění.
0: Ladit nás můžete od 9. dopolední až do oběda.
2: Ježiši Kriste!
1: Vůně venkova zaručena i přes rádio.
2: Samice s tvrdým i.
0: Těší se na vás Zdeněk Novák
1: i Lada Klobočníková.
3: Český rozhlas Pardubice. Přímé přenosy ze všech míst regionu.
4: Jsme na cestách, posloucháte veřejnou nahrávku pořadu Českého rozhlasu v kavárně Muzea východních Čech a my létáme, díváme se na svět z ptačí perspektivy s Janou Vepřekovou. To musí být nádherný pohled, vidět svět z výšky. Máte čas se kochat, anebo musíte pořád dávat na něco pozor? Narazit nemáte do čeho, vlastně můžete. Setkání s ptákem je fatální pro větroň?
5: Srazit se můžu se soupeřem nebo spoluletícím větroněm. Ptáci si nás hlídají, většinou krouží s námi v těch stoupavých proudech.
4: Oni vás mají za kamarády?
5: Já si myslím, že nás mají za kamarády, přestože ochránci přírody často tvrdí něco jiného. Jsou zóny, kde prostě nesmíme lítat, abychom nerušili ptactvo, ale já myslím, že jsou s námi úplně v pohodě, protože vždycky se na mě takhle koukne a zase koukne dopředu, zase takhle na mě koukne. Nejlepší jsou káňata, ty nám i ty stoupavé proudy ukazují. Kde krouží káně, tam to je tutovka, tam k němu jdu.
4: Je to je výborné, takže orientace podle káňat.
5: Ano, čápy ty někdy švindlují, ty točí i nulu, kde to nestoupe, tak čáp klidně krouží. Hejno vlaštové krásně dokáže označit stoupavý proud.
4: Jenže vy už to víte a vás ten čáp neoblbne.
5: Já vím, že na čápa nesmím dát, ano.
4: Na čápa nesmíte dát. No a já teď vyndám ale rekvizitu, která se váže k něčemu a taky k orientaci a vy se budete smát možná tady, protože to také posloužilo ve spolupráci s tím, co tím připínáme, s prádlem jako orientace. Prý. A daleko. Až v Austrálii.
5: Aha, vím, na co narážíte. Když jsem se poprvé chystala do Austrálie, tak mi říkali, když tam budeš nouzově přistávat, tak tam farmy od sebe vzdálené 30 kilometrů. Nemyslí si, že kde stojí auto, že ta každá farma je obydlená. Spousta farem je opuštěných, musíš koukat, kde vlaje prádlo. Kde se suší prádlo, tam jsou lidi, tam můžeš přistát.
4: To by mě nenapadlo, že se pilot řídí podle toho, jestli někde visí prádlo. Proto jsem měl prádelní količky v kufříku.
5: Ještě mě k tomu řekli, že vždycky mám přistávat čumákem k té farmě, když budu jako blízko, protože oni si tam elektrické dráty tahají různě po stromech a nejsou vidět. Takže ty dráty směřují z té farmy někam, tak proto musím k farmě, abych šla souběžně s těmi dráty, protože u nás vidím sloupy, že jo, a ty dráty musím odhadnout, kudy vedou, abych se netrefila při přistání v poli.
4: Takže to není až tak úplně jednoduché plachtit, jak slyšíte. K té Austrálii to mě docela zajímá. Já tady mám rekvizitu, která se k ní váže. Austrálie, země kontrastů. A vy jste tam narážela na problémy i s některými anomáliemi ohledně počasí, které tady v Čechách nejsou. Jak je to tam s větrem, jak je to tam se sluníčkem?
5: Co se plachtění týče, tak Austrálie je o level úplně jinde než my. Tady vlastně větroň se pohybuje do výšky základny mraku. Když to je v Čechách 2000 metrů, tak to je hodně. To je krásné počasí. V Austrálii není problém do 6000 pod mrakama.
4: Jste na to připraveni?
5: Bylo to hodně příjemné, protože míň hrozí to přistání do terénu. Trošku problém, že tam už se teda musí používat dýchač nad 3500 v Čechách, tam dokonce na 2000 jsme už museli mít dýchač. Takové štěstí jsme na počasí zase neměli, že bychom se dostali až do těch 6000, ale to přistání do terénu tam vůbec obvyklé není. Tak jako se přistává tady, tak v Austrálii na to nejsou zvyklí.
4: A je pravda, že vítr fouká obráceně?
5: Překvapilo nás, že teplý vítr fouká od severu, studený od jihu. Sluníčko vlastně v poledne jde přes sever, takže tam taková ta nějaká navigace, jak jsme tady zvyklí, přibližně podle slunce, tam vůbec nepřichází v úvahu.
4: Takže náročnější, pokud jde o orientaci pilota bezmotorového letadla.
5: To určitě a hlavně to přistání do terénu, tam vlastně jsme lítali na hranici pouště, kde byly jen prašné cesty, jak říkám, farmy kolikrát ani nebyly, takže představa, že bych tam někde přistála a 3 dny mě hledali, byla hrozná. Ale jednou se stalo, že meteorolog špatně odhalil počasí a všechny nás poslal na trať, která v podstatě nebyla doletitelná. A my jsme večer se dostali jenom tak daleko, že jsme nakonec byli na tom nejvzdálenějším bodu od letiště, některé tak 230 kilometrů od letiště přistávali a ani jsme se všechny nedostali ten den domů. Druhý den se nemohlo letět, protože se všichni nestihli vrátit.
4: A to jste tam byli samé mistryně?
5: No, bylo to mistrovství světa. My jsme se s kolegyněmi domluvili, protože už sluníčko zapadalo, že teda bylo je jasné, že půjdeme někde do terénu, tak oni nám dali body, kde jsou stripy, kde se dá přistávat. My jsme se na jednom z nich dohodli. Já jsem tam přistávala jako první a když už jsem byla prostě ve finále podrovnání, kde se s tím nedá nic dělat, tak najednou se pode mnou objevil plot s ostnatým drátem. Vyšlo mě to, že jsem ho přeskočila, ale hned jsem začala řvát do rádia na holky, aby tam nešli sedat za mnou, že tam je plot. Tak nakonec skončili úplně někde jinde, já jsem tam byla sama. Pak ještě tam vlastně přistála Němka a Holanďanka, protože taky šli na ten stejný bod. Mezitím ze stripu udělali pastvinu a natáhli tam ploty, aniž by se to organizátor dozvěděl. No.
4: Povězte mi, jak se skáče přes potok, anebo přes kaluž, to vím, ale jak se skáče s plachťákem přes dráty?
5: Pokud máte rychlost, tak to není problém, tak prostě přitáhnete, letadlo udělá tenhle ten pohyb, no ale musí tam být rychlost. Pokud tam není rychlost a letadlo udělá tohle, tak spadne.
4: My to všechno tady v kavárně Muzea východních Čech máme i s názornou ukázkou, jak se pohybuje ruka. Vám to nebudu radši vysvětlovat, já bych to prostě neskoušel.
5: Ještě k tomu můžu říct, že na tom poli teda jsem se rozhodla, že neopustím větroň, dokud pro mě nepřijedou, ale když se pak začalo stmívat a kolem mě se začaly hemžit zděrty, pavoučci a ta pastvina byla rozbitá od kopyt zvířat a já když jsem do nějaké díry posvítila, tak jsem tam viděla ty oči těch pavouků v každé druhé díře, tak nejdřív jsem seděla chvíli na větroni a pak mě to hrdinství úplně přešlo a běžela jsem k silnici a stála jsem uprostřed té prašné cesty, abych viděla ze všech stran, co ke mně leze nebo běží.
4: Tak to jsem netušil, že je to až tak dobrodružné plachtit v tak exotických zemích. To znamená, vám jsou asi bližší taková ta normální letiště někde v Evropě.
5: No jsme tady na to víc zvyklí, na to počasí a...
4: Alena Zarybnická vyprávěla o tom, jak se létá třeba nad takovými plochami, jako je ve východních Čechách, východočeské moře, rozkoš u České Skalice. Je to rozdíl? Máte to rádi? Taková velká plocha vodní, když je před vámi, pomůže nebo uškodí?
5: Větroň stoupá v ohřátém vzduchu, který se podle roční denní doby ohřívá jinak na různých místech a právě na vodní plochu vůbec. Takže vodní plochu vždycky musíme překlouzat, tam žádný stoupavý proud ani neočekáváme.
4: Takže vyhnout se rozkoši?
5: Ano.
4: Nebo Máchovu jezeru?
5: Ano, vodám se spíš vyhýbáme, nebo ve velké výšce je přeletíme.
4: Máte letiště nebo oblast, kde plachtaři neradi létají? Normální piloti třeba musí mít na některá letiště speciální zkoušky, třeba v Courchevelu, který je ve Francii, tam je tak krátká dráha a ještě k tomu sklopená, že ne každý pilot to tam umí. To u vás asi tak není, nebo je?
5: U nás spíš jde o terén kolem letiště, v kterém se ty závody lítají, kde jsou velké závody, tam vždycky je velké letiště, protože počet těch účastníků na závodech je třeba až 120 a ty větroně se musí na to letiště vejít jak pro start, tak pro přistání. A může se stát, že přilétávají ve skupinách pohromadě, takže to letiště musí být dostatečně velké, aby se tam všichni vešli.
4: Kolik žen letá na takové mistrovství?
5: To je různé, tak kolem 50.
4: Zajímalo by mě, vy jste soutěživý typ, ale jste kamarádky? Asi jo, když vy hlásíte soupeřkám, kde nemají přistávat, nebo jak vy říkáte, sednout, tak asi tam až to nejde na dřeň, ta řevnivost.
5: Pokud jde o mezinárodní závody, tak se vždycky lítá pro tým. Takže spolupracujeme, lítá se ve skupinách 2 až 3 závodnice současně. 4 už je moc, to se jako pletem. Ale ty 3 je takové optimální a měli jsme složení, taková stálá trojka jsme byli v jedné třídě a můžu říct, že za roky společného lítání jsme byli neskutečně slítaní, že ostatní jenom valili oči, jak už prostě víme, co, kdy, která udělá.
4: No nedá se asi říct, že na sebe mrknete, nebo se vidíte až tak blízko, že se to dá?
5: Jsme ve spojení na rádiu, na frekvenci a každá z nás umí něco. Jo, třeba já jsem byla slabší v dokluzech odhadnout, z jaké výšky se pustit na letiště. To uměla kolegyně Dana, takže ten dokluz jsme vždycky nechávali na ní.
4: A co dělali podle vás?
5: Já třeba jsem byla dobrá pod řadou, když jsou mraky seřazeny v řadě a dá se letět rovně, jenom jakoby pod tou řadou delfínovat, tak zase holky říkali, my se musíme za tebe seřadit úplně jak na tyč, protože víme, že když uděláme krok vedle, tak už tě nedohoníme.
4: To je hezké, s letadlem se dá delfinovat, říká Jana Vepřeková dnešního z pořadu Na cestách na vlnách Českého rozhlasu. Říká vám to žena, která plachtila na britských ostrovech, ve Švédsku, na Balkáně, 2x v Austrálii, tak budeme cestovat i po další písničce.

0: Posloucháte Český rozhlas, posloucháte pořad Na cestách a my se dnes díváme na svět z výšky, z ptačí perspektivy, s první ženou bezmotorového létání nejenom u nás, ale i ve světě, Janou Vepřekovou, rodečkou ze Dvora Králové, která už toho slétala po světě spoustu. Už jsme byli v Austrálii, která země vám imponovala? Možná to bylo Bulharsko, kde jste byla poprvé na zahraničním závodě.
1: Ano, to bylo v roce 1982, to je strašný. Byl to můj první mezinárodní závod v bulharském Šumenu a ten jsem vyhrála. To bylo teda celkem překvapení pro všechny i pro mě, že se to povedlo, ale dost na ten závod vzpomínám, protože tam došlo k takové situaci, v té době se ještě nedali předvídat nějaké bouřky nebo něco takového, tak jako dneska. A tam přišla v noci prostě hulava s takovým větrem, že některé větroně utrhla z kotev a právě zrovna můj větroň to urvalo a takhle spadnul na záda na transportní vozy, takže druhý den už byl nepoužitelný, ale ani vlečná letadla nebyla použitelná, měly rozbité kabiny od krup a spousta škody. Tenkrát jsem poprvé viděla, jak vítr vzal člověka. My jsme běželi na letiště teda do toho volného prostoru, abychom zabránili škodám, abychom ta letadla nějak podrželi, lehli na křídlo. A tam opravdu člověk se zvedl do výšky, pak to s ním padlo a takhle se motal na zemi v takovém, on to byl naštěstí paragán, takže v tom parakotolu se koulel až k plotu, kde se zastavil a Němci si ho tam sebrali a on se pořád mrskal, protože byl úplně v šoku z toho, že ho sebral vítr.
0: Pro vás je to počasí docela, si myslím, zásadní záležitost pro plachtění. Jak vidím, tak vítr si veme i člověka, to znamená meteorologie pro plachtění. Vy musíte dost věřit těm meteorologům.
1: Věřit meteorologům, ale my už sami si taky dokážeme z těch dostupných zdrojů na internetu vyhledat, jaké bude kdy počasí, kudy bude lepší letět. To už všechno nám dneska některé stránky řeknou.
0: Tak mě napadá, vy říkáte na internetu. Babička vždycky říkávala, mraky jdou tamhle z té strany, z toho pršet nebude. Umíte to taky takhle odhadovat? Bude velký vítr, přijde něco, nepřijde? Neláká vás to tak trošku hádat? Nebo neptají se vás lidé?
1: No tak já počasí sleduju jenom, když jsem na závodech, buď jako závodník, anebo teď v poslední době, kdy jezdím s týmem jako tým kapitán, tak mě to počasí zajímá a spíš si ty zdroje vyhledám předem. A nebo pak během toho dne sleduju to počasí a radím, pokud to jde.
0: Je rozdíl mezi kluzákem, větroň v té terminologii nějaký?
1: Ne, to je stejné.
0: Všechno je to stejné.
1: Plachťák, větroň, kluzák, to všechno jsou ta bezmotorová letadla.
0: Tam je akorát problém v tom, která je to kategorie. My jsme, myslím, byli i docela úspěšná země ve výrobě těch letadel.
1: Ano, v Kutné Hoře je firma HPH na výrobu větroňů. Ty větroně dneska už mají ohromné výkony, tam se hlavně hodnotí klouzavost toho větroně, to znamená z výšky 1 kilometru v klidném ovzduší, jakou doletí vzdálenost. A dneska už ty větroně doletí i přes 60 kilometrů.
0: Jaký dlouhý let absolvoval dnešní host pořadu Na cestách, světová mistryně Jana Vepřeková, mistryně v bezmotorovém létání? To si povíme zase za chviličku a budou to čísla opět ohromující, protože přece jenom máme tady královnu.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte pořad Na cestách na vlnách Českého rozhlasu a my dnes létáme, ani tolik nechodíme. Máte ráda vůbec chůzi pěšky?
2: Ano, mám.
1: Protože kdo přičichne k tomu, že se dívá na svět z výšky, tak si myslím, já aspoň osobně, mě by se nechtělo chodit kilometry pěšky, já bych radši do toho letadla.
2: No tak rozhodně to je lepší, všem doporučuji. Ten pohled z výšky je úžasný, ale je pravda, že na závodech teda opravdu není čas. Já říkám, kolikrát jsem neměla čas ani se napít, natož abych se kochala nějakými pohledy z výšky. Spíš člověk kouká po terénu právě, kde je to třeba stoupe v Německu pole větrných elektráren, tam ty krásně někdy ten stoupavý proud urvou od země, který využíváme, ano, nebo i ostatní elektrárny jsou rozehřáté, tam se nad to tím může lítat v Německu, takže nad tím kroužíme a tak, kde je nahřátá skála. V horách vůbec je to létání dost specifické, protože slunce dopadá na tu horu pod jiným úhlem než na rovinu.
1: Takže to jsou taje bezmotorového létání, ale já si nedovedu představit, že bych seděl v tom vašem letadle, vystartoval v 9 hodin a vrátil se ve 6:45 večer a měl za sebou let kolem republiky.
2: No, to jsem taky udělala jenom jednou.
1: Já se nedivím.
2: Pak už jsem říkala, proč se v tom tak dlouho trápit. Já jsem věděla hned, že ten let nepřekonám. Ten trval těch 9,25 hodiny. A letěla jsem asi 780 kilometrů. Ale mě prostě bavilo vždycky to závodění. Někdo má rád rekordy, pokoření nějakého rekordu. Já jsem vždycky říkala, já jsem závodní kobyla, já mám ráda ten adrenalin, ty soupeře a to mě bavilo, prostě to byla hra.
1: Závodní kobyla, to jsme zase ve východních Čechách. Já teď přeběhnu závěr našeho povídání, tak podkova pro štěstí, ale tím se vás nechci dotknout. Sama jste použila ten termín. Vy jste ale plavala, to jste taky asi nerada prohrávala. Soutěživý typ, vedete k tomu i 4 vnoučata, to je teď váš svět, ne ty plachťáky tolik.
2: Ano, ale ty 2 nejstarší jsou teď v první třídě, takže tam to nechávám jednak na rodičích a jednak si myslím, že každý si tu svoji cestičku života musí najít sám a jestli to bude letání nebo něco jiného. Třeba zrovna nebudou soutěžní typy, tak to bude na nich.
1: Třeba se pobaví. A už seděli v letadle?
2: Přiznám, že ano.
1: Proč říkáte přiznám? To bylo tajné.
2: No, já nevím, jestli tam není nějaký věkový nebo váhový limit, to si nejsem úplně jistá.
1: Tak se v tom pitovat nebudeme. U dětí ale jste pořád, vy už sice nemáte ten pilotní průkaz, ale já teď vyndám další rekvizitu, která nám trošku něco napoví. Tohle to je šálek, já jsem sběratel šálku, to se o mě ví jako o kavarenském povaleči na espresso a tenhle mi vyrobila kdysi v keramickém kroužku moje dcera. Keramika, to je taky váš svět teď.
2: Ano, už dlouho. Asi se o mě ví, že jsem byla učitelkou a vedla jsem keramické kroužky dětí, zůstalo mi to dodnes, to jsem moc ráda. Já jsem vždycky říkala, že můj život se dělí na letní a zimní, že letní je létání, zimní je keramika.
1: A vzala byste, když se díváte na ten šálek, dceru do kroužku?
2: Určitě.
1: Teda v jejich letech, dneska už samozřejmě to dospělá ženská.
2: No, ale malý hrneček a moc pěkný, musím pochválit. Malé jemné ouško. Nevím, v kolika to dělala letech, ale
1: no, byla to nějaká konec základní školy, mám takový pocit. Už nebyla úplný prtě.
2: Skoro profi práce.
1: Tak to rád vyřídím. No, my jsme létali po celém světě, já jsem tady jmenoval některé ty země. Ještě se vrátím k tomu počasí a k létání, protože jsem prožil dost let na britských ostrovech a to nebyla zrovna, jak jsem si přečetl některé rozhovory, destinace, kterou byste až tak měla úplně ráda, i když jste tam na mistrovství světa byla třetí, ale jsme zase zpátky u toho počasí.
2: Tam zrovna nebylo moc počasí a To byl vlastně můj poslední závod v životě. Já jsem původně už ani na něj nechtěla jít. To mě ještě umluvil trenér, že tenhle závod musím absolvovat. A
1: dobře udělal, když z toho bylo třetí místo na mistrovství světa.
2: A tam jsem po poslední disciplíně přistávala a říkala jsem si tak a moje kariéra je u konce, je to moje poslední přistání v životě a taky to tak bylo.
1: No ale bylo to úspěšné. To říká žena, dnešní host pořadu Na cestách, který se chýlí k závěru, Jana Vepřeková, která je nejčastější účastnicí mistrovství světa a mistrovství Evropy ze všech žen na světě. Má 10 medailí a byla v reprezentaci 41 let, 11krát na mistrovství světa, 8krát na mistrovství Evropy. No to je porce tedy. Klobouk dolů. No mě nezbývá, než vám poděkovat za ty pohledy z ptačí perspektivy, za ty nesmírně zajímavé detaily, protože já od dneška vím, že se s větroněm dá i skákat, že je důležité prádlo pro letce, že se nedá věřit čápům, to mě teda překvapilo. Dnešním hostem pořadu Na cestách byla Jana Vepřeková. Moc krát děkuju.
2: Děkuju za pozvání.
1: Ještě jedno speciální letadlo, které přiletělo, budete se divit, ze Dvora Králové.
2: No, to je
1: krásné. Je to vánoční ozdoba a na něm se pokusili namalovat plachťák. Povedl se?
2: Moc se jim to povedlo. To teda koukám.
1: No a s vámi, vážení posluchači, i s vámi tady přítomní v kavárně Muzea východních Čech se loučí Petr Voldán a příští pondělí mezi 18. a 19. opět Na cestách se těším na slyšenou.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Pardubice schválili s investorem plánovací smlouvu na multifunkční halu. A taky se dočkají cyklostezky podél obchvatu Trnová Dubina, asi za 2 roky. Resort financí bude v červnu dál regulovat ceny nafty a benzínu. Čeští hokejisté, prohráli s Norskem 1-4 a zítra bude zase slunečno, teploty do 31 stupňů. Zprávy a Petra Beránková, vítám vás. Pardubice dnes schválili plánovací smlouvu se společností, která chce na nové cihelně postavit multifunkční hokejovou arénu za miliardy. Její příprava trvala skoro 2 roky. Právní dokument o desítkách stran podpořili zastupitelé. Za investicí stojí podnikatel Petr Dědek, který prostřednictvím své firmy vlastní majoritu v HC Dynamo. Podle náměstka primátora Jana Hrabala z ANO investice může Pardubice posunout výrazně dopředu. Město se podle něj stane centrem kultury a aréna vytvoří multiplikační efekt v ekonomice. Město Pardubice plánuje v létě vypsat soutěž na dodavatele stavby nové cyklostezky podél obchvatu z Trnové na Dubinu. Cyklisti na ně čekají několik let. Radnice chtěla stavět cyklostezku souběžně s novou silnicí. Z toho ale sešlo kvůli rozdílným postupům v přípravě obou projektů. Náměstek primátora Jan Hrabal z Hnutí ANO říká, že budování cyklostezky začne za příští rok.
2: Mrzí mě tyto komplikace, ale ty komplikace jsou způsobeny, a teď se to ukazuje, nesprávným rozhodnutím z minula, kdy jsme se odchýlili od toho, že se ty obě komunikace nestavily současně.
0: V případě jihovýchodního obchvatu města Zdraškovic do Černé Zabory naopak vznikne cyklostezka jako součást stavby jedné. Regulace cen pohonných hmot v Česku bude pokračovat i v červnu, rozhodla o tom vláda. Ministerstvo financí cenové stropy benzínu a nafty vydává od začátku dubna. Stanovuje je na základě třídenního průměru velkoobchodních cen. V červnu bude dál platit i snížená spotřební daň u nafty a kontrola marží prodejců, říká ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO.
3: Dvojicí opatření pak doplní pokračující monitoring marží, který se zaměřuje mimo jiné na kontrolu promítnutí nižší daně do cen pro zákazníky. Cílem je pohlídat, aby to snížení s rozpočtovým dopadem asi 1 miliardy korun měsíčně občané skutečně pocítili.
0: Resort ceny reguluje kvůli zdražující ropě v souvislosti s konflikty na Blízkém východě. Sport. Čeští hokejisté podlehli v 6. utkání na mistrovství světa ve Friburgu Norsku 1-4 a připsali si ve skupině B 2. porážku. Skupinu už nemůžou vyhrát. Dnešní soupeř je odsunul na 3. místo. Norsko si zajistilo postup do čtvrtfinále, zahraje si ho po 14 letech. Počasí. Jaká bude noc? Čeká nás vyjasněná obloha. Bude jasno, noční teploty 14 až 11 stupňů, na horách 13 až 10. Zítra zase slunečno a teplo. Bude jasno nebo skoro jasno, denní maxima 28 až 31 stupňů Celsia. Na horách naměříte 21 až 24 stupňů. Vítr slabý, rozptylové podmínky velmi dobré, tlak slabý až mírně klesne. Bio zítra na dvojce a to znamená střední zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Vážná nehoda v tuto chvíli hlášená z pardubická trasa Srch Pohránov. Havarovalo tam auto, je to zřejmě se zraněním. Je to silnice 3. třídy přímo na průtahu Pohránovem ve směru na Hrádek od Srchu. Je to tam velmi nebezpečné. Prosím, venku sice krásné počasí, ale jezděte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: My novináři často někde použijeme nějaký termín a ono se to chytne a začnou to používat všichni. Napadlo mě třeba, pane premiére, mohu se vás ještě doptat? Slovo doptat na tiskových konferencích je velmi časté. A taky jsem si všiml, a nejen já, ale i jeden z posluchačů, že se stále víc používá slovní spojení odznovu. A ptá se, jestli je to správně jazykově.
2: Zatím ne. Zatím tedy tohle slovo nebylo zařazeno oficiálně do té spisovné slovní zásoby, ale zrovna tohle slovo znovu, když vezmeme jenom znovu nebo znova, tak tam se to řešilo furt. Pořád, stále. Ono vzniklo tak zvláštně, tohle příslovce. Vzniklo z předložky z a druhého pádu jmenného tvaru přídavného jména nový. A těch možností, jak to vlastně vytvořit, tam bylo víc, takže nám vzniklo znovu, znova, znov, anebo taky znovy. A to se všechno používalo. A dohnalo to právě lingvisty už někdy před 100 lety k tomu, aby se trošku zamýšleli, co tedy je spisovné, co vyřadíme z toho spisovného, ať si to říká nějaký dlaždič na ulici někde a tak dál. Dneska tedy se považují za spisovné všechny ty, které jsem řekla.
1: Znova, znovu, znov.
2: Ano,
1: a co
2: ano.
1: To od znovu, to jste tedy řekla, že ne?
2: To tam zatím není. To tam zatím není, ale třeba slovenština má od znova jako normální spisovné slovo. A já myslím, že pokud se to bude hodně používat, tak se to prostě přiřadí a dostane to příznak. Všechno to bude spisovné a bude tam slohový příznak. Znova bude neutrální, znovu bude trochu knižní, znov bude básnické, zastaralé a od znovu bude hovorové.
1: No tak jestli to mají Slováci už spisovné, tak my musíme brzo taky však jako to kočíkovat, kočárkovat.
2: Přesně.
1: To bychom si taky přáli už, abychom mohli používat, ne?
2: No jasně.

0: jasně, budeme se navzájem inspirovat nebo soutěžit, jak si kdo přeje.
1: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, ke kterému moři je to z naší země nejblíže? Nejseverněji položená obec České republiky i bývalé rakousko-uherské monarchie je Lobendava v okrese Děčín v Ústeckém kraji, v západní části Šluknovského výběžku. Z Lobendavy je to jen zhruba hodinka chůze přes osadu Severní k nejsevernějšímu bodu naší země. A právě odtud je vzdušnou čarou nejblíže k Baltskému moři, jen 290 kilometrů. Skoro stejnou vzdálenost bychom naměřili opačným směrem k nejjižnějšímu bodu České republiky, který se nachází na česko-rakouské hranici v katastru obce Vyšší Brod. Turisté z ní mohou pokračovat po značené cestě do Studánek, nejjižněji položené osady v České republice, a dále pak k bodu, který se nachází nejvíce na jihu, u Mlýneckého potoka na území zaniklé obce Radvanov. Z něj je to vzdušnou čarou necelých 320 kilometrů k Jaderskému moři. Přestože je od nás Baltské moře nejblíže, většina Čechů se raději vydává na Jadran. Jaderské moře je ve srovnání s Baltským totiž o 8 až 10 stupňů teplejší.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Počúvate magazín Stretnutie. Český rozhlas Plus pripravil trojdielnú dokumentárnu sériu o premene slovenských médií. Seriál sa volá Slovenská lekcia a vychádza z výpovedí tých ľudí, ktorí slovenský rozhlas a televíziu tvorili, ale aj tých, ktorí o budúcnosti týchto médií politicky rozhodovali. Dokument ukazuje zápas o verejnoprávne médiá, ktorý nie je len odbornou debatou o zákonoch a financovaní, ale je to príbeh konkrétnych ľudí, ktorí sa zaoberajú otázkou, kedy ešte zostať, kedy už odísť a kedy sa verejne postaviť proti vlastnému vedeniu a politickej moci. Autorom série je Jakub Horáček, ktorý kolegyni Kamile Šusterovej vysvetlil, akému časovému úseku sa dokument venuje.
1: V dokumentární sérii Slovenská lekce mapujeme historii slovenských veřejnoprávních médií od momentu jejich sloučení do jedné instituce v roce 2011 a jdeme až do současnosti. V prvním díle začínáme aktuální situací, kdy 60 lidí dostalo v STVR výpověď. Na tom seznamu těch lidí, kteří musí médium opustit, jsou i ti pracovníci, kteří v roce 2024, kdy se vlastně rušila RTVS, byli členy stávkového výboru a organizovali protesty proti plánům vlády Roberta Fica na tu proměnu. V zásadě jsme se chtěli zaměřit na to období od roku 2011 do zrušení RTVS s tím, že tam je vlastně ten dodatek, co se v té instituci děje poté, co vznikla STVR.
2: A tento príbeh slovenských médií, v čom on môže byť zaujímavý pre českého poslucháča?
1: Ta slovenská lekce, kdybych to měl takhle říct, tak by měla spočívat v tom, že veřejnoprávní média jsou poměrně křehký organismus, jsou vystavovány různým tlakům. Myslím si, že ta slovenská zkušenost ukazuje, že je velmi snadné těm tlakům podlehnout. Zároveň, že ne vždy to musí být velmi viditelné. Jasně, v roce 2024 to bylo poměrně dost viditelné, ale v sérii popisujeme i události z roku 2008, kdy část redakce zpravodajství kritizovala tehdejší vedení RTVS, konkrétně tedy bývalého generálního ředitele Jaroslava Rezníka, za to, že jde na ruku některým politickým tlakům. Docházelo tam k velkým konfliktům uvnitř té redakce a vyústilo to až ve výpovědi ze strany tedy vedení, že vedení někoho propustilo, ale i v reakci na to posléze odešli i někteří další pracovníci, což samozřejmě poškodilo tu reputaci, kterou to médium mělo, ale zároveň tohle se děje velmi, jak to říct, za zavřenými dveřmi, že ne vždy je to vidět, protože to jsou často nějaké interní spory, kdy se řeší například takové, řekněme, pochybné vyvažování, že když o někom uděláte jednu kritickou reportáž, tak druhý den byste o něm měla udělat, řekněme, oslavnou reportáž. Jo. A toto jsou takové nuance, které těm posluchačům jako nemusí být na první pohled úplně zřetelné, ale jsou důležité.
2: A keď hovoríme o těch skrytých momentech, které jsou důležité, čo byl podle vás ten rozhodující okamih, kdy se začaly slovenské média uberat tou cestou od té nezávislosti? Co bylo to rozhodující?
1: Já si úplně nejsem jistý, jestli můžeme označit nějaký okamžik za rozhodující. Konec konců v 90. letech za vlády Vladimíra Mečára se o slovenské televizi říkalo, že je to v podstatě takové mečárovské médium. Potom sloučení rozhlasu a televize, kdy se do čela dostal generální ředitel pan Václav Mika, tak tohle období naopak většina těch zaměstnanců vnímá velmi pozitivně. A pak tam vidíme zase nějaký obrat, jak už jsem říkal, když nastoupil Jaroslav Rezník. Na Slovensku obecně ten vztah některých politických stran k médiím je, řekněme, vyhraněný. A myslím si, že je důležitý to vnímat právě asi v kontextu toho, jací politici jsou zrovna na Slovensku u moci. A to je, myslím, velmi zajímavé, že na Slovensku se někteří politici ani netají tím, že veřejnoprávní média by jim měla v uvozovkách patřit. Předseda Slovenské národní strany Andrej Danko tvrdil v jednom rozhovoru, že RTVS by měla být v podstatě státní televize. Jestli bych něco měl označit za klíčové, tak je to možná spíš ne nějaká událost, ale možná nějaká změna v myšlení těch politiků, kdy si ta média veřejné služby začnou přivlastňovat.
0: Celou sériu najdete na webovom odkaze plus.rozhlas.cz.

0: hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
2: Rozhlasové a televizní poplatky by podle koaličního návrhu nemuseli platit seniori nad 75 let. Opozice je proti. O větší byty v družstevním bydlení na Kamenném vrchu v Brně se můžou nově hlásit i jednotlivci. Zítra bude skoro jasno a teploty až 32 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Koalice chystá odpuštění rozhlasových a televizních poplatků pro část seniorů a dalších zranitelných lidí. Vyplývá to z návrhu, který nahrála skupina koaličních poslanců do sněmovního systému. Výjimku mají dostat i firmy do 50 zaměstnanců. Podle předkladatele novely Patrika Nachera z Hnutí ANO ale bude možné poplatky dál platit dobrovolně.
3: Všichni nad 75 sice nejsou poplatníci, ale musí se aktivně odhlásit z toho placení. Jinými slovy, ta změna toho mechanismu je dána tím, že to má být toto mezikrok a že ta náběhová křivka pro Českou televizi, Český rozhlas bude postupně, že tam bude jako velký skok.
2: Opoziční politici návrh kritizují, ohrozí podle nich stabilitu veřejnoprávních médií. Rozhlas a televize by přišly podle odhadů v důvodové zprávě o 100 miliony korun. Brno změnilo podmínky pro zájemce o družstevní byty na Kamenném vrchu. Město tam staví 23 bytových domů. Nově se jednotlivci můžou hlásit i o byty s více pokoji, které ale mají menší výměru a například rodinám nevyhovují. Změnu schválili brněnští zastupitelé, vysvětluje mluvčí magistrátu Filip Poňuchálek.
4: Máme také zkušenosti s tím, že do projektu se hlásí i nesezdané páry, ale do družstva vstupuje pouze jeden z nich a pro tuto skupinu párů jsou byty větší než 2+KK taky perspektivnější.
2: Podle Poňuchálka zbývá k rezervaci ještě asi 80 bytů. Komplex chce město dokončit do roku 2029. Stavba multifunkční haly v Pardubicích podnikatele a miliardáře Petra Dětka má podporu města. 31 z 37 zastupitelů dnes odpoledne schválilo plánovací smlouvu k projektu. Dohoda kromě jiného zaručuje, že město nebude muset platit likvidaci skládky komunálního odpadu na místě výstavby. Zároveň nebude přispívat na provoz haly. Investor Petr Dědek je s výsledkem hlasování spokojený.
5: Myslím si, že 2 roky práce samozřejmě není málo, ale výsledkem je v obou straně vyvážená smluvní dokumentace, která městu a kraji a i státu přinese velké příjmy.
2: Celkem by hala měla stát 12 miliard korun. Investor už požádal o stavební povolení a práce by podle něj měly začít ještě letos v létě.
1: Počasí.
2: Zítra čekáme jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů, na horách kolem 23.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 popojíždí dlouhá kolona v Brně směrem do Prahy, brzdí se za sjezdem na Rousínov na 215. kilometru. Kolona kamionů je souvislá až k nehodě. A na Pražském okruhu směrem na letiště za sjezdem na Jesenici nadále čekejte silný provoz, brzdí se na prvním kilometru. Za sjezd na Ořech pojedete osobními auty necelou půl hodinu, navíc za nájezdem z ulice k Barandovu se srazil kamion a osobní auto blokují připojovací pruh. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
6: Do světa showbiznesu ho vyneslo 4. místo v Superstar před 17 lety. Od té doby s jedním drobným zaváháním vstoupá vzhůru. Naspíval duet s Lucí Bílou, přespíval píseň Hanky Zagorové, nedávno vydal novou desku a chystá další velký koncert. Zpěvák Jan Bendík je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
7: Zdravím vás a hodně štěstí, zdraví, hodně štěstí, zdraví, hodně štěstí, milá Alex, hodně štěstí, zdraví.
6: Děkuji.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Píseň Ona uvedla náš rozhovor s naším dnešním hostem a tím je zpěvák Jan Bendík. Přiznám se, že ta píseň k narozeninám byla o něco hezčí.
1: Děkuji
0: vám za ní ještě jednou.
1: Ještě jednou všechno nejlepší.
0: Děkuji, to se mi ještě nestalo, že už mám vysílání mi host zaspíval.
1: Tak to se vrátí, že
0: přáním.
1: Jsem první.
0: Opravdu, velké díky, ale pojďme k vám. Osloví vás Honzo?
1: Honzo, no, tady v Čechách Honzo, nebo Bendíku většinou. Nechápu proč.
0: Bendíku?
1: No, mě se jako od jak živa všichni Bendíku a na Slovensku mi říká Janko.
0: Mně ten Honza k vám totiž nějak nesedí.
1: Fakt? A vy máte hrozně krásný jméno, Alex.
0: No, to by se mě možná k vám líbilo víc, ale jakože Alex je muž i žena.
1: To je můj sen od malička se jmenovat Alex.
0: No, vidíte.
1: Vždycky jsem se tak chtěl jmenovat.
0: Já jsem z toho byla tak zmatená, že když jsme vstoupili, tak jsem tady kolegovi řekla, ahoj Honzo, byť je Pavel, protože prostě...
1: Pavel, můžete mi klidně říkat Pavel?
0: Ne, mě to k vám prostě nesedí, ale dobře,
1: tak
0: budu,
1: to jste
0: vám,
1: první,
0: budu vám říkat tedy Honzo. Honzo, vy jste před pár měsíci vydal novou desku, ta je o lásce?
1: Je o lásce, přesně tak. A my já jsem zrovna takový ten typ člověka, který hrozně rád šíří tu lásku, miluju tu lásku, všechno kolem. A právě teďka vydávám další desku, která se jmenuje Telenovela a je opět o lásce, je to možná i o takových jako různých pádech v lásce, ale většinou je to takový jako fakt zrovna na tohle letní počasí úplně nejvíc a k tomu vlastně vydávám každou neděli z té desky po každý po jedné písničce i videoklipy, které na sebe vlastně příběhově navazují jako telenovela. Takže jsme to natáčeli v Tunisku a mám z toho obrovskou radost. A zrovna včera vyšel první song z té desky i s videoklipem a zrovna s takovým jako dramatickým nasazením, co se týče příběhu. Takže mám z toho radost. Jmenuje se Bailando, ten první song a jak říkám, mám toho hodně.
0: Máte toho hodně, před sebou také velký koncert, to je takový druhý velký koncert, že je váš.
1: Je to tak.

0: Já vás uklidním, je to už jenom necelých 5 měsíců.
1: Děkuji moc krát.
0: Prosím, ráno se stalo, od toho tu jsem. Ale mezi tím tedy budete koncertovat a do toho tedy přijdou zkoušky a už máte, jako jste říkal, už se trénuje, už se cvičí, můžete nějak i vy se podílet na tom, nebo mluvíte do toho, jak bude celé to pódium, ta aranže, jak to bude vypadat?
1: Hlavně já o tom mluvím, vy. Takže celá ta moje představa, samozřejmě ne jenom já, ale i můj manažer Lukáš Raymond, se kterým nad tím sedíme hodiny a hodiny a s dalším týmem, ale většina těch nápadů jsou z mý hlavy a teď už to vlastně stačí jenom zrealizovat k tomu, aby to na tom pódiu vypadalo prostě nádherně, protože ta první show v tom O2 Univerzum byla obří a oni mi právě z toho O2čka říkali, no vy děláte ale show, která by měla být postavená v O2 aréně a já ji udělal v tom O2 Univerzum, takže i ta stage je krásně velká, světla, prostě všelijaký ty efekty a to lítání a všelijaký tyhle ty věci kolem byly opravdu velký a řekl jsem si, že teďka tenhle ten koncert druhej bude o něco větší, bude to jinačí, bude nově postavená show, budou noví hosti, takže už teďka vlastně vám můžu říct exkluzivně tady pro vás úplně nové jméno, který vám tady můžu odhalit, jestli chcete.
0: Ještě si ho chvilku nechte pro sebe, protože si teď zahrajeme písničku a pak nám ho odtajníte. Yes. Jan Bendik je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Bubeník a Bailando, ostatně píseň, o které jste mluvil, jejíž klip spatřil světlo světa teprve včera.
1: Ano, ano, ano.
0: A natáčel se tady v Tunisku.
1: Přesně tak, my jsme tam natáčeli vlastně těch 5 klipů, který na sebe vlastně pak příběhově, co se týče těch toho děje, navazují jako telenovela. Máte ráda telenovelu?
0: No.
1: Ne?
0: Nestíhám to sledovat, ale pamatuju si, když si tu telenovelu nějakou tu Esmeraldu.
1: Tak Esmeralda je moje nejoblíbenější. To si dokonce doteď pouštím, když jako mi je nějak těžko, tak a mám pocit, že se chci jenom prostě poflakovat, tak si pustím Esmeraldu.
0: Moje babička to kdysi hodně, hodně sledovala, tak vlastně to bylo o té slepé ženě, že jo? Mm-hmm. A ona potom jako má...
1: No, a pak uvidí
0: a
1: je se Armandem.
0: Tak to se dostáváme úplně někam jinam. Pojďme zpátky do O2 Univerzum, kde budete mít 17. října druhý velký koncert. Vy jste nás navnadil v minulém vstupu na konci, řekl jste, že prozradíte, kdo vystoupí, kromě vás samozřejmě, koho pozvete na svůj koncert.
1: Tak já úplně teďka slyším fanfáry, než to řeknu, tak bude to Michal David a mám z toho obrovskou radost, protože my spolu máme nádherný duet, který tam společně zaspíváme a on tam samozřejmě pro diváky, který tam přijdou, chystá velký překvapení, ale to už musí přijít, aby věděli, co tam zažijou.
0: Ale s Michalem Davidem vás spojí mnohem jakoby dlouhodobější spolupráce nebo intenzivnější spolupráce než jenom jeden duet. Jak jste k sobě našli cestu? Oslovil on vás nebo vy jeho?
1: Já si pamatuju, že s Michalem jsme se seznámili už v Superstar. On tam bylo jedno takový kolo, kde se zpívaly jeho písničky. A už tehdy mi tam hrozně padl do oka, bral jsem ho jako toho svého strejdu a beru to tak doteď teda.
0: To by rád slyšel určitě.
1: No ale já jsem mu to řekl, já jsem mu to i řekl a on je za to strašně rád, jako. A Michal David je pro mě obrovskou školou, jakože já ho mám strašně rád, odmala celá naše rodina a on mi vlastně tak jako splnil můj dětský sen, protože na disco příběhu si myslím si, že jeli úplně všichni a teď najednou že jo, song z největších nálezů Astra, to je můj nejoblíbenější song a řekl jsem si, že když už s ním mám udělat písničku, tak by to měla být nějaká krásná balada v češtině a v romštině, kde vlastně on navštíví takový ten můj svět, já ten jeho a vlastně je to těm jeho songům hrozně podobný ten song, který jsme spolu udělali. Jmenuje se Dávno vím a mám z něho obrovskou radost, je to fakt splněný sen, takže jsem rád, že si to v tom O2čku ve velkým krásně zaspíváme.
0: Úžasné, takže vy jste se potkali už tady na Superstar, když vám bylo 15 let.
1: Je to tak.
0: Jsem to počítala, ještě jsem si našla tu vaši jako fotku, nebo jak jste tehdy vypadal, opravdu zkrátka dítě.
1: No ale úplně, já se jenom aj na některých fotkách dokonce nepoznávám, říkám, pane bože, já jsem byl takový ucho. A i chování a všechno, a hlavně já jsem přijel těsně po Anglii, kdy jsme se sem nastěhovali zpátky. Takže pro mě to byl obrovský šok, jako obrovský šok. A teď najednou mi to změnilo život úplně ze vším všudy. A vlastně ho žiju až doteď.
0: Žijete až doteď? I když bylo tam drobné zakolísání, nějak 2-3 roky po Superstar, jakoby ta sláva, nebo to, že se o vás vědělo, už se o vás to nikdy nevědělo a pak jste to jako byl schopen tu kariéru znova nakopnout, ale to nebyla vlastně jiná soutěž, ve které jste uspěl, vy jste uspěl už rok předtím, vlastně v Anglii. Mm-hmm. Tam jste uspěl, byla tam nějaká šance se uchytit tam?
1: Byla mi, no takhle, můj táta to se mnou udělal prostě jako zvláštním způsobem, on se chtěl vždycky vrátit domů do Čech, tady byl prostě pro něj domov a pro nás byl domov už tam, protože já jsem si zvykl tam chodit do školy, měl jsem tam kamarády, měl jsem tam školu, měl jsem dokonce už připravenou střední školu, na kterou jsem měl nastoupit a na všechno jsem se hrozně moc těšil a plus jsme tam měli kapelu, se kterou jsme po Anglii jezdili a dělali jsme různě předskokany ve filharmoniích, takže to byla fakt jako tradiční romská moderní hudba s kapelou a la Gypsy Kings, tak jsme to měli jakože pojatý. A v tom se nám dařilo, plus jsem vlastně vyhrál tu jednu soutěž Academy Idol, kde soutěžilo několik škol z celé Anglie a vůbec absolutně bych nečekal, že bych něco takového vyhrál a měl jsem možnost tam nahrát právě single, který by hrál v místních rádiích. A staral se o to jeden Angličan, který je takový hitmaker dokonce, některým slavným lidem tam psal hity a no a já jsem to vlastně můj táta pak z ničeho nic řekl, jedeme do Čech na dovolenou a ona to nebyla dovolená. My jsme se vlastně stěhovali a my jsme o tom nevěděli. Takže to takovouhle fintu na nás.
0: To muselo bolet, ale ještě o tom budeme mluvit. Jan Bendík je naším hostem.
2: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těší se na vás Oskar Hess.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajthamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host přijal Jan Bendik, který odstartoval svoji pěveckou kariéru v 15 letech čtvrtým místem československé Superstar. Vy jste mi tady během písničky, co jsme si povídali, tak prozradil i to, že vlastně jste nastupoval do Superstar, kam vás přihlásil tatínek. Vy jste o tom nevěděl a vlastně ještě jste byl myšlenkami a vůbec celý jste byl v Anglii.
1: No jasný. My jsme vlastně nevěděli, jak říkám, my jsme mysleli, že sem jdeme na dovolenou a první den, co jsme tady přespávali v Praze u tety, tak mě řekl táta, zítra jdeš na casting do Superstar. A já najednou co? A v tu chvíli se mi změnil celý život. Úplně ze vším všudy a vlastně díky tomu momentu tady s váma teďka sedím.
0: No vidíte. Ale to jste mi také přiznal, že jste se trošku i zlobil na tatínka.
1: Hodně jsem se zlobil. Hodně, hodně. A tomu mám vlastně za zlý doteď, i když mu jsem vlastně zároveň vděčný.
0: No, je to těžké.
1: Protože on mě fakt jako... Já tam žil splněný sen v té Anglii. Teď ho žiju taky, samozřejmě. Ale já tam měl prostě všechno, co jsem si vysněl, dokonce ta škola a všechno možný kolem. A najednou to opustit jako puberťák, to pro mě bylo strašně těžké. A dost dlouho jsem se z toho dostával.
0: A slyšel jste někdy o Superstar, nebo až díky tatínkovi jste zjistil, že taková soutěž vůbec je?
1: V Anglii jsme měli českou televizi i slovenskou, takže jsem sledoval vždycky každý rok slovenský Superstar i český Superstar, takže to jsme tam jako hodně ve velkým sledovali. Ale můj táta říkal, no jednou až budeš Superstar, ty budeš na čtvrtém místě, uvidíš. A tohle mi vždycky říkal. A říkám, tati, ale já nechci jít nikdy do Superstar, nikdy jsem nechtěl jít. A furt jsem mu říkal, že já se připravuju na britský X Factor. A dokonce jsem tam byl i přihlášený.
0: Byl jste přihlášený a místo toho jste skončil?
1: Jenže já už jsem byl tady, jezdil vlastně ty kola v Superstar už zrovna v to období, kdy já jsem měl být na castingu, tak já už jsem byl v tom divadle, takový ty divadelní kola. Ano. Tam v Superstar, takže tam jsem to prošvihl. Ale jako já jsem vděčný, já teďka žiju svůj splněný sen a možná to tak mělo být. Bůh nade mnou stál a řekl, ne, ty zůstaň tady, protože v Čechách je to tvoje místo.
0: No já myslím, že hlavně tatínek nad vámi stál.
1: To taky, samozřejmě.
0: Potom s odstupem času popisoval vám třeba, od kdy to měl takto vymyšlený, od kdy vás chtěl mít v té Superstar, jak dlouho dopředu to chystal?
1: Můj táta je právě takovej, že on nepřemýšlí a rovnou to udělá. Takže ten on je takový ten člověk, že ne... Víte, co myslím, že on prostě bez žádných jako myšlenek se rozhodne ze dne na den, tak to bude a tak to je. A že my jsme byli malí, takže to slovo tam měl hlavně táta. Takže to, co on řekl, bylo svatý a my jsme nemohli říct nic.
0: No, autorita.
1: Je to tak.
0: Autorita a dokonce i to čtvrté místo vám nařídil.
1: Přísám, že on mi to celý vlastně předpověděl. On mi řekl, ty zůstaneš čtvrtý, ty to nevyhraješ. Já vím, že to nevyhraješ, ale zůstaneš čtvrtý. A najednou přijde den, že jo, teď já už ve finále a teď najednou vypadávání s Mirem Šmajdou jsem tam stál a vypadává Honza Bendik, čtvrtý místo. Tak jsem si hned vzpomněl na táto a řekl jsem mu, měl si pravdu.
0: Co se vám teď, protože už je to vlastně 17 let od soutěže 2009, jste tam byl v Superstar, co se vám vybaví? Teď myslím už z té samotné soutěže, kdy jste postupoval dál a dál.
1: Mně se vybaví hlavně ta moje křehkost, protože já byl extrémně citlivý a extrémně emotivní a neměl jsem tam vlastně nikoho, kdo by mě podpořil. Jediný, co tam byli, tak to byli ty produkční, co se o nás starali a my jsme je měli jako mámy i táty a byla tam neuvěřitelná atmosféra, jakože fakt se tam o nás starali nádherně a za to jim já jsem extrémně vděčný, protože vždycky nás vyškolili a řekli nám, jak se máme chovat tam, co máme říkat a takový věci. Ne jako doslova, ale byla to pro mě obrovská škola. Obrovská škola a já nevím, jak bych to bez toho zvládl ty další roky pak potom, protože mě naučili opravdu hodně. Takže jsem tam měl vlastně druhý rodiče tam, no, takže 3 měsíce na Slovensku bez rodičů, to udělalo strašný divy se mnou a s mojí psychikou teda.
0: Jan Bendik je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Další duet jsme slyšeli, který naspíval náš dnešní host Jan Bendik s legendární to zpěvačkou Lucí Bílou. Tak a vaše spolupráce začala kdy a jak?
1: Tak to bylo taky hrozně vtipný. Já jsem zpíval na Slavicích dvakrát za večer. Jednu z písničku jsem zpíval od Gotha, si pamatuju jako Podsta. A druhá to byl taková svižnej čardáš, který mám vlastně s kapitánem Demem. A tam si všimla, jaký prostě jsem v plný energii a že jsem to tam rozjížděl. A já jsem už z pódia viděl, že se na mě usmívala a že tleskala a prostě pokyvovala si. A vůbec bych neřekl teda, že by mě někdy znala a potkali jsme se vzadu v backstage a tam mě zastavila. A jen tak ze srandy řekla, jako hele, tak můžeme někdy něco hodit spolu. A já říkám, neříkejte dvakrát, já se vám ozvu a uvidíte, já nedám vám pokoj. A fakt tomu tak bylo a hned druhý den jsme si zavolali, dali jsme si schůzku v Otvovicích u ní v hospůdce a místo půl hodiny nebo hodinu, co jsme tam spolu měli sedět, tak jsme tam seděli skoro 4 hodiny a prokecali jsme o životě a bylo to hrozně fajn a tam jsme si sedli jako lidsky a tam jsme věděli, že ta písnička určitě dopadne a najednou to bylo hrozně rychlý, no.
0: A duet je, ano, duet je na světě a to už bylo tak 2 roky, je to možné?
1: No je to možný, je to možný, je to 2-3 roky, 2023 tak. Myslím, 2024.
0: Tak a k duetu dokonce vznikl i klip, kde mimo jiné hraje Bára Munzarová, herečka. Jak vznikal ten klip?
1: Tenhle klip vznikal tak, že vlastně můj manažer Lukáš Raymond, on mi vlastně točí moje videoklipy, já točí i jiným umělcům videoklipy, takže já jsem věděl, že jsme ve správných rukou a že k takovýhle písničce a k takhle silnému textu, který tam je, že jsme oba dva, já i Lucka, věděli, že on se postará o moc hezký videoklip, kde si spoustu lidí, když se na to podívají a i poslechnou si zároveň ten text, tak si spoustu lidí uvědomí pár důležitých věcí. A tam si vlastně řeknou, co je důležitý a co je vlastně úplná banalita, říkám to správně. Mm-hmm.
0: A také, že je důležité udělat si ten čas i na své blízké, protože prostě dnes mohou být, zítra být nemusí, tak to prostě je. A teď mi řekněte ruku na srdce, jak vy to máte s dělením času mezi rodinu a profesi a soukromý život? Se zastavit?
1: No umím, ale já jsem prostě klasický ADHDčko a neumím být v klidu. Takže se musím vždycky něčím uklidit, buď to musí být nějaký pěkný seriál, nebo právě jet k rodičům za rodinou do Hradce a trávit s nima čas. Ale ani tam vlastně nedokážu být v klidu, protože se snažím vymyslet program pro ně a užít si to tam s nima na těch pár dní a pak to zase rychle uteče a hned jsem doma a zase jsem v tom jednom koloběhu. Ale máma mi vždycky říká, ty nespívej o takových věcech, když to neplníš. Říkám, já vím, mami, neboj se, já ti to vynahradím. Ale díky bohu, já jsem s ní v kontaktu třeba, já nevím, i 5x denně si voláme. A to nejsou jako, že 5minutový hovory, to jsou třeba hodinový hovory, kdy já prostě pracuju, něco dělám a ona mi tam prostě je opřená na kamerce, na mobilu. Ani spolu nemluvíme, ale prostě vím, že tam je a vnímáme se a tak to je, no, takže jako moje máma, to je moje největší láska, no.
0: Je na vás pyšná? Řekla vám to, že je na vás pyšná?
1: Jo, pořád mi to říká, ale zároveň říká, škoda, že já jsem tě do té Superstar přihlásila, protože kdybych, nebo já s tátou říká, tak, že díky tomu teď nejsem doma, no. A říká, mami, já už jsem prostě dospělý, to už musíš pochopit, že mám svůj život.
0: Ajajaj, to je asi těžké pro každou mámu, asi to taky jednou zažiju.
1: No Jan, to jo, to
0: Jan rozhodně. Bendik je naším hostem.
2: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Ladíte Český rozhlas pořad Alex a host a tím hostem je zpěvák Jan Bendik, který kdyby nebyl zpěvákem, tak by byl stylistou, anebo jsem někdy četla také kadeřníkem.
1: Kadeřník, vizážista, stylista, to jsou, já to miluji.
0: To byste, provozujete to jako vedlejší činnost, tím myslím, jako jestli sám si vybíráte, vymýšlíte kostýmy
1: na koncerty. Jako když už něco přijde, tak mám třeba nějakou stylistku nebo stylistu, nebo návrháře, který mi to už je na míru, ale většinou si všechny ty věci vymýšlím já, třeba kostýmy do Outučka, teďka si chystám a těším se na to, protože to vypadá strašně hezky a... A tohle to mě jako baví od jak živa. A já si troufám říct, že mě to jeden čas bavilo i víc než samotný zpěv.
0: Ajajaj.
1: No, fakt, jakože. Ale tím, že to už dělám a pracuju, vlastně je to moje práce zároveň, tak vlastně tohleto, toho stylistu a toho vizážistu hodně často využívám, takže jsem si říkal takhle, okay. Hodí se mi to v té práci.
0: Kolik těch kostýmů vyměníte během jednoho koncertu?
1: Během jednoho koncertu, tak tam mám jeden kostým, ale teď si to právě dělám tak, abych nemusel pořád kupovat a kupovat a kupovat to oblečení. Tak budu mít 5 kostýmů, který mezi sebou prostě budou přes ty letní koncerty až do konce zimy budu střídat, který budou prostě zářit, který budou se třpitit a mezi sebou se prostě budou vždycky různě měnit. Protože je to šílený, kdybyste viděli můj šatník, tak je to prostě, to je nekonečná hora věcí. Ale já se jich nechci zbavit, protože rád sbírám oblečení, miluju to a prostě to ke mně patří, no.
0: A ony, ty kostýmy nejsou asi ani úplně skladné, jako jsou docela objemné, ne?
1: Jsou právě, takže já tolikrát jako už vidím, že se ten věšák, kde jsou s těma ramínkama, že už se to prohejba, takže některé ty těžké věci a těžké kostýmy musím dávat do takových vaků a většinou to mám třeba v garáži a tak, ale to, jako je to šílený, no.
0: To moc dobře znám, ale ještě to neprasklo, ne?
1: Ne. A já se k tomu vždycky rád vracím, když je třeba nějaký ten kostým nebo nějaký ten outfit hodně, jako, jak to mám říct, na oko, takový hodně viditelný, tak já si ho vezmu na nějakou velkou akci, jsem v tom někde vyfocený, někde to vyjde a pak to schovám a za rok si to vezmu zase. Mm-hmm. Takže někdo si myslí, že jednou si to vezmu na sebe a vyhodím to. Absolutně ne, jako takový blázen nejsem.
0: Recyklace.
1: No to rozhodně. A třeba hodně věcí třeba i najdu v sekáči. Teď jsem třeba v sekáči normálně našel tak nádherný kravaty. A mám z nich obrovskou radost a nemůžu se dočkat, až je vynesu.
0: No tak vidíte. Třeba jednou, tím jak to skladujete, se vám to bude hodit, protože třeba Helenka Vondráčková má výstavu ze svých kostýmů, které oblékala od, já nevím, 70.
1: Já vím.
0: Tak třeba jednou
1: a to je můj největší sen a já mám právě všechny ty velký kostýmy z těch různých velkých show, jako byl Forum, Carly, No, to Univerzum a třeba takový ty větší akce nebo focení nebo velký životní situace, který jsem měl, tak tyhle ty kostýmy si přesně schovávám, co jsou jako zapamatovatelný mým fanouškům a věděli, že jsem to měl na sobě. Hmm. Takže na to se těším, až třeba jednou mi bude 80 a pořád se budu věnovat té hudbě, tak třeba, kdo ví, udělám nějakou takovouhle výstavu.
0: Tak a O2 Arena, jak je moc vzdálená pro vás? Je ve vašich myšlenkách udělat O2 Arenu?
1: Určitě.
0: Navrhnout si kostýmy.
1: Víte co, já rád dělám malý kručky a jasný kroky, o kterých vím, že budou fungovat, takže jsem rád udělal to Forum Karlín, pak jsem přešel na hodně pomalých kroků k O2 Univerzum a řekl jsem si, a tam už si právě každý myslel, že budu oznamovat O2 Arenu, ale řekl jsem, ne, oznámím znova O2 Univerzum, a teď si to celý jako proběhnu tam a znova si to užiju. A ta O2 Arena je někde v nedohlednu, ještě zatím jako si na to nevěřím. Až budu vědět, že je ten správný čas, tak možná nad tím budu přemýšlet, ale samozřejmě ty představy toho pódia, jak to tam bude vypadat, mám, to je.
0: A neříkal vám tatínek, kdyby ta O2 Arena mohla být?
1: On mi furt říká právě, ty už by si to měl dávno oznámit, ty se bojíš. A říkám, no jasně, že se bojím. To je, ale chci si být 100% jistý a nerad dělám něco z 50% jako jistotou, chci mít v těch 100%.
0: Jan Bendík je naším hostem.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host dnes přijala zpěvák Jan Bendi, který už se chystá na svůj velký, další velký koncert, který proběhne 17. října v O2 Univerzum. Zazní tam i píseň Hanky Zagorové, kterou jste mohl přespívat. S požehnáním Štefana Margity samozřejmě.
1: No, samozřejmě nad tím přemýšlím a mám ji ve svém setlistu napsanou, takže zatím je tam v plánu tahle písnička. Ale říkám zatím, že protože já ten setlist celý mám samozřejmě sepsaný a něco se bude škrtat, něco se bude přidávat, ale tuhle písničku zrovna škrtat nechci, takže...
0: Černý páv, já jsem černý, to
1: neřekla název té písničky. Moc rád zaspívám.
0: Byla to jediná písnička, kterou jste zpíval nebo přespíval po Hance Zagorové, nebo ještě byla jedna?
1: Já jsem naspíval ještě jedna z lodí nese jméno Gwendolina. Gwendolinu jsem ještě mi povolil pan Margita, tam jsem se taky zeptal. A to je taky moje oblíbená písnička, takže tyhle ty dvě písničky od Hanky jsem zpíval a...
0: A víc už nepovolil, Štefan?
1: Ne, to já už jsem nechtěl víc, to jsou jenom tyhle dvě. A já si myslím, že on by povolil i klidně 10 písniček. On a Hanka si troufnu říct, že mě vždycky měli hrozně rádi a vždycky se ke mně chovali moc hezky. A pokaždý, když jsem Hanku potkal, tak to bylo prostě smršť lásky a přátelství a pokaždý mě vynadala, protože jsem jí vykal a ona mi přitom už asi 100krát říkala, ať jí tykám. To se mi vybavuje nejvíc.
0: Moc to nešlo, že? Taková
1: já
0: osobnost.
1: Jako, no, já držím vždycky respekt. No. A to samý mám i s Lucí Bílou, takže já už jí tykám teda, ale fakt od té doby, co jsme se poprvé poznali, jsem jí vykotykal a tam mě vždycky taky jako hodně nadávala, tak už mi tykej.
0: Vykotykal, to slyším poprvé, to je hezký termín, vykotykal. A s Michalem Davidem tam to šlo lépe, ne?
1: Tam to šlo lépe, protože to je chlap a i tak k němu cítím obrovský respekt, protože všechna čest tomu, co on v životě dokázal. Ale tam on, jak mi to řekl hezky, jako tykej mi, pojď si tykat, tak jsem ho začal fakt brát jako toho svého strýčka, z toho svého strejdu, prostě někoho z rodiny a fakt mu jako tykám.
0: Tak už jsme mluvili hodně o vašich pracovních plánech, ale co nějaká dovolená, samozřejmě pro zpěváky jsou už ně, hlavně teď v létě, festivaly, různé venkovní koncerty a tak, což se vás týká také, ale stihnete nějakou dovolenou?
1: To je vždycky to, co my každý rok bojujeme. A jakože hodně bojujeme, aby jsme měli aspoň 5 dní prostě někde v nějakým wellness nebo prostě někde v přírodě tady v Čechách. Protože my většinou jezdíme vždycky v lednu na dovolený do teplých krajin, jako je Thajsko a podobné destinace. Takže tenhle rok jsme si řekli, ne, uděláme si tam volno, uděláme si tam prostě 14 dní volno a pojedeme, plánujeme znova Thajsko, takže uvidíme, co dál ještě přinesou ty letní dny, ale tak hlavně budu koncertovat, na to se těším nejvíc.
0: Je nějaký koncert nebo místo, kde budete koncertovat a na které se jako speciálně těšíte?
1: Těším, ale zrovna nevím přímo datum, ale vím, že to bude v Mikulově a že to bude s Leošem Marašem a to je vždycky hrozně hezký. On vlastně bude mít narozeninový pecky starý, se kterýma jezdíval a já jsem s ním vlastně jel všechny ty jeho pecky, takže to je vždycky tak strašně fajn s Leošem, že vždycky se na to všichni jako hrozně těšíme. Celá ta banda, která tam jsme, tak je to hrozně fajn a navíc v Mikulově na Moravě. Je to tam prostě nádherný, takže tam se hodně těším.
0: A máte ještě kontakt s Anglií? Myslím, jestli tam stíháte, zvládáte, jezdíte, jestli tam máte vazby, jestli tam třeba jezdíte i koncertovat?
1: Takhle, tak s Anglií samozřejmě to už asi nikdy nebudu bez ní. Vždycky zůstane v mém srdci, navíc tam mám rodinu pořád. Po mámy i po tátovo straně. A navíc tam i koncertuju, takže tam jezdím a tenhle rok tam zrovna 2x pojedu, takže na to se extrémně těším. Po dlouhý době tam teďka pojedu, myslím si, že to po takových 3 letech, takže si to extrémně užiju. A myslím zrovna, že tam bude i Liverpool, ale radši jsem tě chopil.
0: Dobře, takže stihnete tam zajet absolvovat koncert a pak navštívit své příbuzné?
1: No, já doufám, že jo.
0: Případně spolužáky?
1: Spolužáky, ty jsou v Liverpoolu, já většinou jezdívám, já doufám, že ten Liverpool vyjde, ale většinou jsem takový Birmingham, kolem Londýna, Leeds a tyhle ty města, nebo Margate a tak dále, a to je strašně daleko od toho Liverpoolu. To je třeba takových 600-700 kilometrů, takže to bych asi úplně nezvládl tam. Ale když budu v Liverpoolu, tak strašně rád se podívám na školu, kde jsem studoval, chodil do školy a vždycky jsem se tam jako setkal s lidma, se kterýma jsem chodil do školy.
0: A místo, kde jste žili s rodinou těch 8-9 let, jak dlouho jste tam byli, tak to existuje? Jako máte možnost se jít podívat na to místo?
1: Jo, no právě že naposledy, co jsem byl v tom Liverpoolu, tak jsme se šli podívat na právě na tu ulici, na ten náš barák, kde jsme bydleli, a on je pořád stejný. Dokonce v horním oknu jsem vždycky koukal, jakože, pardon, že koukám takhle, ale v horním oknu v rohu byl takový flek, který nešel dolů, a on tam je doteď.
0: Já koukám na to, co si teď zahrajeme a jakou písničkou se rozloučíme, a je to píseň Dávno vím. A já moc děkuju, že jste tu byl. Jan Bendík, ať se vám daří.
1: Děkuju moc krát, mějte se krásně.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas, zprávy.
2: Ministr školství zastavil plošné testování znalostí páťáků a deváťáků kvůli komplikacím s testy. Muzeum regionu Valašsko ve Vsetíně se stalo na konci dubna terčem kybernetického útoku. Zítra bude skoro jasno a teploty až 32 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Letošní plošné testování znalostí žáků 5. a 9. tříd končí. Zastavil ho ministr školství za ANO Robert Plaga. Jako důvod uvedl špatnou komunikaci školní inspekce s rodiči a školami i technické potíže, které testování provázely. Největší kritiku vyvolaly otázky na socioekonomický status rodin žáků. Dotazník obsahoval i necitlivě formulované otázky na jejich psychické zdraví. Dopředu o nich nevěděli učitele ani rodiče. Podle ústředního inspektora Tomáše Zatloukala byl problém hlavně v informování o obsahu dotazníku.
3: Tyto otázky byly už uplatněny v minulých cyklech šetření, poprvé v roce 2022. V letošním roce se ukázalo, že takové typy otázek je nutné daleko více komunikovat, vysvětlit, co je cílem sběru těchto dat, jaký je jejich účel a jaký je jejich smysl.
2: Policie řeší kybernetický útok na muzeum regionu Valašsko ve Vsetíně. Na konci dubna totiž systémy muzea napadli hackři, kteří požadovali výkupné. Data ale neunikla. Zlínský kraj teď řeší, jak muzeum lépe zabezpečit, dodává mluvčí Zlínského kraje Soňa Ličková.
4: Zlínský kraj jako zřizovatel nyní přistoupil k důkladnému bezpečnostnímu auditu ICT infrastruktury organizace, který bude proveden externí specializovanou společností. Na základě zjištění pak budou následovat další kroky ke zvýšení úrovně kybernetické bezpečnosti v organizaci.
2: Pražský dopravní podnik dnes odstranil zakrytí nových vozů lanové dráhy na Petřín. Lidé tak vůbec poprvé mohli vidět jejich podobu. Do každé kabiny se vejde kolem 120 cestujících. V provozu po kompletní rekonstrukci by lanová dráha mohla být od září, říká náměstek primátora pro dopravu Jaromír Beránek z Pirátů.
5: Lanovka samozřejmě v tuto chvíli ještě není dokompletovaná, nejsou tam například instalovány sedačky pro cestující a jsou tam sundány různé kryty těch elektronických zařízení, ale na první pohled působí lanovka velmi svěže, otevřeně, vzdušně a to, co je nejpodstatnější pro cestující, tak bude mít velké prosklené plochy, takže bude krásně vidět ven.
2: Lanovka na Petřín nefunguje od poloviny září 2024, kdy ji poškodili silné deště. Za kompletní opravu dráhy a pořízení dvou nových kabin zaplatí dopravní podnik přes 134 milionů korun. Sport. Čeští hokejisté prohráli na mistrovství světa ve Friburgu s Norskem 1-4. Jediným českým střelcem v utkání byl Jaroslav Chmelař. Severané díky výhře poskočili v tabulce skupiny B před národní tým na druhé místo. Třetí Češi mají navzdory porážce čtvrtfinále jisté a zítra uzavřou skupinovou fázi duelem s Kanadou. Počasí. Zítra čekáme jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů, na horách kolem 23.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: D1 u Ostravy směrem na Polsko stále stojí na kilometru 346. Jedná se o Klimkovický tunel, kde je překážkou nadměrný náklad. A na dálnici D1 v Brně směrem na Prahu na kilometru 190 je nehoda mimo pruhy už odklizená. Kolona před nehodou je od sjezdu na Slavkov. Před Brnem stojí všechny pruhy. Na možné objízdné trase silnic 430 z Vyškova do Brna se ucpává úsek u odbočky na Slavkov. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Tolik zprávy a teď už je tady country dostavník Mirka Černého.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Naše dnešní setkání na pláních country otevřel Petr Spálený zprávou Já jsem tady a ty tam. Jednou z tuctu nahrávek jeho zatím posledního novinkového alba Můj dým, které vyšlo v roce 2013. Já vás ovšem dnes zavedu do jeho projektu, který se objevil mezi novinkami před rovnými 40 lety pod názvem Motel Nonstop.

tak vůbec nic. Petr Spálený a jeho Promiň z alba Motel Nonstop, které vzniklo ve spolupráci s Apolem Pavla Krejči. Jeho škádr tvořili baskytarista Honza Podjukl, kytarista Olda Kellner, bubeník Emil Grešl a pianista Jarda Vraštil. Potkáte je i v písničce Já se nestratím.

Tak trochu osobní vyznání milovníka koní Petra Spáleného, adresované klisně jménem Lady. O 2 roky dříve stejně upřímně a vlídně oslavoval Petr psí štěně, které se jmenovalo Peggy.

Naším dalším hostem byl Waylon Jennings s country baladou písničkáře a zpěváka z texaského Houstonu a člena nešvilské autorské dvorany slávy Mike Newberryho s vlídnou radou If You See Her, kterou Zdeněk Rytíř otextoval ještě v dobách její největší zámořské slávy a Petr bezchybně přivedl do alba Motel Nonstop. Petr Spálený, Když ji potkáš.

sugestivní na to můžeš vzít Jet, další písnička Petra Spáleného, který do obsahu alba Motel Nonstop přivedl jako autor celou polovinu titulů. Jednou z prvních a dávno zapomenutých countryové, které se v jeho zpěvníku objevily, byla už v roce 1971, tomu bylo 27, novinka veterána Dicka Curlese, Jukebox Man.

Jukeboxman Dicka Carlose jako Nejsem žádnej mnich a pak o rok starší a mnohem slavnější Dáma při těle s textem Pavla Vrby. Už v roce 65 ji v autorském vězeňském originálu nabízel téměř nenapodobitelný Lee Hazelwood. Johnny Blakely robbed a bank way down in El Paso.

Další z countryových veteránů, kteří ovlivnili zpěvník Petra Spáleného, Texas Andon Williams a jeho hitprádová jednička z roku 81 I Believe in You. Ještě docela čerstvá zakotvila o rok později v sestavě alba Motel Nonstop s textem Zdeňka Rytíře Já věřím tvým snům.

Tak píšu psaní kapitána skupiny Apollo Pavla Krejči s textem Petra Spáleného z alba, které vyšlo před rovnými 40 lety a jmenovalo se Motel Nonstop. A to podle písničky, již originál prosycený rasovými problémy Ameriky, vyšel až po dlouhých tahanicích, ale v éteru se nikdy neobjevil. Mel Haggard, Irma Jackson.

Merle Haggard a jeho Irma Jackson stará letos rovné půl století. Díky všem, kteří jste i dnes jeli se mnou, hezký zbytek večera, do něhož vám Petr ještě přidá přiznání, co ti můžu dát, a klidnou dobrou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den, od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas zprávy.
1: V Česku dnes padaly teplotní rekordy. Do výběrového řízení pro poradní orgán dětského ombudsmana se přihlásilo přes 700 dětí. Zítra bude skoro jasno a teploty až 32 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Teplotní rekordy dnes padly na 5% meteorologických stanic, které fungují aspoň 30 let. Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Nejtepleji bylo na západě a severozápadě Čech, kde teploty stoupaly nad 30 stupňů. Třeba na Bolevci v Plzni meteorologové naměřili 30,6 stupně. Tropické počasí má být i zítra. Teploty vyšplhají až na 32 stupňů Celsia. Víc než 700 dětí a mladistvých od 12 do 18 let se přihlásilo do poradního týmu dětského ombudsmana. Pracovníci jeho kanceláře vylosují asi 30 z nich, kteří s ním budou konzultovat důležitá témata ovlivňující život mladých lidí v Česku a navrhovat, co by se podle nich mělo změnit. V poradním orgánu by měly mít zastoupení děti z různých jazykových, etnických a dalších menšin, vysvětluje ochránce práv dětí Martin Beneš.
2: Chceme vědět o tom, jestli to dítě vnímá, že má třeba nějaké znevýhodnění, tak aby ty různé skupiny těch dětí mohly být zastoupeny v tom poradním týmu. Takže teď budeme trochu zápasit s tím, abychom ty děti přihlášené rozdělili do těch různých skupin, ze kterých pak budeme losovat ty jednotlivé členy toho týmu.
1: Tábor zvažuje rozšíření modrých parkovacích zón na největší sídliště ve městě. Vychází z terénního sledování Centra dopravního výzkumu. Obyvatelům sídliště zabírají místa odstavená auta řemeslníků a dalších návštěvníků. Ti by podle návrhu hradili parkovné za denní i noční stání, vysvětluje místostarosta za Piráty Martin Mareda.
3: Ta regulace by se týkala pouze v těch nočních hodinách těch lidí, kteří tam nebydlí. O tom, jestli opravdu ta regulace pak bude na sídlištích, pak bude rozhodovat rada města. Sport.
1: Česká hokejová reprezentace podlehla na mistrovství světa Norsku 1-4. Češi tak klesli na třetí místo tabulky a skupinu už nemůžou vyhrát. Trenér národního týmu Radim Rulík uznal sílu soupeře a označil porážku za zaslouženou.
4: Jednoznačně lepší. Brusasky a hlavně na mantinelích solových soubojích jako nás přetlačili, kdy nás se zjistě vzpomněli. My jsme se na to pečlivě jako připravovali na ten zápas, ale bohužel ze situací, na které jsme upozorňovali, tak jsme inkasovali první dvě branky. Celkově ten náš projev byl horší než soupeře jednoznačně a byla otázka času asi, kdy nám dali další branku a to se potvrdilo a vyhráli naprosto zaslouženě, byli lepší.
1: Poslední zápas ve skupině čeká český tým v úterý od 20 hodin a 20 minut proti Kanadě. Počasí. Zítra čekáme jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů, na horách kolem 23.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: D1 u Ostravy směrem na Polsko už je opět průjezdná, skoro půl hodiny se stálo na kilometru 346 u Klimkovického tunelu kvůli nadměrnému nákladu. A na dálnici D1 v Brně směrem na Prahu na kilometru 190 je nehoda mimo pruhy už odklizená. Kolona před nehodou je od sjezdu na Slavkov, před Brnem stojí všechny pruhy. Na možné objízdné trase na silnici 430 z Vyškova do Brna se ucpává úsek u odbočky na Slavkov. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: To byly poslední dnešní zprávy. A teď už divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
5: Dobrý večer, dámy a pánové, tak už jsem tu zas jako dramaturg a taky uvaděč v divadle pro vaše uši. Prosím, ano, tamhle, tam je ještě jedno volné místo. Ano, hezký večer. Vidím, že je dneska plno, nakonec, aby ne. Krátké mistrovské povídky patří podle vašich ohlasů k těm asi nejoblíbenějším kouskům, které vám tohle rozhlasové noční divadlo může nabídnout. Tak, hezký poslech, právě začínáme.

0: Povídka to je vám někdy román na pár stránek. V rozhlase platí, že není umění udělat dokument nebo koláž v hodinové stopáži, ale dostat všechno tohleto základní témata, emoce, zvuky do několika málo minut, to je skutečné umění. Stejně jako napsat krátkou povídku, kterou pak čtenář vezme, jak se říká, i s chlupama. A právě tohle uměl a v novinařině se tomu taky vyučil spisovatel Eduard Bass. Jeho povídky, pane, ty se čtou sami, tedy pokud není zrovna po ruce Miloš Kopecký, který si v rozhlase vybral Bassovi Žluté plerézy.
1: Pan Julius Koláček byl nejúžasnější akvizitér, jaký kdy jezdil po českých vlastech. Byl zástupcem pojišťovny Minimal, kteréžto jméno se vztahuje na výši členských příspěvků, nikoli na vyplacené pojistky. Konkurence mluvila o něm s největším uznáním. Řekli pan Siegfried Perthes od pojišťovny Aquavita, že by Koláček umluvil i nemocnou kobylu, byla to největší pochvala pod sluncem. Obchodní kariéru možno založit pouze na solidním podkladě. A ten pan Koláček měl. Jiní mladí lidé v obchodě zakládají si budoucnost na zásadách vyčtených z Carnegiea, Vanderbilta, neprůzných pokoutních knížek. Pan Koláček šel svou vlastní cestou. Uposlechl několika rad, jež mu místo novoroční remunerace poskytl jeho první šéf, pan Jakub Kaubeles, ve firmě František Novák, první český křesťanský závod se sukny. A hlavní zásada tohoto starého rutinéra byla: nejlepší obchod, jejž může mladý člověk provésti, jest dobře se oženit. Pátral jak četnický pes mezi svými rozsáhlými známostmi, až konečně našel partii hodnou uznání. Vyženil svých 80 tisíc korun, načež byl pojišťovnou jmenován inspektorem bez zvýšení platu i jakékoliv jiné změny. Jmenování probudilo jeho ješitnost. O svatbě pojistil všechny svatební hosty, faráře, restauratéra, 18 fiakristů a 2 posluhy. Vyneslo mu to v uznání 14-denní dovolenou, ovšem bezplatnou. Po dlouhých úradách celého příbuzenstva zvolena za cíl nutné svatební cesty Paříž, a když se pan Koláček schotí vrátil, byl z nejšťastnějších a

Kově. A když vylíčil nejživějšími barvami utrpení, nebezpečí a nástrahy, jež číhají na každého z nás, bylo naslouchající publikum jato nevylíčitelným děsem. Ano, smrt číhá všude. Neunikneš, neunikneš. A když vše v hrůze stichlo, ozvala se jako vysvobození konejšivá slova Koláčkova. Ano, pánové, smrt je všude a neuniknete jí. Ale přestává býti pohromou, jestliže jste pojištěni u pojišťovny Minimal, jejíž podmínky jsou v skutku nejmírnější. To bylo tajemství jeho úspěchů, jež mu vlévali vedle domácího štěstí klid a spokojenost dožil. Až jednou. Seděl v Benešově v hotelu Pošta. Benešovské pojistky byly všechny zapsány v jeho kopírce a nyní strkal klidně černou kávu a listoval v Politice. Náhle padl jeho zrak na malý inzerát a v jeho obličeji nervozně trhlo. Četl se zděšením. Žluté plerézy. Přijďte dnes do Uránie. Pařížan. Žluté plerézy. Žluté plerézy. Módní splývající pera na dámském klobouku. Jediné žluté plerézy v celé Praze měla jeho paní. Byla to tehdy Dernière création Paříže, již si přivezla do Prahy. A současně vynořil se Koláčkovi před očima onen podezřelý mladík, jenž při celé jízdě z Paříže neustále se potloukal kolem jejich kupé. Panu Koláčkovi strnula krev v žilách. Nejlepší obchod jeho života se řítil, hroutil a v duchu se mu objevil hrozivý bankrot. Bankrot celé jeho existence. Odjezdy vlaků, vtlučené dlouhou prací do paměti, prolétly mu mozkem. Zaplatil a letěl na nádraží, aby stihl rychlík. Vrhl se do vagonu, zdrcen a zničen. Konduktéři nepoznávali v něm hovorného pana Koláčka. Ani jediné pojištění nebylo ve vlaku provedeno. Světová pojišťovna Minimal ani jednou doporučena. Její inspektor seděl nehybně v koutě vozu a naslouchal, jak kola vozů zpívají dutě. Plerézy, plerézy, plerézy, plerézy. Teprve když vlak vyjížděl do pražského nádraží, vzchopil se ze své apatie. Není možná, aby jeho žena, jak ji poznal, tak brzy ho podváděla. Musí se napřed ovšem přesvědčit, než učiní rozhodný krok. A pln trapných obav i slabých nadějí vrhl se do tramvaje. Bylo k 8:00. Po Václavském táhli davy mladých lidí z obchodů nahoru na Vinohrady. Tramvaje zvonily a prodírali se hloučky pěších. Panu Koláčkovi trvala jízda jako věčnost. Proklínal správní radu, řidiče, publikum a když již neměl, komu by klel, vyskočil z vagonu a spěchal pěšky domů. Vyběhl 3 patra k svému bytu jako mladík. Otevřel klíčem dveře, pokoje pusté a prázdné zeli mu vstříc. Nikdo nebyl doma, ani paní, ani služka. Tikot hodin bodal ho přímo do srdce. Vešel do ložnice. Divadelní plášť jeho ženy byl pryč. A na stole stála ohromná, známá krabice na klobouk. Prázdná. Studený pot vyrazil mu na čele. Žlutá péra za 300 franků houpají se teď někde vedle vyžehleného cylindru a jeho dokonalá žena naslouchá lichotkám bezvousého mladíčka, frejíře s vyžehlenými kalhotami. O, proklatý Jakube Kaubelesi, kdyby si věděl, jak končí nejlepší obchod, tebou tolik doporučovaný. Kdyby svěděl, co je žena, nezačínal bys s ní žádného podniku, jehož základ má být solidní. Bůh ti odpusť tvoje remunerace. Stačili zničit jednu lidskou existenci. A pan Koláček zvedl se resignovaně, ale myšlenka spravedlivé odplaty prolétla mu hlavou. Ano, dopadnout je.

0: kochacza, a zničit, zdrtit morálně šeřavé uhlí na její hlavu. A pak rozchod. Rozchod. Definitivní rozchod. S nuceným klidem vyhledal drožku a tryskem hnal jí z konce Vinohrad do Uránie. Nekonečnost Prahy uváděla její v zoufalství. Kobila se jen vlekla a drožkář byl nejpotulnější bídák světa. Konečně Holešovice. Uránie. Vlétl jako puma do hlediště. V hledišti byla tma. Ve žlutém obdélníku scény hráli právě poslední akt nějaké cizoložné komedie. Publikum se smálo komickým situacím a všechen ten smích vzbudil v panu Koláčkovi zuřivou touhu po pomstě. Konečně dohráli. Žárovky se rozsvítily, ale proudy obecenstva znemožnily by každý rozhled. Koláček vyběhl ven a číhal. Číhal. Lidé chodili kol, rozesmátí, šťastní a bičovali tak zuřivost Koláčkovu až k šílení. V tom spatřil, jak 30 metrů od něho vstoupila dáma do drožky. Jen tak se zamihly žluté plerézy jejího klobouku. Pak nějaký cylindr a drožka se rozejela. S výkřikem vrhl se Koláček mezi lidi, probil se ke své drožce a ukázal na prchající. Desítku dostanete, dohoníme-li je. Drožkář se podíval a zavrtěl hlavou. Milost pane, to nepůjde. Ten pekáč tam, to je Pepíček Čůčů. A ten má jelena jako švanciperk.
1: Nemluvte a jeďte.
0: A tak začala divoká jízda. Ale marno vše. Pan Koláček zůstával stále zpět a když vyjížděli do Slezské ulice na Vinohradech, potkali již Pepíčka Čůčů s prázdnou. Pan Koláček běžel jako šílený po schodech nahoru. Před dveřmi se zarazil. Otevřel je tichonce a po špičkách vstoupil. V jídelně na stole byl pohozen klobouk se žlutými plerézami. Skočil k ložnici a rozrazil dveře. Ženský výkřik ozval se ve tmě. Otočil tastr, žárovky zazářily a v koutě u postele choulila se služka Máry, svlékající ze sebe šaty jeho ženy. To byla nejděsnější rána, jež mohla pana Koláčka stihnout. Klesl na okraj postele a nechápal, neviděl, neslyšel. Máry v nedbalkách stála zoufale. Koláček se nehýbal. V hlavě se mu pletly pojmy. Žluté plerézy, Paříž, Uránie, Máry, cylindr. Náhlý výkřik jej probudil. Vyskočil a spatřil svou ženu, vracející se v šále z varieté, která klesá ve dveřích domdlob. Neboť přistihnou ti krátce po svatbě svého muže in flagranti se služkou, jest zajisté věc hodná omdlení.

0: Myslím, že tajemství úspěchu Basových povídek u čtenářů je i v tom, co všechno měl Eduard Bas v životě za sebou. Ono se vám to nějak nastřádá, nazbírá a spisovatel pak nemusí jen tak šustit papírem. Eduard Bas nebyl jen novinářem, fejetonistou nebo soudničkářem, ale taky třeba kabaretiérem v proslavené Červené sedmě, autorem mnoha kupletů. No a z toho všeho bral i jako píšící autor. A kdo ví, jak mu do pera přišel takový Straglův zákon, radši se ptát nebudeme. V rozhlase o něm vyprávěla Jiřina Jirásková.
1: Ve státě Iowa vyhlásili zákon proti sňatkovým podvodníkům. Každému muži, který bude z této šalby usvědčen, vypálí se tři výstražná znamení na pravé předloktí. Zákon moudrý a prozíravý, jako všechny zákony světa. Senátor Al Straggle, otec tohoto zákona, byl den po jeho přijetí oslaven všemi vdovami a staršími dívkami státu Iowa a do tří dnů dostal 713 nabídek k sňatku. Viděl z toho, že vykonal dílo záslužné. Na ranči Růžová naděje zacvakla na dvoře kopyta jezdeckého koně a Helena Betincová zvedla hlavu. To je Jim, zašeptala, ale než došeptla, rozlétly se dveře a Jim vstoupil. Vysoký, širokoplecí, v bezvadném kabátci, s nedbalou, ale rozkošnou vázankou, nad pevnými rty hezký, hustý knír, nad vysokým čelem černé, ale už šednoucí vlasy. Hello, Jimmy, co dělá noha, zvolala Helena, rozkládajíc příbory k snídani. Hello, Helen, všecko v pořádku. Myslím, že dnes mohu už odejet. Heleně Betincové se nějak zachvěla při nalévání kávy ruka. Crček jí ujel mimo koflík na talířek. Jim Sherburne jí podal širokou mužnou pravici, usmál se na ní svým zářivým úsměvem. Usedl na židli, ne tvrdě a zeširoka jako zdejší arizonští jezdci, ale tak nějak skladně, jako gentleman. A pak si několika půvabnými pohyby urovnal před sebou šálek, chlebíčky, máslo a řízky roast beefu jako člověk, který nejprostším, nejpřirozenějším způsobem vykouzlí ve všem pořádek. Helena velmi bystře vnímala a oceňovala každou tuto podrobnost. To byl jiný a jaksi vzácný svět, který s tímto mužem vpadl sem na zapadlou růžovou naději, která znala jen hulákání kaubojů a za života neboštíka Betince jen drsné a divoké pitky farmářských sousedů. Po jeho smrti před třemi lety přijížděl ještě tu a tam některý z nich, všelijak starosvětsky nafintěný a napomádovaný. Motal se tu neohrabaně půl dne, než se po mnoha sklenicích whisky dostal k tomu, že plácl do stolu a vyrazil ze sebe Hello, Helen, Jášku, nebudete přece pořád vdovou. Koukejte, můj ranč a růžová naděje. Ano, ano, už je celkem se sebe střásla jednoho po druhém. Ale když jí hoši z Bukového údolí před týdnem přivedli tohoto cizince, který si tam při páru z koně pohmoždil nohu, na první pohled viděla ten, že by byl ten pravý. Jim, Jim, Jimmy, vyspělý, mužný, ve všem pán a s jakou srdečnou dvorností se k ní choval. Ten týden se Helen musela mnoho přemáhat, zvláště za večeru na verandě, kdy se jí pomalu vyspovídal z celého svého dobrodružného života. Od školní škamny přes vojančení na Filipinách a obchodní plavby do Orinoku a jednatelství v Kviku, až k tomu tajemství, které ho znovu a znovu a také nyní táhlo tam, na severozápad, za údolí smrti, za Ouncovo jezero pod severní boky Mount Whitney. Přiměla ho nakonec, že i s tím se jí svěřil, neboť měla na něho vliv. To viděla zřejmě a blažilo jí to nesmírně. Vypověděl jí tedy, drže její ruku pevně ve své jako na přísahu, že tam, v Nevadě, ví ne o jednom, ale o třech údolích plných zlata, nezměrné bohatství, které hlídá a střeží a které vyjeví až teprve tehdy, kdy bude mít všecko kolem skoupeno a zabezpečeno. Ta klidná opatrnost zcela odpovídala jeho nádherné rozvaze, Ale Helen Betincová se přitom nemohla ubránit hrůzné myšlence, že někdo jiný ho může zatím předskočit. Ti muži jsou tak pošetile sebevědomí. I ten nejdokonalejší mezi nimi potřebuje vlastně ženského důvtipu, aby bděl nad jeho konáním. Jimmy jí pověděl své tajemství, ale patrně ne celé. Neboť když jí líčil krásu onoho pralesa a jak už byl jednou na prahu toho, že bude jeho pánem, nějaký neznámý stesk a smutek vešel v jeho zamyšlené oči, nějaká těžká a trubná hořkost se mu navěsila na hlas, který bez děky spomlkal. Neřekl ani slova, neučinil sebemenší náznak, ale Helen ve svém rozechvěném srdci věděla, že tu je nějaká velká rána, kterou si tento muž ponese mlčky až do hrobu. A nyní, když mezi trochu melancholickými a trochu roztržitými žerty při snídani věděla, že Jimmy dnes opustí růžovou naději, aby jí zmizel navěky, že odjede patrně jen a jen pro tu neznámou a nevyslovenou hořkost, která zřejmě vytváří jeho podivnou osamělost, když to si uvědomila, rozhodla se se vší vůlí ženy, která dovedla vládnout kaubojům a indiánům svého ranče. Jimmy nesmí odejít s tímto tajemstvím. Helen ho donutí, aby je položil před její rozumné oči. A ona mu pak poví, je-li to taková věc, pro kterou má muž... Ano, pro kterou má muž opouštět ženu. Nebála se to domyslet. A pak přišla ta napjatá chvíle, kdy ho vší vůlí své bytosti dostala k tomu, že poprvé sklopil před ní hlavu a urputně sevřel ruce. Byla by ho zlíbala za ten nádherný vzdor, ale musela ještě chvílečku vytrvat. A v skutku zvedl hlavu, zadíval se jí hluboko do očí a pak nějak dutě řekl: Helen, vy jste tomu chtěla. A vykasal pravý rukáv kabátce nad loket, rozepjal košily a natáhl před ní krásné svalnaté předloktí. Řadou nad sebou byly na něm tři zjizvělé křížky. Straklova znamení, zašeptala Helen. Ano, přikývl Jim, památka na Ájovu. A schrnu v pruce rukáv košile a kabátu, zahleděl se v její úžasné oči a pomalu vážně dodal: přísahám vám, Helen, že byl jsem odsouzen nevinně. Nic jsem s tou dámou neměl, nic jí nesliboval, nic po ní nechtěl. Ale zbláznila se a když jsem jí odmítl, udala mě a před soudem přísála. Heleně bylo náhle vše jasné. Ano, ano, ano, takovým nebezpečím od všelijakých hysteriček jsou vystaveni mužové tak dokonalí, jako je Jim. A tupý zákon, který nechápe hru lidských srdcí, naplňuje život tragédiemi. Třikrát musela projít verandou, aby utěšila své pobouření. Pak však stanula u Jima s celým klidem a rozhodností velitelky ranče. Jimmy Sherburne, pravila pevně a zvučně, jaký Jim ještě neslyšel, vaše noha je v pořádku a odjedete dnes do Nevady a Kalifornie. Jsme tu u hranic. Jak dlouho potřebujete jet k vašemu údolí u Whitney? 6 dní, Helen, odpovídal jako kdysi při raportu na Filipinách, neboť i on věděl, že jsou před velkým rozhodnutím. Kolik dní je vám třeba na zakoupení pozemku? 2 dny do Fresna a den jednání, ale žádné ale. Kolik myslíte, že to bude stát? Vnímal její žhoucí tvář a planoucí oči. Byla nádherná. Všecko ho hnalo k tomu, aby ji uchvátil a zlíbal. Ale zdržel se a vteřinu uvažoval. Měl na jazyku 8 000, ale bez děky mu přišlo polknout slinu. Pak řekl... 10, možná 12 000, je to samá stará sekvoj. Dobrá, Jimmy Sherburne, půjdete se mnou do kanceláře a já vám dám šek na $15 000 pro banku ve Swansea. Za 17 dní se vrátíte. A kupní list na ty lesy, sekvoje tam jsou, říkáte. Ten kupní list, nemyslíte, Jimmy, ten kupní list by mohl být na vaše i na mé jméno. Nemyslíte, Jimmy? A pak bychom mohli, Jimmy, také růžovou naději převést na společné jméno. Nemyslíte, Jimmy? Tohle už mluvila překotně, měkce a slastně a nedomluvila pod jeho polibkem. Za hodinu se vyhoupil do sedla a vytočil odpočatého koně k bráně. Helen stála před domem a mávala šátkem. Smekl velkým obloukem klobouk, pak její vítězně zvedl nad hlavu jako k přísaze a vyrazil ven na cestu do Swansea. Nebylo mu v první chvíli lehko. Klusal mezi travnatými loukami a říkal si vytrvale: hlupáku, hlupáku, do smrti si tu mohl mít ráj. Ale pak přeskočil potok, který zde ohraničoval pozemky růžové naděje, půda přecházela v poušť a v mysl Jima Sherburna se čím dál tím více usazoval blažený pocit svobody a volnosti. O 3 roky později seděl Tomáš Cadigan, usedlý majitel ranče Sedm bříz, pohodlně a zeširoka u snídaně. Kostnatýma rukama si krájil chleba a přes šálek koukal do přeložených předvčerejších novin, které si tam opřel o konvici. Proti němu seděla mladá paní Cadiganová a s tichým stezkem sledovala jeho tuhé, neohrabané pohyby. Tomáš Cadigan najednou zvedl hlavu od novin, ukazovákem přidržel v nich jedno místo a přes noviny oslovil manželku: holka, buď ráda, že ses ještě včas vdala. Já vím, že byl Betin zhodnej mužskej a dobrej soused, to všechna čest. A vím taky, že ses uměla jako vdová na ranči otáčet. Ale na věky truchlit pro neboštíka, to není lidský, když je ženská mladá a vedle je soused při majetku. Bůh ví, co by tě bylo potkalo, kdyby jsi byla to se mnou rozmyslila jinak. Tadyhle to je z Charlestonu. Chytili tam zase takovýho ptáčka, co má mý vdovy. 12 jich má za 3 roky na svědomí. O 100 000 je připravil a představ si, Helen, že měl přitom na ruce ty straglovy křížky, takže každá mohla vědět, o co běží. Já nevím, jaký vy ženský jste a kam dáte rozum. Jako tenhle ten Marley, on si taky říkal Sherburn. Co pak, Helen? Nějak si se zakuckala.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Už jsem tu svého času přiznal, že si nějak věčně pletu ty Basovi klapzubáky a Poláčkovi muže v offsideu. Ani vám nevím proč, že by v tom byl ten fotbal. Eduard Bas a Karel Poláček toho ale měli společného víc než jenom to, že se potkávali v Lidových novinách v jedné redakci. Oba prošli vlastně všemi rubrikami, psali fejetony, soudničky. Oba se na novinářském základě pak taky stali autory oblíbených románů. Ale protože to dnešní divadlo patřilo právě Eduardu Basovi, rozloučím se teď na konci klapzubovou jedenáctkou, jak si jednu její kapitolu v rozhlase vychutnal Jiří Adamíra. Vidíte, ani nevím, jestli taky chodil fandit na fotbal. Zůstávejte ve zdraví a brzy opět naslyšenou.

Nejen celá Barcelona, ale půl Španělska bylo vzhůru nohama. Nikde se o ničem jiném nemluvilo, než jak dopadne zápas mistra Katalánie s tajemným mužstvem Klapzubů, o němž se všemi prostředky zpravodajské techniky roznášely nejúžasnější pověsti. Ale i kdyby 3/4 těchto zpráv byly vylhány a přehnány, jedna věc nemohla klamat. Bylo to celkové skóre klapzubovských zápasů, které pořád mělo na jedné straně nulu a na druhé cifru, která vypadala spíš jako letopočet než součet gólů. FC Barcelona tušil, že tu jde o celou jeho slávu, a proto konal několik schůzí mužstva výboru, aby se poradili, jak na ty Čechy jít. Schůze byly rozčilující a bouřlivé, ale nakonec v nich prorazil se svým názorem Alcantara. Pánové, myslete si, co chcete, pronesl na jedné z těch schůzí, ale nejlíp bude, když je včas schromíme. Jistota je jistota, ještě jsem neviděl, aby střední záložník se zlomeným žebrem zachraňoval situaci. Bravo, volali ostatní, zlomem mu raději 3, jistota je jistota. Kdyby bylo po mém, vyřídili bychom nejdříve obě spojky a středního záložníka. To by pro první půlku stačilo. A brankáře k tomu, sklíční kosti, jistota je jistota. Výborně, křičeli hráči, pak jim nasázíme branek, kolik budeme chtít. Pánové, ujal se slova předseda, jsem v skutku nesmírně dojat, když vidím vaše ušlechtilé úsilí, jak zajistit vítězství našim barvám. Ale není všechno tak jisté, jak se vám zdá. Kdybychom je odrovnali všechny, nedáme jim ani gól. Proč ne, jak to? Oho, to uvidíme, řvalo mužstvo. Pánové, nemohu si pomoci, ale nedáme jim ani jeden gól. Ale proč ne? Protože bychom byli pořád offside. Hráči překvapením vyvalili oči a utichli. V skutku bylo jasno, kdyby nikoho neměli proti sobě, byli by vlastně offside. Předseda využil tohoto překvapení. Myslím tedy, abychom nehnali věc do krajnosti. Myslím, že návrh Alcantarův pro začátek stačí. Schromte si spojky a střed zálohy a potom uvidíme. A když to nestačí, písknu na vás začátek naší národní hymny a složíte obě křídla beka. A když to nestačí, prolomíme střední linii, jak zněl třetí návrh. Jeným pro Krista pána. Nechte aspoň 3 hráče na hřišti, abychom nebyli offside. A tento zprostředkující návrh byl potom jednomyslně schválen a všichni se rozešli uspokojení, že mají vítězství zajištěno. Druhého dne už to věděla celá Barcelona a všude zavládla nesmírná radost. Noviny nepřinesly fotografie Josívka, Tondy Klapzubových, kteří hráli na spojce, a Karlíka, který hrál ve středu zálohy, a k tomu připsali sáhodlouhé pojednání, ve kterém se z historie, národopisu, přírodopisu a matematicky dokázalo, že to jsou 3 největší surovci, na které si musí dát Barcelona pozor. A u všech holičů a ve vinárnách a v cukrárnách se lidé smáli, jak těm 3 fotografiím přikreslovali kluci 3 křížky, že už je jako po nich, že jsou vyřízeni na věky věkův. Amen. Za takových okolností vjela Klapzubova 11 do Barcelony. Do zápasu měli 3 dny volné. A tak tedy chodili po městě a okouněli všude, kde mohli co zajímavého spatřit. Především sárci scháněli po novinách, starý Klapzuba se o ně staral nejdříve. Ale ať vzal do ruky ty nebo ony, všude našel jen fotografie Josívka, Tondy a Karlíka. A všude byl nad nimi přidělán kříž. Co pak to jenom znamená? Lámal si starý Klapzuba hlavu a zatímco se hoši toulali po městě, on seděl před hotelem, báněl zuřivě z fajfky a marně se snažil rozlousknout tu španělskou hatmatilku kolem obrázků. Z těch 3 křížků, které se všude a všude opakovaly, šel na něho až strach. V duchu se zaříkal, jak přijdou domů, že dá kluky učit cizím řečem, aby nebyli v cizině tak zaprodáni jako on. Přišla neděle,
O 17. hodině se měl začít zápas, ale již v poledne se hrnuli lidé ke hřišti. Ještě nikdy nebyl starý Klapzuba tak ustarán jako toho dne. Něco bylo ve vzduchu, něco nepřátelského a zákeřného, on to cítil, ale pořád tomu nemohl přijít na kloub. A jak se tak dívá po lidech, najednou slyší křik a hluk, lidé uskakují stranou, tísní se na chodníky a prostředkem cesty jedou na hřiště tři vozy záchranné stanice s červenými kříži. Starý Klapzuba na ně kouká, vidí ty červené kříže, počítá 1, 2, 3 vozy a pak mu očička zamrkají. Ještě, že jsem na to přišel, vy kujoni. A vytáhl troubel, vyklepal popel, zastrčil fajfku a upaloval do hotelu, jen mu podkůvky cvakaly. To bylo zrovna 14 hodin a o 16. přijel pro Klapzuby autobus. Hoši jezdívali na hřiště bez zavazadel, ale tentokrát je starý Klapzuba přivlekl se schodů obrovský kufr, který před časem koupil v Berlíně a o němž kluci nikdy nevěděli, co v něm vlastně je. Sluha s portýrem vytáhli kufr na střechu vozu, kluci nastoupili a starý si jako vždycky uvelebil u šoféra a již autobus se natřásal ke hřišti. Starý Klapzuba byl už veselější, ale jak viděl podle cesty lidi táhnoucí se na mač a dívající se nepřátelsky na jeho chlapce, nemohl se zdržet a klel a nadával celou cestu. Hoši už předtím spozorovali jeho divnou náladu, ale nedovedli si ji vysvětlit. A teď měli ještě jednu záhadu. Co s tím obrovským kufrem? Na hřišti se s ním museli zase dva sluhové dřít, než jej odnesli do šatny. Ale starý Klapzuba neřekl ani slůvko, jen chodil kolem a zas tak mžourál jako kocour po sluníčku. A když se hoši začali svlékat, šel a zamkl dveře na chodbu na dva západy. Ještě nikdy netrvalo Klapzubovým hochům oblékání tak dlouho jako tentokrát. Mužstvo Barcelony už bylo dávno na hřišti, 45 tisíc lidí kolem řvalo, pískalo a troubilo. Soudce a autáci chodili jako vyjevení a Klapzubáci dosud nikde. Konečně se něco v černém davu před klubovnou zabělelo. Míč vyletěl vysoko do vzduchu a Klapzubova jedenáctka nastoupila. 45 tisíc lidí rázem umlklo, ale v zápětí se hrozně rozchechtalo. Co svět světem stojí a kope do kulatého míče, ještě nikdy se neobjevilo na trávníku tak vystrojené mužstvo, jako byli dnes Klapzubáci. Jejich nohy byly tlusté jako pařezy a kdo je viděl zblízka, poznal, že mají pod punčochami přivázány holeně, jako se nosívali, když byla kopaná ještě v začátcích. Na kolenou měli gumové oviny silné jako pneumatika u automobilu. Stehna měli vpředu i vzadu chráněna tlustými kaučukovými vložkami, jako mývají hráči rugby. Stejné pržové pancíře chránili ramena a horní paži. Na hlavě měli každý vycpanou čepici, jako mývají závodníci na motocyklech. Ale nejkomičtější byl jejich trup. Všichni Klapzubové měli dnes nehorázná panděra a vůbec všude po těle zdáli se pod dresem přetýkat tukem. Bylo to jako 11 obrovských melounů na neohrabaných nohách. Klapzubáci měli na sobě gumový obal, do něhož byl napumpován vzduch. Nikdo se jim nemohl dostat na tělo. Alcantárovi se zklamáním protáhl nos a mužstvo Barcelony nastoupilo velmi zaraženě. Zaraženo bylo i barcelonské obecenstvo, jen v prostřední lóži se kdosi smál. Byl to starý Klapzuba, který tam hulil z fajfky a dusil v sobě smích, až mu slzy tekly po tvářích. Se sakra maliáš, povídal si chvilkami. Moc rychle se jim v té ambaláži běhat nebude, ale co je to platný, lidský život je nad pohodlím.
Teď jen u všech prašivých vejkopů, aby nezapomněli, co jsem jim řekl. Ale kluci nezapomněli. Hráli zápas zrovna tak, jak jim to nařídil. Jak se zmocnili míče. Podávali si jej jen nejdelším příčným podáváním, jaké bylo možné. Levý záložník na pravé křídlo, pravý záložník na levé křídlo a křídla mezi sebou. Ostatní si kopli jen tak před brankou. Následek toho byl, že zakrátko 10 Španělů běhalo jako blázni hned nalevo, hned napravo, a než doběhli ke Klapzubovi, který měl míč, letěla Meruna nad jejich hlavami na druhý konec hřiště, kde nikdo z nich nebyl. A než se nadáli, padla branka, pak druhá, třetí, čtvrtá. Pak udělali pokus obsadit křídla. Ale Klapzubáci hned zase hráli prostředkem. Španělé se vrhli všemi hráči na celý český útok, ale ten posílal míč dozadu a tu beci a záložníci se zase docela volně hnali na španělskou branku. Zkrátka byla to taková hra, že Španělé vůbec nepřišli Klapzubům na tělo. Než se k ním přiblížili, byl už míč dávno pryč. A na branku se střílelo z velké dálky a tak ostře a falšovaně, že bylo jen 5 ran, které brankář mohl jakž takž stočit na roh. Jinak, co rána, to branka. A v druhé půli Alcantara zuřil tak, že beze vší příčiny skočil Tondovi oběma nohama na prsa. Ozvala se strašlivá rána. Alcantara odletěl na 10 metrů a Toník stál uprostřed hřiště, najednou tak hubený, že z něho dres visel jako z tyčky. To nic není, kluci, křičel starý Klapzuba z lože. Já vám to zas napumpuju. A skutečně mu hned krunýř zalepil, napumpoval, a když sluníčko zapadalo, vyhrávali Klapzubáci 31-0. Prach milion zahozených autů, chechtal se táta, když z nich svlékal jejich brnění. Set sakra offside. Dobře jim tak, já jim dám dělat nad mými kluky kříž.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý den, milí posluchači, vítejte u Noční linky Českého rozhlasu. Bude o pomoci. Té laskavé a vítané, ale i o chvílích, kdy může dobrý úmysl bolet nebo dusit. Zaměříme se na téma nevítaná pomoc. To je situace, kdy pomoc od blízkých není vždy vítaná a může spíš narušovat prostor, než něco ulehčovat. Vnucuje se vám někdy tchýně, sestra nebo bratr s tím, že chtějí pomoci doma nebo s něčím jiným, i když o to zrovna nestojíte, nebo stalo se vám to někdy, třeba v práci? Jak nastavujete hranice, když už je těžké říct si o klid nebo o soukromí, aniž by vzniklo napětí? A kde podle vás končí dobrý úmysl a začíná přehnaná péče nebo kontrola? Přijďte si o tom popovídat nebo jen naslouchat v bezpečné a respektující atmosféře. Svůj příběh zavolejte Jarce Barboříkové do Zlínského studia. 731 800 900 je telefon. Nebo napište přímo pod téma na náš web rozhlas.cz/linka. A nebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou připomenu, téma zní nevítaná pomoc.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Máme 4 minuty po 23. hodině. Dnešní noční linka Českého rozhlasu je o pomoci, která není vždy vítaná. Stává se vám někdy, že vám blízcí chtějí pomáhat víc, než je vám příjemné? O tom bude povídat pan Robert z Olomouce, který volá jako první. Vítejte, jsme rádi, že otevíráte noční linku.
1: Dobrý večer. A teď k tématu. Jednak chci poděkovat, že jste mě vzala, to je slušnost. No a asi takhle. Někdy potřebuji poradit, protože třeba něco spravuje, je to složitý a vážím si to, když někdo poradí, protože moderní věci jsou složitý. Ale mám v práci kolegu a on mě radí, když nepotřebuju poradit. A já říkám, prosím tě, nerad mě, u té práce potřebuju přemýšlet. A on je to takový dost nepříjemný. A jako jinak není špatný chlap nebo něco, jo? Ale někdy z něho mám hlavu jak pátrací balón, jako no.
0: Mm-hmm. Máte takže pocit, že je to teda nevyžádaná rada a že se snaží dělat chytřejší, než je? A nebo kdybyste nám to popsal?
1: Tak on na mě dělá takové ten dojem, jako že všechno znám, všude jsem byl, všechno jsem viděl. Jinak a právě to je takový jako nepříjemný, jo, protože já potřebuji té práce přemýšlet, jo, a i druhé muž mé mami, to bylo podobné, on prostě, když jsem potřeboval poradit a říkám, prosím tě, teď mě poraď, tak on mě řekl, no teď ty víš všecko, nejlíp sám. A když jsem nepotřeboval poradit, tak jsem mě s prominutím furt za zadnicu a tam bylo nepříjemný to, že prostě, já říkám, a teď já fakt nepotřebuji poradit, jo, takže to se těžko vysvětluje, no je to takový nepříjemný zkrátka.
0: No, možná se u toho člověk spíš cítí pod tlakem, nenechá ho to klidným a možná sám pak dělá více chyby, takže si třeba nedokáže poradit. No a hlavně, když je to na pracovišti, tak to může trošku kazit vztahy, to se vracím k tomu vašemu prvnímu příběhu. Tak co s tím? Možná někdy vyřešit tu věc s humorem, jasně si nastavit hranice, ono se to někdy lehce řekne, ale už se to koná, vidíte, protože člověk nechce nikoho urazit, protože přeci jenom spolu na pracovišti žijete 8 hodin minimálně, takže samozřejmě člověk nechce narušit nějaké vztahy. Zažil jste někdy pomoc, která se tvářila jako dobrá, ale vlastně to někdo udělal schválně tak, aby vám to ublížilo, že vám někdo poradil schválně špatně?
1: Tak to přímo ne, ale třeba stalo se, že někdy prostě jsme něco spravovali s chlapomu, no a teď někdo prostě furt mě do toho mluvil, ale když jsme se pohádali a pak jsem třeba plakal, protože to bylo z rozčilení, jo? Že ta hádka člověka mrzí, samozřejmě, že to zabolí. Jako.
0: Uh-huh. A umíte si, Roberte, říct si o pomoc? Nebo máte pocit, že musíte všechno zvládnout sám?
1: No, umím. Já mám třeba kamarádku, je to moc prima holka, mám mu moc rád. Protože žena mě umřela, to není žádný státní tajemství, jako vdova vdovců je hodně. Takže já třeba přijdu za to kamarádkou a ona ví, že prostě jsou věci, na které nestačím. Takže já jsem na ně hodně, koupím mi třeba čokoládu, protože ona má ráda čokoládu, jo. Ona mě pohladí vlasy, já ji pohladím vlasy, jo. Řeknu, třeba potřebuji děvče, když já na to nemám prostě, no tak když mě nafoukneš míč, budu rád a mám radost, že si můžu hrát. Ona zase má radost, že třeba si dá dobrou čokoládu, nebo že jí zaplatím z koníčku něčeho dobrýho, čili to je taková vlastně vzájemná pomoc. Ona pomůže mně, já jí, a spokojenost na obou stranách. No,
0: no. Říci se o pomoc je někde totiž mnohem těžší, než pomáhat druhým, člověk se tím tak trošku odkryje, stane se zranitelným, takže proto se na to ptám. Tak děkujeme za váš čas, jo. Jsme rádi, že posloucháte noční linku a jo. Můžeme si poslechnout Karla Gotta.
1: Jestli můžu jenom krátce. Pozdravujte Vlastičku z Krnova, Ludmilu z Brna, Jardu Včeraře a všechny linkaře a toho pana ze Stupkové A toho nejmenšího kluka, teď nevím, jak se jmenuje, on moc sympatický, takové malé vždycky zavolo v Prahy.
0: Dobře, teď myslím, nevybavím, že ne,
1: Davida. Perfektní. Všetky pozdravujte a moc vám děkuji, že jste mě vzala, takže slušnost jde poděkovat. Moc děkuji a nashledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Si v noční lince Českého rozhlasu povídáme o chvílích, kdy dobrý úmysl může přinést napětí místo úlevy. Jak si v rodině nastavujete hranice? Nebo jak jste si je kdy v životě nastavovali v práci? Měli jste tam nějakého chytrolína, který každému radil? Krásnou noc přeje Jarka.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje, dnešní téma zní nevítaná pomoc. Pojďme se podívat na e-mail. Dobrý večer, poslouchám vás pravidelně a dnešní téma mě zaujalo. Já už jsem v důchodu a musím říct, že jsem dlouho měla pocit, že musíme pomáhat všem kolem sebe. Dětem, sousedům, vnoučatům, každému. Jenže časem jsem zjistila, že někdy svou pomoc lidem spíš vnucuji, i když to myslím dobře. Dcera mi jednou řekla, že nepotřebuje, abych jí stále organizovala domácnost. Nejdřív mě to zamrzelo, ale pak jsem pochopila, že chce být samostatná. Dnes se raději zeptám, jestli o pomoc stojí a je nám líp. Teď píše paní Naďa, nevím, jestli to čtu dobře. Hezký večer do studia, dnešní téma je přesně o mé situaci. Je mi přes 70 a mám pocit, že mi děti už vůbec nedovolí normálně žít. Pořád mi říkají, co mám jíst, kdy mám jít k lékaři a jestli jsem si vzala léky. Chápu, že mají strach, ale někdy si připadám jako malé dítě. Nejhorší je, že rozhodují za mě, i když se o sebe ještě dokážu postarat. Nedávno mi syn bez domluvy objednal pomocnici do bytu a já jsem z toho byla nešťastná ještě 3 dny. Člověk potom ztrácí pocit vlastní důstojnosti. Pomoc by měla být nabídka, ne samozřejmost. Paní Naďo, děkujeme za tento příspěvek, už teď se těšíme na další. Volejte, pište k tématu nevítaná pomoc. Umíte se říct o pomoc, nebo máte pocit, že musíte všechno zvládnout sami? Kdy jste naposledy někomu pomohli tak, že vám za to byl opravdu vděčný? A měli jste někdy pocit, že když jste někomu pomohli, tak se to nesetkalo s dobrou odezvou? Pomoc je krásná věc, ale jen do chvíle, kdy člověk opravdu potřebuje.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Krásnou noc v noční lince Českého rozhlasu. Dnes se povídáme o pomoci od blízkých, která může být někdy až příliš intenzivní. Kde podle vás končí péče a začíná kontrola? Je s námi paní Vlasta, která volá z Ústí nad Labem. Krásnou noc.
1: Krásnou noc. Zdravím všechny posluchače. A tak nějak ten můj příběh je trošku delší. Po jedné linii to bylo, že já jsem byla jako ze 7 dětí a dost nepořádná a nerada jsem nějak pomáhala a zase jsem neměla ráda, když mě, jak moje maminka nebo třídě, kritizovali moji domácnost a prostě tam vlítli a vždycky mi furt něco pomáhali. Jednou jsem se schýní prala v koště, protože jsem nechtěla, aby mě uklízela, tak jsme se o to koště prali a jsme rozbili lustr. A jinak teď já, teda takhle, já jsem měla jako od maminky zničený kyčle, jo, takže jako to, že jsem těžko zvládala takové věci, jako jezdit na kole, a přesto jsem sportovala, běžkovala, plávala všechno, ale pořád to bylo horší a horší, no. A teď už jsem teda v domově důchodců a neumím se sama oblíknout, třeba si obou boty a jako teda jsme tady s manželem, že jo. A manžel by takhle pomáhá, ale někdy mi to přijde, že má na mě stek, že mě bych. Že mě jako pomáhá.
0: Občas mi to musí pomoci.
1: Jo, a zase ty pečovatel, když si zavolám, aby, tak někteří jsou hodní, někteří prostě mi vytknou, že máme svínky na kuchyňské lince, no takhle, já nemůžu třeba najít nádobí, protože jako špatně chodím, tak si nemůžu stoupnout k tomu, k té lince a najít nádobí, jo, anebo tak. Nebo si neumím ustat postel a ona třeba mi řekne, že si můžu ustat postel sama, že mám ruce, jo, a přitom na mě domov bere příspěvek na péči docela vysoký, jo. Ano, a tak jak všechno, no, já nevím.
0: No Vlastičko, vy jste to vzala, ano, opravdu od toho dětství z vaší rodiny skončila jste už až u toho, jak vypadá vyžádaná i nevyžádaná pomoc i rada tedy od vašich pečovatelek v současnosti. Řekněte mi, je těžší pomoc nabídnout nebo ji přijmout? Jak jste to měla vy?
1: No, já bych řekla přijmout, je to těžší. Jo. Mm-hmm. Ono takhle, já třeba, když můj syn, ty mají dojčata, těm už teda teďko bude 21, a když byli malí, tak jsem tam jezdila každý den ráno, se vstávala 5 hodin, jezdila jsem, pomáhala, hlídala děti a jako ta snacha nějak zvlášť jako mi neprojevila jako
0: vděčnost
1: za to, že jsem jí takhle pomáhala. Jo.
0: Myslíte, že to brala jako samozřejmost? Nebo?
1: Ano, brala. No. Ale je fakt, že já jsem taky nerada pomáhala. Jo.
0: Nerada nebo ráda?
1: Nerada.
0: Nerada pomáhala?
1: Ano, nerada pomáhala, jak teda tý mamince, protože časem jsem na ní jako dostala vztek, že mi zmrzačila ty kyčle a pak, jo.
0: Takže se to na vás podepsalo?
1: Ano.
0: No tak teď se vám to vrací možná od toho manžela, jak jste říkala. že se mu někdy nechce. Ale tak no, já rozumím, že někdy člověk může být unavený, ale samozřejmě v tom není žádný zlý úmysl.
1: Měla úraz, jo, já jsem jako čištila zlomeninu stehenní kosti, tak jsem byla v léčebně v České Kamenici, 3 měsíce jsem jenom léčila, pak jsem byla 3 měsíce v Rýci, tam mě učili chodit, jo. No, prostě, já nevím, jak bych to řekla. Já třeba jsem vždycky se trošku s tím osudem prala, jo. Když mi ty kice dělali problémy, tak třeba když jsem jezdila na kole, tak já jsem si to kolo položila, překročila, zvedla, nasedla. No a zrovna to samé jako s tím chozením, turistika, to všechno to mi dělalo problémy díky těm zmrzačeným kyčlím. No.
0: Mm-hmm. Tak jste si to potom nosila v sobě. No. Vlastičko, myslíte si, že dnešní mladí lidé umějí víc říkat ne, i když je jim to třeba nepříjemné? Že jsou asertivnější?
1: Já nevím. Já jsem to nezažila.
0: Říká se to.
1: Zažila to, že jako nevěsta to brala jako samozřejmost, jo. Že jsem jen tři děti, 2 nebo 3 roky, teď já už přesně nevím, jezdila hlídat, jo. Ale třeba, jo, a vařila jsem jim, nosila jsem jim, oni přijeli, já jim dala navařinu a to, ale představte si, že ona mi nikdy neuvařila, jo.
0: Tak asi jste to uměla líp, Vlastičko.
1: Ne, no, já třeba jsem, jako tímhle říkala syna, je ono tady v tom domově důchodců je strašně špatná strava. Tak jsem ho žádala, aby třeba něco uvařili sobota, neděle a přivezli nám to, jo.
0: Uh-huh.
1: No a on jakože radši jezdí na výlety.
0: No, podívejte, mě to znělo od vás velmi obětavě, udělala jste pro rodinu velký kus práce, pomáhala jste z lásky a já věřím, že se vám to vrátí. Možná ne tak, jak byste očekávala. Ono, ta dnešní doba je taková, že tady vlastně těm mezilidským vztahům někde trošku nenahrává. Ale jsem ráda, že máte manžela u sebe, že jste stále spolu a doufám,
1: no,
0: že
1: spolu,
0: vás budou častěji chodit
1: jako
0: navštěvovat děti.
1: Někdy mu jdu na nervy. Jako, že mi je schopen to být krom té ženy, jako oblíká, svíká, obouvá, jo.
0: Ale i tak si myslím, že to dělá rád. I když si trošku zabrble, tak se lidově říká. Vlastičko, děkuju, musíme se rozloučit, dívám se na čas, který jsme malinko přetáhli. Opatrujte se, přejeme krásnou noc a někdy zase tady v Noční lince.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Přijali jste někde pomoc od úplně cizího člověka? Co pro vás znamená opravdová podpora? Slova, činy nebo jenom tiché naslouchání? Dokázali jste někdy odmítnout pomoc bez pocitu viny? I o tom si můžeme povídat v dnešní Noční lince. Krásný.

0: Nevítaná pomoc, téma dnešní noční linky Českého rozhlasu. Někde stačí dobře míněná rada nebo nečekaná návštěva, ale doma je přesto rázem dusno. I o tom si můžeme povídat. Je s námi pan Oldřich, vítejte.
1: Dobrý večer.
0: Oldřichu, můžete povídat.
1: No, už je to asi 16 roků, kamarád mě nakulatil na budování chaty, jo. Mm-hmm. Rodina si myslela, že tam postaví chatu a druhé, že tam budou vidíti. No, a co se stalo? Já jsem asi 3,5 roku jsem mu pomáhal tady z místa jiliště, to bylo 42 kilometrů a to jsem jezdil na skládačce. No, představte si, on zemřel, jo, o 60 roku, to už není. A já jsem měl s ní slovu, že nechci žádný peníze a že tam budeme si rekrovat, až to vybuduje. No. A teď si představte, že on zemřel a ta jeho žena, a já jsem ujednený s ním, že budu mít od té chaty klíč. A představte, že ona přišla, ne, když o té slovy věděla, přišla a že ztratili klíče, odhratí, jestli bych jim jiná hraní nedal. No a tak to skončilo a dneska mě ani nezavolá. A tak se říká za robotu na životu.
0: No, tak jestli jste se tam obětoval 3,5 roku, ještě jste to měl tak daleko od domova, tak tomu rozumím. To je silný příběh. Člověk do něčeho vloží roky práce, času, přátelství a pak zůstane pocit možná ještě, že to zůstalo i nedořešené. Ona vám to pak nějak vysvětlila? Vy jste se jí pokusil tu ženu kamaráda kontaktovat, vysvětlit jí tu situaci, připomenout?
1: Já jsem jí kolikrát telefonoval a ona to vůbec nebere.
0: Tak to je opravdu nečekaná ztráta, nedořešená. Tomu rozumím, ale ten dobrý pocit, že jste pomohli kamarádovi, tak ten tam určitě zůstává. Proto jste to dělal a nikdo nemohl vědět, jak to skončí, takže si nemáte co vyčítat. Přátelé si mají pomáhat a vy jste splnil,
1: co jste měl.
0: Ještě jednou, kdybyste to zopakoval, Oldřichu?
1: Beze mě by tu chatu nikdy nevybudoval.
0: Rozumím, no, že vás to trápí. Děkuju, že jste to sdílel. I takové příběhy patří do noční linky, protože ukazují, že pomoc má i svou druhou stránku, tu těžší. Oldřichu, doufám, že se vám to v dobrém vrátí někde jinde. Ne na této chatě, ale že budete spravedlnosti učiněno zadost a že vás to někde zahřeje jinde. Udělal jste dobrou věc. Mějte se krásně, zavolejte zase někdy příště. Ano?
1: Děkuji.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Emoční linka Českého rozhlasu dnes otevírá citlivé téma rodinných hranic a nevyžádané pomoci. Umíte říct děkuji, ale zvládnu to sám. Pan Milan z Brna je s námi, i vás vítáme.
1: Dobrý den, já vás zdravím. Tak, já bych to chtěl říct z jiné strany. Dívejte se, já jsem před 2 lety byl, prostě ze dne na den jsem se dostal na ulici. S kabelou, neměl jsem kde spát, neměl jsem jídlo, neměl jsem peníze, nic. Využil jsem služeb armády spásy a kde mě nabídli ty nocleženky, prostě já to zkrátím. Prostě během 14 dní jsem si našel práci, tam jsem dělal rok. Mimo jiné jsem se dostal tam, ne na noclehárnu, ale na azyl, kde jsem chodil do práce, mohl jsem přes poledne spát a vařit jídlo a takhle. Potom mě byla nabídnuta pomoc, jestli nechci startovací byt. Načež jsem říkal, že jsem to teda odmítl s tím, že jako na to nemám, že mám 10 000 výplatu a že tam bych platil 12. Asi po půl roce jsem toho pána z té agentury potkal znovu a to jsem se ho vyhledal já pomoc a jestli by neměl on být, že už bych to snad dal dokupy, že mám novou práci 15 000 a takhle. On mě řekl, pojďte se na to podívat, jestli to budete chtít. Sepsali jsme smlouvu, on to dal řediteli. Takže už druhý rok bydlím, jedna v bytě a prostě chtěl jsem dokázat těm našim problémovým občanům s tím, že když jsem se z toho dostal já, tak jsem každou sobotu chodím z vlastních zdrojů na určený místo, kde jim dávám kafe. Jako zadarmo ze svých peněz, zadarmo kafe, cukr, smetana, kelínky, prostě voda a takhle. A myslíte, že někdo poděkuje?
0: Takže nepoděkuje?
1: Poděkuje, jednou mě tam paní donesla kilo kafe s tím, že to dělám ze svýho a prostě takhle. Já jsem teda vděčný za to, že jsem se z toho dostal. Děkuju tomu té organizaci, že mám ten byt, kde si ho vážím prostě a v první řadě, co musím udělat, mít střechu nad hlavou a vždy včas zaplacený. To musím teda udělat.
0: No Milane, to je velmi silný příběh, hlavně důkaz toho, že i z velmi těžké situace se dá krok za krokem dostat zpátky do života. Ale řekněte, co bylo úplně ze všeho nejtěžší?
1: Ze všeho nejtěžší bylo vykoupat se a 3 dny jsem nespal, vyspat se. To bylo ze všeho nejtěžší. 3 dny jsem chodil prostě z jedné strany Brna Šalinou nebo autobusem, vlakem, tam. Vůbec nejtěžší bylo se první ti 3 dny vyspat. O to, že nemám peníze,
0: to
1: jsem si na ně...
0: To bylo nejkrásnější, ne? Nebo myslel jste to tak, že bylo pro vás nejtěžší, že jste neměl kde hlavu složit. Můžu se zeptat, co vás přivedlo do této tíživé situace, že jste se ocitl na ulici, jak jste říkal, před 2 lety?
1: To bylo takhle, já jsem bydlel na Jižní Moravě v rodinném baráku, které pronajímala tam, jak se tomu říká, agentura. To bylo bez kaucí, zaplatil jsem 7 000, bydlel jsem, každý měsíc jsem to platil. Jelikož to byl barák, kde měl být více rodin nebo více lidí a my jsme tam bydleli 3, takže ta realitka to zrušila a vrátila to majiteli, že prostě to neto. Majitel se se mnou domluvil, že mám práci, že mám prostě tohle, že budu platit 7 000 a budu bydlet. Jelikož já jsem ještě fotbalově rozhodčí, tak jsem odjel na soustředění, jako na prostě po prázdninách na soustředění a vrátil jsem se za 4 dny a on mě vymkl byt, takže prostě jsem se mu neozval a že tam už dal jinýho člověka. Načež mě nedal ani věci, takže já jsem s tou kabelou, fotbalovou kabelou odjel do mamky, ale samozřejmě mám maminku 85 let, tak ji nemůžu říkat, že nemám kde bydlet a tohle, jako jo. Tak jsem jako dělal machra a tak, že 3 dny jsem takhle chodil a prostě to a našel jsem si tu práci a jsem za to vděčný a prostě hlavní bylo přiznat si chybu, že jsem úplně na dně a požádat o pomoc. To bylo pro mě velmi ponižující, ale když jsem viděl, že nejsem v tom tu chvíli sám, tak ale měl jsem snahu se dostat, jo, z toho všeho.
0: No věřím tomu, že to je ta nejtěžší věc vůbec, si říct o pomoc nebo ji přijmout. Ale byl to vlastně začátek změny, která vedla k něčemu dobrému, k návratu do života.
1: Vyřídil jsem si ty sociální dávky, měl jsem v tu chvíli najednou, jsem měl 4 zaměstnání, nástup takhle. Ve 3 mě to nevyšlo a ve 4, že jsem dělal teda, umím, jako mám rekvalifikaci pekaře, tak jsem nastoupil, sice dohodu o provedení práce, ale člověk prostě, když chce peníze, tak bude dělat i za tu dohodu o provedení práce. A hlavní věc, že jsem nemusel kupovat rohlíky. Co jsem snědl tam, to jsem snědl. Co jsem si vzal, napsal jsem si do sešitu, za měsíc jsem to zaplatil, jo. Bylo to s 50% slevou. Jako ty, to pečivo. A co tam člověk sní, to nic nebyl. Jako prostě to, jo, prostě co jsem snědl, to jsem neplatil. Co jsem si vzal domů, co jsem si zaplatil. A to byl vlastně ten startovací moment. Že jsem pochopil, že mám práci, že musím mít střechu nad hlavou, že v té době jsem měl ještě alimenty. Takže to jsem musel všechno zaplatit. Takže to byl takový startovací moment, že najednou jsem měl být člověk, jo.
0: Milane, jste dobrý. Já vám držím palce. Ať se vám dál daří držet na té cestě, kterou jste začal.
1: Teďka mám práci dělám závozníka u nejmenované firmy. Mám stabilní pracovní, jako je to na smlouvu. Teď mám pracovní úraz, že mě prostě, že při práci jsem, všechno bylo v pořádku, ale mám pracovní úraz, takže jsem doma na neschopence a prostě žiju. Nepřežívám a žiju. A dokazuju těm našim potřebným spoluobčanům, že to jde. A že jim to chci dokázat a každou neděli, když teda nepískám, jim pomáhám v Brně na nejmenovaném místě vydávat, teď jsem byl v neděli vydávat jídlo, jo, prostě co mi tam řeknou, ta neorganizace, která každou neděli vydává jídlo, pití a kafe a polévku a takhle. Je to v parku prostě, tak mě vždycky zavolá, jestli mám čas, říkám ano, můžu, tak tam jdu.
0: Tuto neziskovku můžete určitě normálně jmenovat, jestli chcete. Klidně se pochopte, prostě, komu pomáháte, Milane.
1: Je to firma Nesehnutí v Brně, kde v sobotu tam dávám to kafe a v neděli prostě v parku jim rozdáváme jídlo. Jo, a pití. A prostě, a ti lidi jsou tam vděční, teďka tam konkrétně přijela policie ČR a kontrolovala to tam, že hledají někoho, tak všichni zkontrolovali a bylo to jako prostě, najednou my tam prostě, my se známe, jo, spolupracovali, jo.
0: Děkujeme, Milane, že jste zavolal a sdílel to byla silná zkušenost, která má velkou váhu i pro ostatní posluchače. Určitě je to tak příklad toho, jak se člověk může zvednout a vlastně nikdy nebylo tak špatně, aby se člověk nemohl zase odrazit ode dna a stoupat nahoru. Tak moc děkujeme, mějte se dobře, zase zavolejte, až bude příležitost.
1: Děkuju, hezký den, na shledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Milí posluchači, vítám vás u druhé hodiny Noční linky Českého rozhlasu. V ní se znovu vracíme k tématu nevítané pomoci. K situacím, kdy nám někdo chce pomoct, ale my o to zrovna nestojíme. Nebo naopak pomoc potřebujeme, ale není jednoduché si o pomoc říct. Je to téma, které se dotýká rodin, práce i přátelství. Každý to může mít jinak a každý může mít svou vlastní zkušenost. Tak zůstaňte s námi, jsme to pro vaše příběhy i telefonáty. 731 800 900, to je číslo do studia, do zlínského studia Českého rozhlasu. Psát můžete na linka@rozhlas.cz nebo na rozhlas.cz/linka. A pojďme k prvnímu psanému textovému příspěvku. Celý život jsem pomáhal ostatním a nikdy jsem po nikom nic nechtěl. Když jsem ale letos skončil po operaci několik týdnů doma, zjistil jsem, jak těžké je přijmout pomoc od druhých. Nejvíc mě překvapilo, že mi pomohl třeba soused, se kterým jsem se dřív jenom zdravil přes plot. Každé ráno mi donesl nákup a nikdy se neptal na zbytečnosti. Za to někteří příbuzní měli spíš potřebu kontrolovat mě, jestli všechno dělám správně. Děkuji za dnešní noční společnost a zdravím všechny posluchače. Josef Krkonoše. I my vás zdravíme, děkujeme za příspěvek a těšíme se na další.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: tím bláznem si nic nezačínej. Nádherná píseň, která pohladí. Pavel Bobek a Marie Rotrová. Aktuální čas 5 minut po půlnoci. S námi je paní Jarka z Frýdlantu. Vítejte.
1: Já děkuji za krásné přivítání, Jarko.
0: Dnes se zaměřujeme na chvíle, kdy pomoc druhých není tak úplně vítaná. Jak se s tím vyrovnat? Téma pomoc. Co k tomu máte?
1: No, víte, Jarko, my jsme sehraná parta jako rodina, protože já se sestrou si hodně rozumíme, to už mamka není, tak mě hodně pomohly rodina i přátelé, takže jsem všem vděčná za tu pomoc a my si pomáháme navzájem, protože zítra už je středa a zítra pojedu do Liberce, do Pavlovic, tam je cirkus a já vyhrála v sobotu 2 stupenky a dneska má prasinové svátek, je Filipa, takže to má zítra k svátku a Netev pojede se mnou, autem pojedem, takže se těšíme, my jsme obě dvě natěšený.
0: Dobře,
1: takže
0: Jarko, tak zpátky
1: pomáháme.
0: K tématu. Pomáháte si tedy jako rodina a pomohl vám někdy ano. Cizí člověk tak, že vás to až překvapilo? Napadá vás něco v autobuse nebo u lékaře na ulici?
1: No, jednou jsem šla koupit materiál, to jsem potřebovala a jedna holčina si myslela, že jdu na nádraží s nákupem. Já říkám, a že mi pomůže, jestli chci pomoct, říkám, no, děkuju, se jedna holka, ale víš, já nejdu na vlak, já jdu tady do vchodu na nádraží, do stavebnin. Aha, tak hodná holčina. A potom tak hodně jako zná, jako ty děti, co jsou třeba do školy nebo to, tak jestli nechci pomoct, říkám, ne, hodně děkuju. Člověk musí si zvládnout sám, ale prostě pomáhat chtějí. Nejsou, že by nebyli některý mezi nimi, že by nepomohli. Jsou hodně, co pomáhají, hodně.
0: No tak to se hezky poslouchá.
1: A to já jim všechno dávám velký díky, protože v pátek mají tady ve Frýdlantě ve škole den otevřených jako dveří a já tam chodím každý rok a já se s těmi dětmi potkám. No už to jsou vlastně už dospělí, že jo, tak už my, jako jsou to dospělí, no a tak já jim říkám děti, no protože jsou ještě školou povinný, no jako učilištěm. No a tak tam jdu pátek podívat, takže zase to uvidím známý učitele, co tam znám a prostě hodně. A mám tam i praneteř, která se tam učí.
0: Dobře. Jarčo, tak děkujeme, že se teď s námi vysílala v noční lince. Loučíme se a těšíme se na příště.
1: A pěknou cestu domů vám přeju, Jarko.
0: Dnešní noc je o tom, jak vnímáme pomoc od druhých a jestli ji vždycky umíme přijmout, anebo jestli nám to dělá problém. Volejte noční linku, tady máte telefon.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: člověk, já říkám, prosím vás, mohl byste mi pomoct ten batoh dát na záda? On říkal, samozřejmě. No a pak jsem teda šel z toho krámu, on asi šel pro maličkost, šel taky z krámu a pravil, mohu vás někam odvést? A to už se mi zase zdálo moc. Já povídám, podle toho, kam jedete, jestli do toho kopce, anebo na druhou stranu. A on říkal, do toho kopce. Já povídám, ježiš, tak to bych se svezla. Mm-hmm. Tak mě vám dovezl před barák a jako se, já jsem se ho ptala, co dělá za tu chvilku a řekl mi, že to je zřízenec v nemocnici a řeknu vám, že to byl tak, na něm to bylo vidět, že je tak citově založený, že takové pracovníky bych tam hrozně ráda viděla. Jako ví, co těm starým lidem asi udělá dobře, protože je vozí na vozejku tam a tak dále. Takže moc příjemný člověk. A když jsem vystoupila, tak zase šel soused nahoru a říkal, Maruško, dej mi ten batoh. Takže jsem takhle krásně, protože to mám 43 skodů, takže takhle jsou tady lidi strašně hodní. A já si toho nesmírně považuju. Ale myslím si, že když jsem byla jako mladší a schopnější, takže jsem taky lidem pomáhala, jak to šlo. Ne sice asi takhle tělesně, ale tak duševní věci a takový jsem Marie, jim pomáhala, kde to šlo.
1: To je krásný moment. Ale takové situace ukazují, že pomoc nemusí být nic velkého ani složitého. A o to víc potěší, když přijde nečekaně a hlavně, když to člověk nečeká.
0: No a to dneska ještě zase přišla sousedka a říkala, ty máš pořád na těch schodech ještě ty kytky, proč to nemáš venku? Já pán, protože jsem ještě nikomu ho nepoprostila, protože se musím držet zábradlí a teď ten truhlík bych neunesla. Ona říkala, tak já ti to tam hodím, tak mi to dala na balkon. Tak rozumíte, ale já si toho neskutečně vážím tedy, protože to jsou zlatíčka všechno a dělají mi ten život příjemnější, bych chtěla říct. No, takže všem děkuju, jo. On to nikdo neposlouchá, to jsou všichni lidi v práci, tak vstávají, ale mám je moc ráda, všechny ty sousedy a ty dobrý lidi okolo. Tak to jsem chtěla říct.
1: Děkuju, že jste zavolala a podělila se o to. Takové drobnosti často člověku zlepší den a někdy mu připomenou, že v lidech je pořád hodně dobrého a když to ještě teď sdílíte s námi, tak je to dobro ještě násobené, protože teď jste zahřála svým povídáním a svým příběhem u srdce určitě mnohé posluchače.
0: Přeju, ať se vám hezky ušne a ať se vám něco hezkýho zdá.
1: Děkuji vám také.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Čeká nás nádherná píseň od Ivety Bartošové.

0: Krásně se to poslouchalo. Další písnička bude od Michala Davida, jmenuje se Nenapovídej, ale ještě předtím pozdrav pana Jaroslava z Ostravy. Dobrý večer, poslouchám vás a musím se zapojit. Je mi 76 let a mám zkušenost, že pomoc se v dnešní době trochu mění. Dřív jsme si sousedsky pomáhali přirozeně, bez velkého přemýšlení. Dnes mám někde pocit, že si lidé ani neřeknou, když něco potřebují, nebo se naopak bojí pomoc přijmout. Já sám jsem nedávno pomáhal sousedovi po úrazu a uvědomil jsem si, jak důležité to pro něho bylo, až když mi potom děkoval a přišel se slivovicí. Nemusí jít vždy o velké věci, někdy stačí obyčejný zájem. Děkuju za dnešní téma, zdravím všechny posluchače. Jaroslave, i my vás zdravíme, i my vám děkujeme a posíláme slíbenou píseň.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dnešní noční linka Českého rozhlasu je o tom, jak vnímáme pomoc od druhých a jestli ji vždy umíme přijmout anebo diplomaticky odmítnout. Paní Zuzana z Pardubic si teď s námi bude povídat.
1: Ano, dobrý večer přeju.
0: A
1: děkuji vám, že jsem se dostala tak rychle k vám. No já, víte, je mi 87 let a bydlím v takové garsonce, kde jsou hlídané byty seniorské a je tam i pečovatelská jako pomoc. A já jsem přijela pár doby a zrovna jsem byla po operaci kyčle a tak jsem se divila, že si mě nikdo ani nevšim, aniž by se zeptal, jestli nechci aspoň uvařit čaj nebo něco takového. Já jsem ráda samostatná, neráda jako mám pomoc, ale to jsem opravdu potřebovala. A protože v ten týden, co jsem už ležela na lůžku, tak přestalo jet topení. Takže byl leden a byla hrozná zima. Já jsem si musela si postele vstát a dát si dvojí deku. Ale můžu říct, že nikoho to nezajímalo, nikdo mě nepomohl a sama jsem se divila, jak ta služba teda pracuje, že by pomohla těm lidem, když jsou v takové situaci. Nikoho nic nenapadlo. Divila jsem se a bylo mě to líto, opravdu líto.
0: Paní Zuzanko, tomu rozumím. Bude to mít ještě nějaký dobrý konec, anebo to je všechno?
1: No, víte, já jsem volala řediteli, aby, jestli by se mě nepřišel podívat na to topení. No a on sice přišel, ale já jsem ho požádala, protože mám ráda chodit bosa po podlaze, že abych ji měla čistou, on tam byl ve svých botách. A říkám, pane řediteli, takhle ne, dejte si boty. A on říkal, tak to vám teda nic neudělám. Zavřel dveře a byl pryč. No a asi za 3 dny přijel opravář a ten se znovu hned před dveřma, protože jsem slyšela, jak pan ředitel na něho křičí a zouvej si boty vyzývavě. Jo? A to jsem mu poděkovala, že je mu to odmej, že si ty boty zůl. Mm-hmm. A víte, co mě řekl? On mě řekl, víte, já si myslím, že měl vyhovět, protože jenom barbaři chodí v botách po koberci. No, byla jsem milé překvapená. Spravil mě elektriku a potopení zase šlo. Ale opravdu ani ten lékař, který má na starosti ty seniorské byty, nepřišel za mnou. Ne.
0: No a dovolala jste se potom třeba vysvětlení?
1: Dovolala, protože tam chodila i sociální pracovnice, a ona to uznala, sepsala se mnou papír a dala to jako podepsat řediteli. A pan ředitel si k tomu připsal, že nic není pravda, že je to jenom vylhaný a že to bylo všechno v pořádku.
0: Takže jste tak se pokoušela dovolat nějakého vysvětlení a možná nápravy nebo minimálně omluvy a to se vám nepodařilo?
1: Ne, nepodařilo. Byli na mě drzí a tak jsem mu taky někdy prostě byl zaujatej na mě a když už jsem trošku chodila, tak jsem byla na chodbě, měla jsem chodítko a nějak, on jako pozdravil, já odpověděla a měla, nešla mě televize. Já říkám, pane řediteli, nejde mi televize, mohl byste se na to podívat. A on říká, já se nám to schválně vypl. Já, no a proč? A proto, že neumíte poprosit. Kdybyste zavolala a poprosila, tak bych vám je zapnul. Tak můžete to zkusit. A já říkám, ne, pane řediteli, já umím poprosit, ale vám ne. Tak mě tuto nechal a pak říkal, no, já jsem myslel, že si vás převýchovám, ale asi to nepůjde. Mně, 87 letý babke, řekne, že by mě převýchoval.
0: No, no Zuzanko, tak to je teda těžká zkušenost a hlavně, když se vrátíte po operaci do vašeho seniorského domova, tak potřebujete oporu, pomoc, jak to praktickou, tak možná jenom si s někým popovídat, aby se vás zeptal, jak se cítíte, jestli nepotřebujete pomoci. Děkuju, že to říkáte nahlas, protože i toto je důležité téma, že pomoc někdy chybí právě tehdy, kde by měla být nejvíc samozřejmá. A já doufám, že se to nějakým způsobem dokáže pohnout tím správným směrem, že se třeba ozvou ostatní, kterým se dějou takové samé věci a že se dočkáte nějaké nápravy. No tak já jsem ráda, že alespoň spolu si o tom můžeme popovídat.
1: Určitě ne, určitě ne. Protože to skončilo ještě hůř. My jsme měli, chodila jsem pedikérka, šikovná paní, vždycky hezky udělala nohy, ale jeden pán měl diabetický palec a vedoucí to svedla na ní, že mu ho zničila. Ona se bránila, říkala, že je to blbost, že ten pán má diabetes, a proto má diabetický palec, což to potvrdil i lékař. Ale ta paní se prostě urazila, že to na ní chtěla svést, tak odešla. Jako. Jsme neměli žádnou. A já tu pedikuru potřebovala. A jedna sestřička, která tady dělá, tak ona třeba píchá i mě, kdo potřebuje takhle. Tak mě jednou za mnou přišla a říká, já jedu za Janou jako na pedikuru, jo, nechcete se mnou? A já říkám, jo, je kamaráda, proč ne? No a tak jsem si nasedla k němu do auta, že vždycky se tam někdo najde, kdo jí donáší nějaké ty blbosti, opravdu blbosti. No a ona prostě si myslí, že těm staříčkým ženám, chlapům, ona může být nadvýši.
0: Zuzanko, já se omlouvám, ale budeme se muset rozloučit. Já věřím, že jsme řekli téměř vše, co jste měla na srdci a těším se, že budeme v povídání pokračovat někde příště. Ano?
1: Moment. A na druhý den ona přišla za mnou a začala na mě ječet, říkám, co ječíte? A pak začala žovat, slzují tekly, sopely tekl. No, byla hrozná a pak mě říkala, protože já
0: Zuzanko, já se moc omlouvám, ale my jsme ten čas opravdu výrazně přesáhli a tohle už je trošičku i mimo téma. Takže teď vám poděkuju, popřeju krásnou noc a povíme si to příště. Ano?
1: Ne, prosím.
0: Tak, prosím. Tak to dokončete no v jedné větě.
1: Ona mě řekla, musela se mnou jezdit k lékaři, protože jsem slepá. A pak mě říkala, a víte co? A já vám můžu nasrat. No, koukala jsem na ní.
0: Dobře. Tak přejeme krásný zbytek noci, Zuzanko, opravdu je čas loučení. Svět lásku má, je taky čas na písničku od Pavla Habery.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Pomoc je naše dnešní téma. I to, že ne vždy je nám příjemná. Dnes si o tom povídáme od 23. až do 1 hodiny, například teď s paní Jitkou. Z jakého kraje voláte?
1: Severočeskej.
0: Vítejte, povídejte.
1: No, taky bych měla podobný případy, ale hrozně mě teda rozhodilo teďkom ten příběh té staré paní 87 leté, která mluvila přede mnou. Hrozně mě to rozlobilo. A taky se mě rozlobila Věruško, protože vy utnete zrovna, když už se blíží vyvrcholení, nenecháte jí domluvit, to jste klidně mohla tuhle písničku vynechat. A aby se Anětko, lidi ostatní dozvěděli teda co a jak. To je jedna věc.
0: Ano,
1: a druhá...
0: To já vám úplně rozumím, tam jde o to, že opravdu už jsme ten čas přetáhli tak výrazně a místo vás nám mohl zavolat někdo jiný a pokárat mě za to, že jsem se mohla rozloučit dřív, ale já si myslím, že přesně vím, jak to myslíte a já jsem si s tou paní pak ještě popovídala mimo éter, to abych vás uklidnila. A co jste chtěla říct to druhé téma?
1: Zažívám. Přesně něco.
0: Dobře.
1: Jo.
0: Tak, takže, a budete to... také vyhovořit k tomu tématu pomoci?
1: Ano, to je téma.
0: Ano. Dobře. Tak paní Jitko, já myslím, že tady bychom se teď spíše možná...
1: A potom na závěr, když paní říká ten nejhorší konec vyvrcholení, tak vy na to říkáte,
0: jo.
1: Dobře, jak kdyby to bylo dobře, víte co? Tohle to se mi absolutně nelíbí.
0: Dobře, paní Jitko, děkuju vám za upřímnost, otevřenost, noční linka je otevřena opravdu každému názoru, takže to myslím upřímně. A pojďme se podívat třeba na web noční linky, než se nám dovolá další posluchač. A tak nemusíme, protože telefonní linka je obsazená. Kdo volá? Haló, slyšíme se?
2: Slyšíme se.
0: Já se tam slyším dvakrát. Tak to zkusím ještě jednou.
3: Haló?
0: Ano, už jsme stlumili telefon. Rozhlas, ano. Výborně.
3: Dobrý večer.
0: Dobrý večer.
3: Tak Luboš ze Slovenska. Jsem tam správně?
0: Ano, už jste ve vysílání, nevítaná pomoc.
3: No, já bych mohl vyprávět od raného mládí, kdy jsem ostal jako sirotek bez rodičů a jezdil jsem vlakem z Prahy přes Budějovice, Plzeň, zpátky do Prahy, tam jsem si dělal úkoly, učil jsem se takovým způsobem, že to byl úplný horor. A vždycky mi někdo pomohl a vytáhnul mě z té nejhorší brindy, že třeba na učňovce mě napsali večer, že si můžu vyzvedávat na nádraží střed, za to jsem byl velmi vděčný, vždycky jsem si vzal štanglu salámu tam, když mě zkoušeli, jestli náhodou nepropijím učňovský kapesný, já jsem jim ukázal na druhý den, že mám všechno, že po hospodách nechodím. A i pan učitel, třeba když mě dal někdy poznámku, říkal, doma to dáš podepsat, já jsem se tomu zasmál a já říkám, já nikoho nemám, já jezdím vlakem přes noc a ráno zase do učení a takový příhody jsem měl neuvěřitelně a to jsem pomáhal ještě lidem ve vlaku, když neměli jízdné, já jsem jim půjčil peníze na jízdné a oni mi to pak poslali zpátky a takový příběhy bych mohl vyprávět za celý život, kdy jsem měl dům veliký po otcovi živnostníkovi v Míchovicích a ode mě okradli kriminálníci, který jsem vůbec netušil, že existují takový lidi. A to se táhlo celý život, furt po vás někdo jede a furt aj včel, jak rabujou, ještě mají devadesátky ty městský úředníci a kradou o 106 a soudějí se z nejlepší advokáty Sokola si berou, aby vysoudili pro svoje bohatství tu největší, no úplná hrůza, mohl bych to popisovat furt prý dokola, ale třeba otec, když byl živnostník a všechno jsme ztratili a zebrali nám auto a živnost a dostával jsem strašný bitky, řezal mě úplně, jak kdyby si to chtěl na mě vymlátit a tak já jsem chodil a prosil jsem lidi, co mě měli rádi, jestli by si za mě šli zebrat ten výprask A tak našli se takový lidi, co šli a že jako my jdeme si zebrat ten výprav tady po vysvědčení, jako že jsem nesplnil ty podmínky a tak otec úplně šíl z toho, že málem se řezal je. Já jsem potom ještě navíc dostal nářez od těch lidí,
0: to,
3: co jsem mi žádal,
0: že
3: mě přepadli a zmlátili. No prostě to bylo neuvěřitelné. A jak ty starý lidi dneska se tam hlásí, jak končí ten svůj život, to jsou jako životní tragédie. A já jsem to zažil už ve 30 letech, kdy jsem byl na operaci s mandlema a tam jsem poslouchal ty sestry zdravotní, oni se chtěli dívat na televizní program a babička, která potřebovala přebalit, tak je volala a ona, oni mezi sebou, že co ta bába už nechcípne a co tady furt otravuje. Já jsem na to hleděl a to ani nechci popisovat, co jsem zažil s těma mandlema, co se mnou vyváděli, když jsem neměl známost. No, takže vlastně, kdybych to zhrnul, tak největší poděkování patří za tento pořád, kdy si lidi můžou postěžovat, říct, jak končí jejich životy, do takového nádherného programu s takým příjemným hlasem, jako máte vy, tady ty moderátoři, a že je vyslechnete a snažíte se profesionálně s nima uvést je do toho éteru. Je to velice krásný pořad a všichni by si toho měli vážit. Je to krásný. Tak vám děkuju za všechny.
0: Já taky, Luboši, jsme rádi, díky, že nás posloucháte, že jste se zapojil. No, teď kapela Činasky.

0: Téma nevítaná pomoc, jak v rodině, mezi přáteli, v práci, pomalu budeme uzavírat. A to s panem Jančou, který volá tady ze Zlínského kraje. Vítejte.
1: Dobré ráno. Já bych měl takovou nezvyklou, spíš duševní záležitost, že mi dneska, nebo včera vlastně to bylo na pouti na Jižních svazích, odpustili od srdce tři lidé po mnoha měsíčních prostě spore na ostří nože, takže mi moc pomohli. Pomohl mi kněz ve zpovědnici, že mi nedával nějaké rady velké prostě, že ty moje problémy nechal na pokoji. Potom já jsem v Miláně byl ubytovaný u jedné rodiny, měl jsem pokažený doma DVD rekordér a pán, a nevím, jakým způsobem to mohl tušit, mi dal normálně celý nový DVD rekordér v Hamburku, mě dal evangelický kněz permanentku do ubytovny námořnické, protože jsem se ho bez peněz, takže tak zase další pomoc. Potom já jsem pomáhal v Římě na nádraží termíny, kde spí lidé na ulici, že jsem dal rumunskému bezdomovcovi svoji bundu. Samozřejmě byla potom zima, to byla takový omyl. A poslední takový vážnější případ, jsem se snažil pomoci v Hamburku v benzinové pumpě jedné slečně, kterou doprovázeli dva Arabové a jeden Černoch. A já jsem mi říkal, že taky chovají slušně, že to je žena. Vzali z regálu láhev s pivem a rozbil mi jeho hlavu. Tolik krve, co ze mě vyteklo, prostě jsem nezažil ještě. A oni nasedli do Mercedesa, který řídil ten černošský taxík, a já jsem vytáhl z regálu další flašky a začal jsem jim to rozbíjet do auto. Přední sklo nejde rozbit na Mercedesovi, boční sklo jsem jim podařili rozbit. Takže tak za pomoc jsem byl tak jako špatně odměněn. A to je vše.
0: No, tak pomáhat druhým by někdy nemělo být důvodem k tomu, aby člověk utrpěl nějakou újmu ještě k tomu. Tak to na zdraví. Pokud vám bylo ublíženo v souvislosti s tím, že jste někomu pomáhal, tak to nelze nebagatelizovat. Nevím, jestli jste se potom vy dovolal nějaké pomoci, jestli jste to třeba nahlásil a mělo to nějaké pokračování, nebo tím to skončilo?
1: Benzinář zavolal sanitku, říká, ta benzínka byla plná střepů ode mě potom, jako, jak jsem jim to auto likvidoval. Sanitka mi odvezla do nemocnice, zešili mi hlavu a měl jsem čekat jako v ordinaci, ale neměl jsem já jsem totiž neměl průkazku pojišťovny, a to není celá féra, ale prostě nevěděl jsem, co jsou, že mám počkat v čekárně, a já jsem odešel prostě do noci. Jsem odešel prostě pryč.
0: Uhum, takže to skončilo takto otevřeným příběhem. No, pane Jančo, tak snažil jste se pomoct, to je dobře, tak to má být, a někdy k toho ten neskončí dobře, což je samozřejmě velmi špatně, ale když se zeptám, jestli byste pomohl znovu, tak co byste mi odpověděl?
1: Tak samozřejmě.
0: I se stejným koncem.
1: Mm-hmm. Já ještě pomáhám jinou cestou, jako tím, že se téměř každý den modlím růžence a věřím tomu, že tím pomáhám duším očistit, aby se dostali co nejdříve do nebe.
0: Děkuju, že i o tom mluvíte určitě. I ta pomoc a podpora, což je dnešní téma, tam někde z vrchu sem také patří. Děkuju za váš čas, účast v noční lince. Přeju krásnou noc a krásné
1: ale
0: brzké.
1: Ale takový trémista, podle vás jste to poznala, že no, mám trému.
0: Že jste poprvé v životě volal, vidíte. Ano, a zvládl jste to dobře. Hezky jste si to nacvičil, telefonní číslo si uložte a zavolejte zase příště.
1: Ne, už nebudu po druhé volat, ale řekl všechno, co mám na srdci.
0: Bude jiné téma, bude si o čem vyprávět. Nechám to na vás, naslyšenou.
1: Jediný, že by bylo téma výchova dětí potom nějaká, to bych měl komentáře.
0: Dobře. Témata jsou rozmanitá. Přeji
1: pěkné ráno a klidný spánek. Já říkám, já to plně emocí z toho večera, z toho odpuštění, jako, takže se pokusím hned co nejdřív usnout taky.
0: Tak krásné sny přejeme. Noční vysílání Českého rozhlasu končí. Děkuji za to, že jste se s námi povídali, že jste nám volali, že jste nás poslouchali. Děkuji za vaši společnost během noci. Přeji klidnou noc a příjemné probouzení se do nového dne. Loučí se Jarka Barboříková.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, vážení a milí. Buďte vítáni. Divadlo pro vaše uši je tu zas, aby vám přineslo nebo vyčarovalo tu zvláštní atmosféru, kde vnímavý a pozorný člověk, posluchač, cítí tichou vůni slov. Bohužel, tohle přirovnání není z mojí hlavy. Ta tichá vůně slov je titulem knížky básníka a textaře Františka Novotného. A právě on dnes přijal naše pomyslné pozvání na procházku archivem mezi staršími nahrávkami.
2: Den se probudil.

0: Koncert bez plakátů, někdejší hudební hvězdy, bubeníka Víti Vávry. To je jeden z těch už asi trochu pozapomenutých textů Františka Novotného. Ostatně v dnešním divadle vám nabídneme jen a právě jeho textařské umění. Ať už v notových osnovách nebo u mikrofonu, kde František dodnes vlastně navazuje na to a jako fejetonista jde cestou, kterou mu předtím tak pečlivě ušlapal jeho předchůdce a jmenovec František Nepil.
1: Jak už asi víte, pár let tak trochu soupeřím se vzácným přítelem, bývalým dobrojitrníkem, spisovatelem a skvělým vypravěčem Františkem Nepilem. Určitě ne v psaní, na to by mi nestačil ani hasičský žebřík, abych mu dosáhl pokotníky, ale v zážitcích. Jako on mám i já rád Řecko. Vždycky, když tam jedu, vybaví se mi Františkovo povídání, jak běžel na závodní dráze v samotné Olympii, a to tak rychle, že je na fotografii rozmazaný.
2: Nedivte se, že když jsem vstoupil na plochu pravého olympijského stadionu, zavibrovaly ve mně všechny romantické žilky a začal jsem se svlékat. Zaběhnu si tu a ty mě vyfotografuješ, řekl jsem své ženě. Zděsila se, jednak proto, že antičtí závodníci tu běhali nazí jako prst, jednak, že několik turistů dříve než ona pochopilo, co tu bude k vidění, a usadilo se na valech, které zbyly po antických tribunách. Slunce žhnulo až k zbláznění, ale já proletěl po závodní dráze v Olympii jako blesk. Vy, kdo znáte mou postavu, víte, že jako kulový blesk. Diváci mě aplaudovali, já nemohl z toho horka popadnout dech, ale zjistil jsem, že jsem se snažil zbytečně. Moje osobní fotografka nevěděla, kde je spoušť, takže mě nevyfotografovala. Překlusal jsem třetí dvoustovku a žena to konečně zmáčkla. Na tom snímku není vidět nic než rozmazaná bílá čára. To jsem já, vysvětluju každému. Běžel jsem tak rychle, že mě nezachytila ani pětisetina vteřiny.
1: A já věděl, že si tuhle fotku hejčkal, protože komu z nás lenivých smrtelníků se to podaří. Určitě viděl a slyšel v duchu to burácení plných tribun. Doma si nábožně přivonil k bobkovému listu a celé si to v mysli prožil ještě nejmín dvakrát. V tom bych se s ním asi měřit nemohl, protože na mě by ani nemuseli mít fotoaparát. Při mé rychlosti by si mě klidně stačili i namalovat. Ale něco, čím bych Františka tak trochu trumfnul, se přeci jenom našlo. Dlouho jsem se chtěl podívat do Korinského průplavu. Ten spojuje Jonské a Egejské moře a je vykopán na úrovni hladiny, takže nejsou nutná žádná zdymadla. Lodím to ušetří 500 kilometrů plavby kolem poloostrova Pelopones a to už za tu námahu stálo. Je široký jen něco kolem 25 metrů, takže provoz tam je kyvadlový, protože větší lodě už vedle sebe nikoho nepustí. Žádná nesmí mít ponor větší než 8 metrů, protože by drhly o dno. Kolmé stěny kanálu jsou místy až 90 metrů vysoké, takže i na pečínskou rozhlednu byste se tam dívali bezmála s 30-metrovým nadhledem. No řeknu vám, že ta více než 6 kilometrů dlouhá strouha za to podívání stojí. Vlastně udělala z Peloponésu ostrov. Že to byl chytrý nápad, to věděli už v antice. První, kdo si to uvědomil, byl tyran Periandros v 7. století před naším letopočtem, ale kvůli velkým nákladům postavil pouze jakousi kamennou železnici. Lodě po ní byly taženy na zvláštních podvozcích z jedné strany šíje na druhou. Byl to sice dobrý zdroj zisku, ale bylo to značně zdlouhavé a fyzicky náročné. Mnozí další vládci o kanálu také uvažovali, ale jak všemocný Cézar, tak i Botička, tedy Kaligula, byli zavražděni dřív, než se do toho mohli pustit. Až císař Nero, třikrát kopnul zlatou motykou do země a všechno další už nechal na otrocích. Kanál byl vykopán přibližně v délce 700 metrů, tedy asi do jedné desetiny potřebné délky. Kopal se na stejném místě, kde leží v současnosti. Nero však rok po zahájení zemřel a na průplavu se nepokračovalo. Myšlenka korintského průplavu byla obnovena, když Řecko získalo formální nezávislost na Osmanské říši. To bylo v roce 1830. Řecký státník Ioannis Kapodistrias požádal francouzské inženýry o zhodnocení projektu. Musel však od něj upustit, když byla stanovena cena na 40 milionů zlatých franků. Trvalo víc než 50 let, než francouzská společnost pro výstavbu kanálu konečně zahájila práci. Dokončena byla za 11 let v roce 1893 a kanál byl otevřen za účasti předních světových státníků. A nechyběl mezi nimi ani císař František Josef I. Za druhé světové války byl kanál poškozen a zprovozněn byl až v září roku 1948. Když jsem si prohlížel dobové fotografie, ta stavba vypadala jako obrovský dlouhý lom. Kamení a hlínu vyvážel malý vláček a vypadalo to, jako by se tam hemžili mravenci s krumpáči a lopatami. Budiš jim zdána úcta, že nechali na stěně kanálu zachovanou značku, kterou přikázal udělat císař Nero na znamení, kam až ho dokopal. A to je to, proč vám to všechno vyprávím. Ta značka, co vypadá jako reliéf malé akropole, je vidět pouze z paluby lodi. A já jsem vám ji viděl. Nedostal jsem se sice na olympské závodiště, ale na katamarán, který proplouval korinským kanálem tam a zpátky. Na obou začátcích kanálu jsou břehy ještě nízké a jsou spojeny těsně nad hladinou mosty. Kdybyste na nich stáli a slyšeli varovný signál, honem, honem běžte na břeh, protože ten most se ani nezvedne, ani se nevykopí ke břehu, ale potopí se a loď nad ním klidně propluje. Samozřejmě, že nad hlavami jsou ještě dva mosty, pevně spojující Peloponés s pevninou. Ale z těch byste Neronovo znamení hledali marně. Proto jsem si na palubě nachystal foťáček a značku jsem si vyfotil. Ale bylo to narychlo, protože jsem přesně nevěděl, kdy ji mám čekat. Tak jsem si řekl, že si dám záležet, až poplujeme zpátky. Pečlivě jsem si připravil přístroj a když jsme značku míjeli, stiskl jsem spoušť. Jenže v tu chvíli měl stejný úmysl jakýsi Japonec, který si stoupil přede mne, a tak místo Neronovy značky mám vyfocenou značku jeho červeného svetru. Takže jsem stejně jako František vděčný za tu první fotku, která je stejně jako ta jeho poněkud rozmazaná.
3: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
0: A ještě jedno setkání obou pánů Františků, Nepila a Novotného, na téma studánky. To mě tak jednou napadlo spojit jejich vyprávění, i když se při něm v rozhlasovém studiu vlastně nikdy nepotkali. Ale kdyby se potkali, třeba by to vypadalo právě takhle.
2: Dobré jitro, tak jsem si říkal, až bude někdo chtít, abych mu tuhle zemi vylíčil jedním nebo dvěma slovy, co udělám. A začalo mi být úzko, protože mi najednou letěla hlavou úplná vánice všeho, co u nás člověk může vidět. Hrady i dálniční mosty, hory, vysoké pece i chmelnice, sklárny, obilné lány a srnky na paloučku. Ale pak jsem si

0: Když byla studánka jako křišťál, královna nabrala vodu do džbánu a lila ji do všech světových stran, aby voda chránila lidi před nemocemi a zlem.
1: Když jsem byl chlapeček k zulíbání, či přesněji řečeno k unešení, pochoval si mě na klíně pán, který tam k nám chodil na procházky oholi, protože napadal na nohu. A ten měl oči, které se studánkám podobaly, jenomže studánkám za soumraku či v noci, protože byly tmavé. Jmenoval se Karel Čapek a já teprve mnohem později poznal, že těma studánkovýma očima viděl o hodně dál než kdokoliv jiný a že o tom, co viděl, psal, ale jak. On totiž napsal překrásný sloupek o prostém hliněném džbánku, o tom, že je k nesehnání a že by se nám neměl vytratit ze života. Ale nenapadlo ho, že i když k sehnání bude otázkou, kde do něho nabrat tu lahodnou studánkovou vodu. Máte-li ovšem po ruce pramínek, který nevoní práškováním, nýbrž hlubinou země či dokonce skálou, víte jistě, že stojí za to táhnout se od něho až do Prahy týden co týden, ne se džbánkem, nýbrž s plným demižónem.
0: Znám křišťálovou studánku, kde nejhlubší je les. Tam roste tmavé kapradí a vůkol rudý vřes. Tam ptáci laně chodí pít pod javorový kmen. Ti ptáci za dne bílého, ty laně v noci jen. Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, tu nebesa i studánka jsou plny zlatých hvězd. Určitě jste si mnozí říkali spolu se mnou tuhle slavnou sládkou báseň. Nevím, zdali máte na mapě svého srdce také nějakou svoji studánku s nebem a hvězdami. Já ano, a ne jednu. Dokonce si k ním občas jezdím pro vodu. Některé jsou známé, jako třeba ta poustevnická Ivanova ve svatém Janu pod skalou, ale některé jsou v dlani krajiny ukryté uprostřed stromu.
1: U nás, nevím, jestli máte o tom zdání, se těch studánek začaly ujímat děti. Nejedny se už potěšili pohledem do pramínku, který svýma rukama vzkřísili z mrtvých. A tak jim a každému, kdo udrží studánku studánkou, přeji, ať u ní brzy najde stařečka, který jim splní tři přání.
0: Stišíme své uchvátané srdce, ochutnáme modro nebe, a omyjeme duši tím sluníčkem, které jsme z její hladiny nabrali do dlaní.
2: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Nevím, jak to František dělá, ale na ty básničky, na 3 až 5 slov, je skutečný mistr. To je vám takhle. Na koncertech Spiritual Quintetu vždycky dostal ze sálu několik slov a během následující písničky, během jediné písničky, během pár minut, složil vtipnou říkánku. Podezření, že má v publiku domluvené kamarády, kteří vykřiknou ta správná slova, už dávno po letech vzalo za své a zůstal jen upřímný obdiv, jak to Františkovi rýmuje, třeba před publikem z někdejšího turistického oddílu tělovýchovné jednoty Nohyb Praha.
1: Byl jsem informován, že jde o turisty, tak vlastně je to věnovaný vám. Jmenuje se to Ztracen v pustinách. A je to na slova korupce, popelník, bábrle, struhadlo, štokrdle. V tom nejspíš jisté kouzlo bude. Jsou lidé, které potkáš všude. Tak místo dlouhých výkladů uvedu jeden z příkladů. Ztracen v poušti, v moři písku, vzpomínám na rodnou výsku, kde žijí chytří, s nimi tupci, poctiví, jemní, ba i hrubci, náchylní třeba ke korupci. Jak tak pod fatou morgánou lkám nad partií prohranou, tu z terénního ohybu vykráčí parta nohybu. A dřív, než by mě napadlo, jeden z nich vyndá struhadlo, druhý skládací štokrtle, třetí cukrátka bábrle a čtvrtý zatím s chladnou tváří v ešusu silnou kávu vaří. A pátý, to je prostě mžik, dodá cigáro popelník, zatímco další kamarádi mi uvařenou kávu sladí. Tak je mi dobře, i když hic, neb v sahaře či uprčic, mám jedno vždycky celkem jistý. Všude narazím na turisty.
2: Divadlo pro vaše uši.
3: Víte, ono je to velmi obtížné přijít sem do takovéhle společnosti. Já se tam celou dobu tetelím úzkostí, protože tak jako klaun s barevnými míčky, oni si hrají se slovíčky a musím říct, že ta Honzova, ať jsou o čemkoliv, která jsem slyšel z jeho úst, ať to bylo o tom, co se děje někde ve světě, nebo co se děje někde nahoře, nebo ať to bylo vlastně slova, která kdysi říkal Shakespeare a my je třeba díky tomu můžeme slyšet taky. A jsou to slova z básniček, tak mají jedno společné. Vždycky voní člověčinou. A teď mě najednou v poledne Karel volal, tejkal a říká, prosím tě, očekává se, že bys mohl taky něco říct dneska. A já jsem se vylekal, protože jsem vůbec nic neměl. A říkal jsem, bože, tak jak si nebude ten Petránek rýmovat? Tak prosím, schovývavě posuďte sami. Když jsem byl na třetí stránce, tak jsem toho nechal. Jmenuje se to Petránek je jenom jeden. Těžko na mistra ódy 5. Před očima se chvěje stránka. Jsem pouhým kandidátem věd. Ach, kam se hrabu na Petránka. Kde pro nás všechny skryta bývá od historie tajná branka, tam jenda jenom nudně zývá, kam s tajnou brankou na Petránk. Láska, peníze, vlivný post, co z mnoha klidných dělá Janka, to zvládne jenom osobnost. Klidně si vsaďte na Petránka. Nemá co státník musí mít, ne imunita, ne ochranka. Jana vždy chránil čistý štít. Jediná volba pro Petránka. Kde zloba a třenice vládnou, zbřituje náhle oblá hranka. Nenávist nemá šanci žádnou. Je mír, kde dali na Petránka. K srdci se písničky mu vinou, jak k vraníkovi patří vranka. Dozněla jedna, začne minou, Můzy se perou o Petránka. Co pro lázně břídla, pro věřící bůh, co pro špiony tajná schránka, co pro ptáky křídla, pro křídla vzduch, tak to jsou slova pro Petránka. Jak šatní skříně zdobí moly, jak panenství zdobí křehká banka, jak fotbalistu zdobí góly, je fair play znakem pro Petránka. Někdy nás celý člověk bolí, v duši krvácí drobná ranka. Jen slabocha však osud skolí. Račte vzít příklad od Petránka. Život je peklo, očistec i Eden. Krom zisků nabízí i manka. Petránek je však jenom jeden. A já jsem fanda na Petránka. Jestli je moudrost světa sůl, Honza je nekonečná slánka a člověčiny zlatý důl. Bože, díky ti za Petránka. Však konec ódy je nemilý. I když je čas jen věchet slámy, jsme vděční všichni za tu chvíli. Jsme rádi, že jsi tady s námi. S úctou, obdivem a láskou tvůj František. Tady to máš.

0: Jestli tedy pro někoho napsal František Novotný nejvíc textu na hudbu, bylo to pro kamarády právě ze Spirituál kvintetu. Řekněte sami, Pískající cikán, to je přece krásná a hlavně pravdivá písnička i po letech. František si taky náramně rozuměl s Karlem Zichem. Byli to správní kumpáni. Na Karla ostatně v Třeboni vzpomínal i další svou básničkou. Tentokrát na tři vybraná slova.
1: Chtěli jste strom, kapr, svět, takže je vědět, že jste Třeboňáci. A je to tedy pro Karla na tři slovíčka. On vždycky se taky docela těšil a dost si ze mě utahoval. Takže strom, kapr, svět. Do srdce lásku, ne do kafe brom, do úst pár slov, pár laskavých vět, do pouště studnu a slunce a strom, pro svět fajn lidi a pro lidi svět. Ať koně nadějí neslyší na pr, ať něhu najdem vždy blízko svých dlaní, ať hbitě v řece snů jak zlatý kapr, plní nám každý den každičké přání. Ať najdem to, co nejvíc schází, slušnost a rozum v každé době, a hlupáci nás nerozhází, když budem hledat nejdřív v sobě. Tak mi teď napadla Goethova moudrá věta, docela trefná, řekl bych. Talent se rodí v tichu, charakter v riku světa. Obého dost měl Karel Zich.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Samozřejmě, že nemůžeme v tom dnešním divadle věnovaném básníkovi a textaři Františkovi Novotnému opomenout jeho dlouholetou a nejen rozhlasovou spolupráci s hercem Luďkem Munzarem. Potkali se například u mikrofonu v seriálu Okouzlení slovem. Nikoliv o kouzlení, ale o kouzlení. Už v tom je to kouzlo češtiny. Tak si to pábení Františka Novotného a Luďka Munzara vyhutnejte, stejně jako poslední písničku, což je vlastně taky text z pera Františka Novotného, který zhudebnil Jura Pavlica. Nechvátej osude. A zase někdy u výběru z rozhlasového archivu naslyšenou.

uprostřed slova, gesta, nebo večera, jenom ne v prostřed milování, se najde stopa pravdy některá. Však miluješ-li, stojíš vlastně na ní.

0: Šťastný život se skládá z maličkostí. Ale šťastný život není maličkost, praví variace na Michelangelův moudrý citát. A tak si vám i dnes dovoluji nabídnout okouzlení maličkostmi Luděk Munzar
1: a František Novotný. Vlastně se nám dnes nabízí docela obyčejné povídání. Myslím, že už tu někdy zaznělo to vyšívané heslo z deček našich babiček. Vlídné slovo hubu nespálí. A souhlasíš s tím, že tím moudří předkové upozorňovali na velké tajemství pěkného života?
0: Jak by ne? Vlídné slovo je jedna z nejdůležitějších maličkostí, které dělají zjedumet. Maličkost jednoho písmena. Maličkost, díky které vyjde sluníčko i za deštivého dne. Maličkost, která nic nestojí a pokladem se stává. Je můstkem přes hluboké propasti lidského odcizení, zloby a arogance, které na mapě naší současnosti valem přibývají.
1: No ono stačí, když k pozdravu přidáte úsměv a pár chápavých slovíček. Když slečně, která vás obsluhuje, řeknete třeba sluší vám léto, noste ho. Nejspíš vám odpoví úsměvem a hned máte pocit, že jí práce víc baví. Nebo když řemeslníkovi řeknete něco ve smyslu, že je radost se na něj koukat, protože když to někdo umí, je to znát. A někdy stačí i samotný pozdrav.
0: No to je ono, obyčejná maličkost. Zrníčko slušnosti a co to udělá? Já si myslím, že tohle u nás teď nějak hodně chybí. Nevím, jestli záměrně, nebo jestli je to tíhou doby, tlakem konzumu, prázdnotou srdcí, neodpovědnou podrážkou moci, která pošlapává tolik bylinek základních hodnot, které lidstvo dlouho pěstovalo, aby vůbec mohlo společně žít. My jsme byli o prázdninách s naší rodinou společností, to je s mladejma v Holandsku. A jeli jsme lodí po kanálech, občas jsme zakotvili, vyšli jsme do městečka nakoupit, poobědvat, prohlédnout pamětihodnosti, jak to tak bývá. A všude tam jsme si vyměňovali pozdravy rámované úsměvem. A odkud, že jsme a tak dále. Praha, no je, tu máme rádi. Naprosto neznámí lidé dávali najevo, jak je jednoduché, aby bylo na světě hezky. Jak říkáš básníku, pár slov a krásná chvíle se narodí jako dítě.
1: No jo, ale někdy se divíme, co z toho dítka vyroste.
0: No ale i na to si pamatoval. Já si tu básničku našel a hned povím proč. Když vře to v tobě jako žhavá láva, když jícen chrlí slova a štráš rameny, buď opatrný kam, vždyť tak často se stává, že láva v letu schladne a jsou z ní kameny. Tak tohle jsem si uvědomil nedávno, před několika dny, v naší ulici v Modřanech. Jel jsem za tebou do naší základny, do cukrárny a uprostřed ulice dole stálo auto. Otevřená dvířka, blokovalo provoz, projet se okolo nedalo, protože bych ta dvířka urazil. Tak jsem zůstal stát, netroubil jsem, nic jsem neříkal, ani se netvářil, nedělal gesta, jen jsem tam stál a čekal. A z baráku se přiřítil nasupený chlapí s dvěma igletovými taškami a obořil se na mě. No, no, aby ses nepo... Myslíš, že jsi herec, že se s tebe všichni zblázni, nebo co? A pak řekl několik ještě sprostých slov. Já jsem koukal jako vrána. Naprosto šokovaně. A pak jsem si řekl, jakou asi musí mít ten člověk na duši hořkost, když reaguje takhle neadekvátně. Nejspíš to byl pilný čtenář bulvárního tisku.
1: Ovšem ne vždy je nevlídnost výrazem frustrace. Dobrý zažil spisovatel Augustin Sedláček, který velmi zasvěceně psal o našich hradech. Přeměřoval v jednom údolí nějaké hradiště. Když ho přepadl večer, zbalil si, jak se pěkně česky říká, fidlátka a vydal se směrem k Rokycanům. Prosím vás, Kdy asi dojdu do města, zeptal se prvního náhodného chodce, kterého potkal. Jděte! Ostře odsekl tázaný. Sedláček jen udiveně zavrtěl hlavou, pomyslel si něco o hulvátech a šel dál. Když ušel pár kroků, ozvalo se za ním. No panáčku, když půjdete takhle, tak jste tam za půl hodiny.
0: No vidíš, a je tu další důležitá maličkost. Úsměv. Stojí méně než elektřina a dává mnohem více světla. Proto jsou asi tak oblíbené židovské historky. Třeba ta, jak se potká paní Kónová s paní Roubičkou a ta má pěkný nový kožich. No ten musel stát pěkný peníze. Ale kdypak, já jsem ho dostala za jedno rande od starého Silbersteina. Od toho hnusného chlípníka? A co jste s ním musela všechno dělat? Celkem nic, jen se musela zkrátit rukávy.
1: No, k takové všední maličkosti, jestli budeme tedy vidět sklenici z poloviny plnou a ne poloprázdnou, tím mě jednou přivedl příběh, který jsem dostal poštou. A najednou ti z toho byl návod na přežití. Pomůžeš mi s tím?
0: Ano, velice rád.
1: S Karlem jsem pracoval v jedné stavební firmě, bylo tam psáno. Je to ten typ člověka, kterého rádi potkáváme. Má stále dobrou náladu a vždycky umí říct něco pozitivního. Vždycky uměl lidi motivovat. Když měl někdo z kolegů špatný den, Karel mu vždy uměl ukázat kladnou stránku celé věci, změnit jeho postoj, pohled na danou situaci. Slovem dodal každému energii a chuť řešit a poprat se s problémem. A na otázku, jak se máš, měl oblíbenou odpověď.
0: Kdybych se měl jen ochlup líp, byl bych už dvojče.
1: Byl jsem velmi zvědavý, jak to dokáže, jak je to možné. A tak, když se jednou naskytla příležitost, zeptal jsem se ho na to. Jen se nepřetvařuj. Nemůžeš být snad pořád dobře naladěný. Celý den, každý den, celý čas. Jak to děláš? A on mi zajímavě odpověděl.
0: Každé ráno, když vstanu, tak si řeknu, že mám na výběr dvě možnosti. Buď budu mít dobrou náladu, nebo si mohu vybrat tu špatnou. No, a já si vždycky vyberu tu dobrou. A když se mi přihodí něco špatného, mohu si vybrat, zda budu obětí, nebo zda se z toho poučím. A já si vždy vyberu možnost poučit se z toho. Vždy, když někdo ke mně přijde a stěžuje si, mohu si vybrat. Buď přijmu jeho neštěstí, anebo se budu snažit pomoci mu najít nějakou kladnou stránku života. A já si vybírám vždycky tu druhou možnost. Hledám spolu s ním ten důvod, pro který se vyplatí bojovat a žít dál. Hledám tu kladnou stránku života.
1: No jo, ale to ovšem není vždycky tak jednoduché. Protestoval jsem.
0: Ale je. Celý život si vybíráme. Když si odmyslíš všechny ty hlouposti okolo, každá situace je ve skutečnosti volba. A ty si vybíráš, jak lidé ovlivní tvou náladu. Ty si vybíráš, zda budeš mít dobrou nebo špatnou náladu. Jednoduše řečeno, ty si vybíráš, jak žiješ svůj život.
1: Hodně jsem přemýšlel o tom, co říkal Karel. Krátce potom, co jsem odešel pryč z té stavební firmy, jsem začal podnikat sám. I když jsme se s Karlem už nevídali, mnohokrát jsem o něm přemýšlel. Když jsem se dostával do problémových situací, když jsem si vybíral, jak budu žít svůj život, namísto toho, abych jen bezhlavě reagoval na konkrétní situaci. Za několik roků potom jsem slyšel, že Karel měl vážnou nehodu, když spadl z 20-metrové výšky. Po 18-hodinové operaci a dlouhých týdnech na lůžku ho nakonec pustili domů se zadrátovanou páteří. Setkal jsem se s ním asi půl roku po té nehodě. A když jsem se ho zeptal, jak se má, odpověděl.
0: Kdybych se měl jen ochlup líp, byl bych už svoje dvojče. Chceš vidět moje jizvy?
1: To jsem odmítl, ale zeptal jsem se ho, co se mu přehnalo hlavou, když dopadl tehdy na zem.
0: První věc, která mi proběhla hlavou, byla, že chci vidět. a těším se na děťátko, protože manželka měla zanedlouho rodit. A hned v zápětí jsem si uvědomil, že mám dvě možnosti. Mohl jsem si vybrat život nebo smrt. Tak jsem si vybral život. Záchranáři byli skvělí. Stále mi opakovali, že to bude dobré. Ale když mě přivezli do nemocnice a uviděl jsem hrůzu na tvářích doktorů a sestřiček, tak jsem se skutečně polekal. V jejich očích jsem četl, toto je mrtvý člověk. A uvědomil jsem si, že musím něco udělat.
1: A co jsi udělal?
0: No, byla tam taková silná nemotorná sestřička, která na mě řvala, jestli jsem na něco alergický. Ano, odpověděl jsem. Lékaři i sestřičky zpozornili a čekali na mou odpověď. Nadrhl jsem se a jak to šlo, jsem zakřičil. Na vážné ksichty! Vy se dosmáli, řekl jsem jim. Rozhodl jsem se, že budu žít. Operujte mě prosím jako živého a ne jako mrtvolu.
1: No a Karel přežil nejen díky úsilí a mistrovství chirurgického týmu, ale i díky svému úžasnému přístupu k životu. Od něho jsem se naučil, že každý den máme možnost žít naplno. Co prožíváš, to chceš. Co chceš, to prožíváš. Není důležité, co se děje, ale jak to člověk přijme. To rozhoduje o všem. Jak přijme to dobré, ale i to špatné, co se nikomu z nás nevyhne. Proto se netrap, člověče, co bude zítra. Zítřek, ať se o sebe postará sám. Každý den přináší do starostí i bez toho. Kromě toho, dnes je ten den, kvůli kterému jsi se trápil už včera.